0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu stanice Rádio Praha.
3: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
4: Narodila se ve Znojmě, vystudovala DAMU, hrála na mnoha divadelních jevištích i v řadě televizních seriálů. Kromě toho napsala několik knih a vrhla se i na poezii. Hostem pořadu Až na dřeň bude Marta Danzingerová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Do pořadu Až na dřeň dnes přišla herečka, tanečnice a také spisovatelka a básnířka Marta Danzingerová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My se postupně dostaneme ke všem těm profesím, které já jsem teď vyjmenovala. Ale vy mi vlastně povězte, čím teď aktuálně nejvíc žijete. Co vás naplňuje? Ze všeho nejvíc. Ještě maminku jsem zapomněla.
1: Maminka, no tak to je právě zrovna teďka to, co mě naplňuje nejvíc, protože já mám konečně po nějaké době volno, udělala jsem si takový cílený volný podzim a věnuju se vlastně hodně svýmu odpočinku a tomu, že můžu tak nějak se synem trávit i jiný čas, než takový ten v tom schonu a z bodu A do bodu B, ale že si třeba jako užíváme, i včera jsme byli na tanečním představení, minulý týden jsme byli tak na představení na Malém princi, takže je to takový, že jako si užívám ten čas, že mám na to prostor.
0: Tak po tom loňském podzimu, kde jste tancovala ve Stardance, se tomu až tak úplně nedivím.
1: Je to tak. Možná mu trošku kompenzuju tady tenhle ten podzim.
0: Tak si to nahrazujete teď po roce. Povězte mi, co vás víc naplňuje? Seriály, kamera, divadlo? Co je vaší největší srdcovkou, hereckou?
1: Tak hereckou srdcovkou, když půjdeme čistě po tom herectví, tak je to divadlo. To mě jako opravdu tu energii vrací hodně. Odehrát si ten kontinuální příběh, protože ono je to něco jiného než před tou kamerou. Tam vám to pořád někdo trhá, tam vlastně, že ten příběh nehrajete od začátku do konce. Takže je to divadlo a taková ta nějaká jako týmovost v tom divadle, to je vždycky to, co mě nejvíc, já vlastně si kolikrát říkám, že mi úplně jedno, jestli je to před kamerou, nebo jestli je to divadlo, nebo jestli hrajeme pro děti na táboře, ale jako je důležitý, s kým hraju a co je to za lidi, jaký jsou to hráči a to je potom vlastně už úplně jedno, kde to je.
0: Vy už jste to trošku nakousla, že v tom divadle přeci jenom hrajete ten příběh tak, jak je, bez toho zastavování, kdežto film, seriál se točí na přeskáčku. Je pro vás i proto třeba i ta příprava jiná, náročnější, rozdílná na ty role, které potom hrajete?
1: Jo, tak na to natáčení ta příprava je vyloženě taková fakt jako technická. Tam jde o ten text, který se člověk musí předtím naučit, aby potom vlastně byl schopnej, když už je ten jeho čas, podat ten nejlepší výkon v tom divadle. Už ten text někde v hlavě je, my vlastně jsme zvyklí nosit ty texty tam několik let. A jak se to představení spustí, jak se zapne celá ta fyzická paměť toho, kde teďka jsme, v jaké situaci, tak vlastně ten text začne sám o sobě naskakovat. Takže ta příprava na to natáčení si myslím, že je taková techničtější a do toho divadla je to o takové jako koncentraci teď tady zapomenout na okolní svět a zahrát úplně jiný příběh.
0: Říkal mi tu před časem jeden herec, že byl svého času trošku přepracovaný a stávalo se mu, že na tom jevišti jel tak trošku na autopilota, že hrál právě, jak to měl naučené a pak si najednou uvědomil, ha, já jsem tady, já hraju. Stává se vám to někdy, že jste opravdu jako ten automat a vlastně jo, to tak skoro nevnímáte?
1: Jasně, jsou představení, které třeba strávíte v nějaký šílený únavě, přesně třeba po natáčecím dni, kdy to je opravdu náročný po 10 hodinách na place ještě hrát divadlo. Tak to musím se přiznat, že občas ten autopilot mě taky navštíví, ale vlastně to nemám ráda, no. Vždycky, když se to stane, tak si říkám, ach jo, dneska tam nebylo to něco, co jsem tomu mohla dát navíc. Já nevím, jestli to úplně ten divák může, jako jestli by to rozeznal, jo, jako kdyby viděl představení dvakrát to stejný, kdy to byl autopilot a kdy ne. A já si myslím, že jo, že prostě je důležitý tam to něco navíc dát, ale samozřejmě ten autopilot, proč ne, že jo, potřebuji si někdy trošku odpočinout.
0: Říká Marta Danzingerová.

0: tak všechno mám.
1: Měla jste nějakou roli, která vám dala opravdu hodně zabrat? A že vy těch rolí máte za sebou hodně. Už jste hrála policistku, princeznu, Shakespeareovi, všechno možné. Mm. Máte obrovský rozptyl.
2: No já si myslím, že nejvíc zabrat mě asi dali ty role v těch začátcích, protože vlastně člověk do toho dává mnohem víc nějaký energie, stresový třeba, nebo nervozity, která tam nepatří, nemá tolik ještě nadhled, neví, že vlastně i ten klid mu může dost dopomoct do toho výkonu, aby byl nakonec lepší. Takže asi úplně ty počáteční role mě dali nejvíc zabrat, i když třeba nebyly tak náročný, jo? Nevím, jestli se dá takhle poměřovat náročnost z těch rolí. A teďka třeba v současnosti mám roli v inscenaci Hedda Gabler na ostrov v činoherním klubu, to mám moc ráda, to mám takovou teďka, nebo novinku, ono jsme měli před rokem premiéru v březnu, takže ještě to není ani rok. A to je taková ta role, která mi dá opravdu zabrat tam jako v tu chvíli, že končím taková vyčerpaná, vyflusnutá, nedokážu moc odpovědět na základní otázky.
1: Úplně vás to táhne.
2: Jo, je to, tohle je opravdu taková náročná koncentrace.
1: Je pro vás na druhou stranu to bytí v té roli i takovou pomůckou? Já jsem někdy zaznamenala vaše věty o tom, že jste opravdu jakoby zvyklá být v té roli, že i třeba v tom zmiňovaném Stardance, v té taneční soutěži, jste si vymýšlela role ty jednotlivé tance, aby jste tam nemusela být jakoby sama za sebe.
2: Jo, jasně, je to takový trošku únik, ono to třeba jde krásně vidět na té únavě. Když jsem hodně unavená, tak vlastně vstoupím do té role, která ale unavená není, která je energická, nevím, nějaká třeba komedie, kde ta postava je energická, on vás to opravdu z té únavy jako dostane, z té vaší vlastní, protože přepnete do myšlení úplně jiného člověka v tu chvíli. Takže já jsem si i během toho Stardance tam dávala takový trošku zástupný, než je vyloženě role, spíš bych řekla žánry. Jo, spíš takový jako typy, že samozřejmě, když to byla veselá čača, tak jsem si dovedla představit, jako v jakém představení by to třeba jako by mohlo být tenhle ten tanec. A je mi to asi příjemnější, no, než vystupovat třeba, já vždycky obdivuju hrozně moderátory, protože to je pro mě taková jako jít si tam stoupnout sám za sebe. Je pro mě opravdu jedna z nejnáročnějších disciplín, kterou si dovedu představit.
1: Že byste měla třeba i větší trému?
2: Určitě.
1: Kdybyste byla za Martu Danzingerovou?
2: Já nevím, jestli kdybych něco nemoderovala, jestli bych si nemusela jako vymyslet nějaký alter ego, který moderuje za mě. Abych nebyla tak nervózní.
1: Jste byla nějaká paní moderátorka.
2: Paní moderátorka, no.
1: S Martou Danzingerovou si dnes povídáme o rolích, ale také jsme zmínili Stardance. Byl to pro vás nějaký zlom profesní, životní, anebo to vaším životem tak prosvištělo a vlastně se nic zásadního, dramatického nestalo?
2: Byl to určitě v něčem zlom, protože já jsem si tam zkusila vlastně vystoupit z té komfortní zóny, že opravdu zatančíte před nejen teda živým publikem tam, ale před spoustu diváků u televizních obrazovek. A je to vlastně, dokud jsem to nezažila, tak jsem si ten pocit nedokázala představit. To, že se ozývá to teď, nevím, Quickstep zatančí Marta Danzingerová, Martin Prager. A je to fakt takový zvláštní moment, kdy tam člověk stojí a říká si, proč? Proč to děláš? Proč nejsi doma v teple, nemáš teplý ponožky a nekoukáš se prostě na seriál? Jo, a je to, já jsem vlastně na sebe tam byla hrozně pyšná, že jsem dokázala tohle jako překonat, tuhle tu výzvu celého toho kolosu. A že jsem si to dokázala ale zároveň i užít a vlastně říct si, nemít takový ty přehnaný jako nervy, jako jestli spadnu, jestli uklouznu, ano, no, tak jestli se to stane, tak se to stane. Vlastně přijmout všechny tyhle ty věci, nebo přijmout to, že ten tanec třeba umím zatančit mnohem líp, než jak ho tam potom předvedu. A už to vlastně nerozebírat zpětně a už si z toho nic jako nedělat a říct si, no tak takhle to prostě teďka bylo, protože to se třeba mnohokrát stalo, že jsme třeba zatančili tanec a museli jsme si jako pak vzadu říct, no tak škoda, no, jako natančili jsme to, nevím, na čtyřku, umíme to na desítku. Stalo se spousta věcí, které prostě mě zmátly světla, no to jsou všechno, najednou třeba fakt začnou jinak svítit ty světla, než jste zvyklí na tom tréninkovém sále. Vy to vlastně s těma světlama si zkusíte dvakrát. A člověka to třeba zmate v té orientaci, v tom prostoru. A když ho ten partner několikrát otočí, tak vlastně potom, to jsou takový úplně detaily, který třeba si ten běžný divák nedovede představit, ale pak tam jako jsou, takže na všechny tyhle ty věci já jsem vlastně pak si říkala, jo, tak já jsem třeba na tohle to jsem opravdu byla nejpyšnější, že nemusím potom zpětně, že si to nevyčítám, když jsem to třeba pokazila, a že vlastně si řeknu, jo, tak jsme to zatančili, tak jak jsme to dneska zatančili. A už jsem neměla potom ty, no ale my to umíme ještě takhle a my bychom to udělali a my, jo, tak
1: takový ten.
2: Jako, no, to byla obrovská škola a nejen taneční, ale škola života.
1: Říká Marta Danzingerová.

0: Dalo by se říct jednou, dvěma větami. Co vás na té vaší profesi vlastně úplně nejvíc baví a co vás k ní třeba kdysi vlastně přivedl, co je toto nej?
1: No, mě úplně kdysi k tomu herectví přivedli. Já jsem k tomu měla opravdu takovou posvátnou úctu. Já jsem nějak byla přitahovaná už jako holčička k takovým těm pořadům televizním, těm 13. komnatám o těch hercích a o těch takový ty medailonky z toho jejich života. Mě to fakt fascinovalo. Takový ty jako bardi Národního divadla o tom jejich životě, jak vyrůstali, jak oni se k tomu dostali. A na mě z toho dýchala taková nějaká. Mně se strašně líbilo to spojení té literatury, těch příběhů, protože já jsem byla dítě, který hodně četl a měla jsem ty příběhy ráda. A toho, že je tam ten tým lidí, který vlastně něco společně vytvoří. Tohle bylo jako něco, co mě na tom od začátku fascinovalo. Takže tohle byl ten úplně původní jako pocit, že chci jít dělat divadlo.
0: Jaký byl potom ten střet s tou realitou, když jste vystudoval úspěšně všechny ty školy a šla jste hrát? Bylo to stejné, jako jste si vysněla, anebo vůbec ne?
1: No, samozřejmě bylo jako těžší najednou pochopit, že na té škole vám dávají ty lidi extrémní péči, ty pedagogové, všichni vlastně se starají o to, aby se vám to co nejvíc povedlo. V té praxi už se o vás nikdo nestará, už musíte vlastně jako sami. Ten režisér je tam jeden člověk na všechny ostatní lidi, na celý ten inscenační tým, na všechnu techniku, takže vy už musíte začít jako mnohem víc pracovat sami. A taky najednou jsem pochopila, že opět na škole nám dávají role, aby jsme se něco naučili, dávají nám velký role, velký příležitosti, že samozřejmě na těch úplně títěrných rolích se člověk toho tolik nenaučí. Ale pak v té praxi vlastně třeba se vám stane, že na takovouhle roli 2-3 roky čeká herec. Takže je to najednou takový opravdu jako sebe-coaching toho, jak si ustát i ty chvíle, kdy ta práce není, jak vlastně se pořád nějak sám sebe pobízet k tomu, aby člověk byl pořád kreativní a neustrnul v nějakých zaběhlých šuplících, který už má naučený. A tohle je obrovská nějaká taková práce se svojí vlastní psychohygienou.
0: Dá se hraní zapomenout, když právě třeba nemáte možnost hrát v těch velkých rolích, nebo si třeba dáte pauzu nějakou pracovní?
1: To si myslím, že ne. Myslím si, že hraní se nedá.
0: Zůstane to.
1: Že to jo, samozřejmě asi člověk zapomene na takový jako nějaký třeba technický věci, co se týče hlasu, aby mluvil na hlas a jak ten hlas používat a tak, když to chvilku nepoužívá tu techniku. Ale hraní jako takový si myslím, že je hlavně o tom, jako se do toho co nejvíc

0: uvolnit a vlastně se nebát a věřit sám sobě v té situaci. A to si myslím, že člověk nezapomene, že spíš já mám tu představu, že s věkem se to vlastně ten jako prohlubuje, protože s věkem odpadává taková nějaká jako sebekontrola. Já si myslím tohle, nevím, možná, že kdyby teďka tady byla herečka o 30 let starší, tak bychom si mohli v tomhletom, možná má třeba zase větší trému, jo, že nemá takový, já nevím, že už tam třeba zase odpadne takový ten pankáč, který je taky jako by pro to hraní dobrý, ale já si vlastně myslím, že to může být čím dál lepší.
1: Když si chci něco opravdu uvědomit nebo si v něčem udělat pořádek, musím to napsat. To někde řekla Marta Danzingerová a tím se pomalu dostáváme k vašemu psaní. Vy už jste napsala 3 knihy a podle toho, co jsme si říkali před natáčením, to nejspíš není poslední váš literární počin. Kdy to vaše psaní odstartovalo? Opět někdy už v tom dětství?
0: Jo, já si myslím, že už v tom dětství jsem zrovna našla takový bločky, které mě úplně jako dojaly, takových různých zápisků, co se dělo u nás doma. A já jsem si třeba psala taky jako krátký dialog, jako já jsem řekla dvojtečka, máma řekla dvojtečka a takový jako, že jsem tímhle způsobem na ten svět nahlížela už tenkrát. Takže to psaní tam bylo nějak vždycky a je fakt, že jo, já když si potřebuji utřídit myšlenky a potřebuji se v něčem zorientovat, tak si to musím napsat.
1: Používáte to psaní i třeba terapeuticky, když je vám špatně z něčeho, z nějaké třeba události, vztahu, jo, čehokoliv. Jo. Vypíšete se z toho?
0: Vyloženě, že v tu chvíli bych se z toho vypisovala, tak to ani tolik ne. To spíš mám na to ty kamarádky, který pořád otravuju. Máme ty nekoneční hodinový hovory. Ale pak většinou poznám, že už to mám zpracovaný, když jsem schopná to dát na ten papír. A ono to v tom opravdu jako je. Mm-hmm. Jakože až jako zpětně některé situace, až třeba rok, 2 roky potom, co je prožiju, tak dokážu napsat na ten papír, takže z toho jde opravdu ten pocit, co jsem v tu chvíli prožívala. Tak to už pak řeknu, aha, tak ty už to máš zpracovaný, už to dokážeš takhle jako předat.
1: Takové texty potom zůstávají v tom šuplíku, někde dole schované, anebo se třeba objeví v některé z vašich knih?
0: Oni se tam občas objeví, anebo jsou třeba potom takovým jako pojítkem a vodítkem k tomu, že já třeba začnu něco psát. To se mi vlastně docela stává často, že otevřu nějaký takový deníček a řeknu si, je, tady je vlastně tenhle ten, já nevím, třeba si napíšu kousek nějaké postavy a až zpětně mě na to napadá celý ten příběh. Takže já bohužel těch deníčků mám strašně moc, takže já nevím, kde co všechno je, ale občas takhle něco objevím a je to takovej potom poklad.

0: Vaší knižní prvotinou byla kniha Nesmělí. Byla někdy, nebo možná je nesmělost i vaším tématem, nebo... Já si vás neumím představit, jako, že byste byla nesmělá. Nepůsobíte tak.
1: Jo, jako nesmělost, teď už teda už jsem si to zase zpracovala v té knížce, ale je to mým tématem, totiž mám strašně ráda nesmělý lidi. Já vlastně mám strašně ráda, když někdo ukáže takovou tu lidskou stránku toho, že nedokáže být si teďka silný v kranflecích, tak jak vlastně ta doba pořád jako k tomu žene, aby jsme byli silní, aby jsme se dokázali za sebe postavit, aby jsme dokázali, já nevím, být v každé situaci pán té situace. Tak já mám vlastně ráda, když to některý ty lidi umí přiznat a teď se jim to propíše do toho obličeje a propíše se jim tam to jako, no já nic skrývat neumím, já jsem takovejhle. Tak to mě vlastně naplňuje hezkým pocitem z té lidskosti.
0: Takže to byla knížka, taková chvála nesmělosti.
1: Jo.
0: Moc mě zaujalo, jak vznikala vlastně ta úplně nejnovější knížka, ta loňská, která se jmenuje Maluj můru nohama vzhůru. Ona vlastně vznikala na sociální síti. Mm-hmm. Z toho, co vám napsali vaši sledující, vlastně úplně cizí lidé, to je naprosto fascinující koncept.
1: No, to je takový
0: jak
1: koncept.
0: Jak to vzniklo?
1: To vzniklo tak, že jsem si to vymyslela jedno ráno a říkala jsem si, jo, tak já bych to mohla zkusit zrealizovat. Já jsem chtěla něco psát, ale neměla jsem přesně. Vlastně to vzniklo přesně z téhle myšlenky. Já nic nemám, tak ale mám jako tady nějakou platformu, mám sociální síť, můžu zkusit něco vytvořit tam. Protože je to pořád téma, který mě nějak jako dráždí, ty socky nějak jako trošku si tam najít něco svýho. Takže jsem zkusila tenhle ten model, kdy já jsem ty lidi trošku naváděla. Já jsem samozřejmě věděla, jakým směrem to lehce chci vést, ale nechávala jsem se do toho inspirovat takovýma drobnostma. A to, co mě nejvíc znalo ke konci té knížky, byla představa, že to pak ty lidi vezmou do ruky a najdou tam drobný detail, najdou tam, nevím, že ta postava nese košík a na ten košík má na sobě barevné kytičky. A to mi psala paní, která psala, to by se mi líbilo, to měla vždycky moje babička, tenhle ten košík a já ho tam dám. Tak jsem si tak představovala toho člověka, jak sedí doma, čte tu knížku a říká, je, ono to tam opravdu je, tam jsou ty moje, ten můj nápad s těma kytičkama. Teď jsem si to vymyslela, je to banalita, ale tohle mě hnalo jako dopředu, abych tu knížku dopsala.
0: Měla jste potom zpětnou vazbu od těch lidí, kteří vám přispěli, že si to třeba přečetli a našli si tam ten svůj motiv?
1: Ano, na křtu knížky přišlo pár lidí, kteří mě říkali, že přispívali a pod jakým jménem jsou na tom Instagramu, abych si je vybavila, protože někteří opravdu přispívali opakovaně. S některýma jsem třeba něco i trošku konzultovala, že jsme, jakože oni třeba napsali nějaký nápad a já jsem říkala, jo, jako líbí se mi to a co kdyby to bylo ještě takhle, třeba ohledně toho názvu jsem takhle s jednou paní konzultovala. Ona mi napsala nohama vzhůru, že kdyby se mi bylo nohama vzhůru. A já nevím proč, prostě jsem přeto dělala to Maluj můru nohama vzhůru. Kdyby se to takhle rýmovalo, kdyby to byla taková. A pak už tam zase ale musela zpětně dodávat do toho příběhu vlastně ten smysl té můry, takže jsem si na sebe pořád
0: to
1: šila takovýhle
0: můry. Zajímalo, co ta můra znamená.
1: No, tak ta můra znamená, to je samozřejmě takový nějaký znak toho, že nám může přijít do života nějaká těžkost. Aha. Ta můra je nějaký znak jako takový jako předzvěstí něčeho jako špatného. Ale my se na to můžeme podívat vždycky z jiného úhlu pohledu a udělat z toho nakonec třeba i svoji přednost. Takže to je nějaká linka, která tím příběhem proplouvá, protože jedna z těch postav je tohodle neschopná a pořád se hníje vlastně v takovém vlastním přesvědčení, že ta jeho cesta, kterou si vybral, tak je správná. A pak jsou tam postavy, které jsou schopní to jako přetvořit v něco lepšího.
0: Máte na ruce vytetovaného malého prince?
1: Ne, to je bojový. To je, on to vypadá jako malý princ, ale je to takový bojovníček, kterýho můj syn teďka kreslí všude, má takový teďka svůj, jako si našel vlastně takový znak a pořád to někde jako kreslí, že já vždycky otevřu nějaký notísek a tam mám bojovníčka, takže já jsem si ho nechala vytetovat, takhle je to moje první tetování.
0: Říká Marta Dancingerová.

0: Kdo se dívá na video, tak si možná všiml, že náš dnešní host, herečka a také spisovatelka, autorka Marta Danzingerová, má před sebou na stole telefon, což se normálně nesmí. Ale ona může, má výjimku, protože v tom telefonu má svoji poezii. A já teď moc prosím o jeden kousek.
1: Tak já nevím, jestli se mi to povede přečíst dobře. Zkusím. Pracuju jako herečka, říkám před plexisklem na úřadu práce schrbená, koukajíc na paradentózní dásně paní úřední, která moje nevšední povolání nechce chápat. Cože? A kde jako? Já hraju v divadle. Aha. Ťuká do počítače a škrábe se na bradle. V jakým? V takovým malým. Zklamala se mi evidentně, že mě nezná, že nejsem ta něžná Eliška nebo Keliška z nějakýho Seroše. Na přijímačkách zahrála jsem i Choroše, i Milana Baroše, i dva koše plné jablíček, chce se mi zařvat. Víte, že když si zlomíte malíček na jevišti, nevykřiknete bolestí, ale většinou to vaše tělo pustí až v šatně? Zázrak. Herectví je někdy tmavej mrak, z kterého pořád chčije jen to, co nechcete. Někdy chcete mít prak a vystřelit se někam do kanceláře, když posté musíte přesvědčovat ty tváře, které o něčem rozhodují, že to, co umíte, jim za to stojí. Jste závislí na tom, co vám osud přinese, koho, jak a proč. Někdy kopete se do zadku a někdy nestíháte ani raní moč. Hraní je práce s energií, s proudem od vás ven a vy se rozhodujete každý den, kudy, kolik, kdy. Ježíš, dobrý den, slyším pod plexisklem na úřadu práce o pár let později. Vy jste hrála v seriálu Ženy v naději, že? To jsem milovala. Pojďte, já vám to orazítkuju, ať tady nemusíte čekat. Děkuju, říkám a slyším za mnou celou frontu hekat a je mi to trapný, ale fakt je ten, že čekám tam už druhý den a chce se mi čůrat a nestíhám zkoušku. Je to tak trošku neustálá hra samotného se sebou. Tak co uděláš s touhle výzvou, co je před tebou? Jsi překvapená, že ti to nejde? No nemusíš se hroutit, už to víš, že na tom nesejde, že všechno se děje s tebou tady tak, jak má. Pusť to a bav se a nepřemýšlej, že ať chceš nebo ne, je to především velice zábavné. A nakonec vůbec ne otravné, i když se ti v 5 odpoledne na konci natáčení dne v zimě a v mrazu do divadla nechce. Je to hra. Hra s lidskou duší, občas prostřelenou kuší, hra s lidskou schopností zahrávat si s věrohodností. Je to bájo. Říct večer inspicience ájo, čau. Všatně kolega, co už vypadá jak pan Tau, co neustále hledá know-how. Tak tohle byl textíček Herečka se to jmenuje.
0: Definice herectví podle Marty Danzingerové. Jak jste ke slam poetry přišla?
1: No, já bych to musím úplně upravit. Ke slam poetry já jsem nikdy nepřišla, protože já vlastně nevím, co úplně slam poetry. Já jsem to viděla jednou nebo dvakrát naživo.
0: Ale výborně vám to jde.
1: Jak to někdo dělá, jsou skvělí ty lidi. Já je obdivuju, zvlášť ty, kteří jsou vlastně schopní na místě vytvořit ten slam, třeba i ze slov, kterým nabízí to publikum, tak k tomu mám opravdu velký obdiv. Jinak já si píšu básničky různě do deníčků, opět jako ty texty, tak těch mám spoustu někde všude. A tohle vzniklo tak, že jsem psala úplně něco jiného. Psala jsem text, už ani nevím jaký, něco jsem měla zase chuť napsat a pak jsem to nedopsala. A v rámci toho jednoho textu byl takovejhle jakoby v úvozovkách slam. A já jsem si to pak přečetla a říkala jsem si, to mě vlastně napadá jakoby další jakoby věci, jakože nejenom za tuhle tu paní, ale i třeba to se dá přece udělat na kohokoliv. A začala jsem se s tím takhle hrát a psát si jich víc. A pak mě napadlo, že by to mohla být takovej můj další jako instagramový nějaký počin, protože já nerada sdílím úplně ten osobní život. Nerada vlastně pořád dělám to, co třeba se tak jako nabízí, jako teď jsem v divadle, teď dělám tohle a tohle. A mám prostě vztah k tomu textu a k tomu slovu, takže mně přišlo, že by to mohlo fungovat a že by to mohlo být fajn tam dávat takovýhle krátký moje textíky, i když nevím vlastně, jestli to odpovídá nějakým pravidlům toho slemu, ale on asi žádný jako moc nemá, jo. A asi je to dost na každém tom interpretu, ale já tomu právě říkám spíš ten slamák, to jsou taky moje slamáky, což vzniklo z toho slova slam, že jo, ale úplně bych se neoznačovala za slam poetrist.
0: Máte v plánu někdy ty své slamáky, jak říkáte, předvést i opravdu před tím živým publikem, jako co by to udělalo?
1: Ty jo, já bych se to nenaučila naspaměť v životě. Já bych se strašně bála to říkat jako nějaký svůj text paměť, bych to musela jedině číst, ale asi ne, nevím, nepřemýšlela jsem o tom. Jako přemýšlela jsem o nějaký audioverzi, to by mě docela bavilo si to takhle jako načíst a zahrát si to takhle na mikrofon. Ale uvidíme, ono je to strašně nová, čerstvá záležitost.

0: Vnořila jste do některého ze svých textů, třeba těch slamáků, i třeba nějaké své soukromé bolení, trápení, zkušenost, protože asi posluchači zaznamenali, že máte za sebou docela složité období. Je tam něco?
1: Určitě se tam propisují nějaké věci. I třeba ani ne tak jako kolikrát moje osobní, jako z toho, co třeba slýchám třeba v té mámě, to byl hodně oblíbený text, má tam takovou hezkou odezvu, tak v tom jsou spousta věcí, které ke mně dolehly nějak, co mě vykládají moje kamarádky, jak je to vlastně těžký a zároveň krásný žít ten plnohodnotný život mámy, která má navíc ještě třeba víc dětí, jak je ten vztah jako potom náročný s těma dětma. To se tam určitě propisuje a i vlastně tady v tomhletom textíku o tom herectví je kus nějakýho mýho. Vždycky se snažím, aby to nebyla jenom láska páska, ale aby tam byl nějaký ten můj pocit z toho, co chci vlastně jako předat. No, to jo.
0: Změnily vás ty události posledních let? Jen aby posluchači, kteří třeba neví, byli v obraze, tak prošla jste rozvodem. Víc to nebudeme rozpitvávat, ale jak moc vás to třeba životně změnilo, posunulo? Co to s vámi udělalo?
1: Nebyl to přímo rozvod, že bychom museli jít před nějaký soud, protože jsme nebyli sezdaný, tak v tomhle tom jsme to měli asi trošku jednodušší. Aspoň v téhle té části. A samozřejmě, že to je obrovská věc, kterou člověk promýšlí. Spíš si teďka říkám, jo, je to nějaká věc, kterou už si ponesu tím životem. Už to ovlivnilo samozřejmě můj vztah se synem, který se upevnil, ukotvil, ale zároveň spoustu věcí jsme si jako společně proboleli. Takže je to něco, co už sebou ponesu a s čím se třeba budu vyrovnávat každý ten další život jinak. Uvidíme, co mi to ještě přinese, ale samozřejmě to ovlivnilo velice výrazně.
0: A jaké máte sny? Mety? K čemu směřujete?
1: Já bych strašně ráda, pořád mám takovej nějaký sen, ten pracovní, propojit víc to svoje psaní s tím divadlem. Zkusit pro to divadlo něco napsat, nebo pro film. Pořád si myslím, že to tam někde jako je. Ale uvědomuji si, jak je to, jako jsem k tomu velice pokorná, protože si pořád myslím, že na to ještě úplně nemám. Že ještě se potřebuji otřískat v nějakých jako jiných věcech, co se toho psaní týče. Ale doufám, že to tam někde je, že to na mě čeká. A bavilo by mě pracovat s mladýma lidma, co se týče divadla. Naučit se takovou nějakou jako terapeutickou práci trošku, arteterapeutickou. Na to se taky začínám jako posledních pár let dívat. A co se mojí nějaký osobní kariéry týče, tak já si pořád přeju jenom pracovat fakt s dobrýma a talentovanýma lidma. To je pro mě hrozně jako zásadní. A může to být opravdu v podstatě cokoliv. A pak bych ráda byla tak jako svobodnější trošku, co se týče času, protože opravdu hodně jsem v tom, že mi na ten čas někdo sahá, že vlastně my jsme povolání, který už jako jedno z mála se musí pořád ohlížet na čas ostatních, aby jsme se tam všichni potkali. Takže trošku nějaké větší možná svobody v tom plánování toho času.
0: A ono to vyznělo i z toho slamáku, herečka, který jste nám tady řekla, že ta závislost toho hereckého povolání a ta časová neuchopitelnost, nenaplánovatelnost je asi možná nejpalčivější věcí, jak to tak
1: jo,
0: vnímám
1: jo,
0: z vás.
1: Je to jako, on vám prostě pořád tu další práci pořád někdo drží ve svých rukou. Vy ji zas tak moc jako tím, že jenom, že podáváte dobrý výkon a jinak nevím, jak jinak to můžete jako ovlivnit. Jo, jakože pořád na to někdo vám jako může sáhnout a to je u té naší práce strašně těžký se s tím nějak pořád vyrovnávat, že to takhle je.
0: Co potřebujete k tomu, abyste si řekla, tak teď jsem fakt šťastná a spokojená, je mi dobře?
1: Já jsem šťastná a spokojená. Jako já jsem o tom nedávno přemýšlela, že já nemůžu říct, že bych jako nebyla šťastná i u těch nejtěžších chvílích toho života, že vlastně si myslím, že to je nějaká schopnost, to štěstí je schopnost se na to těma šťastnýma očima dívat. Jakože i když to byly třeba náročné chvíle, tak jsem si někde v hloubi duše mohla říct, jako wow, ale já prožívám tohle a strašně moc se tím učím a jsem zvědavá, kam mě to posune dál a co mi to přinese. A vždycky je tam tenhle ten úhel pohledu. Takže není to nic, jako že si řeknu, tak ještě budu mít tohle a už budu šťastná. To si myslím, že nic takového do toho života stejně nepřijde. Jako není to byt, není to auto, nejsou to šaty, prostě nic takového vnějškového. Vždycky to štěstí stejně musíme najít někde v sobě. No.
0: Říká Marta Danzingerová, která byla dnes hostem pořadu Až na dřeň. Moc vám za to děkuji. Taky vám ve všem moc daří.
1: Děkuji.
0: Naschledanou. No a já už jen doplním, že si nás jako vždy vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
2: Haló, Soukup? Haló?
3: To je pořad úspěšného hudebního skladatele Ondřeje Soukupa.
4: Co rád poslouchá?
3: Jaké jsou příběhy jeho oblíbených písní a které mu doslova utrhly srdce?
2: Haló, Soukup? Haló?
3: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
4: Každou sobotu po 10. hodině na Dvojce. Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
5: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.

Hezký den, dobrý poslech a krásné léto, vážení přátelé folkových pohlazení. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček tohoto času na Táboře. Takže dneska to vezmeme jenom rychle, takový mix písniček schválně. Co posloucháte uprostřed léta vy?

letní folková pohlazení doslova navádí k tomu, abychom si hráli takové ty staré, řeknu až odrhovací písně. Ale my třeba na Tábře zpíváme i něco fungl nového. Znáte tuhle od Marianu?

Epidemie a jejich Vypínám, méně známější písnička z jejich nádherného alba Prosklené nebe. Předtím samozřejmě zněl Mickey Rivola a jeho Já jsem tak línej. Jak moc spolu tyto dvě krásné písně souvisí. Všimli jste si? Budeme pokračovat v takovýchto asociacích. Dovolím si vám teď předložit k poslechu Brněnský přístav.

A to byla vzpomínka na staré časy. Zlínský AG Fleck z prvního alba Blázni umírají na dvakrát, tuším z roku 1983, píseň, která tohle album končila jakoby náhle. Blanka Táborská, Ivo Viktorín, Karel Markitán a neviditelný Pepa Šobáň. Mistrovská ukázka toho, jak se dají aranžovat kytary a do dneška vlastně dost ovlivňují tento žánr. Ačkoliv možná u publika nepatří k těm nejpopulárnějším a nejznámějším kapelám, tak myslím, že mezi muzikanty už po několik generací mají obrovský respekt a uznání. Pojďme si pustit ještě něco, třeba Letní.

Zuzka Mimrová a Buja Béza, tedy vzpomínka na Zuzku Mimrovou a Buja Bézu. Je to veliká škoda, že tahle olomoucká studentská kapela už nehraje. Dělali to moc dobře tu muziku. Joj.

země plná kaštanů. Vím, že ji taky brzo dostanu. Je to tak snadné a tak prosté. Dva týdny ona, já postel. A že jsem frajer, a že jsem frajer, a že jsem frajer, tak se rozdělím. Co byste řekli příští neděli? Ať večer na skok přijde ke mně.

0: Jo, tak co jsme chtěli hrát? No hrát normálně,
1: no hrát normálně, jasně.
2: Chcete slyšet, jak se náš Míra naučil hrát na basu?
3: U chaty v údolí dvě roky půlový vatrák si na basu hrál. Bylo to žůžový, nikdo však nepoví.

Ještě si zpívám písnička od Pavlíny Jíšové, respektive napsala její text a melodii napsal Michal Rerich. Hrávali se sestavou Pavlína Jíšová a přátelé. To je obrovská spousta písní, které zůstávají tak trochu zapomenuty, neviditelné, skryté na albech a přitom krásné, ale možná proto vhodné ke znovu objevení. Dovolím si vám teď předložit něco zapomenutého, neviditelného a možná o to víc krásnějšího od Vsetínských Žambochů.

0: Stařice moře, Petr Šota ze Slatiňan, nádhera, neviditelná, tichá písnička, bohužel Strunovrat kapela, která tuhle písničku hrála, už je také minulostí, tak nám tady zůstalo jen pár nahrávek a je to vlastně docela zajímavé se přehrabovat těmito pro mě poklady trochu. Velice výstižně ostatně o tom zpívá jiný génius naší folkové scény, mistr slova, písničkář, který nikdy nebude veřejně opěvován a přesto mezi muzikanty, básníky má obrovské jméno a respekt a možná za 50 let ho někdo objeví. Jiří Smrš, všimněte si krásné češtiny, nádherných myšlenek a vůbec vidění světa, které mají opravdu jen ti největší z básníků.
1: Proč jsi o mě nenapsal, co zjevně scházelo, řekl jsi, no to mi

0: Nerad vás ruším při poslechu Jiřího Smrže, ale čas je neúprostný, zapomněl jsem se rozloučit. Mějte se, užívejte léto, za týden se naslyšenou bude těšit Vítěz Raníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Řekl jsem.

0: Mrazivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Když se mladá dvojice vydá na obyčejnou prohlídku zámku...
2: To je první průvodce, kterého vidím v obleku. Jako běžel na pohřeb.
0: Netuší, že ji čeká opravdu nevšední zážitek.
3: Ta závora!
4: Co tam děláte?
3: Ta závora se zvedá!
0: Pohřbení zaživa.
1: Rozhlasová adaptace povídky Edgara Allana Poea.
0: V neděli po 20. hodině na dvojce. Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
5: Stále vám společnost dělá dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
0: Posloucháte reprízu pořadu.
6: Jsou tu zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zahrebnická. Znám ho dlouhá léta jako horského vůdce s mezinárodní certifikací a taky jako jednoho z velmi úspěšných manažérů firmy prodávající outdoorové vybavení. Pak se mi na nějaký čas ztratil ze zřetele. A pak dotazy kamarádů, typu už si viděla, co Janek dělá? Mým hostem v záletech je dnes Janek Bednařík. Za svým jménem, kromě toho, že je horský vůdce, teď uvádí i husopas. Říká, že všechno má svůj čas a že příběh pro každého, pro lidi, kteří nemůžou být venku, dokáže přivést až k ním. Jestli nerozumíte té poslední větě, tak ji společně zamaví okamžik a moc rádi vysvětlíme. Jsem ráda, že posloucháte Zálety.
0: Zálety Aleny Zahrebnické.

0: Většinu života strávil Janek Bednařík v horách, s lidmi na laně i sám. Lezl po skalách, lyžoval, toulal se v mrazu a větru. A svět mu dlouhá léta dával smysl. Když jsme se spolu naposledy viděli osobně, bylo to tuším někde u Ústí nad Labem, na ferátě při natáčení pořadu s legendou Přes hory, kdy já a Mára Holeček jsme byli ti, které právě horský vůdce Janek Bednařík po feratě vedl. No a dnes se po letech vidíme spolu v rozhlasovém studiu. Tak jsem moc ráda, Janku, že jsi přijal moje pozvání.
1: Děkuju moc.
0: Ty jsi byl tak trochu tajemný, když jsme se tě ptali na to, co teď budeš, když jsi opustil pozici manažera velké outdoorové firmy, co teď budeš dělat? Neřekl jsi toho moc.
1: No, neřekl, protože byste si mohli myslet, že jsem se úplně zbláznil, protože taková reakce byla, když jsem na to získával povolení, jakoby to trvalo celý rok a no, tak to jsem nechtěl riskovat naše přátelství.
0: Ne, já myslím, že bych tě nezavrhla. Případ toho, že jsi začal točit film, anebo primárně začal si létat s husami?
1: Ono to bylo tak, že já jsem věděl, že chci vychovat husy a zkusit je dotáhnout na jih, to znamená letět s nima na rogale. A na to, abych to mohl udělat, protože jsem úplně obyčejný člověk, tak jsem musel vymyslet projekt, aby se to celý zaplatilo, že rok nebude člověk chodit do práce. A samozřejmě ta cesta byla to sfilmovat a jakoby předpovědět, co by se všechno mohlo stát, aby se z toho třeba mohla to, jakoby se skládat film. No a to se mi povedlo. Povedlo se mi to nějakým způsobem naprojektovat, napsat nějaký předpoklad scénáře, co bych chtěl s těma husama dělat, sehnat na to vědecký projekt, bez toho to taky nešlo, a sehnat člověka, který to celý zaplatí.
0: Můžeme ho jmenovat?
1: Určitě, je to Franta Vrábel, bez kterého by to nevzniklo, takový český filantrop, který si právě nepotrpí moc na to, aby se vědělo, ale on už pomohl mnoha lidem v mnoha těžkých situacích, takže naprosto nezištně.
0: Co tě nejvíc překvapilo na tvém původním plánu týkajícího se tohoto projektu Hus?
1: No,
0: ve výsledku, jako co bylo jinak, jinými slovy?
1: No, tam bylo pořád něco jinak. Nejvíc mě překvapili tím, že já jsem si nastudoval všechno, co šlo, a to roky jsem se na to připravoval úplně v tichosti, o tom nikdo nevěděl, ani moje žena.
0: A to je lepší,
1: možná
0: jí
1: bylo
0: podezřelý,
1: ona viděla ty knížky o divokých husách, co si doma čtu, ale tak to brala, že si rád čtu jako různý knihy asi, ale nepojala podezření. No a já jsem se na to roky připravoval a myslel jsem si, že vím vše, a pak mě překvapilo, jak mě to zasáhlo opravdu hned od toho ve chvíli, kdy po čtvrtým dní člověk vidí v těch vejcích, když si vezmete mobil, rozsvítíte světlo a ve tmě vlastně na ten rozsvícený mobil položíte vejce, zakryjete dlaněmi a najednou vidíte cévy a srdce. Je to jako s dětma, najednou, když víte, že v tom vejci tepe život, tak i když člověk jde něco vyřizovat nebo něco chystat, tak najednou víte na pozadí, že tam něco prostě je, něco čeká, ten život už tam je a něco, z čeho se nedá vystoupit, že jiný rodič nebyl, jenom já v tu chvíli, už to bylo jasný.
0: Tak jaké knížky, Janku, čteš teď?
1: Teď jo.
0: Jako jinými slovy, jaký bude příští projekt?
1: Ne, to nesouvisí s projektem. To, co zrovna teďka čtu, tak já čtu hodně uchem, poslouchám jako audioknihy, když jezdím autem. A to, co teď zrovna čtu, není úplně nejveselější. No, teď čtu Orwella 1984 a tak to bych přeskočil. A z těch krásných knížek, co jsem četl, tak velmi mě zaujaly Kde raci zpívají. To byla parádní knížka, to se mě líbila.
0: Janek Bednařík, posloucháte Zálety.

0: Mým hostem v Záletech je horský vůdce dnes na přechodnou dobu a možná na dobu delší, než si teď dokáže představit i husopas. O husách mluvíme od samého začátku dnešní záletu. Tak teď jedna ukázka.
1: Znáte ten pocit, kdy život běží moc rychle a najednou si uvědomíte, že vám to nedává smysl? Já v tu chvíli potřeboval zastavit, ohlédnout se a zjistit, kudy dál. Vzpomněl jsem si na film o muži, který létal s husami. Přečetl jsem jeho knihu a zjistil jsem, že husy jsou nám blíž, než si myslíme. Mají paměť, emoce a vztahy na celý život. A tak jsem se stal husopasem. Zažili jsme vzlety i pády, napětí, smích i dojetí. A když přišel podzim, tak odlétli. Já zůstal. Zůstal jiný a probuzený. Celý příběh jsme zachytili s kamarádem Honzou na kameru, aby ho mohl sdílet s vámi. Je to příběh pro každého, kdo chce projít tu cestu se mnou. A také pro ty, kteří už nemohou být venku. Speciálně pro lidi v hospicích, kterým přivezu příběh až k ním.
2: Stala se taková věc, že táta od mojí ženy, Tchán, tak on onemocněl fatálně a bylo jasné, že už tady dlouho nebude. No a tak byl v hospici a žena za ním s dětma jezdila, no a on mi jeden den telefonoval. A bylo to takový, že se chtěl rozloučit. A teď jsme se najednou bavili o věcech, o kterých bych, to s člověkem se nedostanete, to jsme se bavili na dřeň. Takové otázky, které opravdu člověk má možnost otevřít jednou za život, o konci života, o tom, co bude potom. A mně naskakovaly vzpomínky z toho husího projektu. A já jsem mu to vyprávěl vlastně o životě těch hus, že jsou podobní člověku, jak oni bojují jeden za druhýho, jak oni to mají s odchodem, jak oni prostě berou ten konec toho života, tu smrt. A to bylo zajímavé, že on poslouchal, byl dojatý a to byl hodinový prostě hovor. A další den mi volal zas. A to byly hodiny a hodiny, co jsme si protelefonovali. A on mě pak pozval a říkal, já tady nejsem sám, nás tady jde víc, jako co ještě vnímáme. A pojď nám to tady prostě odvyprávět. No. A já měl nějakých pár jenom fotek, který jsem mohl použít. Já si prostě 6 fotek a víceméně jsem jenom vyprávěl. A oni mi říkali, to bude na 4 hodinky, počítejte s tím, ti lidé už opravdu v tom terminálním stádiu mají bolesti, ale pár rychle to stojí a tak tam je tam dovezli do té společenské místnosti a já vyprávěl a po ty 4 hodině jsem to ukončil a nějaké dotazy a oni se ptali a ptali se, abych pokračoval a chtěli a tak jsem pokračoval a vždycky jsem to zastavil po dalších 4 hodině a byla z toho nakonec celá hodina, oni byli dojatí, opravdu slzeli a no zkrátka bylo vidět, že to zasáhlo. A tím to skončilo. To bylo zajímavé, že jsem odjížděl a měl jsem takový dobrý pocit, jak když víte, a netušíte to, ale víte, že se něco dobrého opravdu povedlo, tak jsem tak jel domů a bylo o čem přemýšlet. A on mi potom volal, Tchán, jako i další dny, ještě pár dní a moc děkoval a vyřizoval poděkování od ostatních a říkal mi, prosím tě, kup to, to musíš vyprávět ty, ten, kdo to prožil. Udělej to, jestli existuje možnost a dotáhni to. No. A to byl takový impuls poslední, že jsem se toho Franty potom zeptal a to už jsem navázal na to, co jsme se bavili. Mm-hmm. A rozjelo se to, co dělám teď. A promítám ve školách, promítám i v hospicích. Mám na to velmi pozitivní reakce a sám jsem překvapený, kam mě ty husy jako dotáhly, protože já opravdu letím na té vlně, oni letí, já jsem jen asi jenom vezu a čekám a jenom žasnu, kam se dostávám.
0: A ty to ještě neznáš, když opustí děti domov, jak to vypadá. Možná to máš taky trénink na to, když už teď husy odletěly, když jednou odejdou děti z domova. Dá se to s tím asi úplně jako jednoznačně přirovnat, ne? Tam asi nic nefalíruje.
2: No přesně, já to samozřejmě nemůžu 100% srovnat, to dokud to člověk neprožije, ale bylo to tak, že já jsem je nakonec vypouštěl, nebyl jsem schopný s nima doletět na ten vých, protože ten průběh byl dramatický a nakonec to vedlo, jakoby, ten výsledek byl takový, že všechno se mi je podařilo naučit, i přes opravdu obtíže velké, tak to dopadlo dobře v tom, že všechno se mi naučil, ale zbývalo ještě dát to nejtěžší, vypustit je do divokého hejna. A polovina se vypustila sama, to byly ty 4 nejsilnější, a polovina to úplně na poprvé nezvládla. No, ty jsem naložil a odvezl jsem je pak na Jižní Moravu a trávil jsem
0: si ještě blíž.
2: Tam je největší kolonie těch hus. A některý z nich dokonce ani neodlítají na jich, takže jsem si říkal, když se to nepovede, tak tam tu zimu stráví a prostě povede se to později. No a měl jsem štěstí na člověka, který v Brně dělá sokolníka na letišti. Ten se husám, nebo jako obecně dravcům a mimo jiné i Husám věnoval celý život a ten teda Husy nadřazuje nad všechny úplně a vyzná se v nich a ten se postaral o to, že se vypustili dobře, poradil mi jak na to. V podstatě to vyžaduje čas, aby si zvykli na to místo, musí hodně trávit. V blízkosti toho hejna a ono je to jako, když třeba se člověk přestěhuje do nového místa, tak to hejno nepřijme jednoduše nové jakoby příchozí husy, takže oni dostanou nářez. Oni mají mezi sebou hierarchii a teď mají prostor na to si to vyjasnit, tak dobře přicházíte a oni doslova se s nima všichni poperou. A na to musí být ty husy silný a sebevědomí a musí být vybavený tím, že se prostě, že odolají, musí mít odolnost velkou. No a to se podařilo těm čtyřem v tom českém ráji a odletěli s tím hejnem potom na jich. No a ten zbytek jsem dovezl na Jižní Moravu a po cestě jsem se jim ještě věnoval. Jeli jsme dlouho takový road trip, zastavovali jsme, spal jsem s nima venku, lítali se mi, vraceli se a zase mezi nima se vytvořil jeden, který začal táhnout. Byl takový ochranář toho hejna. No a když to řeknu ve zkratce, tak v podstatě jsem plánoval několik týdnů strávit s nima na těch novomlýnských nádržích a být tam s ním, aby si zvykli a postupně jako odejít a zmizet. No a oni hned po prvním dní už se mnou nevystoupili z té vody a opravdu tam chtěli zůstat. No a ten Pepa Sokolník tak mi hnedka říkal, tak teď musíš jet, oni s tebou nechtějí už, jeď a už se nevracej, já ti budu říkat, jako, jak to s nima je. A po čtyřech dnech se připojili. No, se připojili do toho hejna a povedlo se to. Takže na podruhé to zvládli.
0: Janek Bednařík, posloucháte Zálety.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Mým hostem v Záletech je dnes horský vůdce toho času Husopas Janek Bednařík. Celou dobu přemýšlím, že je mi líto, že filmový materiál, a to není poprvé s tvými husami, nemůže mít i svoji vůni, tak jak voní husy.
2: To je krásný dotaz. Děkuju. No, to mě překvapilo, že mě teda vonili velmi. Samozřejmě každý den, nejméně každý druhý den se mi měnil po destilku, tak asi by to bylo jinak, kdybych ji neměnil, no, ale to bylo jenom ve voliéře, protože ve voliéře jsem je měl přes noc a ne z důvodu, že bych je chtěl nějakým způsobem si jako věznit a vlastnit. Oni byli divoký, ale bylo to proto, že to přes noc chránilo před liškama a před kunama. Mm-hmm. Takže to bylo jenom z důvodu ochrany a přes den byli úplně volně. A toulali jsme se krajinou, no, a oni jako, je to pravda, že to se mi vrací občas ta vůně a mě teda voněli krásně, tak jak
1: vybavíš se to teď?
2: Jo, vybavím. A to prostě vůbec, jako to nebylo jak z nějakého velkochovu. Prostě mají svoji vůni tak jako pes třeba nebo kůň, tak lidé, co mají koně nebo psi, tak mě chápou. Prostě oni mají svoji vůni, jako nebyl to zápach.
1: To létání, vlastně i příčina toho pádu, který jsi měl, tak vlastně bylo to, že husy mají jinou pádovou rychlost než rogalo, se kterým jsi létal.
2: To je krásně řečené, je to tak.
1: Je to terminologicky letecky správně.
2: To byla moje chyba, protože většina lidí, co se husám věnovali a dali pokus o to s nima létat, tak většině se to nepovedlo. Povedlo se to opravdu jenom asi 4 lidem. Mm-hmm. Možná 5, a oni používají berneška. Tyhle ty husy, které v Evropě člověk může vychovat a vypustit, a které jsou tu původní, tak to jsou ti paličáci, to jsou ti jezevčíci. No. A ty knihy všechny, které já jsem četl a rady, které jsem přijímal od lidí, kterým se to povedlo, tak samozřejmě měli berneška, no a podle toho jsem postavil křídlo, protože křídla dneska rogala lítají 150-160 km za hodinu, ale ty husy 60 na začátku, když jsou mladí, 60 km, ale potom už zvládají 90. Mm-hmm. No a tyhle ty, co jsem měl já, ty jezevčíky evropský, tak oni ale začínají na 55 zhruba, 50-55, no a to já jsem netušil, protože jsem to měl, jo, a zjistil jsem to až, když jsem s nima letěl poprvé, no a takže bylo po projektu a byl konec. A nebo jsem nad tím přemýšlel celou dobu, že když jsme trénovali,

0: ještě na zemi, kdy oni jenom, já jsem jel rovně a nabral jsem tu vzletovou rychlost, což byla u Rogala 60, ale nevzlítl jsem a pak už jsem jenom zabrzdil na konci dráhy a zase oni vedle mě přistáli. A ve chvíli, kdy jsem viděl, že už udělají okruh a je čas s nima vzlítnout, tak v tu chvíli jsem to napálil, že vzletěl jsem a to Rogalo letělo 65-70, letěl jsem jim. No a mně došlo, že když jsem jezdil s nima na zemi, tak to fakt krátkodobě zvládli, že sprintují na těch 60. No a já jsem se tehdy rozhodl, protože už jsem je viděl, několik případů se už událo, když jsem viděl, jak oni se neopouští v nouzi, to nikdy neudělají, i když se něco podělají, jsou zraněný a tak dál, tak oni prostě vždycky se neopustí a pomáhají si za každou cenu, i když by to stálo život tomu, kdo pomáhá. A to už bylo tak silný, že po těch 3 měsících člověk je má jak vlastní děti a já jsem si říkal, o co jde, tak já zkusím lítat bez nich a natrénovat prostě,
1: minimálku.
0: Ano, minimálku pomalu. No a to nebylo nic jako nic moudrýho.
1: Jo. To nebylo.
0: To byl jako risk pade na pade, ale natrénoval jsem to bez nich. Opravdu to byly desítky a desítky letů za celý ten den od rána do večera a večer jsem pak letěl s nima a oni se udrželi. Mm-hmm. A tak jsem dával den za dnem, až jsme byli prostě zhruba na týdnu a já najednou už byl v euforii, že to půjde. Mm-hmm. Že to dotáhnu a že jsem přelstil tu fyziku. No, a ne, mm-hmm. nepřelstil. Pak jsem spadl, protože byl let, kdy to nešlo ideálně, oni se oddělili a já jsem se rozhodl, že udělám ostřejší zatáčku, aby se neoddělili.
1: Přetáhl
0: jsem to, no. Mm-hmm. A samozřejmě zmenší se, no, nemusím ti nic říkat. Mm-hmm. Jo. V tu chvíli jde člověk rychle k zemi a lítat pomalu a nízko.
1: Se nemá.
0: To je hloupost.
1: Je něco, co si o husách, co si neřek? Něco, co jsi si tajil a já budu mít tu čest, že to uslyším jako první? Naši posluchači tedy k tomu taky?
0: Určitě. To se snažím do každého rozhovoru něco takového schovat.
1: Tak pojďme jeden záletový.
0: Tak ty husy mě ovlivnily v mnoha věcech a přicházím na to dodnes i po 3 letech. To, co jsem zmínil mockrát, je ta pozornost vůči dětem, ale i vůči ostatním lidem a i třeba vůči ženě mojí. A změnil jsem jednu věc, která vždycky, když jsem měl nějaké jednání nebo něco neodkladného a ona mi volala, tak jsem to bral a přece se ještě dneska zavoláme. A já jsem to vytípnul, ten hovor, s tím, že se jí ozvu později. A to třeba až pak pozdě večer, anebo jsem pak už ani třeba nezavolal. Ale zkrátka, jí jsem vždycky odložil. Zatímco, když mě volali obchodní partneři, tak jsem to bral, teď to musím vzít. A vlastně, a teď jsem si uvědomil díky těm husám, že to dělám přesně naopak. Teď to je tak, že opravdu, i když je to trapný, jsem v důležitém hovoru s někým, kdo nemá moc čas, je to prostě třeba obchodní partner, prostě je to něco důležitého, ale z pohledu toho biznisu, toho uživení jakoby té rodiny, když to vezmu úplně nahrubo, a ona mi zavolá, tak já to vezmu vždycky. A řeknu, omlouvám se, to je důležitý, vezmu to a řeknu, v jaké jsem situaci, ale odpovím, pokud je to akutní, pokračuj. A ona většinou si nechá zavolat za hodinku, ale už se stalo, že pokračovala. A teď už mi začínají volat i děti a samozřejmě mají svoje problémy, které z našeho pohledu jsou velmi banální, že ze školy něco se událo a teď chtějí se svěřit. A vždycky to vezmu a vždycky to vyslechnu. Tak to mě tak vylepšilo život. Nečekal jsem, no a za to můžou husy.
1: Janek Bednařík, posloucháte Zálety.

0: Řík patří mezi, píše se na webu jednoho z alpinistického festivalu, staré bardy české vůdcovské komunity. V roce 2003 proklouzl hned do prvního výcvikového kurzu tehdy nově vznikající České asociace horských vůdců a od té doby toho na horách prožil opravdu mnoho. Už jako malý kluk, a teď jsou uvozovky, jsem snil o tom, že zkusím heliskiing a Prašan v Kanadě. Když jsem si tedy dokončil vzdělání, myšleno vzdělání horského vůdce, zbalil jsem se a vyrazil. První přivítání nebylo právě vstřícné, odpovědí ve všech agenturách bylo, že Evropany neberou. Tak fakt, ale dostal jsi se a byl jsi v Kanadě dlouhou dobu.
1: Ano, to je, s těma vůdcema je to tak, že já jsem produkt prostě té komunistické výchovy a éry a já jsem do školy chodil a měl jsem dobrý známky, ale protože jsem, to bylo ze strachu. Mm-hmm. Že jsem se bál mít špatný známky a pořád dneska se bude psát písemka a prostě všichni jsme nosili v tělocviku stejný trenýrky, stejný prostě, byli jsme jak kdyby frézování, jak to říct, a já jsem opravdu produkt tohodle toho a v hodně věcích jsem se bál a neměl jsem ani sebevědomí, to prostě byl výsledek toho školství a pak najednou, protože to byl můj sen od malička opravdu být něco jako horský vůdce, a časem se to zhmotnilo a mně se to povedlo. A najednou, když jsem dělal toho horského vůdce, tu školu horských vůdců, tak jsem poprvé v životě zažil, jak to má být. Že mě to bavilo. I ty věci, které se mě úplně jako netýkaly, tak jsem najednou chápal, že to je součást toho povolání, zaměstnání a hrozně mě to bavilo. Takže jsem zažil a přál bych to každému, jaký to je, studovat nebo dělat něco, co si moc přejet. Prostě bylo to. To bylo, ta energie je úplně jiná, kterou toho člověk dává. No a pak jsem měl štěstí na dva lidi, kteří si nechali přezdívat dědeček, babička, ti prošli druhou světovou válkou a my jsme s nima trávili hodně času, prostě veškerý volný dny a prázdniny s bráchou a ti třeba nás naučili, že není problém, který by neměl řešení. A už vůbec není problém, se kterým bychom za nima nemohli přijít. A přitom nás jako nechávali dost volně, měli jsme hodně důvěry, my jsme stanovali ve Vinohradě, prostě nechodili jsme spát ani domů a byli jsme přitom ještě děcka. A to oni nějakým způsobem zvládali. No a to mě vedlo k tomu, že pak jsem se nebál jít si za tím svým snem toho horského vůdce a ono se to naplnilo i tou, i když to bylo nepravděpodobné v té Kanadě. Tam byla mix štěstí velkého a ty drzosti. Uh-huh. A ono mi to vyšlo a ono to na ty lidi funguje. Prostě jsem přijel, i když mi napsali nejezdí. A já tam najednou byl. Jeden z nich z těch šéfů kontroloval odeslaný e-maily, když mi psal, abych tam nejezdil. Říkal, mě to ne, jako ti to nepřišlo, no, přišlo, no.
0: Ale
1: chodil jsem tam a najednou a to už prostě zase vás vede ruka toho osudu. Najednou se udělalo někde nějaký místo jenom na trénink před sezónou, oni mě vzali. Ten trénink dopadl dobře, ti vůdci, co tam trénovali, se za mě přimlouvali, že jim přijdu zajímavý a že bych mohl být užitečný pro tu společnost a oni to vyzkoušeli, prostě dali mě jenom jakoby jednu práci a to byl zrovna majitel té společnosti, no a ten pak přišel a říkal tomu šéfovi, hele, ale on ten Evropan, on je trochu jiný a to by se nám mohlo hodit, dej mu, rozepiš mu šichty a najednou jsem to měl.
0: Janek Bednařík, posloucháte Zálety.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Oklikou přes hory se v rozhovoru s Jankem Bednaříkem, horským vůdcem a husopasem toho času bavím v záletech. A pořád mě ještě láká zákulisí toho filmu, těch scén, které jste natočili. Když jsi poprvé přišel za svým kameramanem s nápadem, ty člověče, mám tady tohle téma, co ti řekl?
2: Já si to pamatuju přesně, ale nevím, jestli by Honza chtěl to...
1: Aby se to řeklo
2: na hlas. Ale v zásadě mě jako poděkoval, že se mu to líbí velmi. No a to jsem nečekal. A to potom šlo jak červená nit, protože on z mýho pohledu to je jako geniální kameraman, on toho moc nenamluví, ale má fantastický oko a poznámky a postřehy. A my jsme byli dva. Jo, jenom já a on a vlastně jsme to celý točili takto ve dvou a ještě nám teda pomáhala jedna ukrajinská uprchlice, to bylo v roce 2022, tak to byla taková babička Ludmila, která utekla se vnoučaty a byla na tom hodně mizerně a jí ty husy vrátili chuť do života a ona mi s ním taky pomáhala od začátku, takže my jsme byli jakoby takto ve třech. A on teda mě prostě tím žil fantasticky, on to prožíval a taky hodně ho obdivuju za to, jak on byl ochotný si sednout na to rogalo třeba i ve dvou a prostě letět a no, a Honza je přesně ten, který neváhá vlézt do vody, prostě dát kameru pod vodu, najít si to správné místo, vylézt někam na nějaký nepříjemný místo, je na autě, takové to prostě 33 let starý obytňák, Mercedes, prostě diesel bez turba, tak to bylo takový historický auto, ve kterým jsem s těma husama ten čas strávil a jezdil tou krajinou a on neváhal vylézt úplně nahoru, kde to prostě nebylo místo s kamerou a natáčel za jízdy vlastně. A kdybych udělal ostřejší zatáčku, tak spadne, no, ale to byl Honza prostě. No ne, tam jdu a to natočíme. To mě obohatilo, protože jsem si uvědomil, že když bude jednou konec, a budu to vědět, že je konec, tak jsem si uvědomil, že když zavřu oči a pustím si ten životní film, tak mi tam určitě nenaskočí nějaká excelová tabulka, kde se mě podařil úplně skvělý obchod.
1: Business.
2: Tak to vůbec, ani nějaký, co se mě podařilo vyjednat, tak to vím, že to tam nenaskočí, protože já to zažíval s těma husama, že vlastně se ty moje myšlenky toulaly úplně na místa, do vzpomínek, kde jsem ani netušil, že ve mně jsou. A to natáčení patří mezi ně. No, určitě, jak jsme s Honzou Říhou třeba lezi na El Capitána.
1: Ty mi vidíš do notebooku teď? Já teď jsem tady odlistovala na moment své přípravy, kde mám napsáno nezapomeň na El Capitána s nevědomým Honzou Říhou.
2: Tak tohle se mi určitě vrátí, protože tam je taky, to je těžko uchopitelný slovem, ale tam jsem viděl, jak to tomu člověku dělá radost a to byla sdílené, že my jsme, to bylo dobrodružství pro všechny a taky jsme šli na hranu, tak tohle se mi určitě vynoří a s těma husama a s Honzou těch momentů je strašně moc.
1: Janek Bednařík, posloucháte Zálety.

0: Janek Bednařík, můj dnešní host v Záletech, horský vůdce a svého času i muž, který se věnoval létání s husami. Teď se věnuješ znovu práci s klienty. Přece jenom neběhá ti po hlavě ještě nějaká věc, o které víš, že ji určitě chceš stihnout udělat?
1: To si mě asi zase najde. No teď opravdu neběhá, ale to si mě najde. No teď jako se rozbíhá právě promítání ve školách, jak bavili jsme se i ty hospici a obecně i pro veřejnost. A to je úplně na samém začátku a to já jenom jako se zatajeným dechem pozoruju, co ty husy dokážou, kam mě táhnou. A vím, že něco zas určitě přijde, ale to já nedovedu předpovědět. No. Jako takhle nemám momentálně plán.
0: A co vlastně máme hledat na webu, abychom se o tom, jak pokračuje tvůj projekt, dozvěděli? Husopas.cz?
1: Husopas.cz, je na tom webu Voděrátky, což je úžasné místo, fantastický, se stejným příběhem, s podobným. No a tam lze najít, kde všude promítám a kdy. A ten příběh stojí za to slyšet. Mě to samotného jako dostává, jak prostě lidi 90 minut sedí, poslouchají a jak jsou potom zasažení. No, je tam víc věcí, než dokážu sdělit, evidentně.
0: Já rozumím. Umělá inteligence pokládá vždycky poslední otázku Záletu. Tak teď ji dejme prostor. A ptá se, kdyby, Janko, vaše husy mohly říct jednu větu o vás, co by o vás vaše husy řekly?
1: No, já doufám, že by řekli táta.
0: Výstižné. Když jsem před časem mluvila s Richardem Konkolským, říkala jsem, chcete-li vidět ženu, která má svatozář a Richarda Konkolského nechala svobodně plout kolem světa, podívejte se na jeho web. Když byste chtěli potkat vlastně paní Bednaříkovou, nevím, ale Jankovou ženu, paní Bednaříkovou v Zásisí.
1: Ano,
0: když
1: ano.
0: Už spolu máte tři děti.
1: Markéta, ano.
0: Markétu. Tak já nevím, nebudeme prozrazovat, ale existuje další svatá žena, která dává prostor svému muži, Markéta.
1: Přesně tak. A to je pro ženský, kdykoliv budete mít pocit, že ten váš chlap, že už se to s ním nedá vydržet, tak si vzpomeňte na to, že taky byl chlap, který přišel domů, že bude mít husy, že už nepůjde do práce, bude mít husy. Takže si myslím, že furt dobrý.
0: Dobře, říkám si to nahlas a napíšu si to do diáře. Janku, moc děkuji za inspiraci, kterou dáváš a naději, kterou dáváš lidem, když už třeba ten osud k ním není úplně v ten daný moment milostiv. A i lidem, kteří mají ještě lecos před sebou. Tak šťastné lety a šťastné cesty a bezpečné návraty.
1: Děkuju a tobě taky, Alenko.
0: Moc mě těšilo. Janek Bednařík, můj dnešní host v Záletech. Krásnou neděli společně přejeme vám všem.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Na jihu Francie se znovu rozhořel lesní požár. Policie má na pražském letišti novou speciální jednotku. Počasí bude slunečno, v Čechách později ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty až 39 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré ráno. Na jihu Francie v regionu Var se opět šíří lesní požár. Plameny během několika hodin zasáhly tisíc hektarů porostu v těžko přístupném terénu. Situaci zhoršuje horko a sucho, taky vítr. Na jihu západě Francie se mezi tím mohli vrátit domů poslední evakuovaní obyvatelé.
3: Na návrat domů čekali například obyvatelé poloostrova Cap Ferret nebo vesničky Le Porche. Tu ale z části zničily plameny. Někteří lidé tak přišli k troskám svých domů. Marius z Le Porche agentuře Reuters řekl, že bude muset pro svoji rodinu najít provizorní bydlení, než dům znovu postaví. Rozsáhlý požár zničil v departmánu Gironde na 200 domů. Prefektka Sophie Brokasová řekla, že lidem poskytne pomoc Červený kříž i úřady. Ve Francii se taky zvedla velká vlna solidarity. Lidé pořádají pro oběti požárů peněžní i materiální sbírky. Z Bordeaux Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Dnes 16 hodin skončí lhuta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních i senátních voleb. Nejpozději do 4. hodiny odpolední musí být kandidátní listiny a přihlášky k registraci, a to v případě senátních voleb, doručené příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Pak budou mít kandidáti ještě zhruba 2 týdny na odstranění chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní v týdnu od 24. srpna na svých stránkách Český statistický úřad. Komunální volby a první kolo voleb do třetiny Senátu budou 9. a 10. října. Na pražském letišti Václava Havla začala působit nová speciální policejní jednotka. Má dohlížet na bezpečnost cestujících nebo zasahovat proti agresivním lidem. V případě teroristického útoku nebo únosu letadla by taky pomáhala útvaru rychlého nasazení. Jde o třetí jednotku tohoto typu v Česku. Podobné týmy působí taky v elektrárnách v Dukovanech a Temelíně. Nejde ale o jedinou složku, která na bezpečnost cestujících na pražském letišti dohlíží, říká mluvčí Danisa Hejtmánková.
4: Patří mezi ně například pracovníci bezpečnostní kontroly, letištní ochranka, tým pohotovostního a krizového řízení, letištní hasiči, psovodi, pracovníci jednotlivých dispečingů nebo sokolníci, kteří mají na starosti biologickou ochranu letiště.
2: Teploty v Česku se dnes na mnoha místech budou podle meteorologů opět blížit k 39 stupňům Celsia. Centrum Prahy proto budou kropením a mlžením obchlazovat dobrovolní hasiči z první městské části. Pojedou například na Staroměstské a Václavské náměstí nebo k Pražskému hradu. Podle velitele jednotky Zdeňka Čiháka jim práci často komplikují někteří řidiči.
5: Je to hodně složitá práce s zaparkovaným vozidlu. Máme místa, kde to máme fakt na milimetry, na průjezdy, ale děláme to pro lidi a to je nejdůležitější.
2: Moderní pětibojaři Marek Grič a Matouš Tuma získali na úvod evropského šampionátu v Istanbulu bronz ve štafetě. Karolína Křenková a Kateřina Váňová byly mezi ženami čtvrté.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů, na horách kolem 30.
1: Doprava.
2: Plzni v ulici U Prazdroje zasahují záchranáři u nehody. Je na křížení s Ukrajinskou ulicí, srazila se tam 2 osobní auta, průjezd je omezený. Na silnici 16 u Jičína překáží odstavené auto, stojí v jednosměrce mezi obchodem Jisk a obchvatem Jičína, tak opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už Vláďa Slezák.
7: Krásné dobré ráno, hezký den všem, co vstáváte s Dvojkou v úterý 4. srpna. Dominika slaví svůj svátek, přejeme všechno nejlepší a Pavel Bobek zaspívá Můj rodný dům. Hezké dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

9 minut po páté, Pavel Bobek a Můj rodný dům na Dvojce. A teď české noviny. Tropických dnů s teplotou nad 30 stupňů na jižní Moravě přibývá. Počasí tady v posledních letech připomíná spíš subtropy než mírný pás. Například Strážnice na Hodonínsku se kvůli změně klimatu oteplila natolik, že v létě zde bývá podobný počet tropických dní jako třeba v Itálii. A včera zde dokonce padl teplotní rekord pro Moravu a Slezsko 39,9 stupně. Změnám klimatu se začínají přizpůsobovat farmáři. Ti z levandulové farmy ve Starovičkách na Břeclavsku vysadili sad fíkovníků a pole melounů, píše Dnešní Právo. A teď už také další informace z Hospodářských novin. V léčbě infarktu patří tuzemské zdravotnictví k nejlepším v Evropě. Následná péče má však výrazné rezervy. Právě ta přitom rozhoduje o tom, zda se pacient vyhne dalšímu kolapsu či jiné závažné kardiovaskulární příhodě. Nová data ukazují, kde zdravotnictví selhává a co by se mělo změnit. Německá policie zahájila týdenní dopravní akci, při které bude ve zvýšené míře měřit rychlost na silnicích. Takzvaný Speed Week v Německu pořádají pravidelně v dubnu a srpnu. Tentokrát se do něj zapojilo 13 ze 16 spolkových zemí. Podle autoklubu mezi nimi nejsou Sasko a Bavorsko, píše Mladá fronta Dnes. A teď už pokračujeme s Mamma Mia a Abou ve vysílání Dvojky. Hezké dobré ráno.

0: Český rozhlas Dvojka. Počasí.
1: Dnes má být horko, v Čechách ojediněle bouřky, očekáváme jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehaňky a právě i bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 30 stupňů Celsia, no a předpokládáme velmi vysokou až extrémní zátěž teplem. Tolik tedy informace o počasí a teď jedna jesenná láska. A taky Meky Šbírka. Dobré ráno.

To byl Xindl X ve vysílání dvojky a jeho proměna. A čeká nás třeba Roxette nebo Verona a také další aktuální zprávy a s nimi Naďa Procházková. Ještě předtím ovšem přidáme také informace z historie právě pro ten dnešní den a nejdříve se podíváme do roku 1427, kdy husité porazili křižácká vojska u Tachova. Také u nás vyšel první úplný překlad Bible. Bylo to už v roce 1488. Teď poskočíme do roku 1693. Francouzský benediktinský mnich a sklepmistr Don Perignon z opatství Hautvillers v kraji Champagne údajně vynalezl šampaňské víno. Také proběhla první pokusná plavba parníku poháněného lodním šroubem v roce 1829. Uskutečnila se za dozoru vynálezce Josefa Resla v italském Terstu. Pro poruchu byla ukončena a další pokusy byly zakázány z bezpečnostních důvodů. V hodinářství na Staroměstském náměstí František Křižík nainstaloval trvalé osvětlení obloukovou lampou. To bylo v roce 1882. V roce 1916 Spojené státy koupily od Dánska Panenské ostrovy. V New Yorku byl otevřen údajně první supermarket na světě a psal se rok 1930. V roce 1942 byla patentována poštovní schránka na mince. Po vhození mince vám automat odebral dopis a dal do něj poštovní razítko. Wilhelm Hertz pokořil jako první rychlost 200 mil za hodinu na motocyklu. Psal se rok 1956 a o 10 let později spousta rozhlasových stanic přestala vysílat a hrát Beatles. Bylo to na protest proti troufalému prohlášení Johna Lennona, že Beatles jsou známější než Ježíš. USA vypustili první satelit na oběžnou dráhu kolem měsíce. Psal se rok 1971 a v roce 1987 vyšla hudba k filmu Hříšný tanec. A teď už zmiňovaný Roxette.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na Dvojce. Mým hostem bude virolog Jiří Černý. Máme se opravdu bát další pandemie, nebo jsme dnes připraveni lépe než před několika lety? Jaké mýty o virech ho jako vědce nejvíce rozčilují? A dokáže si i on sám při běžném životě zachovat nadhled, nebo se občas přistihne, že přemýšlí nad každým kýchnutím? Ptát se budu virologa Jiřího Černého.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: dnes po 11. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
2: audioknihu Pastvina zmizelých.
3: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
2: Kam se poděli?
4: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
2: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
5: Je to pěkně zamotaný.
2: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Nestihli jste váš oblíbený pořad? Zajímá vás, kdo byl hostem blízkých setkání? Nebo jaké zábavné příběhy zazněly v toboganu?
6: Mně se líbí historka, která začíná: opřela jsem se o skříň, ale ve vší počestnosti. To je krásné, to běžně malý zpěvačky dělají.
7: Skříň kolikrát vydrží horší věci.
0: Podívejte se na web Dvojky.
8: Moc se těším, jak si to dneska užijeme, miláčku.
0: Dvojka.rozhlas.cz

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. Ministři vnitra zemí Evropské unie dnes mimořádně projednají migrační krizi ve španělském městě Ceuta. Minulý týden ve čtvrtek se tam nelegálně dostalo asi 50 tisíc lidí z Maroka. Skoro všichni podle španělských úřadů hned následující den odešli. K mimořádné schůzi vyzvali prezidenti a premiéři 22 států Evropské unie, včetně Česka. Vojenská policie navrhuje obžalovat bývalého náměstka ústřední vojenské nemocnice v Praze. Zjistil to server i rozhlas. Zdeněk Brabec měl podle vyšetřovatelů sfalšovat lustrační osvědčení, aby získal vyšší hodnost a pozici ve vedení nemocnice. Vinu ale odmítá. O podání případné obžaloby rozhodne obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6, které vyšetřování dozorovalo. Knihovna Václava Havla změní své jméno. V jejím čele zároveň končí filozof a ekonom Tomáš Sedláček. O rozhodnutí správní rady informoval krizový manažer instituce Marek Měrka s tím, že knihovna bude dál fungovat a její program běží podle plánu. Nebude se ale například podílet na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva. Komedie Jana Sviráka Pět švestek se na podzim dostane také do kin ve Velké Británii. Podle tvůrců jde teprve o čtvrtý český film za posledních 30 let, kterému se podařilo proniknout do britské distribuce ve větším rozsahu. Film vypráví příběh pěti starých přátel, kteří se vydají na plavbu po řeckých ostrovech. České tenistky mají za sebou úspěšný vstup do turnaje Canadian Open. Do druhého kola postoupily Nikola Bartuňková a Karolína Plíšková. Ve stejné fázi už jsou taky Sára Bejlek a Kateřina Siniaková. Bejlek dnes večer čeká zápas proti Polce Švjontekové. Siniaková se krátce před půlnocí našeho času utká s Rachimovovou z Uzbekistánu. Jedinou českou tenistkou, která zatím v Torontu skončila, je Tereza Valentová. Ta vypadla po prohře s Američankou Tancendovou.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přeháňky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů, na horách kolem 30.
1: Doprava.
0: V Plzni v ulici U Prazdroje se srazila dvě osobní auta. Nehoda se zásahem záchranářů omezuje průjezd na křižovatce s Ukrajinskou ulicí. Na silnici 38 z Jihlavy do Golčova Jeníkova se na několika místech jezdí kivadlově kvůli opravám povrchu vozovky. Mezi sjezdem z D1 a Štoky a mezi Havlíčkovým Brodem a Olešnou. Na obou místech se už teď po ránu tvoří kratší fronty. Dobře, dojeďte. To byly zprávy, teď už opět Vláďa Slezák.
2: A to byla Naďa Procházková, moc krát děkujeme. Krásný den a krásné dobré ráno. Brněnská hvězdárna zveřejnila pozdravy od člověka, jehož česká věta doletěla nejdál do vesmíru. Vzpomínky Čecho-Američana Václava Kostrouna uslyšíte už za chvilkičku v našem vysílání právě tady u nás na Dvojce. Je úterý 4. srpna a Dominikům i Dominikám přejeme všechno nej k dnešnímu svátku v 5.33. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Hezké dobré ráno, posloucháte Dvojku, my už tu pro vás máme reportáž. Češtinu můžete slyšet i desítky miliard kilometrů daleko od Země. Dvojce, kosmický sond Voyager, totiž nese nahrávky pozemských pozdravů. Ten český namluvil skoro před 50 lety vědec Václav Otakar Kostroun, žijící ve Spojených státech. Letos se tam za ním vypravila expedice právě z brněnské hvězdárny. Tady je reportáž.
1: Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší.
2: Řekl vesmíru v roce 1977 Václav Kostroun. Letos mu bude 88 let. Většinu života strávil ve Spojených státech, ale na českou zemi stále myslí, jak uvedl v nahrávce vydané hvězdárnou a planetáriem v Brně.
3: Jsem hrdý, že díky mému hlasu je čeština nejdál ve vesmíru, kam jsme se jako lidstvo dostali.
2: Sonda Voyager 1 letos na podzim překoná vzdálenost jednoho světelného dne od Země. To je, velmi zaokrouhleno, skoro 26 miliard kilometrů. Vědci chtěli poslat do hlubin vesmíru vzkaz pro případné mimozemské nálezce nebo aspoň jako památku na lidstvo.
3: Já jsem byl ve své laborce a dostal telefon, že natáčejí pro Voyager, tak jsem měl pár minut přemýšlet.
2: Pana Kostrouna pochopitelně zajímalo, proč si vybrali právě jeho. Proč neoslovili třeba Organizaci spojených národů?
3: Jo, oni tam šli, ale každý ten chtěl mluvit 20 minut. A ta malá zlatá deska, ta neměla tu kapacitu.
2: Hlasy jsou kvůli trvanlivosti nahrané na malé pozlacené gramofonové desce. To, že vědci o prázdninách a odpoledne sehnali na Cornellově univerzitě pana Kostrouna, bylo velké štěstí, zdůrazňuje spolupracovník brněnské hvězdárny Tomáš Přibyl.
4: Skončil školní rok, spousta pracovníků v té době už byla pryč. Pan Kostroun si naštěstí nevzal dovolenou, byl naštěstí natolik ochotný, že se zvedl, ušel těch několik set metrů k administrativní budově, vymyslel tu krásnou větu.
2: Nahrávka sice vznikala velmi improvizovaně a narychlo, ale pan Kostroun by do dneška na svých slovech nic neměnil.
3: Bych řekl to stejný, jako co můžeme říct, jako přátelé, vítáme vás.
2: Ke zlaté desce vědci přibalili i gramofonovou jehlu a jednoduchý návod, jak ji přehrát. A také kosmickou adresu planety Země. Nikdo neví, jestli ji někdy někdo objeví.
3: Stephen Hawking myslel, že to je možná nebezpečné.
2: I kdyby mimozemšťané naši planetu podle údajů na sondě vypátrali, za našeho života se to nestane. Martin Srb, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Je 6:15 a k tomu 1 minuta. Teď už informace o počasí. Dnes má být horko, v Čechách ojediněle bouřky. Očekáváme jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehánky a právě i bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů. V 1000 metrech na horách bude kolem 30 stupňů a předpokládáme velmi silnou až extrémní zátěžtě teplem. Tolik tedy informace o počasí, alespoň pro tuto chvíli, kdy teploty už se na některých místech vyhouply i přes 20 stupňů Celsia.

0: Hezké dobré ráno, posloucháte Dvojku, my už tu pro vás máme opět Halinu Pavlovskou a její potěšení takto pěkně po ránu.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Právě jsem se vrátila z dovolené z Itálie. Jeli jsme k moři autem a tak jsme cestou přespali v Bolzánu. Tam jsem měla v hotelu velký problém. V Bolzánu byla postel moderní a pohodlná, ale byla určena 2metrovým lidem. Byla tak vysoká, že jsem do ní musela skočit šipku. Sedět jsem na ní nemohla. A když jsem ji opouštěla, spouštila jsem se jak horolezec z Mont Blancu. Taky mě napadlo, že kdybych z té postele spadla, byla bych mrtvá. Když jsem to řekla svému příteli, smál se. Protože nevěděl, že nejznámější pohádkář, spisovatel Hans Christian Andersen, zemřel právě při pádu z postele. 4. srpna 1875. Vždycky mě to dojímalo, když jsem svým dětem četla jeho pohádku o princezně na hrášku, která měla tak vysoko nastlanou postel, která ji přesto tlačila. Dávejte si na svá lůžka pozor, protože se říká, jak si kdo ustele, tak si i lehne. A někdy přitom zhebne.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
0: A Vláďo Slezák vám přeje už hezké dobré ráno.
2: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu
4: Dvojka.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Už není na co čekat. Nápady docházejí, takže to zveřejníme i v médiích.
4: Co dělá tvoje kolegyně?
5: Nemůže mít nějaké potíže třeba?
3: To jejímu psychologickému profilu odpovídá, ne?
5: Já se vážně obávám, že s Monikou něco je a vy můžete pomoct.
6: Ty čtyři vesty, co chybí.
7: Jsem je prodal v hospodě, tak do té hospody zajedem.
8: Viděl jsi toho frajera, co teď vyšel?
7: Ne.
9: Závěr kriminální minisérie Docent. V neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
10: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
10: Unijní ministři vnitra projednají migrační krizi ve španělské Seutě. V případu cizince obviněného ze špionáže pro čínskou tajnou službu dnes bude rozhodovat vrchní soud v Praze. Počasí bude slunečno, v Čechách později ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty až 39 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. Ministři vnitra zemí Evropské unie dnes mimořádně projednají migrační krizi ve španělském městě Ceuta. Minulý týden ve čtvrtek se tam nelegálně dostalo zhruba 50 tisíc lidí z Maroka. Skoro všichni podle španělských úřadů hned následující den odešli.
11: K mimořádné schůzi kvůli Ceutě vyzvali prezidenti a premiéři 22 států Evropské unie, včetně Česka, ve společném dopise šéfům unijních institucí. Prohlásili, že události z posledních dnů vyžadují okamžitou a koordinovanou evropskou odezvu. Samostatně o jednání ministrů požádal také španělský premiér Pedro Sánchez. Napsal, že většina zemí projevila Španělsku podporu a solidaritu a nabídla pomoc. Jiní se ale podle Sáncheze rozhodli na jeho zem útočit a žádat o dočasné vyloučení Španělska ze šengenského prostoru. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
10: Vrchní soud dnes bude rozhodovat v případu cizince obviněného ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Dřív městský soud v Praze rozhodl, že má případ policie došetřit a obviněného propustit z vazby. Žalobce proti oběma rozhodnutím podal stížnost. Jde o první stíhání podle paragrafu zvaného neoprávněná činnost pro cizí moc. Podle serveru Seznam zprávy působil Číňan v Česku dlouhodobě jako novinář píšící pro deník tamní komunistické strany. Lékárny budou balení tamoxifenu k léčbě rakoviny prsu rozdělovat individuálně na míru každé pacientce. Z neporušených blistrů budou sestavovat menší balení tak, aby odpovídala předepsanému dávkování a vystačila přibližně na 2 měsíce. Ministerstvo zdravotnictví tak reaguje na výpadek dodávek léku, který v Česku chybí už od loňska. Domácnosti v 5 obcích na Brněnsku zůstávají bez dodávek pitné vody z veřejného vodovodu. Obyvatelé Domašova, Rudky, Říček, Javůrku a Litostrova si ode dneška můžou vodu odebírat z přistavených kontejnerů. Kvůli dlouhodobému suchu se tam vyčerpaly zásoby vody ve vodojemech. Včerejšímu úplnému přerušení dodávek předcházelo omezení odběru pitné vody. Dobrovolný svazek obcí Domašovsko zakázal například zalévání zahrad, mytí aut nebo napouštění bazénu. Podle předsedy svazku Tomáše Pitrochy ale spotřeba zůstala příliš vysoká. Vodu z kontejnerů musí lidé před použitím převařit. Na pražské Letné staví technici dočasný stadion pro páteční koncert zpěváka Marka Ztraceného. Na jižní straně pláně montují pódium s výběžkem a naproti tribunu ve tvaru půlkruhu.
12: Na dopravení materiálu je potřeba asi 140 kamionů. Na přeměně letenské pláně se podílí stovky lidí, říká zpěvák Marek Ztracený.
13: Je to vlastně z celé republiky, dá se říct i z celé Evropy. A den toho koncertu tady bude obsluhovat a fungovat téměř 800 lidí.
12: Diváci si podle Ztraceného na místě všimnou třeba netradičního rozvržení stadionu.
13: Chtěli jsme, aby lidi byli co nejblíž, to znamená, že hrajeme na šířku a kolem nás jsou lidi, takže jich tady bude spoustu, ale nikdo to nebude mít daleko.
12: Koncert bude trvat 2 hodiny a zpěvák plánuje zahrát 25 písniček. Před začátkem i po skončení akce bude v okolí posílená veřejná doprava. Z pražské Letné Dominik Kučera, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
10: Bude jasno až polojasno odpoledne a večer v Čechách při přechodně zvětšené oblačnosti, ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty 34 až 39 stupňů, na horách kolem 30.
0: Doprava.
10: Na silnici 38 Česká Lípa Mladá Boleslav za Jestřebím v obou směrech se brzdí, uklízejí tam po srážce auta se zvěří, provoz je řízený kyvadlově. V Plzni jsou kratší fronty v křižovatce u Prazdroje a Tyršova, došetřují tam srážku 2 osobních aut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už Ranní dvojka.
0: Startuje Ranní dvojka.
14: Tak jsme odstartovali, dnes je úterý 4. srpna a zdraví vás naše sestava Regina, která je trochu těžší o injektáž jakési látky.
15: Ano, byla jsem na přeočkování proti tetanu včera.
14: A naopak Jakub, který je trochu lehčí, protože mu něco vzali.
16: O jeden zub, o moudrý zub. Zub tak, moudrosti.
14: Tak se tak vyrovnalo.
16: Jo,
14: tak.
15: Ano, jak říkal Jakub, tebe bolí ručička a mě bolí hubička.
14: Aha, tak to máte pěkné. Milí posluchači, vše je připraveno k rannímu špeku, k takovému rannímu trápení. Dnes to bude pokus o herecký výkon. Nejsem schopen to slovo nějakým jiným způsobem popsat, než že se tady budu, že budu předstírat, že jsem herec.
16: Ale já myslím, že posluchači to mají rádi, ne?
15: To nevím.
16: Tvoje představení.
15: Je to tak.
16: Tvá představení.
14: Malé divadelní představení. Říkal jsem si, čím začít, a z té hromady písniček, která je tady připravena, jsem vybral skladbu, která se jmenuje Otevři oči.
15: No to se hodí.
14: To se hodí, ne?
16: No určitě, no po ránu.
14: Dokonce i Pavel Chor, který přišel. Pavle.
17: Dobré ráno, proměnil jsem se.
14: Vám vzali vlasy?
17: Trošku jo,
16: Pavel
17: kombajn. Pavel
16: je lehčí o vlasy.
17: Jo, kombajn.
14: Takže každý něco přinesl a něco si zase...
16: A co ty?
14: Nic, já jsem nezajímavý, všechno při starým.
16: Já jsem nezajímavý. Dobře, jsi to nedopověděl.
14: Tak jdem.

0: Mozkové ráno na dvojce.
1: Pojďme, milí posluchači, potrápit naše mozkové závity. Už jsem avizoval, že jsem nebyl schopen to slovo nějakým způsobem popsat, tak jsem si řekl, že udělám situaci takzvanou. Regina je po očkování proti tetanu, je to tak? Jakub byl u zubaře a Pavel Chour u holiče. Jeden z vás, a to už řeknu pro vás, milí posluchači, jeden z těchto tří má už k tomu slovu blíž, než si myslí. Jo? Jeden z vás. Jedu. Ale já ti mám jako ráda, protože já jsem s tebou celý život, víš? Tak si toho vaš. Jsem ti věrná. Já nevím, co to s tebou je. Ty vždycky ráno, večer, prostě sem, tam. Hrozný. Ale mě to vlastně nevadí. Já na to už dokonce čekám. Já jsem prostě, jak se říká, držák. No, jsem ti věrná. I když teda, když se trošku unavím, tak jsem schopná ti říct teda jako padej. To teda jo. Chcete ještě jednou? Jedu. Hele, já jsem ti jako věrná a jsem s tebou celý život, jo, tak si to uvaž. Ty přijdeš ráno, rozumíš, večer a děláš tam sem. To jsou pohyby, teda to ti povím. Ale vlastně mi to hrozně příjemný. Já jsem prostě, jak se říká, držák. No a je pravda, že když se unavím, tak jsem jako schopná ti říct, teda padej. Ha.
2: To je jak cibulka vlasová, víš?
3: Je takhle.
2: Když se unaví
1: vlas. Hele, ale uvažuješ správně. Uvažuješ správně. Všechny ty nápovědy jsou vyloženě konkrétní.
2: Není já to jsem žádná... šel po paži, že jo? Ale když si řekneš padej, tak nechceš, aby ti upadla. Že?
1: Není to žádná emoce, jsou to jako jenom tady. Je já jsem ti prostě jako věrná, jo, jsem s tebou celý život. Ráno a večer ty pohyby teda řeknu ti. Ale už jsem si zvykla.
2: Právě to ráno a večer.
1: Tam sem.
3: A ty zuby
1: sem.
3: Tvoje, víš, a tam já jsem...
2: A večer řeknu padej třeba, nebo no. Když jsem unavená.
1: Pozor. Myslím, že jdete správnou cestou, paní Regina, jde správnou cestou, přemýšlejte. Kdo teda, jako jestli chcete slyšet, já teda jsem i v televizi, bývám, jednou za rok.
2: Já už vím.
1: Jaký je ten Mrazík? Tak tam je taková ta Baba Jaga. Tak ta jsem furt. Usměj se, Regi. Usměj se. Více usměj. Víc ještě.
2: Teď máš hezký zuby.
1: No jejda, hele.
3: Ale jak tam ten ženský rod?
2: No, jo.
1: Pavle, usmějte se, Pavle. Jo, krásný, no.
2: No, vidíš. Aha.
1: Jo, takže ještě jednou. Souvisím s úsměvem tedy. Jsem s tebou celý život, jsem ti prostě věrná. Ráno, večer, ty pohyby, jo. Teda tam zpátky, tam. Tam sem. Je to vlastně taková masáž, já to tak beru. Jak se říká, jsem držák. Ale když se unavím, tak jsem schopna ti říct, padej. Takhle víc než 32krát ti to neřeknu. Mm-hmm. Růžovou mám nejradši.
2: No to je, jo. A je to i písnička? Ano. Je tvá?
1: To nevím. Takovou písničku neznám.
2: Neznáš?
1: Ne. Tak zkuste to, dvojka@rozhlas.cz, já myslím, že víte. Usměj se.
3: No já, ale mě to není až tak vidět, ale...
1: Třeba taková Lucie bílá.
2: Já mám poličku, že...

0: Promiňte, přátelé, pozor, nejsem pusa.
1: No já myslím,
0: Jakub by teďko řekl v písničce, že hurá, přišel jsem na to, jsem
1: no,
0: pusa. Nejsem, ne.
2: Ale jsi blízko.
0: Nejsem pusa.
2: Přihořívá.

0: Ranní dvojka na špeku.
1: Milí posluchači, teď tady pro vás máme asi situaci, která je aspoň tedy pro jednoho z nás, bych řekl, nejoblíbenější. Protože zadavatel se baví tím, že ti, co hádají, si myslí, že ví, že ale oni to nevědí, respektive ty.
2: Já myslím, že Regi ví.
1: Regi ví. Jenom připomenu některé nápovědy, jsem s tebou celý život, už nebudu hrát divadlo. Ráno, večer, pořád jsem jí pohyby, jsem ti věrná, jsem držák, jak se říká, ale když se unavím, tak klidně řeknu padej. Jo? A reklama Baba Jaga je úplně nejlepší reklama. Že? No, a teď.
2: No já jsem chtěl říct, že mám obrovskou radost z toho, že nevím konečně.
3: Tak jako by tady šeptali jedno takové slovo.
2: Já jsem zkoušel plombu, pak jsem zkoušel sklovinu zubní.
1: No, jste velmi blízko.
3: Pořád jako přihořívá, by se dalo říct.
1: Ano, růžovou mám nejradši, tak to už je taková opravdu trapná nápověda. A podotýkám, že na rozdíl od toho, co ti včera vzali,
2: no ale...
1: Zub, ne? Tě vzal.
2: Jo, počkej, to je vlastně ženského rodu. Dá se, ne?
4: 3, 2, 1.
2: Já tam měl furt dásno. A říkám, tak počkej, dásno to není ženského rodu.
1: Trošku
2: tak
1: si to, trošku jsi to propálil o minutu.
2: Ježíš, pardon.
1: Prosím tě, jsem dáseň.
2: Dáseň.
1: Jsem s tebou celý život. Ráno, večer, pořád šmrdláš tím kartáčkem, že jo? Tam jsem, nebo nahoru, dolů, to jsem nechtěl už. Nebo krouživými pohyby, by to mělo být asi lepší. Jsem ti věrná. Jsem držák, já držím ty zuby, i když ano, fakticky je to teda v té zubní kosti, nebo v té čelisti, pardon, ale dejme tomu, že to je vlastně držák. Když se unavím, to je parodontóza, tak ti řeknu padej, tak ti padej zuby, že jo? Jo, ona se povolí. Vlastně ta dáseň přestane být homogenní. Růžová Baba Jaga, tak to je reklama na jedna dáseň. I když tam teda dva ty klofa.
2: Tam měla, ty drželi pep.
3: Reklama bezpečně. Jedna dáseň, nebo co jsi říkala?
2: To je jedna dáseň.
1: Jedna dáseň, reklama. No, takže jsem dáseň.
2: To je hezky zadaný.
3: Jo.
2: No a já šel po sklovině a po plombách.
1: Ne, ty jsi měl největší radost, že jsi pusa.
2: No, jsem růžová, jsem pusa, já už vím.
3: Já vím, že naše maminka říkala, že kdo nemá zuby, takže se nezubí, ale se dásní.
1: Dásní, no. Jo. To myslím, že někde v Cimrmanech zuby pohroma huby.
3: Jo.
1: Že jo?
2: Ano.
1: No tak počkej, a co naši posluchači?
3: No tam to lala, padá, to lala. Je. Tak fakt dáseň. Furt jsem nesprávně chápal ten ženský rod, konstatuje sebekriticky Daniel. Teď to se poslední
1: ta,
3: e-mail.
1: Ta dáseň.
3: Ano.
2: Ale s tím dásněním to náš známý, ale on možná to je víc známých. On se zubil na první mořské vlny, které viděl poprvé v životě. Ve chvíli, do té chvíli, než mu ta vlna vypláchla zubní náhradu, pak už se dásnil jenom.
1: Ano.
3: A na ten přechod může být velmi...
2: Moře už mu ji nevrátil.
1: No, to se málo kdy.
2: No, že jo, víš? V moři se špatně hledá.
1: Špatně se to tam hledá, no, taky. Nazdar všem, kartáček, že jo. Marcela, fajný ročník 72, Ostrava.
3: Tak, čelist Eva Hradec Králové, ročník 1965.
1: Eliška z Brna se ptá, něco s tou Jakubovou osmičkou? No vlastně ano.
2: Jo, byla zbytečná.
1: Ty tam máš teď otvor.
2: Bohužel.
1: Ten se musí zacelit. Ta dáseň udělá ano, tam ano. Sama sebe, trošku vyrobí.
2: Pak mi navrtají kost.
1: Ano.
2: A vrazí mi tam čep a na ten čep našroubuji implantát. Ale to musím jít ještě dělat jako vedlejšák někde na poštu, protože implantát je drahý, jako je to auto.
3: Ano. Taky na něj doma šetříme.
1: Já mám tady vlevo taky otvor a taky ček už se zacelila dáseň. A myslím, že 11 let si rozmýšlím, jestli tam mám dát ten implantát. A mezi tím jsem jich mohl mít 20 těch implantátů.
2: Mě řekl stomatochirurg, já bych ho tam dal, já ten implantát bych tam dal.
1: No, on už stojí jenom 70 000.
3: 70, taky máme tu cenu.
1: No.
2: Počkej, tak to já to mám ve slevě.
3: Takový...
2: Já mám takový ten vzorový, co ukazuje, občas mu spadne na zem.
1: Jo.
3: Tak ten je zapadl.
2: Takový ten, ano, ten je zapadl.
1: Za 50 tisíc.
2: No ne, 70 tisíc, no.
3: Jo.
1: A to já jsem začal říkám na 20 a já jsem tenkrát říkal 20 tisíc. Mě to tolik zase nevadí. A já už jsem si na to zvyk, tam, víš, tam drží třeba hranolka, tam drží, trčí to z pusy. Můžeš strašit takhle souseda.
3: Cigareta tam možná může držet.
1: Tak cigareta úplně, ne? Ano.
2: Jas takhle v koutku.
1: No, jakože...
2: Včera mi říkal Pepa Maršal, že jeho kamarádka byla kompletně na chrupu a nechala tam skoro 600 tisíc.
3: No to jo.
2: Asi 580.
1: Ale je pravda, že jsem teď viděl nějakou, někde to bylo, ne v objektivu, nebo toulová kamera, to je hloupost, že? Ale v nějakém takovém pořadu byla reportáž, že prý v Turci jsou prý úplný...
3: Tam se jezdí pro vlasy a pro zuby.
1: Ale tam ti vyndají, to je nějak celková rekonstrukce těch...
3: Je to asi levnější, ale prý to
1: je,
3: úplně...
1: Že teda asi seš rok mluvíš takhle.
2: Jasně, ale...
1: Ale potom je z tebe, Karel...
2: Tak můžeš do Hollywoodu, že?
1: Pak seš prostě

0: Bubne.
1: Ano, ano, ano, to je velmi teda zajímavé.
2: A hloubku odchlípnutí dá se něco, to je, ano, no, ano, dobře. Je.
1: Dá se jedna báseň z Pardubic Martina.
2: Sakra, napadá mě v ženském rodě jedině tak zubní kefka. Nebo dentální nit, po případě zubní pasta. No nic, zkusím to zítra, Danča 74.
1: Já myslím, že jsem parodontóza, tam jim zubům taky řekla padej. Napsala Jarmila, to je krásný, padej. No to je to, jak jsem ti ochotná říct padej. Hm.
0: Dobré ráno, přátelé, s úsměvem na vás tasím dáseň, ale nejlépe to umí náš pes Primaden z Brna, Jana, dozrávající ročník 70.
1: A pes tím dává najevo, že se trošičku zlobí.
0: No když jako cení zuby, tak je, no,
2: Filip ze Staré Smrkovice napsal, nejdřív jsem si myslel, že stolička, ale pak mě napadla dáseň, ta vydrží do konce, i když, co to, jo, i když bez zuba.
1: Jo. No, jasně, no. To je právě, takže si dáme čekání, ta láška Elán. A po zprávách jsme zpátky, těšíme se na vás.

0: Zářivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Do Česka se dnes vrátí vrtulník, který ve Francii pomáhal s hašením rozsáhlých lesních požárů. Informoval o tom mluvčí Českého hasičského záchranného sboru Václav Pilný. Vrtulník s hasiči, piloty a techniky odletěl do Francie v předminulém týdnu. Země se s požáry potýká od začátku léta kvůli extrémním vedrům a suchu. Končí lhůta pro podání kandidátních listin do obecních i senátních voleb. Strany a hnutí můžou nominovat své kandidáty do 16. hodiny. Volby budou 9. a 10. října. Druhé kolo senátních voleb je naplánované o týden později. Všechna jména kandidátů Český statistický úřad oficiálně zveřejní na konci letních prázdnin na svých stránkách. Po ruském vzdušném úderu na severoukrajinské město Sumy je jeden mrtvý, několik dalších lidí útok zranil. Uvedl to velitel vojenské správy ukrajinské sumské oblasti Olev Hryhorov. Útok podle něj cílil na civilní infrastrukturu pomocí řízených leteckých bomb. Obyvatele oblasti varoval před dalšími možnými útoky. Stovky policistů budou tento týden na vytipovaných místech v Česku častěji kontrolovat rychlost. Hlídky budou taky prověřovat, jestli řidiči nejezdí pod vlivem alkoholu nebo jiných nedovolených látek. Do preventivní akce se zapojují i další evropské státy. V Beskydech pod areálem na Pustevnách začalo fungovat nové nouzové nocoviště. V chráněné krajinné oblasti nabízí prostor pro 10 stanů. Turisté tam můžou přenocovat od 6 hodin večer do 8 hodin ráno. Delší dobu tam tábořit nesmí. Zakázané je rozdělávat oheň a lidé si taky musí odnést všechny své odpadky.
0: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet bouřky nebo přeháníky. Teploty 34 až 39 stupňů, na horách kolem 30.
0: Doprava.
2: Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno za sjezdem na Mirošovice na 22. a půltém kilometru se srazil kamion s osobním autem na začátku omezení. Projíždí se jen levým pruhem a v koloně z 21. kilometru se zdržíte asi 10 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 se popojíždí před omezením u letiště. Ze 4. kilometru od Kněževsi pojedete asi 10 minut. V Praze se zdržíte už v celé Novopatské před sjezdem na Kbelskou. Provoz se zastavuje už na okruhu u nájezdu z dálnice D11. Zdržení je až 20 minut. A hustý provoz je také na Štěrboholské spojce před Průmyslovou. Od sjezdu na Běchovice pojedete až 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět ranní tým.
3: 6:33, napsala nám třeba Bára, milí posluchači, dobré ráno, po delší době se zapojuji a hádám dáseň. Hledali jsme, ano, slovo dáseň, takovým zvláštním trošku způsobem dnes. A také přicházíte a přicházíme na to, kde všude se toto slovo používá, kromě zubařské ordinace, tak také v restauratérství.
4: No, vzpomněla jsem si na jednu takovou pražskou restauraci, která se jmenuje U suchý dásně.
3: Ano. Tak je asi jasné.
5: Je hodně alternativní.
3: Ano, tak je jasné, ano, to samozřejmě. Dobré ráno, tradičně z vlaku do Týniště. Dnes by to mohla být dáseň. Jinak včera na Artu Světáci z Brna s Michalem Isteníkem.
4: Jo, to jste se dívali asi spolu.
3: Ale Dalibor s Alešem Mámou byli lepší. Jirka 1969. Tak to nevím.
5: Její Danenky, to je téma. Už mě bolí všechny, i ty, co už nemám, píše Alenka.
3: Jako dásně.
5: Dásně,
4: zuby. Taky Michal, jupí, hurá, tak hned po startu jsem vyhořel. Zůstal jsem jen u Jakubova vytržení.
3: Vytržení. Napsal taky Dan.
5: Z kontextu teda.
3: Pardon. Dan napsal teda zadání divný.
5: Bylo dobrý. Právě, že bylo dobrý.
4: Dobrý to bylo.
5: Tak moment, růžová. No tak jsme dásně. Lucka bílá, jasné vodítko.
3: Že jo, Lucie bílá, no, no ta ukazuje tomu, dásně ráda.
4: No tomu právě nerozuměl Josef, tou Lucí bílé, tomu nerozumím, ale...
3: Ona má výraznou dáseň. Ano. Viditelnou, myslím, kromě... To, jako to je, každý to má jinak.
5: No a v nich jenom zasazené takové perličky.
4: Menší zoubky.
5: Taky tik taky.
3: Dost rád ukazoval tuto část svého těla i Freddie Mercury, si myslím.
5: Jo, a ten možná nechtěl. Ne?
4: A ten měl možná ty zuby větší, než dá se.
5: A to bylo z antropologického hlediska. Přednastavené.
4: No nejlepší je, když pan zubař řekne, všechno vymlátíme a bude pokoj. A fakt jo, během půl hodiny mi vytrhal 4 zuby nahoře, 7 dole. Přežil jsem to. Petr.
3: Ne. 4 a 7?
5: Se omlouvám, to byl Mengele, ne? Kdo jste byl?
3: Jaký to dnes bylo? A tak nemám už 11 dubů, ale...
5: Já jsem neměl co dělat.
3: Zdravíme z kanclíku z Brna. Špekem jsou zuby, to je přece jasné, říká kolegyně Jitka a Kamila. Tak vás taky zdravíme do kanceláře do Brna. A Jana taky píše, že to je dásní Jana Karenová. Hodně je tady dásní. Ráno ze společenských důvodů, večer ze zdravotních, použij kartáček na zuby, to nám říkala zubařka Jitka z Adamova. Ráno ze společenských důvodů, večer ze zdravotních. Jakože v noci je to pro zdraví a ráno pro
4: krásu.
5: Pro krásu se říkalo, večer pro zdraví, ráno pro krásu.
3: Krásně.
5: Krásné ráno na dvojku, že by čelist nebo dáseň. Stanislava Jizerky momentálně s nohou v sádře.
4: Yeah.
5: Brzké uzdravení, hezky nám se ustejte.
3: No tak si společně zatančíme Flash Dance, ne? Irene Cara. No a pak pojedeme dál.
4: No tak je?
3: No ještě těch dásní tam je.
5: Ty umíš Flash Dance?
3: Umím.
5: Že jo?
4: Ukaž
5: nám ho na kameru.
3: Co vás to chytlo? Ty jsi očkovaná, ne?
4: No jsi jaká naočkovaná.
5: Naočkovaná.

0: Tak já doufám, že jste si zatančili společně s Irene Cara What a Feeling Flashdance. My jsme se tady také trošku rozdýchali. Iveta napsala krásné ráno zlatíčka. Dovolím si tento familiární pozdrav, neboť za ty roky už vás beru do rodiny. Tak moc děkujeme. 64, ročník skvělý od Čáslavy. A napsala ještě, že je ráda, že se opět slyšíme, že svět je ještě v pořádku. A to je zvláštní formulace, která se tady včera a i dnes objevuje ve vašich e-mailech docela často. A já vlastně, kromě toho, že mám z toho radost, tak je zajímavá ta spojitost, nebo že vždy píšete to samý.
1: No, možná jsou to zákazníci jednoho řetězce, který to má ve svém takovém tom claimu, nebo jak se tomu říká, marketingové oblasti.
0: To má.
1: Tady je svět ještě v pořádku.
0: Fakt jo?
1: No.
0: Počkej, tak to zkusím na to, to já vůbec nevím.
2: To je jedno nákupní centrum.
0: Fakt?
1: No to je, jako, no to je síť.
0: Počkej,
2: na G.
0: Nechte mě na to zkusit.
2: Na G.
0: Na G?
1: No se to potočí.
2: No, mají tam sekanou housu.
0: Že bych já měl svůj síť.
2: Jo. No, mají tam sekanou v housce.
0: Ano, tak tam je svět ještě v pořádku. Dobře, tak moc děkujem. Svět je v pořádku i z pohledu tedy vašich e-mailů a nejenom. Napsala nám třeba Noemi, ročník 1978. Noemi. Mm-hmm. Zdravím celý červenec. Trojka chyběla.
1: Zdravím celý červenec?
0: Zdravím celý
1: a zdravím celý srpen.
0: Včerejšek jsem nestihla. Jakubovi musím poděkovat za cestovatelskou vložku o Albánii. A dnešní špek je báseň. Noemi.
1: Báseň?
0: Je tady i adresa a telefon, Jakube, když tak můžeš Noemi zavolat.
2: Já mám telefon a adresu na svou ženu, takže se omlouvám.
0: A vím, že nemůžeš jinak odpovědět, já to vím.
1: A já teda ještě musím s radostí sdělit, že spousta z vás také píše o stavu vašeho chrupu a počtu zubů. Kolik jich aktuálně máte. Napsala třeba Jarka, domnívám se, že jsou to zuby. Já už jich mám vzhledem k mému věku jenom 16 a každý den jim domlouvám, aby to se mnou ještě vydrželi. Vítám vás z dovolené a přeji krásný den. No a právě další e-mail, který přišel před malou chvílí. Zuby maximálně 32, aha, tak to není možná počet. Jsem tam pohyb kartáčku, občas nějaký vypadne nebo je vydržen jindra. Tak možná, že to není aktuální stav chrupu jindry, ale číslovka tam je.
0: Ještě jsme se stali i s Jakubem a určitě v tom jste také, stali jsme se jako obětí té současné představy o tom, a ta je asi správná, že ty osmičky jsou vlastně, pokud nepracují, tak jsou zbytečné a špatně se čistí. Mm-hmm. A já jsem pořád takový, jakože staromilec, říkám, já to tam chci všechno, ale když jsem viděl potom ten rentgen, tak opravdu ty zuby nepracují a jenom se špatně dají vyčistit. To je vlastně pravda. Protože nemají ten proti třeba.
1: No, mezi osmičkou a sedmičkou, tam už se špatně dostaneš i nějakou mezizubní pomůckou.
0: Jo, jako mezizubní kartáček. Mm. No. Ale jak možná slyšíte už tady takový hluk, protože tady se připravuje člověk, který má nádhernou zubní náhradu. Je to náš pan profesor. Dobrý den, pan profesor.
2: Já jsem si dal obrácen. Tak hezké ráno už mám v pořádku.
0: No, vypadáte perfektně. Říká se, že lidé jsou od přírody dobří a ochotní pomoci. Jenže pak se čas od času objeví zpráva o tom, že někdo třeba ležel na ulici, kolem prošly desítky lidí, nepomohl nikdo. Hmm. A v tu chvíli máme jasno, kroutíme hlavou, zlobíme se a říkáme si, já bych se takhle nikdy nezachoval. Jaká je tedy podle vás, pane profesore, ta realita? Ptá se náš posluchač Milolit Dušín. Hmm. Jak to tedy vlastně je? Protože my si to možná říkáme, ale sami bychom třeba nepomohli.
2: Právě, já se vás chci zeptat. Vy mi přijdete jako dobré duše, vy byste pomohli rozhodně, pokud byste viděli.
0: Jo.
2: Nemyslím mě ležet na ulici, to byste mě asi překročili, ale jinak někoho, koho si...
0: Což je prý posun, protože minule prý po vás šlapali, tak teď vás aspoň překročí, rozumím.
2: Už vám krůníš na sátě. Ale vy byste asi pomohli, nebo předpokládám, že byste pomohli. No, podívejte se, já jsem vyzkoušel takový experiment, protože vědec by měl provést experiment především na vlastním těle a lehl jsem si v sobotu dopoledne před vchod jedné samoobsluhy. Bohužel, první mě navštívil pejsek, tak jsem se otřel kapesníkem a pokračoval v experimentu.
0: Tam byl svět ještě v pořádku.
2: Tam byl svět ještě asi v pořádku. Po čtvrt hodině přijel kropící vůz, tak ta jeho obsluha asi usoudila, že když už tam leží, mohl bych být alespoň čistý. Tak jako musím uznat, že osvěžení dobré, ale stále se vlastně nejednalo o součást metodiky mého výzkumu. A skutečný zlom ale nastal zhruba po 20 minutách, kdy jsem vykřikl: někomu tady upadla peněženka. To okamžitě lidi reagovali. Mm-hmm. Ale musíte k tomu mít dost, jako zdravotní stav v pořádku, abyste to mohli zakřičet. Někdo omdlí a mluvit, to se špatně mluví, že jo, když jste omdletý. Takže tady jsem ale vyzkoušel alespoň to. No, okamžitě se zastavilo 8 lidí. A díky tomu si mě tedy všimli. První muž mě zbavil té peněženky, ale byl u toho alespoň milý. A pak následovala skutečná pomoc, což mě potěšilo. Hodná paní přiběhla s vodou, někdo vytáhl telefon, mám dojem, že ze své kapsy. Jeden mladík mi dokonce nabídl svůj řízek v housce, což považuji za nejvyšší formu té české solidarity.
0: Vy jste tedy nebyl u toho nákupního centra, kde mají sekanou housce?
2: Ne, já jsem byl u jiného, v pařížské, víte, tam v pařížské, tam měli řízek. No, pak jsem pokus opakoval na opuštěné lesní cestě, po týdnu mě to přestalo bavit a našel jsem ale frekventovanější oblast a šel kolem jediný turista, ale okamžitě přispěchal, poskytl mi pomoc a zavolal záchranku, ještě mi nabídl Tatranku. A já jsem usoudil, že možná ti měští lidé, jakých je hodně a mají v hlavě spoustu starostí, tak nejsou tak pozorní, když to turista, který je v přírodě, rozjímá, relaxuje, má v hlavě svět ještě v pořádku a vidí jedince, široko daleko nikdo jiný, tak mu automaticky pomůže. Je pravda, že možná se může najít člověk, který by utekl, že by se polekal a utekl.
0: No, strach, někdo může mít strach, přece jenom ta městská aglomerace. Víte co, vy mu pomůžete a on vás třeba...
2: Já jsem mu třeba pomohl, já jsem viděl ležet pána na zemi a hodil jsem si ho přes rameno, že ho teda odnesu
0: a pospíchal,
2: k lékaři. No, on mi přepadl a spadl na hlavu.
0: Já myslím, že jste pospíchal k lesu. Hodí si ji přes rameno.
2: No, podívejte, já se chci bavit jenom o tom syndromu té kolektivní odvahy v tom delegovaném režimu. To je jev, který jsem takto pojmenoval. A já navrhuji jenom jednoduché preventivní opatření, když nebo každý občan by měl jednou týdně trénovat to vystupování z davu. To znamená například v supermarketu pustit starší lidi ve frontě před sebe. Jo, jenom nějaký návyk si vytvořit k tomu, být ohleduplnější k lidem, více je vnímat.
0: Ano, ano.
2: V tramvaji dobrovolně pustit staršího člověka sednout. Nebo rovnou se přiznat, že třeba vybíráte si rohlík. Spadne vám...
0: V tramvaji,
2: no, ne. Jste v obchodě, vybíráte z regálu, kde je pečivo, vybíráte rohlík, ten jeden vám třeba nechtěně spadne na zem a většinou ho lidé vrací zpátky, protože ho nechtějí. Nedaj si do toho sáčku.
0: Hezky jste se přiznal.
2: Ne, tam bych se přiznal třeba u pokladny, řekl, prosím vás, já jsem ten rohlík, co mi spadl na zem, vrátil zpátky mezi ostatní, už nevím, který to byl.
0: Aha.
2: A správně bych měl teda koupit všechny rohlíky v tu chvíli
0: a
2: odejít domů. No. Takže i k tomu bych se třeba přiznal. Občas prostě vnímat ten svět, nebo snažit se ho vracet do normálu. No.
0: To je všechno.
2: Já jsem usnul tady zase na chvíli. Jsem tady dlouho nebyl, jak nejsem zvyklý. Čili DAF je jako výborný možná pro potlesk, ale nikoliv pro tu pomoc, protože lidé většinou logicky předpokládají, že pomůže ten druhý. A pokud to předpokládá většina nebo všichni, no tak nepomůže nikdo.
0: A všiml jste si, pane profesore, i takového posunu, že i naše chování, si myslím, k vám se vyvinulo úplně jiným směrem, to znamená...
2: Vyvinulo, už mám okopané koleno.
0: Jo, takže máte jít
2: prýstěk. Jste na mě ukazoval, abych končil.
0: No.
2: Vyvinulo.
0: Ale mně se líbí, že jste pořád takový vlastně stejný slušný člověk, necháte si na sobě dříví.
2: Ano.
0: Štípat. A vždycky se pak druhý den zase vrátíte, to je od vás opravdu moc pěkné. No.
2: Tak kdybyste potřebovali pomoc, jsem k dispozici.
0: Děkujem.
2: Třeba s účtem.
0: Je s vámi opravdu radost posedět.
2: Mějte se krásně. I poležet, nebojte.
0: Díky tedy.
2: To byla nabídka.
0: Odmítnu, pane profesore.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Skupina Miraj, respektive zpěvák Miraj Navrátil, zpíval o tom, že život je pohoda a zaspíval, a to já možná udělám takovou malou anonci, protože my vzpomeneme dnes na Glena Hansarda, tedy vlastně člověka, který tedy bohužel odešel předčasně. S Markétou Irglovou mají Oscara, myslím, že už jste to určitě slyšeli xkrát, ale my se tomu dnes budeme věnovat i z pohledu tedy jeho autorské roviny, i protože dnes se koná poslední rozloučení a Miraj na svůj, nevím co, Instagram nebo co, vlastně moc hezky naspíval tu písničku a zpívali dítěti.
2: To je pravda. Miminku. Mám to rychle najít.
1: No jasně. A mezi tím hledáme to, kde je svět ještě v pořádku. To děkujeme moc. A píše Marek z BA, že to používá Miloš Skalka v pořadu Srdcovky od dvojky. Když svět je ještě v pořádku, takhle to říká přesně, tak to teda děkujeme. A já jsem si pak vzpomněl, jaký to je ten řetězec na to G.
3: Ano.
1: Je to Gondus.
3: Správně. Gumotex.
1: Jo,
3: Gondus. Gondus je dobrý.

0: to zpívá?
1: Zpívá to miminko.
0: Je on zpívá tu tento?
2: Je to hezký. To je muzikant.
3: Krásný, no.
2: Ty chlapeček nebo holčička?
3: Ještě diriguje.
1: To se podle hlavy nepozná.
2: Já myslím, to třeba víš podle blesku, nebo aha.
1: Aha, tak to nevím.
3: Tak to je další věc. Potom děkujeme za pozdrav, že nás posloucháte, že svět je vlastně v pořádku, protože mi připadá malý, jako byste byli kousek od nás. Poslouchám vás od moře v Poreči. Tam ty to znáš, Jakube.
2: Skoro.
3: Viď?
2: Skoro, no, to je kousek.
1: Skoreč.
2: Asi 800 kilometrů.
3: Jo, tak já jsem si... Já myslím, že jsi tam byl, víš.
2: Ne, to byl Pogradec.
3: Jo, Pogradec.
2: Jo, Pogradec.
3: No a teď pro vás máme vlastně takové malé schlazení, protože tady probíhá soutěž, máte na to ještě čas, na základě jakýchsi nápověd, indicí, vlastně to asi jedno, co řeknu, hledáme jakousi postavu, při které byste, až na to přijdete, měli cítit takové lehké mrazení v zádech.
1: A pojedete možná taky do Karlových Varů, když vyhrajete v pátek.
4: Mrazivé léto na dvojce.
5: Pátračka.
6: Má síla je nepředstavitelná. Holýma rukama dokážu rozevřít čelisti tyrannosaura a jedním úderem rozdrtit kosti jakémukoliv vetřelci, který naruší můj klid. Nejsem však jen tupý stroj na zabíjení. Pod hrubou osrstěnou kůží a vrstvami svalů bije velké srdce, které poprvé v životě pocítilo něco jiného než vztek a hlad. A to, když se v mé obří dlani ocitlo křehké stvoření se zlatými vlasy. Tato drobná žena ve mně nečekaně probudila ochranitelské pudy a touhu někomu slepě důvěřovat. Pro její bezpečí jsem byl od té chvíle okamžitě připraven riskovat svůj vlastní život a bojovat proti všem monstrům, a to nejen na ostrově.
5: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
4: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na Dvojce. Mým hostem bude virolog Jiří Černý. Máme se opravdu bát další pandemie, nebo jsme dnes připraveni lépe než před několika lety? Jaké mýty o virech ho jako vědce nejvíce rozčilují? A dokáže si i on sám při běžném životě zachovat nadhled, nebo se občas přistihne, že přemýšlí nad každým kýchnutím? Ptát se budu virologa Jiřího Černého.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: dnes po 11. hodině na Dvojce.
2: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Praha chce vytvořit nový systém improvizovaných úkrytů pro ochranu obyvatel. Neznámý projektil zasáhl nákladní loď v Hormuzském průlivu, uvedla to britská námořní služba. Počasí bude slunečno v Čechách, později ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty až 39 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré ráno. Praha hledá nové prostory pro ochranu obyvatel. Společně s hasiči a odborníky z univerzit chce vytvořit seznam takzvaných improvizovaných úkrytů, do kterých by se lidé v případě nebezpečí mohli schovat.
3: Mezi vhodné prostory pro improvizovaný úkryt patří například sklepy a garáže, popisuje vedoucí pracoviště ochrany obyvatelstva pražských hasičů Jakub Růžička.
4: Vlastně cokoliv, co je pod úrovní terénu, tak je takřka ideální.
3: Systém by měl doplnit současné stálé úkryty. V těch se podle mluvčího pražského magistrátu Víta Hofmana může schovat 150 tisíc lidí. Skoro 350 tisíc by se pak mohlo skrýt v metru a strahovském tunelu.
5: Ve stálých úkrytech je zajištěno ukrytí pro asi 40% obyvatel Prahy. Zbylých zhruba 60% se bude ukrývat v improvizovaných úkrytech.
3: Seznam improvizovaných úkrytů bude vedení metropole s odborníky a hasiči tvořit několik let. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
2: Zaparkované auto se může pro zvířata a malé děti stát ve vedru nebezpečnou pastí. Strážníci i záchranáři proto upozorňují, aby za žádných okolností nezůstávali v autech sami. Při venkovní teplotě 35 stupňů Celsia může být uvnitř auta po čtvrt hodině 50 stupňů.
6: Všechno v pořádku, kluci? Dobrý? Tomhle to je na záchranu. Když se budete postavit tam do stínu, tak to bude lepší než v tom autě.
7: Extrémně vysoké teploty a tři samotné děti v rozpáleném autě. Přesně takovou situaci řešili před pár dny strážníci městské policie Hradec Králové.
8: Přehřátí organismu je velmi rychlé, dochází k naprostému vyčerpání, k schvácení.
7: Říká Miroslav Tejkl ze záchranné služby hlavního města Prahy, podle kterého děti ani zvířata nechrání termoregulace tak dobře jako dospělé.
8: Může dojít ke křečím, k poruchám vědomí a následně i k smrti.
7: Když na samotné dítě v autě ve vedru narazíme, měli bychom ihned volat na jakoukoliv z tísňových linek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Nákladní loď v Hormuzském průlivu zasáhl neznámý projektil, informovala o tom britská námořní služba. Případná zranění nebo škody nezmínila. Loď plula zhruba 37 kilometrů od ománského města Chasab, informovala o tom agentura AFP. Úřady incident prošetřují. Je to jeden z mnoha podobných útoků po obnovení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Obě strany přitom tvrdí, že mají průliv pod kontrolou. Na Václavském náměstí v Olomouci si dnes popolední lidé připomenou 720. výročí vraždy posledního Přemyslovce, krále Václava III. V Olomouci se v létě 1306 zastavil při svém tažení do Polska. Podle mluvčího projektu Milénium olomouckých Přemyslovců Tomáše Kryla smrt Václava III. Znamenala zlom ve středoevropských dějinách.
9: Ty se otřásly v základech a mohly se úplně přepisovat. Český panovník byl hegemonem střední Evropy, protože byl držitelem nejenom jednoho trůnu, nositelem nejenom jedné koruny, ale hned tří, kromě té české, také polské a uherské. No a právě ta druhá, ta polská, zamíchala zásadním způsobem kartami.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů, na horách kolem 30.
0: Doprava.
2: Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno za sjezdem na Mirošovice na kilometru 22,5 vyšetřují nehodu kamionu s osobním autem na začátku omezení. Projíždí se jen levým pruhem a v koloně z 20. kilometru se zdržíte kolem 15 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 se popojíždí před omezením u letiště z 5. kilometru od sjezdu na Středokluky. Je to na 15 minut a na Pražském okruhu směrem na letiště začíná fronta u sjezdu na Vestec. Pomalu se pak jede až k nájezdu od Barandova. Celkem je to na 25 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. S vámi stále Ranní dvojka.
10: A za chviličku nás bude víc, milí posluchači. Přijde mezi nás Pavel Prouza, nebo se s ním minimálně tedy spojíme, ale budeme řešit póly nedostupnosti.
11: Co?
10: To jsem nikdy neslyšel.
11: Já právě včera jsem se o tom dočetla, tak mě to zaujalo a říkala jsem si, že bychom si o tom mohli právě říct trošku něco víc.
10: Pól nedostupnosti, co to vlastně znamená?
11: No to je něco, kam jako daleko.
10: Kam je daleko?
11: Kam je to daleko?
10: My jsme zrovna teď ve zprávách Nadi Procházkové řešili, jsou to Vltavy a Sázavy. Uh-huh. A zjistili jsme, že ta Sázava je vlastně, to je taková trošku darebnice, která nás mate. Částečně je to Vysočina, ano. Ale zároveň Středočeský kraj.
11: Zároveň je to tady kousek od Prahy, taky
10: a zároveň
11: na ní narazíte.
10: No. A zároveň to daleko.
11: A zároveň je to daleko.
10: Ale zase pro někoho, kdo bydlí ve Žďáru nad Sázavou,
11: tak je to ještě, blízko.
10: Pak je Týnec, že jo? Poříčí nad Sázavou, ne? Mhm. Uh-huh. Nebo Poříčí jenom?
11: Nevím.
10: Jejda.
11: Jako to, zkoušel Veselý, ale to je jsme zjistili, že nad Lužnicí.
10: No to víme, Veselý nad Lužnicí, to víme. Já si myslím, že bychom neměli teď tady, jak se říká, trápit hada bosou nohou a hledat póly nedostupnosti našich myšlenkových pochodů.
11: Tak jo.
10: Pojďme pryč z této pustiny.
11: Pojďme si zahrát.
10: Pojďme si radši zahrát. Za chviličku Pavel Prouza.

0: Milí posluchači, teď se budeme společně toulat Českou republikou a zjistíme, kde jsou takzvané póly nedostupnosti. Práci s jejich nalezením si dali datoví novináři Českého rozhlasu a na jejich mapičky se podíval i náš spolupracovník Paul Prouza. Pěkné ráno. Pavle? Haló?
1: Haló, haló?
0: Ano, to bylo tlačítko nedostupnosti moje, takže moc omlouvám. Jsem se nechal unést tak strašně moc svým špatným vtipem, že jsem tě nazval Pólem, že jsem nezmáčkl tady nedostupnost. No ale už jsem nedočkavý stejně jako třeba Regina a naši posluchači Jakub, Pavel, také Chour. Co si pod Pólem nedostupnosti máme představit?
1: No jednoduše řečeno, jsou to místa, která jsou od všeho nejdál. Na Zemi jich je hodně, třeba bod Nemo v Pacifiku, ten je vzdálený 2668 kilometrů od nejbližší pevniny. My ale budeme v Česku a tady jsou ty vzdálenosti samozřejmě menší. Pokud to vezmeme jako pozvánku na výlet, tak se i tak pořádně nachodíme. A můžeme začít místem na značené turistické trase, které leží nejdál od vlakové nebo autobusové zastávky, anebo oficiálního parkoviště. Jde tedy o bod, který je na jednu stranu bezpečně přístupný, na druhou ale nejvíce odlehlý.
0: Tak mi napadá, že třeba takové odlehlé místo by mohlo být někde na Šumavě.
1: No je to přesně tak. Konkrétně na česko-bavorské hranici, na červené značce pod vrcholem Vysokých hřeben. Nejblíž se lze bez porušení předpisů motorizovaně dopravit do vlakové zastávky Nové Údolí, obsluhované několika vlaky denně. Vzdušnou čarou to je 6,4 km, pěšky 8,2 km přes třístoličník. Podobně velká turistická pustina bez značených tras se ještě nachází v Polabské rovině severně od Poděbrad a pak na východ od Karlových Varů. Tam ji lze vysvětlit vojenským újezdem, kde trasy moc vyznačovat nejde. A někde zase trasy Klubu českých turistů nejsou, protože jde o úsek, kde jsou jen roviny. Pro turisty tedy žádný zážitek. Naopak tam je zase hodně cyklotras, protože pro nenáročnou cykloturistiku je takový terén naopak vhodný.
0: Tak to byly tedy pustiny bez turistických tras, ale co pustiny bez civilizace? Najdeme nějaké?
1: Ano, i taková místa datoví novináři hledali, tady je ale třeba si říct, co takovou pustinou myslíme, takže dokážeme třeba najít místo, které je nejdál od nějaké hospody. To je ve vojenském újezdu Hradiště, zhruba půl kilometru západně od Zlaté hory. Do nejbližšího podniku v obci Velichov to je přes 10 kilometrů. Zajímavý je jiný doklad civilizace, a to zásilkové boxy. Nejdále od nich v Česku budete na Šumavě pod Mrtvým vrchem, přímo na bavorské hranici. K nejbližšímu v obci Stachy je to 17,7 km vzdušnou čarou. Restaurací i zásilkových boxů je ale u nás tolik, že nedává velký smysl promítat je do celorepublikové mapy. Na mnoha místech by ji pokryly souvisle. Takže v mapách na webu i rozhlas.cz si můžete vyselektovat jiné póly nedostupnosti. Třeba body, odkud je nejdál k fotbalovému hřišti, nebo ke hřbitovu, ke kostelu, hradu nebo zámku, muzeu, ale třeba i k památnému stromu nebo rozhledně. A co mně se líbilo nejvíc, tak si můžete najít místa, kde jsou nejosamělejší sochy Tomáše Garrigua Masaryka nebo svatého Jana Nepomuckého.
0: No je to prostě hravá věc a fakt to zní moc pěkně. A když už tedy budeme přemýšlet nad nějakým letním výletem, protože ještě je srpen, i když teda dnes bych asi úplně ten výlet neplánoval vzhledem teplotám, najdeme v těch mapách i tip na místo, kde bude málo turistů?
1: No to je výborná otázka, Dalibore, a musím odpovědět, že najdeme. Datový tým Českého rozhlasu se doslova propočítal k místům, která nejsou vyznačena na mapách. Nenajdeme u nich žádnou významnou cedulku a neví o nich dokonce ani místní. Logicky tam tedy nebude ani žádný turista. No a takovým příkladem je třeba nejhlubší les v Česku. Básník Josef Václav Sládek ho sice našel na Křivoklácké vrchovině poblíž Síkorova mlýna u Zbiroha, ale to je sotva půl kilometru od kraje lesa a zdaleka nejde o nejhlubší místo v tomto lese. V Česku přitom existuje přinejmenším jedno místo, od kterého je to k nejbližšímu kraji lesa bez pár desítek metrů 5 kilometrů. Najdeme ho v Jeseníkách mezi vrcholy Orlík a Medvědí louka poblíž Šumného potoka. takže je potřeba se vydat tam. A takových zajímavých výletů naši dataři vymysleli přes 450. Můžete si je prohlédnout na mapách na webu irozhlas.cz. Jenom si vyberete body zájmu, jako třeba kapličky nebo vyhlídky a počet zastavení, kolik jich zvládnete. Pak si celou trasu můžete stáhnout do navigace a vyrazit.
0: No, kde zbývá, než jak jsi řekl, vyrazit. Hurá, my tedy vyrážíme. A děkujeme za tip, to byl Pavel Prouza. Měj se hezky.
1: Naslyšenou.

0: 7 hodin 18 minut. My pro vás už připravujeme retrokousek. Je to takový retrokousíček, by se dalo říct, ale mám tady dvě nebo rychle takové malé korekce. Začaly nám tady chodit e-maily na adresu dvojka@rozhlas.cz odpovědi na tu pátračku. Prosím, podívejte se na web, tam je takový speciální formulář. Takhle se to nedá zakomponovat do toho losování. A potom tady Lubomír Gola napsal, kolečka na opravu zubů. Já jsem nad tím pořád přemýšlel. Jak můžeš kolečkem si upravit zuby, a to je, prostě na to nevidím, že jo. Kolečka na opravu zipů.
1: Já jsem to ale taky tak četla.
0: Že zuby ani dáseň vytisknout ještě neumím, ale včera jsem vám vytiskl a přinesl na vrátnici pytlíček z kolečky na opravu zipů, hned pro něj běžím. Víš, ale celou dobu jsem tam...
2: Jo, už jsme jedny dostali, mimochodem.
0: Je to úžasná věc, já to přinesu. Ale jak jdeme od rána dásně zuby a to tak... Kolečka na opravu zubů, co to?
2: Já bych možná poprosil o ty zuby. Třeba zuby na jedno použití.
0: Na 3D tiskárně.
2: Na 3D tiskárně.
3: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že jsi mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak.

0: Je to opravdu kousek, přinesla to Regina, poznáte to možná podle zvuku a má to název, který vlastně nevíme, proč je takto skloněn.
1: Ano. Asi to má historický důvod, ale mě to od dětství trošku zlobilo, přišlo mi to, že to není správně česky.
0: Antiperle.
2: No, to je špatně, že? To je jak, to řekne Moravák, ne? Antiperly.
0: Ne. Antiperly.
2: By to mělo být perly.
0: Ale zároveň já nevím, proč je tam to anti. To mě třeba uchvacuje v italštině antipasty.
2: No, protože měly být antiseptické, ne?
0: Ne. Třeba je antipasta, to jsou to na těch...
1: To předkrom,
0: ne? No, ale proč je to anti?
1: No...
0: Přece to není jako z antiky.
2: No, ale tady to je anti jako... Proti, bojující proti...
0: Perla.
1: Ne. Smradu.
0: Nebo proti čemu to je teda?
2: Proti... Antikuř třeba.
1: No, zkaženému dechu, ne? Nebo...
2: No, ne, mělo to být měly být původně antiseptické, ne? Říkám to dobře? Měli ti dezinfikovat ústa.
1: Je to pravda.
3: To se hodně uvolnili tady, koukám.
1: Vznikly v roce 1960 v Chotyni, v povodce Liberec

0: prstíčky.
1: Aha,
0: že pozor, takhle.
1: Tohle už se neotáčí, to už se odvírají dvířka rovnou.
2: Dvířka, garážová vratička.
0: To takhle ale nebylo.
1: Chcete cumlat?
0: Tam bylo takový okýnko.
1: No jasně, přesně tak. Dvě okýnka a museli se potkat.
0: Přesně tak. A jak si kroutil, tak to škrábalo ty zoubky.
2: Ty zoubky.
0: Po okolí poškrábali trošku prsty.
2: Ale ta výroba těch antiper...
1: Antiperel.
0: No, to je ale, to jsem nevěděla. No. Na krystal cukru se postupně nanáší vrstvičky cukerného roztoku. Zhruba po dobu 6 týdnů se krystal zvětšuje na průměr asi 4 mm. V minulosti se objevily snahy zmodernizovat a zrychlit tento postup, ale skončilo se s nimi, protože výsledné antiperle byly příliš měkké. A proto se vlastně tomu asi říká perly, protože to trvá tak dlouho skoro, jako když perla se...
1: Jo, než vznikne vlastně perla.
2: Jo, takhle.
1: No, protože to je, ta technologie je strašně náročná na to, to stojí asi 3 koruny, že jo?
0: No, ale přitom Jakub našel ještě sofistikovanější popis toho postupu.
1: No, našel, jestli to chcete.
2: No, chceme.
1: Tak vydržte.
2: A já jsem ani nevěděl, že se to pořád vyrábí. A je to pořád ten, ta Chotyně, ten Hradek Radnisou, to asi ne, že jo? Lipo. To už asi ne. No ne, to je na té krabičce, není to tam napsaný?
0: No, on to dělal Sphinx a teď to dělá Lipo.
1: Já jsem to zase ztratil, přátelé. Ale tam šlo o to, že ty perličky jsou v bubnu, který se točí. A vlastně na ten základ...
2: To si si splete, Mates.
1: Na to jádro, no skoro. Můžeš si vylosovat, co... A na ně se stříká ten cukernatý roztok. Nabaluje, pak se suší. A takhle tam pomalinku vznikají vrstvičky, vrstva po vrstvě a opravdu to trvá strašně dlouho. Pak se vysouší, pak se nějak ještě omílají, aby byly hladké ty bonbonky. No, není to
2: a nevadí ti, že nás teď poslouchá výrobce těch antiperel a že omdlel právě pan vedoucí teď dnešní směny.
1: Ať si dá antiperly a dá se takzvaně hodit. Antiperly a hodí se do klidu.
2: Perly?
1: Ale jinak prosím tě s tím anti, já si vzpomínám, existoval takový přípravek, který měl kuřáky odnaučit kouřit podmíněným reflexem. To byl sprej, namíchaný z nějakých bylinek a nevím čeho všeho. A ten si kuřák měl předtím, než dostal chuť na cigaretu, stříknout do úst, pak si tu cigaretu dát a měl si vlastně tu cigáro tak znechutit ty bylinky, že tím podmíněným reflexem by se na to postupně vykašlal. No. A ten přípravek, ten sprej se jmenoval antikuř.
2: Já jsem myslel, že se jmenoval VD40.
1: Ne, antikuř.
2: Antikuř?
1: Antikuř. Někdo prostě, nějaký jazykovědec spojil.
2: Já se bojím.
1: Laté latinu s češtinou, antikuř.
2: Nabízí ti dáma mentolový bonbon, nikdy jej neodmítej. Ví, proč to dělá.
0: Ano. No, nejsi.

0: kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Ministři vnitra zemí Evropské unie budou dnes na dálku mimořádně jednat o migrační krizi ve městě Ceuta. O jednání požádali prezidenti a premiéři 22 unijních zemí. Do španělské exklávy na africkém pobřeží se minulý čtvrtek nelegálně dostalo na 50 tisíc lidí z Maroka. Během snahy dostat se do města zemřelo nejméně 88 lidí. V Ceutě podle tamního starosty zůstává až 5 tisíc lidí. Tamní imigrantské centrum je plné a mnoho osob zůstává bez zajištění základních potřeb. Policie má na pražském letišti Václava Havla novou speciální jednotku. Dohlíží na bezpečnost cestujících, chrání vládní delegace a je připravená pomoct při mimořádných událostech, například při únosu letadla nebo teroristickém útoku. Jde o třetí jednotku tohoto typu v Česku. Podobné týmy působí taky v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. Případ cizince obviněného ze špionáže pro čínskou tajnou službu dnes bude řešit vrchní soud v Praze. Muže v minulosti propustil z vazby pražský městský soud s tím, že má případ dořešit policie. Žalobce proti oběma rozhodnutím podal stížnost. Jde o první stíhání podle paragrafu takzvaného neoprávněná činnost pro cizí moc. Češi stále častěji investují do nemovitostních fondů. Objem vložených peněz loni podle Asociace pro kapitálový trh vzrostl o 38%. To je výrazně vyšší nárůst než u akcí nebo dluhopisů. Investory láká hlavně to, že například kancelářské objekty nebo obchodní centra neustále zdražují a nabývají na hodnotě. V Dublinu dnes bude mít pohřeb irský zpěvák a kytarista Glenn Hansard. Smuteční obřad začne odpoledne v katedrále svatého Patrika. Vysílat ho bude irská veřejnoprávní stanice RTE. Na včerejší veřejné rozloučení s hudebníkem přišly tisíce lidí. Glenn Hansard zemřel minulý týden při nehodě na motorce, bylo mu 56 let. Původně byl pouličním zpěvákem. Se svou kapelou The Frames i jako solový umělec dosáhl celosvětového úspěchu. Za píseň Falling Slowly získal spolu s českou skladatelkou Markétou Irglovou filmového Oscara.
2: Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přeháňky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů, na horách kolem 30.
2: Doprava.
1: Na D1 z Brna do Prahy kousek před sjezdem na Benešov vzniká kolona z 20. kilometru. Je to na čtvrt hodiny po začátek omezení před Šmejkalkou. Na kilometru 22,5 došetřují nehodu. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 si jede pomalu před omezením u letiště. Z 5. kilometru od sjezdu na Středokluky pojedete asi 15 minut. Na pražském okruhu směrem na letiště začíná nesouvislá kolona u sjezdu na Vestec a pomalu se jede až k nájezdu od Barandova. Zdržení až 25 minut. A v Brně v Žabovřeské směrem na Pisárky kousek za čekejte kolonu. Před tunelem Hlinky se střetla dvě osobní auta. Zdržení je 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už je opět ranní týden.
3: Jo. Jsme tady, jsme s tebou, Naděnko. Jsme za, před, po.
4: Kousek za?
3: Ano, je tam kolona.
4: No, na to narazíte, až tam pojedete.
5: Prostě
4: uvidíte.
5: I 4. srpna se to takhle může přihodit. Máme toho poměrně zase hodně na srdci. Nadinko, jak jsi to tam měla napsaný?
6: Ne, to ti to ukážu.
5: Pojď sem, já to zkusím přečíst. Jedu, jo. V Brně, v Žabovřeské, směrem... V Brně, v Žabovřeské asi ulici, že jo, směrem na Pisárky, kousek za... Počkej, to není možný.
3: Kníničkous?
4: Kníčskou.
5: Jo, ta, a jenže ono to asi píše špatně. Tady je kníčkous. Nadějka je v tom nevině. Ty jsi v tom nevině.
7: No, já jsem v tom vině, samozřejmě.
5: Ty jsi to skupil.
7: Ale raději, no.
8: Nadějka si řekla, ta obec si u mě nezahraje.
5: Tak jdu. V Brně v Žabovřeské směrem na Pisárky, kousek za kníčkou, čekejte kolonu. Před tunelem Hlinky se srazila dvě osobní auta, zdržení kolem 10
8: km. Kníčkou.
5: Hele, a jde to kníčkou.
4: Jakous takou s kníčkou.
7: Jakous takou s kníčkou.
4: No jistě.
5: Dobře, my se podíváme do Rumunska za chvilku, ale ještě se podíváme i do Liberce, protože my jsme přišli na to, kdo vyrábí ty bombony.
8: Mám telefonní číslo.
5: Máš?
8: Mám.
5: Jakube. Na pana Hrabáka.
8: Na Barboru Chvátalovou.
5: Počkej, Barbora.
8: Což je vedoucí, prosím vás, obchodu pro Čechy.
5: Máš, jo?
8: Mám, no.
5: Tak jí zavoláme.
8: No, já bych to zkusil.
5: Ale nejdřív tady bude s námi pan Voldán, ne?
4: Mhm.
5: Že jo? Podíváme se do toho Rumunska a potom zavoláme, abychom zjistili, jak se teda vyrábí ty bombony.
8: No, protože nám tady něco vygeneruje umělá inteligence nebo internet, ale no, stále to nemusí mít nic společného se skutečností, že?
5: Jo. Myslím, že bude moc rád, když jí v 7:30 ráno probudíme.
8: Já taky. Já jí zavolám radši.
5: Tak jo.
8: Ať seš ve mně.
5: Ne, to je pohodě, to bylo hrozně příjemný. Na těch jejich stránkách totiž celý ten výrobní tým má krásnou fotku.
8: Já myslím takhle, když řekneš Dalibor Gondík, tak budou všichni v pozoru. Když řekneš Kaloč, tak uslyšíš jenom

0: Je 7 hodin 39 minut, posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka a já tady vítám ve studiu Petra Voldána. Dobrý den, Petře.
1: Hezké ráno.
0: My už jsme se tady jednou viděli, ale v rámci toho vysílání o prázdninách jste se čtyřikrát viděl s Honzou Kovaříkem. Tedy se vlastně vidíme poprvé. Budeme se bavit o rumunské specialitě. Podíváme se do Rumunska. A teď pozor, budou se vám samozřejmě zbíhat sliny, asi, to je jasné. Je to delikatesa z hovězího masa. A všichni, včetně mě, jsme si ji vždy spojovali s Amerikou, nebo aspoň jsme si to dokonce mysleli, že to souvisí s New Yorkem, respektive, že to vymysleli v New Yorku. A přitom to připravovali pastevci nejen v Rumunsku, a dokonce snad ne z hovězího. Tak nám tu pochutinu trochu rozpleťte.
1: No a ta historie je zajímavá, opravdu všichni, i já jsem to mýval spojené s tou Amerikou, že to je ta delikatesa, ta, kterou se chodí do vyhlášeného a tam jednoho podniku v New Yorku, Cat se to jmenuje. Tam už to začali dělat v roce 1888 a přivezli to tam přistěhovalci židovští právě z Rumunska. Ale ono to začalo mnohem dřív, protože souvisí to s uchováváním potravin v téhleté oblasti, protože rumunsky a pastra znamená uchovat, a tam to někde začíná, vůbec to nezačínalo s hovězím. To je na tom to nejzajímavější, protože ta komunita, která to přivezla a která vlastně je za tím pastrami, tak to byla židovská komunita, tam jsou určitá pravidla na košer potraviny, tomu nevyhovovalo vepřové, hovězí bylo drahé, takže původně pastrami dokonce bylo buď ze skopového, anebo husí. Když přijeli do Ameriky hledat tam dvorky s husama, to byl problém. Hovězí bylo nejlevnější, Američani jsou na to hovězí, no tak se to přetvořilo právě v to hovězí. Takže takhle se to dostalo do těch států.
0: No a teď v čem je tady to tajemství? Já to pastrami vlastně znám možná také jenom já z jedné divadelní hry, kde jsem hrál s Alenkou Mihulovou a jedli jsme tam sendvič s pastrami a s nějakou hořčicí a ona z toho byla úplně nadšená, takže taky jsem tam tenkrát trošku přemýšlel tím, co to vlastně je, protože na první pohled to působí jako nakrájený rostbýf, nebo předpokládám, že jste při putování rumunském se štábem České televize pastrami ochutnal.
1: No ochutnal, protože my jsme cíleně po něm šli samozřejmě a neochutnat to nebo neukázat potom v těch postřezích od jinut s ostravskou televizí a jak se pastrami vlastně připravuje, to by asi dost špatně šlo. A je fakt, že to opravdu připomíná ten nakrájený rozbív, je to tence nakrájené hovězí maso, ale ten proces předtím je strašně důležitý. Je to hodně dlouhý proces, to maso se nejdřív naloží, vakuově uzavře, naloží se do bylinek a do koření, zhruba 7 dnů minimálně odpočívá v chlazení, pak se vyudí a pak se znovu odleží a pak se dusí. A po tomhle celém dlouhém procesu se nakrájí a už právě má tu delikátní chuť, která opravdu, když se to udělá dobře, a my jsme našli Dům pastrami, se to jmenuje, podnik v Bukurešti, shodou okolností ho tam nepřipravuje nikdo jiný než Srb v Rumunsku. Ono je to tam mezinárodní komunita a i to pastrami je tak trošku mezinárodní záležitost. Jakýsi Nenad Mirkovič a ten ho dělá tak, že opravdu toho vězí se úplně rozplývá na jazyku.
0: Vy jste mi přinesl jídelní lístek z Bukurešti.
1: Já vidím, že se vám zbíhají sliny.
0: No úplně, pastrami and more. A je tady, jsou tady i fotky, já to za chviličku dám samozřejmě Regině. Pastrami klasik, to je takový...
1: To je to ono.
0: To je vlastně toast, maso, toast, toast, maso, toast. To je úplná ta klasika, já ti to takhle Regi ukážu.
1: On by to měl být v tom americkém podání, je to chléb, že jo? A pak, ano, protože chléb, jsme v Americe, tak se to přetváří v ty burgerové formy, ale jinak základ je takový.
0: A to mi řekněte, to se v Bukurešti uživí podnik, kde se primárně dělá jenom pastrami.
1: On se nejenom uživí, on už má dvě provozovny a není jediný. Není jediný, ale co si budeme povídat? Pastrami už nějakých 5 let se probojovává i u nás. Už je docela populární. I v Praze už se dá jít na pastrami, nebudem dělat reklamu, každý si to najde. A pravda ale na druhou stranu je, že moc lidí neví, když jsem říkal, točíme pastrami v Rumunsku, tak oni říkali, jo, o čem to je, co to je? To jsme v životě neslyšeli. Ti, co byli ve státech, tak říkali, jo, to je ta americká výborná delikatesa, tak to jo. Ne, pastevci z Rumunska.
0: Vy jste určitě na těch vašich cestách ochutnal poměrně dost pochutin. Nevím, jestli si některé pochutiny, včetně pastrami, dokážeme potom nebo dokážete připravit doma v těch domácích podmínkách.
1: No já bych do toho pastrami, návody na to jsou, já bych do toho nešel. Já už jsem popisoval, jak dlouho to trvá. Opravdu je potřeba mít kvalitní hovězí hrudí, když to má být to klasické hovězí. A ten proces je hrozně dlouhý, já bych se nedočkal, až to maso bude takové, jaké je. Radši půjdu tam, kde to odborníci dělají, protože to nestojí za to. Kdo je hračička a feinschmecker do kuchyně, prosím, najde si na internetu postupy, není to žádné tajemství. Tajemství je v tom koření. To nám ani ten Nenad Mirkovič neřekl, co v tom základním má, protože tam jsou některé základní věci samozřejmě, ale pak jsou tam takové drobné niance.
0: Takže vyrazit do Bukurešti, ne?
2: A já se jenom, Petře, ještě zeptám, tady i na tom jídelním lístku je kromě hovězího také varianta z krutího masa. Takže to už taky se stává nějak jako...
1: No tak ona ta drůbež patřila mezi košer potraviny tehdy. Takže proto tam byly ty husy a podobně. Ono se dá pastrami udělat z jakéhokoliv v podstatě masa, když se dodrží ty postupy, ale klasicky se teď považuje za to klasické pastrami to hovězí, které se obloukem v té hovězí variantě vlastně přes Ameriku, ty mají ten vlastně, to PR dokážou udělat, protože kdyby pastrami zůstalo v Rumunsku na těch dvorcích s husama, anebo na těch stráních u těch pastevců a venkovanů tam někde v horách, no tak, co si budeme povídat, o tamtud se do světa z gastronomii proniká hůř. Kdežto z těch států, v Kec, když sedíte na pastrami, tak tam všude jsou samé fotografie hvězd ze všeho možného, politika, show business, všechno. Kdo tam na to pastrami přišel, protože kdo přijede do státu a je trošičku na tyhle ty věci zaměřený, tak musí tam na to pastrami zajít. Nedá se to sníst, ta porce, je to šílená porce, ale když se to udělá dobře, no, já už mám hlad.
2: Mm-hmm. Já taky.
0: No, já jenom, když jste říkal o té Americe, oni umějí prodat všechno, třeba pravou americkou pizzu, že?
1: Ano, to se si budem povídat. Irská káva se rozšířila do světa právě přes Ameriku, i když pochází z Irska. Co si budem říkat?
0: To u nás ve studiu byl Petr Voldán, který jde teď na snídani. Jsem zvědav, co tady posnídáte. Nevím, jestli tady v bufetu u nás pan Hájek má pastrámy, ale třeba budete mít štěstí. Za týden opět do Rumunska?
1: Za týden opět do Rumunska. Budem prozrazovat?
0: Ne, to je to zatím ve hvězdách. Naschledanou, díky.
1: Hezký den.
3: Je to

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: No dnes asi ty informace budou důležité.
3: Budou určitě, budou i zítra budou důležité ještě, pak už se snad to počasí malinko umoudří, respektive teploty. Teď už teploty mezi 21 až 24 stupni v Čechách. A tady je i více jako oblačnosti. Na Moravě, ve Slezsku, respektive směrem k tomu východu, teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Už v tuto dobu ve Zlíně konkrétně
2: teď?
3: 30. Teď, to jsou aktuální teploty. A je, já bych řekl, že je nádherně, bez mráčku. To jsou aktuální informace. Pokud chcete slyšet odbornici, která nám řekne asi něco v tom smyslu, že bude nejteplejší den a na co se máme připravit a jak se chovat, tak si poslechněte Petru Sýkorovou.
4: Dnes očekáváme jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty budou velmi vysoké, od 34 do 39 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 30 a foukat bude slabý proměnlivý, na Moravě během nemírný jižní až jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách a přehánkách přechodně zesílí. Takto vysoké teploty mohou v kombinaci se slunečním zářením a vlhkostí vzduchu vyvolávat zvýšenou zátěž teplot na lidský organismus, která bude na většině území velmi vysoká, na jihu Moravě dokonce extrémně vysoká. Ochlazení se od západu dočkáme ve druhé polovině pracovního týdne.
3: A přesně tak, jak řekla Petra Sýkorová, tak to bude, protože ještě ten zítřek zkusme přežít. 32 až 37 stupňů Celsia, Morava, Slezsko opět pod vlivem těch teplot, které budou sahat až ke 40 stupňům, na horách v 1000 metrech kolem 30 a předpokládaný úhrn srážek kolem 40 mm na metr čtvereční. To se bude týkat zítřejšího dne. A s tím, jak sem bude přicházet více vlhkosti a deště, tak by se opravdu mělo ochladit, protože čtvrtek, pátek to už bychom měli naměřit maxima do 27, 26 stupňů, což už jsou podle mě snesitelné teploty, nebo i těch 30 se dá. No.
2: Říkala Petra Sýkorová, že na jižní Moravě to bude extrémní.
3: Ano, extrémní zátěž.
2: Obecně s tím určitě je možné přečíst buď dnešní nebo včerejší článek, že jižní Morava, představ si, začali místní prostě přemýšlet nad tím, že se mění to klima. Je to zcela evidentní, my s tím asi patrně jako lidstvo nic už neuděláme. A že se tam dá, protože je tam najednou Itálie, ne jižní Morava, tak se tam dají pěstovat třeba i
5: fíky. A ne, jak praví titulek, fík je novou meruňkou jižní Moravy kvůli změně klimatu. A píše se tam o dalších výhodách. Fíky závlahu nepotřebují, daří se jim v podmínkách, které ostatní plodiny, včetně vinné révy, už jen těžko snáší. Sem z Velkých Pavlovic cituje Patrik Michna, který se o nově založený sad stará, což je meruňkový kraj, ale poslední roky úroda vždycky zmrzla. Fík nemá květy, takže nemá co zmrznout. Miluje horké počasí a nepotřebuje vodu, a to je teď ideální. Pěstování fíku je zatím jen pokusem. Stanislav Bíza z levandulové farmy je vysázal na zkoušku stejně jako předtím levandule. Teď jeho lány této aromatické byliny každoročně lákají tisíce návštěvníků.
3: A já mám ještě jednu zajímavost. Vzhledem k nedostatku místa a klimatickým změnám v Nizozemsku už vymýšlejí projekty a některé už jsou jako praktikované a ty spočívají v tom, že budou kravíny plovoucí. Že prostě bude ostrůvek plovoucí, na kterém bude statek, kravičky a ten hospodář si tam vždycky asi dopluje na lodičce nebo na člunu, kravičky nakrmí.
2: No, protože ty změny jsou asi už objektivní, že jo, nemusíme se o tom nějak jako dlouze asi bavit. A jde o to, jak se jim přizpůsobit. My asi těžko zastavíme chod planety, že jo? Vím, že se někdo pokoušel.
3: Zkoušeli jsme to, ale no.
2: Decli jsme s tím trošku, ale nějak se to nedaří. A asi ovlivňovat počasí taky úplně nepůjde. Tak spíš hledat cesty, jak se tomu přizpůsobit, i třeba v souvislosti s tím, já jsem slyšel v meteoru, to myslím bylo. Víte, co je daleko, myslím, že to byl meteor teď v sobotu. Víte, co je daleko větší problém, než nedostatek vláhy? On totiž není až tak velký problém globálně se srážkami, že by jich bylo málo. Ano,
3: je jich spíš přesouvají. No,
2: představ si, že nás vysušuje atmosféra, ona potřebuje tu vlhkost, vlastně vysát, to je to jak fén, opačný vysavač by se dalo říct. Takže vlastně to je ten problém, přemýšlet nad tím, jak s tím pracovat tímto způsobem. Bylo to hrozně zajímavý. Puste si to, myslím, že to byl meteor.
3: Věřím. Ale jinak jako lidstvo, třeba jak ovlivnili tři soutěžky, obrovská přehrada v Číně, jak ovlivnili rotaci země.
2: Ano, to
3: sice
2: je
3: to je nepatrné, to je ale je.
2: Stalo se to, no.
3: Stalo se to, no.
2: Ty tři soutěžky.
3: To je tak obrovská stavba, že ovlivnila tu rotaci země. No.
2: A všim si, Kube, jak se z našeho pořadu opět stal diskuzní pořad chytrých hlav, no. Že všechno víme, všude jsme byli a máme od všeho klíče.
3: A s každým si tykáme.
5: Ale máme naštěstí i písničky. Takže
2: máme i písničky.
5: Tato moudra máme čím
3: promožit. A máme Regi, která...
2: takže si ulevíte, milí posluchači.

0: Prostě nás baví s vámi vstávat. Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů do komunálních i senátních voleb. Z Francie se dnes vrátí vrtulník s českými hasiči. Počasí bude slunečno v Čechách, později ojediněle přeháňky nebo bouřky a teploty až 39 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré ráno. Úderem 16. hodiny skončí lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních i senátních voleb. Nejpozději do 4. hodiny odpolední musí být kandidátní listiny a přihlášky k registraci v případě senátních voleb doručené příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Pak budou mít kandidáti ještě zhruba 2 týdny na odstranění případných chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní koncem srpna na svých stránkách Český statistický úřad, říká ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
2: V týdnu od 24. srpna lze předpokládat, že Český statistický úřad dá dohromady registr kandidátů jak pro komunální, tak pro senátní volby a v tom týdnu to bude dostupné.
0: Komunální volby a první kolo voleb do třetiny senátu bude 9. a 10. října. Řidiči by tento týden měli počítat s větším množstvím policejních hlídek u silnic. Ty se při kontrolách zaměří hlavně na dodržování rychlosti. Na vytipovaných místech po celé republice jich budou stovky, říká mluvčí David Chen.
3: Samozřejmě součástí té kontroly nebude jenom měření rychlosti, ale také se zaměří na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů. Je důležité, aby si řidiči uvědomili, že jde zejména o bezpečnost a plynulost silničního provozu. Bez ohledu na právě probíhající, chci tak apeluji na řidiče, aby dali nohu z plynu a chovali se ohleduplně a vždy se věnovali plně řízení.
0: Do preventivní akce se zapojují i další evropské státy. Do Česka se dnes vrátí vrtulník Black Hawk, který ve Francii pomáhal s hašením požárů. Informoval o tom mluvčí hasičského záchranného sboru Václav Pilný. Vrtulník s piloty, techniky a hasiči má přistát odpoledne na letišti nedaleko Mělníka. Ve Francii, která se po vlně vedera sucha potýká s požáry, pomáhali i hasiči ze Slovenska, Chorvatska nebo Portugalska. Ukrajinský útok nedaleko Moskvy má nejméně 6 obětí, dalších 10 lidí je zraněných. Na Telegramu to uvedl guvernér moskevské oblasti Andrej Vorobjov. Vzdušný úder způsobil i požár skladiště u Moskvy. Ukrajinský dron zasáhl taky sklad v Petrohradské oblasti. Útoky hlásí i ukrajinské úřady. Řízené letecké bomby z Ruska zabily jednoho člověka v severoukrajinském městě Sumy a další lidi zranili. Sociální služby města Kroměříže hledají zdravotní sestry pomocí náborového příspěvku až 150 tisíc korun. Podle ředitelky organizace Dagmar Klučkové chybí kvalifikovaný zdravotnický personál ve všech 5 domovech pro seniory, které fungují pod správou města a starají se celkem o 540 klientů.
4: V současné době máme na domovech zajištěn provoz zdravotníků od 6 od rána do 10 do večera. Pouze na jednom domově je služba zajištěna nepřetržitě. Ta situace se zdravotnickým personálem je pro nás velmi tristní, protože v současné době poptáváme 16 pozic středně zdravotnického personálu.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů, na horách kolem 30.
1: Doprava.
0: Na dálnici D8 směrem z Prahy na Drážďany pracují silničáři u sjezdu na Mělník na 18. kilometru. Projíždí se jedním pruhem a v koloně ze 14. se zdržíte asi 20 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 se popojíždí před omezením u letiště. Z 5. kilometru pojedete asi 20 minut a kolona je taky v opačném směru. Od Evropské, tam je to na 15 minut. V Praze je fronta v celé Novopatské před sjezdem na Kbelskou. Provoz se zastavuje. Stavuje už na okruhu u sjezdu na Běchovice a celý úsek pojedete 30 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. S vámi stále Ranní Dvojka.
6: Je 8 hodin 4 minuty, ve zprávách v 7:30 mluvila Naďa Procházková o tom, že dnes se v Irsku koná poslední rozloučení s Glennem Hansardem, který předčasně odešel z tohoto světa. My se mu budeme věnovat s Jaroslavem Špulákem, nejenom tedy písní Falling Slowly a Markétě Irglové, ale ta jeho kapele, měl vlastně dvě zásadní kapely. A ještě bych tady se vrátil maličko k Petrovi Voldánovi, který mluvil o tom, že pastrámy, ta úprava masová toho masa, pochází v podstatě z Rumunska. A není to ten americký produkt, jak jsme si možná všichni mysleli. A vy hned píšete reakce, že třeba v New Yorku, kde je ten, jak říkal, Cats, se to jmenuje?
7: Ano, Cats Delicatessen.
6: Jako Cats, jako kočky?
7: No, jako K-A-T-Z. Je to tady napsáno.
6: K-A-T-Z.
7: Upřesňuje Honza ze Znojma, o ním zmiňovaným podnikem v New Yorku je právě Cats Delicatessen, ale pokud hodláte navštívit, obrňte se trpělivostí. Čeká vás tam 100-metrová fronta. Tak to jenom, abyste si nechali čas a nechali si čas asi vyhládnout, protože to bude chtít prázdné břicho. Protože jak píše Zuzka, v roce 2017 jsem si udělala výlet do New Yorku na koncert Rogera Waterse a při té příležitosti jsem navštívila i vyhlášené bistro, o kterém mluvil před chvílí pan Voldán. Byl to opravdu kulinářský zážitek a opravdu se to nedalo sníst. Ještě, že jsme na to byli dva. A poslala i 3 fotografie a to svět neviděl. To svět takové obří porce.
6: S těma porcema. No já jsem teda našel tady Cats Delicatessen, mm-hmm. což je, prosím tě, to je německy, ne?
7: No tak Delicatessen, ano.
6: A Cats, a já jsem na to kliknul a tady mi to píše, potvrďte, že jste člověk.
7: No tak to potvrď.
6: Potvrďte, že jste člověk, že mám vybrat tady nějaký závěsy. Aha. Budou chodit potom nabídky.
8: To asi budou, no, župany a závěsy.
7: S pastrámy?
6: Už to vidí.
7: Budou chutné.
6: Tak teď tady vyskočila ta hlavní fotografie.
7: No, právě.
6: Můžeme to nějak popsat?
7: Tady je ta zusčina. To je mezi dvěma chleby asi 50 cm masa, ne?
6: Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět plátků toho masa.
8: Hmm.
6: Je to vysoké podle mě 40 cm.
7: Hmm. No, to si musíš natrhnout. Koutky.
6: A ještě mají tady třeba Cats narozeninový box. Jo, že si objednáš a máš úplně všechno.
8: Kdy mi přijde za 14 dnů, to asi už nebude.
6: Myslím, že to bude takhle. Je to podle mě narozeninový box asi pro 40 lidí.
8: Jasně, je na svatbu ideální.
6: To na hostinu. Tak jo, tak si dáme Wonderful Life zpěváka s takovým pseudonymem Black. Jeden z jeho asi největších hitů. Už jsem několikrát říkal, že ta deska je krásná. A nevím, jestli jsme si s Jaroslavem Špulákem náhodou tu desku nepouštěli. Nepouštěli. Mm-hmm. Já ji totiž mám, že bychom to někdy mohli pustit. On totiž, to vypadá, že to je zpěvák jedné písně, ale není to pravda. Má fakt moc hezkou tu produkci. Tak to zkusíme někdy. Mm-hmm.

0: 8 hodin 12 minut a my se v tom prázdninovém čase vlastně poprvé vidíme s Jaroslavem Špulákem. Jaroslave, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Budeme se věnovat osobnosti. Glenn Hansard prostě odešel. Dnes se s ním loučí celé Irsko, včera se s ním loučil prakticky, dalo by se říct, tedy celý svět. Jenom připomeneme, i když si myslím, že ta informace je v podstatě nošením dříví do lesa, s Markétou Irglovou film Once, písnička Falling Slowly, Oscar. Tím to celé jaksi vzniklo. Písnička taková pomalá, my si ji na konci pustíme, taková tklivá, možná pro někoho nečekaně oscarová, ale vzniklo spojení dvou osobností, o kterých jsme si tady povídali tenkrát i s Markétou Irglovou, kterou jsme tady měli. Přestože se rozešli, tak si ale myslím, že to vzniklo, a to je můj jenom laický názor, Jaroslave, vy to samozřejmě jako profesionál můžete potom rozporovat, že to nevzniklo jenom na základě nějakého vztahu nebo lásky muže a ženy, ale to spojení těch dvou velmi zvláštních hlasů, ona úplně jemňonká, fantasticky hraje na klavír a on taková hora masa, zvláštní chlapík s fousama, vlastně nevíte, jestli to je drsňák nebo rocker, a tím už končím tu moji úvahu.
1: Ta úvaha je dobrá, Dalibore, protože to, o čem hovoříte, se stalo v roce 2001, kdy jsem přijel Glenn Hansard jako solista poprvé, vystupoval ve Valašském Meziříčí a tam poznal rodinu Irglovu. Především Marka Irgla, což je tatínek Markéty Irglové, organizátor koncertu, no a také potažmo Markétu Irglovou. S největší pravděpodobností se do té velmi mladé dívenky zamiloval, ale později vznikla z jejich vztahu spolupráce. Já hovořím o vztahu lidském, teď nemluvím o vztahu partnerském. A ta spolupráce podle mého názoru byla velmi dobře promyšlená, protože Glenn Hansard byl člověk, který v muzice přesně vždy věděl, co dělá. A dělal věci, které byly pozoruhodné. Hrál na ulici. Tak začínal už v 90. letech, respektive v 80. letech. Potom byl schopen dát dohromady irské lidové písničky s rockovou muzikou. To vytáhl do světa. Konec konců to byl ten model, který proslavil kapelu The Frames, kterou založil v roce 1990. No a když potkal Markétu Irglovou, tak jako by si chtěl oddechnout od toho folk rockového hraní s kapelou The Frames a rozhodl se, že trošičku zjemní. A ta Markéta Irglová mu výborně seděla do téhle jeho vize, do téhle jeho představy. Vznikla dvojice The Swell Season, která byla pojmenovaná podle románu Josefa Škvor a vznikl obrovský vztah Glenna Hansarda k České republice. Myslím si, že kdyby k tomuhle setkání v roce 2001 nedošlo, tedy mezi Markétou Irglovou a Glennem Hansardem, možná by Hansard tolik k nám do České republiky nejezdil a možná by tady ani nebyl tolik populární.
0: A nebyl by ani možná oscarový, ale pojďme se podívat na tu tvorbu. Vy jste připravil čtyři takové krátké ukázky. Začneme tou kapelou The Frames. Star.
1: Ano, dejme ji na začátek. Star.

0: tam cítíme tu jeho tvorbu a i ten ženský hlas, byť to, myslím, zpívá on fistulí, ale je tam ten vysoký tón.
1: Ano, ano, máte pravdu. Toss and turn
0: forever, but no rest will they find. No, dá se to poslouchat pořád, je to fakt moc hezký.
1: Navíc Glenn Hansard měl ten dar, že psal písničky, které nebyly podle mého názoru hitové, i když u téhle bych to tedy zrovna nekonstatoval, ale nebyly hitové na první poslech. Ty se dostávali pomaličku k vám, dostávali se vám do mozku, do těla a potom vás naprosto uhranuli. A stali jste se fanouškem Glenna Hansarda, respektive kapely The Fray.

0: To máme zase kapelu, teď už kapela hraje v plném nasazení.
1: Ano, a tam je ten rockový drive, který ta formace dala písničkám, zpočátku vlastně folkovým, protože Hansard vždy skládal s kytarou.
0: Teď se tady podíváme na tu kapelu Swell Season.

0: Myslím, že tam jsou cítit i prvky lidové hudby nebo minimálně použití lidových nástrojů, podobně jako třeba u nás to používá Čechomor nebo Agefleck nebo Vlasta Redl, že se nechávají inspirovat takovou tou čistotou té lidové hudby. Tak to mám pocit, že to tam jako trošičku je cítit.
1: Máte pravdu, já si myslím, že vztah k folkloru měla a má Markéta Irglová také a má ho do dnešní doby, protože Markéta Irglová do dnešní doby vydává solová alba. Ještě dovolte poznámku, všechno to začalo v roce 2005, když tihle dva byli požádáni, aby napsali muziku, respektive nějaké písničky pro film Kráska v nesnázích. A když skládali písničky pro tenhle český film, tak vznikly skladby pro The Swell Season, pro první desku kapely a potažmo také skladby pro film Once, a to už byl rok 2006. A když Glenn Hansard dostal nabídku, aby se zúčastnil koncepce nebo vzniku filmu The Once, taky dostal od Johna Carneyho, což je bývalý člen skupiny The Frames, všecko to bylo hodně hudební. Dostal jí s tím, že nejprve napíše muziku a může pomoct se scénářem, no a nakonec se stal představitelem hlavní role a Markéta Irglová představitelkou hlavní role, ale v původní verzi vůbec tihle dva nebyli na plátně. Ti dva se měli postarat jenom o muziku.

0: Další skladba, my se pomaličku ale dostáváme do finále našeho povídání a logicky také o písničce Falling Slowly si něco řekneme. Jinak mi napsal teď Luděk Hrzal, známý tedy český, nejenom disc jockey, ale hudební znalec.
1: Já si dovolím ho pozdravit, Luďka Hrzala, ze slovy, že mu držím ve všem palce.
0: Ano, ano. Poslechněte si Falling Slowly od Glena a Vzácný dar od Anika, je to hodně podobné. Mhm. Vzácný dar, to známe, to hrajeme, tu písničku. Tak to pak můžeme ještě udělat. Ale vy jste připravili ještě verzi Glena Hansarda se zpěvákem kapely Pearl Jam, který tam vlastně simuluje podle mě tu Markétu Hirgulovou.
1: Přesně tak, společně naspívali slavnou písničku.

0: Tak jenom, to byla jenom taková připomínka. A já rychle teda najdu ten vzácný den schválně a ještě si můžeme něco říct o té písni samotné.
1: Já bych si dovolil zmínit, že spojení Glena Hansarda s Eddiem Vedrem bylo jedno z těch jeho velkých spojení, které přišly po úspěchu The Swell Season. Oni spolu byli na turné v roce 2022 a Glen Hansard už tenkrát byl velká hvězda, ale on vždy měl takovéto civilní vystupování. On se nikdy nechoval jako celebrita. Když přijel do České republiky, chodil po ulici, přispíval baskerům, protože on sám začínal hrát na ulici a začínal jako basker. Takže to bylo velké pozitivum. Tenhle ten člověk se nikdy nechoval jako obrovská hvězda. Bytí byl.
0: Já už jsem pochopil, co myslel ten Luděk Hrzal tou podobností. Poslouchejte ten začátek. Ale to myslím, že je náhoda. Jasně, ale má pravdu, to je dobrý.
1: Něco to tomu určitě je, ale to může být náhoda, nebo to člověk může udělat mimoděk.
0: Protože Vzácný den je, myslím, starší, daleko starší písnička než Falling Slowly. A teď k té samotné skladbě, určitě ji, milí posluchači, znáte v té verzi, kterou tady hrajeme a tak dále, ale my jsme s Jaroslavem objevili, jmenuje se to Petrov Sessions, patrně společnost, která vyrábí klavíry i pro Taylor Swift, jak jsme zjistili, respektive jinak, ona, Taylor Swift, hraje na starý klavír. Této české společnosti, tohoto českého výrobce, tak oni se sešli v jakémsi studiu, ona sedí, hraje na ten klavír, on hraje na kytaru a zní to jak ze sna.
1: Zní to nebesky.
0: No, je to živě. Stejně tady živě byl Jaroslav Šplák, díky.
1: Děkuji, mějte se krásně.

0: Tak asi tak, tolik Glenn Hansard a česká zpěvačka a skladatelka Markéta Irglová, dlouhodobě žijící a působící na Islandu. Byla to vlastně taková domácí nahrávka, i když špičkově tedy zaznamenaná díky společnosti Petrov, on hraje na nádherné velké piano, ale bavili jsme se tady v rychlosti ještě s Jakubem o té jednoduchosti a čistotě.
1: Ano, bavili, protože ten film vlastně vznikl skoro bez scénáře, že spousta, co já vím, nechci si tady hrát na Vojtěcha Rindu, prosím vás, ale spousta scén byla opravdu velmi autentických a ten celý film stál 150 tisíc dolarů. A když se to dozvěděl Steven Spielberg, tak řekl, jako tohle, tenhle film je pro mě velkou inspirací, protože ne každý scénář musí být vyloženě napsaný a dialog slovo po slově, po slovu. A já bych za ten film dal 7 milionů dolarů.
0: Mm-hmm. 150 tisíc dolarů stál jeden natáčecí den, ne, pardon, stál jenom catering při jednom natáčecím dnu Odyssey.
1: Odyssey.
0: Tam stojí asi 300 tisíc jeden den prý, no. No, no tak někdy ty jednoduché prostředky prostě fungují a je to správně.
1: A je to skvělý. A i ten český otisk tam, to je prostě paráda.
0: No jo, tak my se musíme zase rozloučit, vám to uteklo. A už se teď nemůže dočkat zítřka. Jo. Nemůže být už zítřek, zítra rovno.
2: No když si teď prošlehnout,
0: jo, jasně,
1: to to. A vstaneš až zítra,
2: no, aha, aha. Tak bude zase hned zítra.
0: To naštěstí nejde, no tak jo, tak se musíme teda rozloučit.
2: No jo.
1: A děkujeme.
0: Moc děkujeme, bylo to, začali jsme dásní, přes nejrůznější zubní náhrady jsme skončili u krásné písně.
1: Přes podstatě, antiperle, ano, perly teda.
0: To už jsme nestihli zavolat, to zjistili no. Ještě. Jak se to vlastně vyrábí, ty antiperle? Začali jsme dásní a skončili jsme básní, by se dalo.
1: Teda klapče, tobě to jde.
2: No.
1: No, tak dobře, no, tak. Teď se ozvalo kritické myšlení.
0: Loučí se tady paní.
2: Goodbye.
0: Loučí se tady paní.
1: Mějte se báječně. Na shledanou.
0: Mějte se krásně.
2: Dalibor Gondí.
0: A jo, jdeme
2: do Nová.
1: A velkou.
2: A
1: Regina Krytoňová.
2: A Jakub Kaloč.
0: To je
2: takhle si to chtěl?
0: Tak nechtěl, tak jsem to fakt nechtěl.
1: Co všechno musíme udělat pro to, aby nás vyhodili?
0: Aby nám řekli to slavné goodbye. Mějte se krásně. 8 hodin 28 minut.
1: Wow.
0: Ježíš, Pavle, vyspíváte.

0: komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí

0: přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
1: Co říkáte této myšlence?
2: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
1: Dobrý den, je tady pravidelný čas podívat se na dění kolem nás v souvislostech. Jsem ráda, že pozvání přijala Jana Matesová, ekonomka, někdejší zástupkyně České republiky ve Světové bance. Já vás vítám, dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Věnovat se chceme například rozvolnění rozpočtových pravidel a výzvy ekonomů poslancům či záchraně japonského jenu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Jak to vidí?
1: Takzvaná bitcoinová kauza míří k soudu. Pro exministra spravedlnosti Pavla Blaška i jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela, státní žalobkyně vrchního státního zastupitelství v Olomouci, navrhuje 6,5 roku vězení. Podle ní totiž umožnili státu přijmout bitcoinový dar, který přitom pocházel z trestné činnosti. Obžalovaní jsou ještě dva další lidé. Paní Matesová, co si už nyní, aniž bychom cokoliv předjímali, vzít z této kauzy? Jak to na vás celé působí?
3: Tak samozřejmě zaprvé rozhodne soud, čili nebudeme předjímat. Ať rozhodne soud jakkoliv, tak musíme to respektovat. Věc druhá, já nejsem právník a myslím si, že ta kauza je právnicky velmi komplikovaná, čili k tomu se vůbec nechci vyjadřovat. Ale je tady ta věc, která se týká podezření z praní špinavých peněz. Česká republika podléhá mezinárodním pravidlům o praní špinavých peněz, legalizaci výnosů z trestné činnosti, financování terorismu. Máme na to velmi odborně zdatný finančně analytický úřad, který dokáže tyhle transakce všechny odchytit, vypozorovat, ví, co lze, co nelze. A je proto opravdu velmi nepochopitelné, že stát přijal dar od někoho, kdo byl za provozování nelegálního webu nebo tržiště na Darknetu už odsouzen, že přijal stát vůbec takový dar. Ono samozřejmě byly z toho výnosy, my dnes víme, že byly, tak kdyby stát je prokázal, tak mu propadnou. Ano, ale to neznamená, že když státu mohou propadnout výnosy z trestné činnosti, že je stát může přijmout jako dar, to prostě neplatí. A čili tohle je opravdu velmi nepochopitelné pro každého člověka, firmu, stát samozřejmě platí, když vám nabízí dar nějaký odsouzený, anebo i jenom podezřelý ekonomický kriminálník. Raději řekněte ne, anebo si hodně ověřte, odkud ten dar přišel. Jsou tam ale i nějaké dobrá poučení. Jednak to místo, kde se potom pan Jiříkovský snažil převést ty bitcoiny na měnu, na koruny nebo na nějakou jinou měnu, tak to zafungovalo správně a oznámilo to. Čili jedna dobrá věc, druhá dobrá věc, že úředníci jak ministerstva spravedlnosti, tak ministerstva financí, podle toho, co známe z médií, se velmi ostře postavili proti přijetí toho daru, čili tam to zafungovalo také dobře.
1: Pojďme k dalšímu tématu. Dvě desítky renomovaných českých ekonomů vyzvali poslance, aby posoudili novelu, která má upravit sestavování veřejných rozpočtů ještě před jejím finálním schvalováním. Poukazují na to, že vláda prosadila změny navzdory odborné kritice a také přes odpor Senátu. Novelu také vetoval prezident Petr Pavel. Podle ekonomů je nyní poslední možnost, jak na té předloze něco změnit. Tak než ohodnotíte tu samotnou výzvu, paní Matesová, jak vy se díváte na tu samotnou novelu rozvolnění rozpočtových
3: pravidel? Tak já jsem jedna z těch signatářů, čili s tím samozřejmě souhlasím. Já bych se vrátila jednak té retorice, kterou má vláda, když mluví o té novele, a jednak se vrátím o 6 let zpátky, nebo 6 let bez jednoho měsíce. Tak vláda říká, není žádná cesta, jak dodržet rozpočtová pravidla ta existující, čili ten, abych tak řekla, harmonogram snižování rozpočtového schodku. Když máme teď schodek 310, nemůžeme do konce roku 2027 mít schodek 150. miliard. A teď se vrátím do roku 2020. Rok 2020 a vláda, byla to shodou okolností vláda premiéra Babiše s ministryní financí paní Schillerovou, předkládala návrh zákona o tom, o daňových změnách, o snížení daní. To je, bylo vlastně snížení daní jenom pro vyšší příjmové skupiny. To nijak nepomohlo nízkým příjmům, té polovině lidí, kteří mají, kdybychom srovnali všechny příjmy do žebříčku podle výše, tak to té dolní poloviny žebříčku to nepomohlo. Pomohlo to té vyšší příjmové skupině. A prezident, kterým byl tehdy Miloš Zeman, byl velmi proti. A premiér ho šel přesvědčovat, měl tiskovou konferenci 14. září 2020, to bylo v Lánech a řekl, pan prezident má s tím zákonem zásadní problém, protože vytvoří rozpočtovou díru. Nakonec, aspoň z interpretace paní ministryně Schillerové i tehdejší ministryně, ona nám výsledky další schůzky potom interpretovala tak, že prezident souhlasil s tím, že to ta snížení daňové sazby bude na 2 roky a potom se vrátí zase ten původní režim. Tohle se dostalo do důvodové zprávy toho zákona, nedostalo se to do samotného zákona o 2 roky později, to už byla vláda Petra Fialy, se nevrátila k tomu původnímu zdanění, ale nevrátila se ani současná vláda, dokonce má v programovém prohlášení, že to neudělá. Pan premiér neříkal nic o tom, že prezident, který měl úplně stejné výhrady, jako má současný prezident, že nerozumí ekonomii, že ohrožuje důchody, že ohrožuje investice, že ohrožuje zdravotnictví. Nic takového. Ale prezident Zeman stejně ten zákon nepodepsal. Nepodepsal ho. On se pod tu rozpočtovou neodpovědnost nepodepsal. Kdybychom se vrátili k tomu systému zdanění před rokem nebo do roku 2020 včetně, tak bychom žádný rozpočtový problém neměli. Měli bychom při letošních výdajích současné vlády, při všech těch výdajích bychom měli rozpočtový schodek nějakých 180 miliard a neměli bychom problém, nebylo by potřeba rozvolňování. Čili ta chyba nastala už tehdy a není pravda, že nejde dodržovat ten rozpočtový schodek.
1: Ministryně financí Alena Schillerová, co se týče teď té připravované novely, říká, že změna nemá alternativu a premiér tu výzvu i vás, paní Matesová, kritizoval, že je vlastně politická. Tak podaří se vám a vůbec ekonomům ještě přesvědčit tu vládu, nebo spíše s ní nebo s poslanci ještě nějakým způsobem před tím finálním schvalováním to nějak komunikovat, sejít se, promluvit si o těch výhradách, doporučeních?
3: Určitě nic takového vláda neplánuje. Jak už jsem řekla, není to žádná politická deklarace. Prezident Zeman měl úplně stejný názor, čili to není otázka. A v té skupině, která podepisovala, jsou lidé blízcí prezidentu Zemanovi. Jsou tam lidé, kteří se s prezidentem Zemanem, ex-prezidentem Zemanem na málo čem shodli. Čili to není. To je ekonomický odborný názor o rozpočtové odpovědnosti, o udržení rozpočtu do budoucna. Čili ne, to není žádná politická deklarace, totéž stejný názor měl předchozí prezident, jako má současný prezident, že není alternativa, to už jsem právě řekla, kdyby bývalo došlo k tomu, co tehdejší vláda slíbila, že za 2 roky se vrátíme k tomu zdanění, které platilo do roku 2020, tak jsme problém neměli a nic se nemuselo, žádná rozpočtová pravidla se nemusela rozvolňovat, ani při těch současných výdajích současné vlády.
1: Konstatuje Jana Matesová, ekonomka, někdejší zástupkyně České republiky ve Světové bance.
0: Jak to vidí?
2: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Administrativa prezidenta Donalda Trumpa zatím upustila od další eskalace konfliktu s Íránem. Trhy na to včera reagovaly poklesem ropy a to v naději na obnovení diplomatických jednání mezi Washingtonem a Teheránem. Doprava Hormuzským průlivem nicméně zůstává ochromena. Kdo mu vůbec tedy vládne, paní Matesová?
3: V současné době vládne Hormuzskému průlivu strach. Strach pojišťoven, které nepojistí ty lodi, které by tam tudy projížděly, proplouvaly, protože existuje oprávněný strach, že je zasáhne nějaká střela ze strany Íránu. Čili tu současnou propustnost Hormuzského průlivu blokuje strach A kdo, která země, no tak pro Irán je kontrola, částečná kontrola nad Hormuzským průlivem, respektive kontrola nad tím, jestli ho budou nebo nebudou ostřelovat, je základním esem ve vyjednávání se Spojenými státy o svém jaderném programu, programu obohacování uranu a o svém programu balistických střel. To je jejich eso ve hře, čili oni jen tak nenechají, neustoupí ze svého ohrožování provozu v Hormuzském průlivu. Ale zase víme, že probíhají jednání mezi Iránem a Ománem o průplavování Hormuzským průlivem a to je v pořádku. To je vlastně ta částečně optimistická varianta. Prezident Trump říká, Omán do toho nemá co mluvit. Jestli Omán bude třeba souhlasit s poplatky za plavbu Hormuzským průlivem v rozporu s mezinárodním, teď cituji prezident Trumpa, v rozporu s mezinárodním právem, tak srovnáme Omán se zemí. Jenomže mezinárodní právo, jehož signatáře mimochodem nejsou ani Spojené státy, ani Irán, mezinárodní právo o provozu na volných mořích říká, že v území něco málo přes 20 kilometrů přepoštěno z národní, se námořních mil od každého pobřeží suverénního státu patří ty vody do teritoriálních vod té země. A ona si v tom může dělat cokoliv včetně, a to i ten zákon, nebo ta mezinárodní konvence říká, včetně účtování poplatků. Že se to většinou nedělá, je prostě velká mezinárodní dohoda mezi těmi přepravci a příslušnými státy. V nejužším místě Hormuzského průlivu, on je široký 39 kilometrů, čili tam žádné mezinárodní vody vůbec nejsou, i kdyby Irán a Spojené státy byly signatáři téhle dohody, tak stejně tam ani pro ty signatáře nejsou. Čili tam je normální hranice dvou států s provozem, jako by to byla, já nevím, turecko-bulharská hranice. Můžete si, ty suverénní státy si můžou účtovat poplatky, jako by si je účtovali za vydání víz a tak dále, mohou kontrolovat. A jestliže se teda Omán s Iránem, jimž patří ty vody, v tom nejužším místě Hormuzského průlivu, teď domlouvají třeba i na nějakém inkasování malého poplatku. Samozřejmě s ohledem na ty země, třeba v Perském zálivu, z nichž velká část jsou spojenci Ománu, tak je to v zásadě všechno podle mezinárodního práva. Ten strach, který mají dopravci, plyne z toho, že takových míst na světě máme více. Hospod Dardanely, samozřejmě Gibraltar a také průliv, kterým proplouvá zdaleka nejvíc světového obchodu, to není Hormuzský průliv, to je průliv u města Meleky, Melecký průliv mezi Malajzií a Indonésií, také Singapurem, který v té nejužší části je široký jenom jednotky kilometrů a tam by nepochybně došlo také k nějakému uvalení poplatků.
1: Ono, ta pozornost se logicky soustředí už několik měsíců, v podstatě od toho 28. února na dění v Hormuzském průlivu, nicméně už to napětí se přesunulo i k průlivu Bab al-Mandab, kde Iránem podporovaní Husiové zaútočili na saudsko-arabské tankery, tak kde číhá další riziko? Možná černá labuť, kterou ještě nevidím, ano, nebo vidět nechceme.
3: Tak ten jedna z těch největších, pokud jde, teď nechám stranou ty ostatní oblast negeografické černé labutí, jako podmořské kabely, optické, přenos internetu, satelitní systém, ložiska těch vzácných zemin, které potřebuje celý moderní průmysl, ale přitom těch ložisek je jenom třeba několik na světě, kobalt v Demokratické republice Kongo. Všichni ho odtamtud potřebují, přitom je to země ve velikém nepokoji, teď se tam zase zhoršují bezpečnostní podmínky. Tak to nechám stranou, ale geograficky, kromě toho jmenovaného Meleckého průlivu, z Indického oceánu do Jihočínského moře. Jihočínské moře, jak víme, je z pohledu Američanů Spojených států nejnebezpečnější, největší oblast ohrožení bezpečnosti na světě. Čili to nemůžeme úplně ignorovat nikdo na světě. No a pak je to samozřejmě arktický takzvaný arktický koridor. To je ten koridor podél severu Ruska a potom dalších arktických států, Finska, Norska, Grónska samozřejmě.
1: Ta myšlenka Donalda Trumpa pořád neupustila.
3: Tak ano, ano, protože tenhle arktický koridor je extrémně důležitý z hlediska bezpečnosti, jak tam tají ledovce, tak začíná být propustný, samozřejmě pro obchodní plavbu, čili třeba z Japonska by se tam tudy dalo plavit se do Kanady, Spojených států, z Číny, pochopitelně také snadněji než jižními cestami, nicméně z bezpečnosti bude propustný asi dříve i pro vojenská plavidla. Čili z hlediska bezpečnosti je to velmi důležitá oblast a i z hlediska těch vzácných zemin, které tam jsou jich tam nepochybně velká naleziště i v Grónsku, což je zase velký důvod toho zájmu amerického prezidenta o Grónsko, nešli dřív těžit, protože tam zkrátka to byl trvalý ledový pokryv toho území, jenomže ledovce tají. Takže to je tato oblast. K tomu Bapal Mandabu, když jsme viděli před několika lety vzpříčenou loď v Suezském průplavu a co to šestidenní vzpříčení znamenalo pro evropskou ekonomiku, tak bylo, já jsem říkala, to teď uvidíme vzpříčených lodí, bylo jasné, že tohle se stane standardním, blokování těch úžin se stane standardním nástrojem hybridní války.
1: A jak dlouho?
3: A Bapal Mandab hned krátce na to přišel.
1: Promiňte, paní Matesová, jak dlouho tento stav vlastně může ještě snášet světová ekonomika, včetně té naší?
3: Světová ekonomika se tomu přizpůsobí, musí se tomu přizpůsobit, protože tyhle útoky černých labutí, spoustu z nich už vidíme, budou určitě následovat jedna za druhou. Čili musíme se přizpůsobit, hledat menší zranitelnost, být méně zranitelný uvnitř těch jednotlivých ekonomik i v těch dopravních cestách, dobře si hlídat ta klíčová ložiska, dobře si hlídat klíčové kabelové cesty, dobře si hlídat energetickou síť. Určitě se tomu hodně přizpůsobíme, nesmíme se toho bát, to je prostě ten stav, ve kterém teď žijeme. A jak dlouho to bude trvat? No, než bude nějaký nový, jiný funkční světový řád, to může být klidně 10-20 let.
0: Jak to vidí?
2: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Pokračujeme v rozhovoru s ekonomkou, někdejší zástupkyní České republiky ve Světové bance Janou Matesovou. Japonsko a Spojené státy podnikly minulý týden koordinovanou intervenci na devizových trzích s cílem podpořit kurz japonského jenu. Je to první společná měnová intervence obou zemí od roku 2011. Tak proč je to tak důležité? Proč to bylo nutné, paní Matesová?
3: Je to důležité. Důležité to bylo pro Japonsko, důležité to bylo pro stabilitu celého světového finančního systému a možná nejvíc důležité to bylo pro samotné Spojené státy. Když Spojené státy začínaly celý ten celní chaos, tak to bylo proto, že v pohledu Donalda Trumpa americký dolar se zdál příliš silný pro americké exportéry. On je příliš silný, protože je to nejváženější a nejdůležitější mezinárodní rezervní měna. Představuje zhruba 2/3 úspor ze všech rezerv. A to je samozřejmě pro Spojené státy neobyčejně dobře, protože vláda si díky tomu může půjčovat levně, může mít ten obrovský deficit. Podniky si půjčují levněji, než by si půjčovali jinak, kdyby Spojené státy dolar nebyl rezervní měna. Domácnosti, hypotéky, spotřební úvěry si půjčují levněji ve Spojených státech, než by si půjčovali, kdyby dolar nebyl rezervní měna. Ale pro exportéry je ten dolar drahý. A to bylo to, co vadilo prezident Trumpovi. Vadilo mu to nejvíc ve vztahu k Japonsku, protože jen byl nejslabší z hlediska jako výhodnosti pro export, to lze spočítat, nejslabší z těch rezervních měn. A on od té doby ještě o 11% oslabil jen. Díky spekulantům částečně. Čili Spojené státy a teď Japonsko, pro Japonsko je v tuto chvíli výhodné vyvážet, ale velmi drahé dovážet, třeba tu ropu, plyn, všechny tyhle suroviny, které i Japonsko nutně dovážet musí. Pro Spojené státy nebo podniky, které jsou třeba japonské podniky umístěné ve Spojených státech, třeba ty, které by se přemístily do Spojených států, tak pro ně je teď velmi drahé vyvážet do Japonska. A Pro Japonce je neobyčejně drahé nakupovat, teď nevýhodné, nakupovat s tím slabým jenem americké dluhopisy. Jenomže Japonsko je největší zahraniční držitel amerických dluhopisů, největší věřitel, zahraniční věřitel americké vlády. Čili americká vláda potřebuje, aby pro Japonce bylo výhodné japonské instituce, podniky, finanční instituce, samozřejmě bylo výhodné kupovat ten americký dluh a ne, aby pro ně byl příliš drahý. A samozřejmě ale taky, protože japonský jen je třetí nejdůležitější rezervní měna na světě po dolaru a euru, tak i pro stabilitu světového finančního systému je to důležité.
1: A paní Matesová, co vůbec tedy oslabuje tu japonskou měnu?
3: Japonskou měnu oslabuje především japonská produktivita a ekonomika. Japonská ekonomika je, skutečně ta její situace je velmi komplikovaná tím, že to je ekonomika starých lidí, možná za 20 let něco takového uvidíme v Evropě nebo za 30, kde lidi, kteří vydělávají, kteří jsou v produktivním věku, začíná být menšina proti těm, kteří už nepřispívají do státních rozpočtů. A japonskou ekonomiku to neobyčejně ovlivňuje z hlediska produktivity. I když je velmi robotizovaná, automatizovaná, to je pro ní jediná cesta, jak se trvávat, tak ona už vlastně spoustu let funguje v deflaci, to znamená, že za to, že si půjčujete, vám ten, komu půjčujete, neplatí, ale vy připlácíte jemu ještě za to, že mu můžete půjčit. Prostě v takovéhle situaci je pro podniky extrémně nevýhodné investovat v Japonsku, čili Japonsko ztrácí produktivitu. Ano, na tohle se musíme připravit i v Evropě. To nás čeká. Japonsko už v té situaci je vlastně většinu tohoto století a musíme dobře vypozorovat, co pomáhá, co nepomáhá, aby evropská ekonomika neskončila stejně.
1: Jak se paní Matesová vlastně do té evropské ekonomiky i do eurozóny, do síly eura promítne třeba situace v sousedním Německu, kde například velká automobilka Volkswagen plánuje škrtnout až 100 tisíc pracovních míst, tuším 2 nebo 3 závody by se měly zavřít. Obdobné problémy má třeba i Opel.
3: Do německé ekonomiky, do té její stagnace se promítají výsledky nebo směřování německé ekonomiky v posledních 20 letech, která spoléhala na to, že stav, který byl, to znamená velmi levný plyn z Ruska nebo velmi levná fosilní paliva z Ruska, velmi levná jaderná paliva, urán z Ruska, velmi otevřený americký trh, že tohle bude fungovat věčně, no to se nestalo. A německá ekonomika, kromě toho jí teda dramaticky rostou sociální náklady, sociální výdaje. A kromě toho u těch velkých průmyslových podniků, které už v Německu nebyly úplně konkurenceschopné, čili se stěhovaly do Číny, a německý export také spoléhal, já jsem řekla, na Spojených státech, ale ještě více dokonce na čínském trhu, který se nakonec ukázalo, že není tak přátelský, že se dokáže samozřejmě kopírovat ty německé patenty a nakonec se obrátit proti Německu tím, že je ty patenty okopíruje, příslušné výrobky produkuje levněji a ještě je technologicky posune víc dopředu. Čili tohle všechno byla politika, u které se teď ukázalo, že byla velmi krátkozraká, proti Německu se to otáčí. A u německých podniků je navíc ten problém, že v jejich rozhodovací struktuře velikou roli hrají odbory a místní zastupitelstva v těch městech, kde ty podniky působí, tak zrovna případ Volkswagenu je, Volkswagen vyrábí prostě nesmírně draze, má výborné výrobky, ale za velmi vysoké ceny. Na trhu jsou srovnatelné výrobky za mnohem nižší ceny, včetně škodovek. A ty náklady, zejména na pracovní sílu, nejde snížit, protože tomu brání odbory, které jsou povinně zastoupené v dozorčí radě a samozřejmě ta místní taky samospráva. Čili tohle bude velmi těžké pro německou vládu změnit, ale bez toho se ty němečtí výrobci nepohnou. Kéž by to příliš nezasáhlo Škodu, které se v rámci toho koncernu Volkswagen zatím daří zdaleka nejlépe a opravdu se jí daří bez ohledu na krizi evropského automobilového průmyslu.
1: Jakou strategii v oblasti finanční politiky vůbec sledují Spojené státy?
3: No, to je asi těžké v tuto chvíli říct, protože před rokem jsme se báli, že Spojené státy, které jsou klíčové, jejich politika je klíčová pro udržení toho finančního systému, který máme od druhé světové války. A není náhoda, že dohoda na tom, jak bude vypadat finanční systém, platební systém po světě, směnné kurzy po světě, jak budou, na jakých principech budou založené, ochrany proti státním bankrotům, ochrany proti tomu, aby státní bankroty infikovaly ostatní země. Že to bylo první, co se ke konci světové války domlouvalo, jako prevence před další světovou válkou. Ne systém OSN, to přišlo až o rok později, ale tenhle systém, jak by mohla fungovat jak by mohl fungovat světový ekonomický systém, protože nejdůležitější je nakonec vždycky to, co máme v peněžence, že pro lidi.
1: Pohled Jany Matesové, ekonomky, někdejší zástupkyně České republiky ve Světové bance. Já vám děkuji za vaše názory, vysvětlení a přeji krásné léto. Naslyšenou.
3: Děkuji, krásné léto všem.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
0: Jak to vidí?
2: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové a zbytek lovecké výpravy zůstávají odříznutí na ponurém zámku. Vyšetřování ve stylu Agáty Christie vede inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příznivý vítr přestává vát a kapitán Edmond Dantes přichází o vše, co miloval. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Tonda Blaník chce víš, a ne satirická komedie o největším českém lobbystovi současnosti. Prezident Blaník. Úterní večer s Českou televizí.
0: Bylo 9 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Migrační krizi ve španělské Seutě na mimořádné schůzce projednají ministři vnitra zemí Evropské unie. Případ cizince obviněného ze špionáže pro čínskou tajnou službu dnes bude řešit pražský vrchní soud. Počasí bude slunečno, v Čechách později ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty až 39 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Úřady Maroka a španělské Seuty se vzájemně obviňují ze zodpovědnosti za migrační krizi z minulého týdne. Marocký vládní činitel řekl, že Seuta měla situaci předpokládat. Šéf seutské vlády předtím obvinil Rabat z toho, že migranty k překročení hranic pobízel a umožnil ho.
4: Vláda v Madridu i Rabatu předtím ze zodpovědnosti za incident obvinila pašeráky a dezinformace ze sociálních sítí. Podle marockého vládního činitele měla Seuta předvídat efekt rozhodnutí španělského nejvyššího soudu. Ten přitom pouze znemožnil zrychlené vracení imigrantů zpět do Maroka, pokud připlavou. Před zneužíváním migrace proti Španělsku varovala šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. O Seutě dnes budou jednat ministři vnitra Evropské unie. Ze Seuty Dominik Tesár, Český rozhlas.
3: Vrchní soud dnes bude rozhodovat v případu cizince obviněného ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Dřív městský soud v Praze rozhodl, že má případ policie došetřit a obviněného propustit z vazby. Žalobce proti oběma rozhodnutím podal stížnost. Jde o první stíhání podle paragrafu zvaného neoprávněná činnost pro cizí moc. Podle serveru Seznam zprávy působil Číňan v Česku dlouhodobě jako novinář píšící pro deník tamní komunistické strany. Češi při investování čím dál častěji vyhledávají nemovitostní fondy. Láká je hlavně stabilní růst cen kancelářských objektů nebo obchodních center. Potvrzuje to Asociace pro kapitálový trh i jednotlivé platformy a společnosti, které takovou možnost investic nabízí. Zvýšený zájem hlásí třeba platforma Investown, společnost Wood & Company anebo realitní fond Raiffeisen investiční společnosti. Její portfolio manažer Vít Svoboda říká.
5: Nám vyrostl obrovská konkurence právě díky tomu, že standardní retailová klientela, na kterou my jsme zaměření, tak má hlad po nemovitostech.
3: Teploty v Česku se dnes na mnoha místech budou podle meteorologů opět blížit k 39 stupňům Celsia. Centrum Prahy proto budou kropením a mlžením ochlazovat dobrovolní hasiči z první městské části. Pojedou například na Staroměstské a Václavské náměstí nebo k Pražskému hradu. Podle velitele jednotky Zdeňka Čiháka jim práci často komplikují někteří řidiči.
6: Je to hodně složitá práce s zaparkovaným vozidlu. Máme místa, kde to máme fakt na milimetry, na průjezdy, ale děláme to pro lidi a to je nejdůležitější.
3: Moderní pětibojaři Marek Grič a Matouš Tuma získali na úvod mistrovství Evropy v Istanbulu bronz ve štafetě. Ziskem medaile navázali na loňský titul z Madridu. Karolína Křenková a Kateřina Váňová byly čtvrté. Evropský šampionát potrvá až do neděle. Dnes žádný z Čechů nenastoupí.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů, na horách kolem 30.
2: Doprava.
3: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte komplikace za sjezdem na Popůvky. Zpomaluje se na kilometru 184, je tam hlášený požár porostu. Na dálnici D8 směrem z Prahy na Drážďany pracují silničáři u sjezdu na Mělník na 18. kilometru. Projíždí se jedním pruhem a v koloně ze 14. kilometru se zdržíte asi 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už dva na dvojce.
7: Ano, Mirek Vaňura, Šárka Volemanová, s přáním hezkého dopoledne. Jsme moc rádi, že i dnes, tedy předpokládáme a přejeme si to, společně strávíme dvě dopolední hodinky na dvojce. Podíváme se na filmy už za chvíli.
8: Všechno si řekla vlastně, no. Tak dobře, můj nejoblíbenější film. Máte nějaký spojený třeba s prázdninami a s létem a vracíte se k němu? Nebo naopak pustíte si v srpnu Lásku nebeskou, vánoční film?
7: Tak o tom si budeme povídat, který film je vašemu srdci nejbližší, proč, tak to prozradíme za chvíli. A samozřejmě i dnes se líbíme, že se vynasnažíme naplnit některé z vašich přání, které jsme vybrali do dnešního vysílání. Teď je 9:05 a my vám přejeme hezké dopoledne z dvojky.
2: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: My si dnes budeme povídat o filmech, tak možná, když jsou venku taková horka, tak je fajn jít si sednout někam hezky do klimatizace, takhle si to představuju a pustit si nějaký hezký film, možná je to varianta pro dnešní podvečer nebo večer, ale proč si s vámi chceme tak povídat o filmech?
1: No, protože jedinečný snímek Jiřího Mencla Na samotě u lesa slavil a vlastně ještě slaví jubilejních 50 let. Lidé si nedávno mohli dokonce projít lokality spojené s legendárními scénami a vlastně porovnat, jak vypadají teď a jak vypadaly tenkrát.
0: Pojďme trošičku do té historie, je to vlastně neuvěřitelných 50 let. Ten film se natáčel v Obděnicích na Příbramsku. Dům je ale k nepoznání, už má omítku a chybí mu ten pověstný příkop s lávkou.
1: Zdeněk Svirák vzpomínal, jak byl při natáčení vlastně osobním řidičem Josefa Kemra. Vždycky prý, když míjeli Boží muka, tak se pan Kemr pokřižoval. No a když po něm potom chtěli na Barandově nějakou brigádu, to byla ta doba, je to před 50 lety, tak odvětil, že už nabílil právě ta Boží muka a měl pokoj.
0: Ano, no a mezi předměty z natáčení, které se podařilo najít, patří i sekera. Vzpomínáte, se kterou Zdeněk Svěrák porazil švestku?
1: Ano, oni prý našli proto, protože byla místních a měla zajímavý tvar, takže je to opravdu ta sekera z roku 1976. Tehdy se snímek vlastně dodělal a měl premiéru. Bylo to v září.
0: No tak toliko naše vzpomínka. A teď tedy otázky na vás, naši milí posluchači. Máte svůj oblíbený film, který umíte téměř z paměti. Proč se k takovým filmům vracíte a proč jsou třeba vašemu srdci blízké?
1: No a jsou to spíš komedie, ty filmy, a nebo romantika. A dokážete se do filmu zamilovat na první pohled, nebo si k němu musíte najít cestu a začne se vám líbit, až když ho vidíte po několikáté. Tak třeba tohleto je z filmu, muzikálu Mamma Mia.
0: 702-222-220 číslo pro SMS-kové zprávy i dnes, e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz a co bychom byli rádi, abyste nám napsali, který film patří k vašim nejoblíbenějším.
2: Šárka Volemanová a Mirek Vaňura.
3: Dva na dvojce.

0: Můj nejoblíbenější film, mimochodem miluji Mamma Miu. Miluji Mamma Miu a proč ne, ale tady píše Renča, Renata z Prahy. Vážení a milí, těch filmů bych mohla jmenovat opravdu hodně, ale takový citový vztah mám k filmu Muž z Acapulca. A tam je zajímavé, že to možná ani není proto, jak ten film se jí líbil, ale protože Renata ví, že ho dávali v sobotu 2. června v roce 1979.
1: Ano.
0: A tak dobře si to pamatuje, protože v neděli jela hned potom do porodnice a narodil se její syn Nedělňátko. Tak od té doby Renata kouká na Muže z Acapulca.
1: Vůbec se tomu nedivím, když by si měl ty říct o nějakém filmu, že tvojí srdeční záležitostí, Míro, který by to byl?
0: Tak u nás teď je léto, tak to je taková povinnost, my si pustíme film a zároveň ho odříkáváme účastníky ze zájezdu.
1: Ano.
0: A na Vánoce Lásku nebeskou například.
1: Ano, o tom jsme se bavili shodou okolností včera, když jsme u těch jako filmových typů a vzpomínek, já jsem se tady musela podívat, protože neustále komolím název toho filmu. Ale já mám jeden takový vzpomínkový, nevím, jestli ho znáš, ten se jmenuje 50krát a stále poprvé. Adam Sandler tam hraje a Drew Barrymore. Ano. A tenhle film já jsem dostala tehdy ještě na videokazetě od mého manžela kdysi dávno, když to ještě nebyl můj manžel.
0: A zvolil
1: takový důvod. O čem je ten film? O tom, že mužský, který se stará o zvířata, tak se zamiluje do Drew Barrymore a neví, jaký to dát najevo, tak on mi dával tuhletu videokazetu, protože on tehdy byl ředitel Mořského světa a říkal, že já přes ten film pochopím, že je do mě děsně zamilovaný. No, musel do mě trknout teda.
0: No právě. No a tak si puste si třeba Dobrý ročník. To je takový letní až podzimní film. Gladiátor tam hraje.
1: Ano.
0: No a ten je také nádherný. Nedávno ho dávali, podle mě.
1: A Tři oříšky pro Popelku. No, tak to je můj film, který zasele musí být vánoční. Na tom se já vždycky koukala státu. Nebo na všechny filmy s Belmondem. No, je jich velká spousta. Ano. A Na samotě u lesa, to je taky můj oblíbený film. No.
0: Tam je zajímavá předpověď počasí, až budeme mít, že bychom
1: taková
0: mohli...
1: Taková univerzální podzimní.
0: Pana Kemra, že bychom tam střihli.
1: My se dnes bavíme o filmech, tak nám napište, které jsou ty vaše srdcové. Už za chvíli nabídneme samozřejmě i odborný pohled, protože naším hostem se stane filmová historička.
2: Šárka Volemanová a Mirek Vaňura.
3: Dva na dvojce.

0: Vy nám píšete o svých oblíbených filmech a začali jsme vlastně 50. narozeninami, když to tak povíme, filmu Na samotě u lesa a právě i o něm píše naše posluchačka Martina. Zdravím dvojku, můj nejoblíbenější film je právě Na samotě u lesa. Hlášky jsou nesmrtelné, mám ho ráda asi pro tu prázdninovou atmosféru, humor, lidskost, je to návrat do bezstarostného dětství. Ostatní filmy Mistrů svěráka a Smoljaka mám taky strašně moc ráda, takové už totiž nikdo nenatočí, podepsaná Martina.
1: Tak děkujeme, píšete i dál, ale teď pozdravíme tu, která to má v popisu práce, aby se jí filmy líbily, teda možná. Je to filmová historička Alice Aronová. My vás tady vítáme, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
0: Zastavme se na začátku možná u toho filmu Na samotě u lesa, kterým jsme dnes to naše povídání s posluchači zahájili. Jaké vlastně musí mít film kritéria, aby se stal takhle úspěšným, nebo možná nezapomenutelným, nebo kultovním?
2: Tak to je hodně složitá otázka, protože ten film hlavně by měl být diváckým, to znamená, měl by být opravdu oblíbený a měl by se, jako třeba, když uvedu, představte si vánoční atmosféru, tady zazněly Tři oříšky pro Popelku, bez nich si Vánoce nemůžeme představit, podobně jako bez filmu Pelíšky. A to se právě dostáváme do toho žánru vlastně té komedie, já bych řekla někdy i tragikomedie, to je vůbec jakoby specifikum české kinematografie, že zde se zrodila tragikomedie v 60. letech, v období takzvané československé nové vlny. A vlastně my to umíme, dělat si právě tu legraci, tak vážně, nevážně, trošku proplouvat i tou historií, těmi dramatickými okamžiky, právě s tím černým humorem. To je podle mě ještě velké specifikum vlastně českých filmů, že máme tento druh humoru, podobně jako Skandinávci. Já vím, vždycky, když točíme s nějakými tvůrci ze severských zemí, tak oni říkají, my jsme se učili na filmech Miloše Formana z 60. let, na legendárních tragikomediích, jako Lásky neplavou lásky, Hoří má panenko, Černý Petr, vy máte úplně stejný humor jako my Severani, takže to mě vždycky jako těší, takže je to složité říct, čím film se stane takzvaně kultovním, ale určitě byste tady naznačili a mluvili jste o nějakých situacích, o nějakých hláškách a samozřejmě ty filmy by měly být herecké, po té řemeslné režijní stránce zvládnuté, takže je tam jako hodně kritérií, no, aby ten film opravdu vstoupil takzvaně do dějin.
1: Pak ale stejně se to nedá naplánovat, natočíte, určitě každý režisér se snaží tahle kritéria naplnit a pak to třeba vyjde, nevyjde. Vy jste říkala, že je to většinou tragikomedie. Kolik se dá říct, že máme opravdu takhle oblíbených filmů? Jak je televize nasadí? Lidé mají na CDčkách, DVDčkách, kazetách, stejně si tu televizi pustí. Dá se to spočítat třeba na prstech dvou rukou?
2: Tak já jsem si udělala tady takový jako lehonký seznam napříč dějinami filmu a nebojte se, nebude to jenom jako nezábavný výčet, ale my se, když se podíváme do minulosti, teďka myslím do první republiky, 30. léta, tak vzpomeneme se na Vlastu Buriana, na Hugo Haase. To prostě byli mistři právě toho slova, daru řeči, že? Tak byl to ještě zvukový film raný, který začínal i s nimi, ale takový film jako jeden z nejpopulárnějších ve 30. letech byli Muži v offsideu a to bylo nejenom díky postavě Hugo Haase a jeho mistrné komiky, ale bylo to i díky oblibě fotbalu, což možná trvá do dneška, protože Viktor Kažiškov to opravdu byl fenomén, takže ty diváci vlastně se na to koukali z mnoha důvodů. Byla tam i taková ta povinná melodramatická linka, láska pro dámy, aby také vyrazili samozřejmě do kina se svými muži. Takže to byla 30. léta, potom byla éra bohužel budování a socialistického realismu a tam tolik toho humoru jsme neměli, ale třeba tam je film Pytláková schovanka z roku 1949 a to je naopak zase parodie na filmy Červené knihovny, které

0: Všichni známe a pamatujeme si Josefa Abrahama, který tam běhá tou karlovarskou kolonádou a prostě je to právě ten skvělý film z dílny Svěráka a Smoljaka, dneska již zmiňovaných, nebo tam máme další film nominovaný na Oscara Vesničková středisková 1985, to také patří prostě k té letní pohodě a všichni si pamatujeme na toho Otíka. Tam mimochodem já mám takový zážitek, když Jiří Menzel byl oceněn na festivalu v Seville ve Španělsku, tak my jsme u toho byli i s kamerou a on vlastně tam promítal film Vesničková středisková a ty Španělé se vlastně jako vůbec nebavili. Jakože vlastně říkali, to je strašně smutný příběh takového handicapovaného kluka. A vy tam točíte takový vážný film a vždycky jsme si mysleli, že ten Jiří Menzel dělá ty komedie. Takže tam ještě zajímavé, že ty žánry jako můžou každý národ může film vnímat různě. Takže pro nás je to komedie půvabná, ale je to vlastně jako smutný příběh toho místního vesnického blázna, ale dobře to dopadne, takže ano, máme tam aspoň jako pozitivní konec. No a pak už máme nedalekou vlastně jakoby minulost a dostáváme se do současnosti. Obecná škola, Kolia, Vratné lahve, tak to jsou ty první dva zmiňovaných z 90. Vratné lahve 2007. To byly i ty filmy, které prostě měly těm milion diváků v kinech. Opět tentokrát Zdeněk Svirák, scenárista, samozřejmě se tam i zahrál, režíroval to jeho syn Jan Svirák. A takže to jsou přesně ty filmy, které vlastně měly ty velké úspěchy v kinech, neustále se dávají. Můj oblíbený film, který ještě zmíním z nedávna, Knoflíkáři 1997, to byl ten film právě plný těch jako krásných hlášek. Tak. No a pak ještě řeknu Pelíšky 1990, ano, jasně, a Samotáři 2000. Ano. Teďka se točí dvojka, takže v říjnu uvidíme pokračování z pozice Davida Ondříčka a poslední film Vlastníci 2019.
1: Tak ano. Mohli bychom ještě jmenovat dlouho, ale jenom krátce na závěr. Je to tak, že když se to líbí lidem, nelíbí se to moc kritice, nebo to neplatí to pravidlo?
0: Já bych řekla, že to neplatí, když neberu typy komedii a la Kameňák. To a kritika s tím asi vždycky měla problém, pak už to vlastně ani jakoby nevnímala v rámci kritiky. A je tady řada takový jakoby nešvar, aby řekla, zbytečných romantických komedií, které taky kritika vůbec teďka nevnímá a točí se a je to špatně, protože romantická komedie má vypadat jako Láska nebeská, a když tak nevypadá, tak vlastně by vůbec neměla vzniknout podle kritiky, ale zároveň třeba i ty zmíněné Knoflíkáři byly oceněny v Rotterdamu, získali sošky Českého lva a právě ty hlášky, které vstoupily do hovorové češtiny, do našeho běžného jazyka typu to neře, neživíš, tak nepřepínej, nežere maso, nepozná vtip. Tak vlastně byl to průlomový snímek. Co do formy vyprávění, svébytné poetiky, zase černý humor a rovněž vlastně zdařili i po té herecké stránce.
1: Tak budeme žrát maso.
0: Tak. A poznáme vtip.
2: Děkujeme pěkně, tak povídat by se o filmech dalo dlouho. Filmová historička Alice Aronová naším hostem dnes. Děkujeme za tu návštěvu a děkujeme vlastně za ten výčet těch filmů, protože jak jsem to tak poslouchala, tak si říkám, že vlastně jeden film máme lepší než druhý, opravdu ta česká kinematografie, kéž by nám to vydrželo.
0: Je to tak, máme jich opravdu hodně.
2: Ať
0: a je to
2: daří.
0: Dobře.
2: Děkujeme.
0: Krásný den, naslyšenou.
3: Český rozhlas dvojka.

tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sní

0: Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích látek stál, tak jsem řekl jenom, s Bohem láskou já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Ptáme se vás na vaše nejoblíbenější filmy a vy píšete tedy maximálně tak jeden za všechny. My máme s létem spojené Chalupáře, tedy seriál. Ani si nedovedete představit, kolik scének z tohoto seriálu má něco společného s děním u nás v Žabonosech. Kamila a Tomáš, moc děkujeme.
2: Děkujeme pěkně. Shodou okolností myslím, že Chalupáře zrovna teď reprízuje v létě.
1: Jako vždycky.
2: Jako vždycky. Česká televize, že jsme to před pár dny doma také viděli. No. Chalupáři. Ano, nebo Okresní Přebor, ten by určitě tam taky patřil. Děkujeme za vaše oblíbené filmy, seriály, o tom, že jste s námi. My se za chvíli podíváme do korespondence, ne ledas jaké. Už za chvíli totiž vybereme jedno vaše přání a pokusíme se ho splnit. Tak si na to počkejte.
3: Mrazivé léto na dvojce.
4: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
3: Mrazivé léto na dvojce.
4: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
3: Noční můry ožívají.
4: Každý stín může být nebezpečný.
3: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Vaše přání na naši hlavu.
2: A samozřejmě to, co jsme slíbili, také vyplníme, vybereme jedno vaše přání a pokusíme se ho naplnit. Děkujeme, že nám svoje přání píšete, pořád můžete, a to 24 hodin denně. Pokud nějaké máte, ať je jakékoliv, tak na RNP, radio na přání, @rozhlas.cz, to je ta nejlepší adresa, no a dnes jsme vybrali přání, které nám poslala paní Eva.
3: Paní Eva si neví rady se svým problémem. Píše, jsem babičkou 17-leté vnučky a žijí se svým přítelem na vesnici. Vnučka k nám velmi ráda jezdí a postupem času se vytvořila velmi pěkný vztah také k mému příteli. Spojuje je především společný zájem o zvířata, o přírodu a život vůbec na venkově. Můj přítel je člověk, který je s přírodou velmi úzce spjatý, má k ní vztah a dokáže vnučce předávat řadu praktických zkušeností a znalostí. Vnučku tento způsob života zajímá a ráda se od něj učí, ale...
2: Ale problém je v tom, pokračuje paní Eva, že můj syn a jeho bývalá manželka, tedy rodiče, vnučky, tento vztah nevnímají dobře. Vadí jim mimo jiné, že jejich dcera někdy více naslouchá radám a názorům mého přítele než jejich vlastním. V jejím vztahu k němu spatřují něco neobvyklého anebo nenormálního. A naše posluchačka Eva nás prosí, jestli bychom nemohli toto téma otevřít s někým z odborníků a zeptat se, co s tím. Tedy mohli. Už za chvíli, a pevně věříme, že se to podaří, navážeme telefonické spojení a budeme si o tom povídat s psycholožkou, paní doktorkou Martou Boučkovou.

0: My jsme slíbili, že vlastně budeme reagovat nějakým způsobem na e-mail naší posluchačky, paní Evy, která napsala, že zavoláme někomu z odborníků a pokusíme se odpovědět na její otázku. Jenom stručně ve shrnutí psala, že je babičkou 17-leté vnučky, má nového přítele, se kterým si její vnučka rozumí a že se proti tomu vymezují rodiče té vnučky, že v tom spatřují něco neobvyklého či nenormálního, a prosila, jestli bychom mohli toto téma otevřít a někomu z odborníků zavolat.
1: Tak teď je na telefonu a tedy nás slyší paní doktorka Marta Boučková, specialistka na partnerské vztahy. Paní doktorko, dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Tak, když to vezmeme malinko obecně, je to častý problém? To znamená babička, rodiče a vnučka nebo vnuk?
2: Já si troufám říct, že je to takové jako, je to denní chleba, je to běžné, takže odpovídám ano, častý problém to je, protože každá generace vidí věci trošičku jinak, takže máme tam vždycky jako jinou trošku optiku a teď jde o to, jak vztahy jsou dlouhodobě nastavený, jak jsou vlastně všichni mezi sebou ochotní, schopní a umějí to spolu komunikovat i témata, které možná jsou kontroverzní pro ně, nebo které nejsou úplně vlastně jakoby ideální. No a vlastně je potřeba si říct, že všichni se to učíme za pochodu.
0: Paní doktorko, když se zastavíme tady u toho příběhu a berme ho tady v obecném měřítku, že se vyhrotí celá ta situace a je to v takovém stádiu, jakým způsobem s tím naložit? Jaká je z toho cesta ven, ať už pro tu vnučku, prarodiče, rodiče? Existuje nějaká ideální?
2: No, ideální cesta rozhodně neexistuje, ale nebo takhle, ideální je ta, kdy to na konci dobře dopadne.
0: Ano.
2: A vztahy se nerozpadnou a rodina zůstane v míru a v klidu a stále funguje.
0: Ano, ale jak to udělat, paní doktorko?
2: Tak, přesně, tady je vlastně v podstatě tady jde o nějaké vytyčení si svých hranic a rolí a dá se říct, že vždycky samozřejmě ta nejvyšší zodpovědnost leží na rodičích, pokud se týká výchovy. Takže tady máme vnučku, 17 let, ještě pořád vlastně jako ona je v podstatě pořád jako by to děcko, nebo pořád tam je vlastně velikánská zodpovědnost rodičů za to, co se bude dít. A pak je tady prarodič, byť je to rodič těch rodičů, ale stejně prarodiče většinou jsou taková jakoby taková záchrana někde vzadu a je to taková ta pomocná ruka, která ano. tam vlastně jakoby přichází. Takže když to jako strašně zjednoduším, tak řeknu, jako kdyby ta babička je vlastně někdo, kdo trošku může pozorovat, může přidat nějakou svoji radu, případně pohled, svůj názor a mít otevřený dveře.
1: Dobře.
2: To je vlastně jakoby, to je ten základ.
1: Takže babička, já to řeknu velmi lidově, paní doktorko, by se tady v tom případě měla tak trochu stáhnout. Na druhou stranu, dívce je 17, za roky bude 18 a bude si moc dělat přece, co chce.
2: No, je to pravda, tak jako čas běží, takže samozřejmě pak už to bude v kompetenci vlastně mladé holčiny, jak se vlastně jako rozhodne, ale zase musíme brát potaz to, že pořád jsme v rodině, takže ono úderem 18. roku jako se ty věci úplně ze dne na den nezmění, jo. Takže pořád jsme vlastně jakoby u toho vidět tam tu schop, tu možnost, tý komunikace toho, říct, jak si kdo, jak představuje život, takhle to trošku vypadá, že tady máme 17. holku a teď se oni tahají rodiče a babička a kolik prostoru má ona sama a vy dobře říkáte, za chvíli vlastně už ten prostor bude i její a může do toho vlastně jakoby vstupovat i ona, jo. Zase je asi docela dobrý v některém, pokud se týká těch partnerských věcí, tak když tam není vyložení nějaká patologie, tak dá tomu trochu čas, jako myslím si, že kdybyste si udělali anketu, kolika rodičům se líbilo na první dobrou nebo během prvních několika jakoby měsíců partnery jejich dětí, no tak možná jako budeme překvapeni. Ne, všichni je vítají s otevřenou náručí.
1: Dobře, že se smějete.
0: Ano, paní doktorka si teď vzpomněla na příběhy ze své praxe, evidentně.
2: Já myslím, že řeknete z mého života.
0: No to nevíme samozřejmě.
1: To bychom si nedovolili.
0: Paní doktorka Marta Boučková, psycholožka, si s námi povídá. Když bychom vlastně celé tohleto povídání měla paní doktorko, měli shrnout do jedné rady pro babičku, která nám napsala, jaká by byla tedy konkrétně na ten jejich případ.
1: Stáhnout se?
2: Já si myslím, že není potřeba se úplně vlastně jakoby stáhnout. Prostě mít tu otevřenou náruč, mít otevřený dveře a říct jsem tady pro tebe, kdyby cokoliv vlastně jakoby bylo potřeba, jsem připravená. Takže spíš to bude takhle. Velký přesvědčování tady nefunguje a asi nebude fungovat. Takže jako jsem příznivce toho říct těm rodičům nebo říct svůj názor, já to třeba tak jako úplně dramaticky jako nevidím. Mně se vlastně ten ádenet, když použiju teda babičin slovník, tak mně se docela líbí. Jo, takže jako vyjádřit svůj názor a říct, jaký bude její postoj. A samozřejmě tam ta hranice už potom jakoby končí. Tam už ona s tím vlastně nic neudělá, protože tak. Jako vandrovat neustále ano, ano, a opakovat ano. To fungovat nebude.
1: Moc vám děkujeme, specialistka na partnerské vztahy, doktorka Marta Boučková. Díky a naslyšenou.
2: Mějte se hezky, nashledanou.
3: Šárka Volemanová a Mirek Vaňura.
4: Dva na dvojce.

0: Posloucháte Dvojku, dva na dvojce a teď. Já tady v okolí znám všechny krávy, ale vás jsem tady ještě neviděl.
1: Mirku.
0: Ale volů tu máme dost. Tak pozor, to tady napsal Pavel Zvíšková, si víme, letos koubujem, že? Doubravka byla totální exot, pak pokračuje Pavel. S někým takovým by člověk asi nechtěl chodit. Třeba penicilin na chleba, no hrůza. Přesto tento film miluju a Danielu od té doby a vlastně vše, co dělá a kde se mi slyšela nebo zahlédl, zakazuju, to teď nechápu Pavla, zakazuju si oblíbené filmy. I na hodně let. Na většinu už se asi nikdy nepodívám. Tak pozdravujte Doubravku, Bobu Wiesnera a Kouboje Hanzlíka. Jsou tam kouzelní všichni herci. Pro mě prostě dokonalý film. Tak.
1: Já si myslím naopak, že Doubravka byla fantastická, měla s budoucím medikem, ano, jako neuvěřitelnou trpělivost.
0: Ano,
1: tak
0: ano.
1: Tereza nám píše, dobrý den, díky za připomenutí mnoha filmů, filmy, které můžu vidět pořád dokola. To je vlastně série Hercule Poirot, začíná to bavit i děti, tak mě těší, že se díváme společně. Tak tolik o filmech, v první hodince přišla celá řada e-mailů a SMSek, děkujeme za to, teď už slíbíme poradnu, která přijde na řadu po 10. hodině a naším tématem se stane únava z rozhodování, takzvaná rozhodovací paralýza. Jak se správně rozhodovat, o tom si s vámi budeme povídat. Naším hostem bude psycholožka Šárka Kučerová a tohle všechno se stane po 10. hodině po další zpravodajské relaci, kterou přinese do studia už za pár chvil Naďa Procházková.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Mým hostem bude virolog Jiří Černý. Máme se opravdu bát další pandemie, nebo jsme dnes připraveni lépe než před několika lety? Jaké mýty o virech ho jako vědce nejvíce rozčilují? A dokáže si i on sám při běžném životě zachovat nadhled, nebo se občas přistihne, že přemýšlí nad každým kýchnutím? Ptát se budu virologa Jiřího Černého.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: dnes po 11. hodině na dvojce. Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Česká policie má novou speciální jednotku, hlídá bezpečnost letiště Václava Havla. V americkém Washingtonu zatkli muže podezřelého ze založení rozsáhlého požáru. Před plameny už museli utéct 10 000 lidí. Počasí bude slunečno v Čechách, později ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty až 39 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Na bezpečnost cestujících na letišti Václava Havla v Praze dohlíží nová speciální policejní jednotka. Muži v zelených uniformách budou zasahovat třeba proti opilým nebo agresivním cestujícím. Policisté z nové jednotky se ale cvičí i na mimořádné situace, třeba na bombový nebo teroristický útok.
3: Situaci nemůžou nikdy podcenit, říká velitel speciální jednotky Jan Kubo.
4: My tam samozřejmě přijdeme s tím, že počítáme s tou nejhorší vlastně variantou, že ta hrozba je reálná.
3: Jeho zástupce Jan Pařík dodává, že proto umí všichni příslušníci například ovládat jakoukoliv techniku na letištní ploše.
5: Ať už jsou to schody, nějaký pás, jakýkoliv vozík.
3: Počet cestujících na letišti postupně narůstá. Podle odhadů jich odbaví za letošní rok dohromady skoro 19 milionů. V budoucnu ještě víc. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Nový systém improvizovaných úkrytů chce vytvořit vedení Prahy. Ve spolupráci s hasiči a univerzitami do několika let vytipuje sklepy, garáže a další prostory v podzemí, které by v případě nouze sloužily k ochraně lidí. Prozrazuje vedoucí pracoviště ochrany obyvatelstva pražských hasičů Jakub Růžička.
6: Budeme vytipovávat vhodné objekty, posuzovat jejich přirozené ochranné vlastnosti a samozřejmě budeme ještě k tomu dávat nějaké další doporučení, jak by mohli případně zvýšit ty ochranné vlastnosti stavby. Můžeme se bavit i o nějakým jednoduchým pažení za pomocí dřevěných trámků nebo ucpání oken.
2: Ve stálých krytech, jako je třeba Folimanka, se může v současné době schovat 150 tisíc lidí. Skoro 350 tisíc osob by se pak mohlo skrýt v metru a strahovském tunelu. Úřady v americkém státě Washington zatkli 37-letého muže, kterého podezírají ze založení jednoho z rozsáhlých požárů v okolí města Spokane. Uvedl to úřad tamního šerifa. Nedaleko města se od soboty rozšířily 3 požáry, které už zničily nejméně 700 budov a vyhnaly z domovů na 64 tisíc lidí. Úřady zatím nemají informace o žádných zraněných, zaznamenali ale hlášení o pohřešovaných. Část zasažených obcí je navíc stále nepřístupná pro pátrací týmy. Usnadnit orientaci v období těhotenství, porodu a prvních dnů s novorozencem by měla budoucím rodičům nová mobilní aplikace, kterou připravili pracovníci Olomoucké fakultní nemocnice. Obsahuje například rady, videa, předporodní kurzy a důležité kontakty. Vyplývá to z tiskové zprávy nemocnice. Česko zažilo další tropickou noc. Na většině území se minimální teploty pohybovaly kolem 20 stupňů. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíc naměřili meteorologové v Bystřici pod Hostýnem. Teplota se tam během noci zdržela kolem 29 stupňů.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: A jak bude dnes? Jasno až polojasno v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů, na horách kolem 30.
0: Doprava.
2: Nesouvislá kolona hlavně kamionů v pravém pruhu začíná na jižní spojce u sjezdu na Vršovice a pak pokračuje přes celou Štěrboholskou spojku, okruh a Novopatskou až ke Kbelské. Osobní auta v levém pruhu projíždí rychleji. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 se popojíždí před omezením u letiště ze 4. kilometru od Kněževsi. Směrem z Prahy je fronta od Evropské, zdržení je obousměrně asi čtvrt hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět dva na dvojce.
7: Šťastnou cestu vám popřála Naděja Procházková, děkujeme za to. A teď my jsme se se Šárkou museli rozhodnout, kdo začne vlastně mluvit.
8: Ano, ale rozhodli jsme se poměrně rychle, protože silnější v naší dvojici si ty, tak si začal.
7: No, určitě, ale rozhodně nás to stálo nemálo energie, aniž bychom si to uvědomili. Každoročně, ne, každodenně, musí většina z nás učinit doslova tisíce, sice drobných, ale rozhodnutí. Od jeho výběru oblečení až po večerní dilema, v kolik jít spát, kterou pastou se vyčistit zuby nebo který televizní program sledovat.
8: Pak jsou ale důležitá životní rozhodnutí a možná i tady může přijít drobná komplikace, jak se rozhodnout a vlastně převzít zodpovědnost za svoje rozhodnutí. Tohle všechno jsou témata pro naši dnešní poradnu. To otevřeme za chvíli s psycholožkou Šárkou Kučerovou a samozřejmě i dnes nabídneme prostor pro vaše otázky tak v její druhé a třetí části.
7: Tak dobře jsme se rozhodli, opravdu. Zatím to
8: jdeme
7: vypadá
8: na to.
7: Dobře.
8: Hezké dopoledne z dvojky.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Naším hostem, jak už jsme říkali, je Šárka Kučerová, tedy psycholožka. Šárko, dobré dopoledne.
3: Dobrý den.
2: Nějak jste se rozhodovala dlouho, jestli přijdete do poradny?
3: Já jsem to měla docela jasno.
2: Měla jsem to jasno, tak to je pořád.
4: Šárce se tady u nás líbí, viďte, Šárko. O tom rozhodování si dnes budeme povídat. Co to vlastně je rozhodování? Jak důležitou úlohu hraje v lidském životě? A možná v souvislosti i s tím, že možná pro někoho z nás rozhodnout se je jednoduchá věc, pro jiného naopak vůbec ne. Čím to je?
3: No, my si to rozhodování někdy představujeme jenom v tom velkém měřítku. Ve smyslu rozhodnout se, jestli změním práci, na jakou školu dám dítě. A představujeme si, že to jsou jenom tady ty veliké rozhodnutí, které mají zásadní vliv na náš život, ale ve skutečnosti my to rozhodování děláme dennodenně a jsou to třeba i drobnosti. A jsou to věci, které nám berou nějakou kapacitu a ve skutečnosti náš mozek se zapíná úplně stejně a musí pracovat úplně stejně, jako když řeší velikou věc, anebo třeba to, jestli si koupí bílý nebo jahodový jogurt, nebo jestli si vezme na sebe ráno to a to, jakou snídaní si uvaří.
2: No, kolik takových rozhodnutí tedy denně uděláme, aniž si to uvědomujeme? Třeba volné parkoviště dneska bylo ráno. Tak jsem se prostě rozhodl, kde zaparkuju. Je to vlastně maličkost, ani jsem si neuvědomil, že jsem se rozhodoval.
3: Lidé mají rádi čísla a samozřejmě i na internetu najdete takové odhady vědců, že to je tak zhruba kolem 35 000 rozhodnutí za den.
2: Denně?
3: Za den, ano. Takže když to přepočítáte na tu dobu, kdy jsme bdělí, tak to bychom každé 2 vteřiny zhruba dělali jedno rozhodnutí. Ale samozřejmě nikdo to nemůže spočítat úplně přesně. Ale je jasné, že těch rozhodnutí za den musíme udělat daleko více než třeba lidé před 100 lety. Mm-hmm. A ono to není jenom o tom, musím se rozhodnout, jestli zvolím tuhle možnost nebo tuhle. Ale vlastně jakákoliv informace, která na mě přijde, třeba i to, když si scrolluju sociální sítě a procházím si nějaké příspěvky, tak vlastně náš mozek se zapíná úplně stejně a řeší, je tohle pro mě důležité, je to pro mě bezpečné, nebezpečné, měl bych se tím nějak zabývat, a vlastně dělá nějaké rozhodnutí. Vlastně tím vydává nějaké množství energie a může ho to vyčerpávat.
4: Šárko, proč se někdo z nás rozhoduje lépe, nebo ne lépe, to je špatné. Proč se někdo z nás rozhoduje, řekla bych, bez větších potíží, a někdo, dejme tomu, váhá a to rozhodnutí je pro něj vlastně velkou životní událostí, ať je jakékoliv.
2: Až je vlastně nerozhodnutý.
3: Jedna věc je ta, že roli určitě může hrát, jakou máme zkušenost s chybou, s nějakým selháním. Pokud jsme dřív zažili to, že udělat chybu, i třeba nějakou drobnou, tak je veliký problém. A byly z toho nějaké velké důsledky, už třeba doma nebo potom ve vztazích, bylo z toho dusno, tak já se přirozeně budu bát udělat chybu v čemkoliv. A budu si říkat, tak to je konec světa, to je katastrofa. A ve chvíli, kdy chyba nebyla brána jako problém, ale tak je to zkušenost, tak mě to někam může posunout, tak se z toho něco můžu naučit. A tak možná, že jsem potom otevřenější tomu, ano, i když se možná nerozhodnu úplně ideálně, úplně správně, tak si s tím nějak poradím. A potom druhá věc je ta, že my někdy se můžeme dostat do nějakého životního stavu, kdy už jsme v podstatě vyčerpaní z toho, kolik těch informací musíme neustále zpracovávat a jak neustále jsme ve střehu. A vlastně ten náš mozek říká už dost, já už nemůžu. Já už prostě nechci o ničem rozhodovat, nic zpracovávat.
2: To je ta únava právě.
3: Přesně tak.
2: Tak to je, a o ní si právě dneska budeme povídat. Je to tak.
4: Únava z rozhodování, rozhodovací paralýza, možná taky velmi zajímavé téma, na které se zaměříme ve druhé části naší dnešní poradny. Psycholožka Šárka Kučerová zůstává s námi ve studiu a ve druhé části poradny už s prostorem pro vaši otázku. Pokud se chcete na něco dnes zeptat, můžete 702-222-220, číslo pro SMS-kové dotazy, dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa, můžete nám zavolat sem k nám do studia na 22 155 25 25.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak pak.

znám věc. Vždyť víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná, přepichová věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na obourek a taky po ruce lám. Jsem pod rýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hranáků, nebo džins.

písem tichou.

0: prachy. Si.
1: Dva na dvojce.
2: Poradna.
3: Unava z rozhodování, rozhodovací paralýza, téma naší dnešní poradny. S námi ve studiu zůstává psycholožka Šárka Kučerová.
4: A napsal nám Pepík, dobrý den, tak se podepsal, dobrý den, se zájmem poslouchám vaše vysílání o rozhodování, je mě 75 let, mnohokrát jsem se rozhodoval a zjistil jsem, že nakonec je to stejně všechno úplně jinak. Co na to váš host, Šárko?
5: To je krásný příspěvek.
4: Jako kdyby to vzdal už pan Pepík to rozhodování.
3: No a nebo už máte nenadhled.
5: Nebo právě, nebo možná zjistil, že i když někdy si děláme starosti, i když řešíme, jak se správně rozhodnout, tak u spousty věcí to ve skutečnosti zpětně není tak vlastně důležité. A to mi přijde možná jako taková hezká myšlenka, jak my si můžeme pomoct, když si někdy děláme starosti, když někdy se o něčem rozhodujeme dlouze a řešíme to hodiny, někdy možná dny, tak mně se líbí taková pomůcka přemýšlet, jestli na tomhletom rozhodnutí bude záležet třeba za rok.
4: To je dobrý, ano.
5: Jestli to v tu chvíli opravdu bude něco, co bude pro mě zpětně důležité, jestli jsem se rozhodl takhle nebo takhle. A podle toho si říct dobře, tak tolik kapacity, tolik času, tolik úsilí tomu teďkon věnuji. A nebo tohle to opravdu v porovnání s dalším rokem, následujícími lety, ve skutečnosti není zas tak zásadní. A tak proč si tím ten život ničit? Proč se tím vysávat?
3: Šárko, trochu mi tam rezonuje něco, co jsme vlastně zmínili v té první části poradny. A to je ta dovednost, která může být hodně úlevná, dovolit si udělat chybu, dovolit si udělat špatné rozhodnutí. Jak zvládnout tohle? A máte pocit, že třeba tohle by byla cesta, abychom si pomohli a necítili tu tíhu vlastně toho okamžiku, kdy se teď hned musíme rozhodnout o něčem, co nám v tu chvíli přijde absolutně fatální?
5: Ono většinou je jenom pár věcí, u kterých se potom, ať už když to rozhodnutí uděláme, kde se to opravdu nedá nějak změnit, kde se s tím potom nedá moc pracovat, takovýchhle témat, takovýchhle oblastí zase není tolik. A my někdy tak jsme tak zavření v té otázce, tak musím se rozhodnout, jestli tohle nebo tohle, co je vlastně lepší, jak mě to ovlivní a teď vidíme všechny možné důsledky a cítíme v tomto nebezpečí takový ten neklid, ale možná, že zjistíme, ano, i když vlastně my si můžeme i představit, co nejhoršího by se vlastně mohlo stát. Někdy opravdu někomu pomůže se i na tu nejhorší variantu připravit. Někdy opravdu ten mozek tak moc potřebuje tu jistotu, ten pocit bezpečí. Opravdu se snaží tak neudělat chybu, že ho uklidním tím, dobře, tak si představ, že by se ta nejhorší možná varianta stala. Jak bys to vyřešil?
4: Tak. Na to je pak taková ta odpověď, to pravidlo. Zásada lidské moudrosti je ničeho nelitovat. No tak jsem se špatně rozhodl, příště se rozhodnu lépe. Není vůbec to o tom, že ten, kdo je takový ten lehkovážný člověk a moc ten život nebere vážně, že to tak nějak střílí od boku a v podstatě se mu žije lépe a ten mozek není tolik zaměstnán tím rozhodováním?
5: Ono asi je důležité, aby my jsme si nějak stanovili priority v tom našem životě. Co je pro mě skutečně důležité, na čem mi opravdu záleží a co se snažím v tom svém životě nějak naplňovat. A v tom třeba opravdu to řešení, to rozhodování, tak tomu tu energii investovat. A co pro mě tak zásadní není. Ale ono to není opravdu jenom to rozhodování, jestli si vyberu tohle nebo tohle. Ale kolik toho musím zpracovat, jak moc jsem ve stresu, kolik je kolem mě informací a novinek. A na to může být někdo citlivý víc a někdo méně.
4: Tak, máme zřejmě telefonát.
3: Dobrý den, vítáme někoho z našich posluchačů, kdo využil telefonního čísla a zavolal nám. Můžete se ptát?
6: Dobrý den, Pavla Musílková z Opavy. Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat. Já jsem ve znamení vah narozená a měla jsem s rozhodováním velké problémy v mládí a Ještě tak i do 40 bych řekla. A hodně jsem, prostě raději jsem třeba mlčela, než by něco řekla. A taková muka jsem prožívala u toho. No ale časem jsem se tak vypracovala. Jestli je to možné, že jsem se změnila natolik, že prostě teď se rozhoduju úplně bez problémů.
3: My děkujeme za ten váš osobní vklad a taky za tu otázku. Šárko, může se to měnit věkem?
5: Určitě. A já děkuju i tady právě za ten příspěvek. A zároveň bych chtěla tady k tomu pogratulovat, protože a to vyžaduje určitě obrovský úsilí i se za sebe dokázat postavit a mám z toho velikou radost. A já si říkám, že opravdu někdy je to o tom, a někdy to může přicházet i s tím věkem a s těmi životními zkušenostmi, že my na sebe začneme být trošičku hodnější, no. Trošičku laskavější. Ano. A nepranířovat, nebičovat se tak každou myšlenkou a toho, co bych mohla, měla udělat jinak.
4: Tak. Aby se to tím věkem nehoršilo. Dobře, tak naším hostem zůstává Šárka Kučerová, psycholožka. Povídáme si o únavě z rozhodování. Telefonovat můžete.
3: Je to tak, vy pořád se můžete ptát, třeba nám zavolat na číslo 22 155 25 25.
1: Šárka Volemanová a Mirek Vaňura.
2: Dva na dvojce.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Šárka Kučerová je psycholožka, je naším hostem a povídáme si o únavě z rozhodování, chcete-li o rozhodovací paralýze.
3: Šárko, co to vlastně je rozhodovací paralýza?
4: To už je stav, kdy ten náš mozek je tak moc vyčerpaný zpracováváním všemožných informací a rozhodováním se, mám udělat tohle, nemám udělat tohle, je tohle důležité, není to důležité a už je toho tolik, co musí zpracovat, že ta jeho kapacita, že si představíme nádobu, která byla plná a pořád z toho utéká voda, tak je najednou prázdná. A já už nemůžu, já už prostě nemám sílu cokoliv dělat a vlastně možná najednou nejsem schopný udělat žádné rozhodnutí, prostě zůstanu stát, nebo od toho uteču, nemůžu dál.
2: Ale je to takový únik, někdy to ne, někdy, každý večer. Ale já tady mám teď pozdrav od Emílie. Zdravím a předkládám téma. Shoduji se s mnoha příbuznými a kamarádkami. A teď poslouchejte vy příbuzný posluchačky Emílie, pokud se identifikujete. Přivítali bychom, kdyby si naši blízcí řekli, co sakra chtějí k obědu. Vymýšlet po tisící, co uvařím, když mám pocit, že jsem všechno už vařila mockrát, to je fakt pruda.
4: Tady. Přesně, úplně souhlasím.
2: Tak jsme to trošku zlehčili.
4: Ale ano, ale ve skutečnosti ono se to zdá jako drobnost, ale takováhle drobnost, po tom, co denně musíte řešit stovky nebo tisíce informací a rozhodnutí, tak večer,
3: poslední kapka.
4: A co bude k večeři, anebo mně je to jedno, to je opravdu to, co potřebujete slyšet. Takže nedivím se posluchačce.
3: A ještě možná naše posluchačka Zuzka, která píše svůj postřeh. Dobrý den. Já jsem po chození k psychologovi přišla na to, že není potřeba vždycky všechno řešit, že spousta problémů se vyřeší sama, nebo vůbec nenastanou, vůbec ale nevím, jak se to stalo, prostě to přišlo samo. Možná, Šárko, k závěru naší dnešní poradny, pokud by pro nás, pro někoho byl problém se prostě rozhodnout, jaké jsou ty kroky, kterými si můžeme pomoci, aby nás to prostě nedostalo třeba až do té zmíněné paralýzy, o které jste hovořila.
4: My si někdy myslíme, že čím víc o těch věcech budeme přemýšlet, čím víc je budeme analyzovat, pracovat s nima, tím se to lépe vyřeší. Ale opak je pravdou. My někdy právě potřebujeme našemu mozku dát pohov a zkusit třeba nějakou činnost, kterou zaměstnáme naše ruce. Já si vždycky vzpomenu na svého dědečka, když jsem byla malá a on pletl košíky a mě to tak uklidňovalo jako malou holčičku a z něj šel taky klid, protože on v tu chvíli dělal nějakou pravidelnou činnost rukama, ten mozek si mohl odpočinout, ale možná opravdu během takovéhle činnosti, ať už je to zahradničení, ruční práce, cokoliv, opravdu cokoliv fyzického, tak my vypneme na chvíli mozek. Dáme mu ten pocit bezpečí a pak to řešení přijde samo.
2: Úžasná praktická rada na závěr dnešní poradny. Šárka Kučerová, psycholožka, jsme rádi, že jste se rozhodla přijít a doufám, že až dostanete pozvání, tak se zase rozhodnete správně.
4: Děkuju.
3: Budeme se těšit na další shledání. Hezké léto, Šárko.
4: Děkuju, mějte se krásně.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce. Teď v létě dozrává nebezpečné množství plodů, které můžeme proměnit v lákavé domácí dezerty. Jaké druhy ovoce jsou teď v nejlepší kondici, tak říkajíc? A vlastně si sami říkají o zpracování. Jak pracovat s bylinkami, aby dezertům dodali zajímavější chuť? Co z úrody a sklizně se hodí do buchet či koláčů? No a co je lépe mít v takzvaných nepečených zákuscích? Hostem dnešní kávy o čtvrté bude vítězka soutěže Peče celá země Eliška Hlaváč a s ní bude péct Tereza Stýblová a třeba i vy.
1: No a Aleš Cibulka, tak ten nás tedy předpokládám dnes vezme do kina, protože je úterý, abychom si na červeném koberci řekli, komu se daří nejvíc, no a jak ho známe, chystá nejenom to.
2: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Český rozhlas dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: Jak jinak? Úterní procházku po červeném koberci, jak jinak? Začneme klasicky v kinech, abychom zjistili, komu se daří nejvíc. Jenom připomínám, že ve středu měl premiéru nový Spider-Man. Vítěze tedy asi máme, tak Aleši, podařilo se mu překonat 100 000 hranici. Dobré dopoledne.
3: Hezké dobré dopoledne, zdravím vás. No pokud bych řekl, že překonal 100 000 hranici, tak bych neříkal až tak úplně pravdu, ale vezmu to po pořadě. Místo třetí, Mimoni a Monstra, 13 000 diváků.
4: Ti se tedy drží.
3: 285 000, no. Ano. Odysea samozřejmě místo druhé, ještě dalších 57 000 diváků. Už Odysseu vidělo 359 000 lidí. No a Spider-Man z Brusu, Nový den, stalo se něco, co se tedy už velmi dlouho nestalo. Spider-Man nepřekonal 100 000 hranici, ani 150 000 hranici. Přišlo na něj, počítejte se mnou, 202 867 lidí. To znamená, že 200 000 hranice byla překonána. Spider-Man naprosto jasný vítěz českých kin a věřím samozřejmě, určitě to bude platit i v zahraničí.
4: Myslím, Aleši, že se to dalo očekávat. Tak samozřejmě tak. Si potvrdil to očekávané. Ovšem pozor, teď by měl zbystřit mimo jiné, mimo našich posluchačů, i pan kolega Vaňura, protože teď nastane na červeném koberci taková malá konkurenční kriminálka. Milý Aleši, proč zrovna dneska?
3: No, protože slavíme 50. Představte si, dneska je to přesně 50 let, kdy se na obrazovce francouzské televize TF1 poprvé objevil komisař Moulin.
2: No jo.
3: Do služby nastoupil Jean-Paul Moulin v poraní Yves Reniera. Nebyl to žádný uhlazený salonní detektiv, časem potom vyměnil oblek za koženou bundu, jezdil na motorce, řešil případy po svém. Seriál měl sice několik let přestávku, ale nakonec vydržel a do roku 2008 vzniklo 70 90-minutových příběhů. No a tak mě to přivedlo k tomu udělat si takový malý pořádek, takovou svodku, jak to s těmi detektivy ano, vlastně je.
2: Takže uděláme si takovou malou rekapitulaci slavných televizních nebo filmových detektivů. Jenom připomínám, ten náš byl major Zeman.
3: Ano, i když jako dítě těch 30 případů jsem si říkal, to je nekonečný seriál dlouho, ano. Než měli premiéru Rodáci, že jo, to, no jo. Tak i když Rodáci ty byli kratší, no. Ale 30 případů to bylo neskousnuté.
4: Vy jste moji dva oldies chlapci.
2: Ale proč jsi vzpomněl na Rodáky teda?
3: No, to je svatečně. No, protože já jsem teď během léta viděl Plechovou kavalerii, jo, muže na radnici. Ale samozřejmě, ano.
2: Aleši, pojďme k těm detektivům.
3: Chystám se vstoupit do strany. Ano. Ale když si to vezmeme pěkně po pořádku. Moulin samozřejmě přišel do světa, který už detektivky dávno miloval. Úplně prvním filmovým Sherlockem Holmesem byl už roku 1900. Hrdina půlminutového, samozřejmě němého snímku, to musela být hodně zajímavá detektivka. V roce 1931 vstoupil na plátno už tenkrát Hercule Poirot. Komisař Maigret o rok později a slečna Marplová v roce 1961. Když půjdeme po pořadě, pak ještě přichází rok 1963, tam nám přichází na plátna inspektor Clouseau, ale nevím, jestli ho do toho zahrnovat.
2: To nebyla blomba, ale
3: potom,
2: bomba.
3: Ano, tak, potom začala vysílat televize a to začala tedy skutečná detektivní žeň. Perry Mason rok 1957, Columbo rok 68, Kožak se svým lízátkem rok 73, německý Derrick o rok později. 80. léta ta potom přinášela trošku jiné typy hrdinů, básníka a policistu Adama Dalgliše. No a potom přišel rok 1984 a svět se seznámil se sympatickou dámou, která se jmenuje Jessica Fletcherová.
2: No a co Dempsey a Makepeaceová?
3: No samé bylo by toho hodně, ano, když se podíváme k nám, Rada Vacátko, Pražská čtyřka, že jo, Tůma, Karla Hegra, major Kalaš, Rudolf Hrušínský, kapitán Exner, Pitaval, Arazím, první oddělení. No ale když jsme byli dneska u těch žebříčků, tak představte si, když bychom dali dohromady seriály i filmy, tak vítězí Perry Mason, 297 epizod celkem, 26 navazujících filmů, na místě druhém inspektor Derrick, 281 jedna dílů. No a nejplodnější dámou, představte si, Jessica Fletcherová, 264 vražd a 4 televizní filmy. Já si vždycky říkám, že kolem ní už nemohl přežít nikdo, že prostě kam přišla, tam to byla tutovka. Takže taková vzpomínka na detektivy. No, kdo by vítězil u vás? Kdyby mě jste se zeptali, když už se mě ptáte, děkuji, tak bych řekl, že když bych měl vytvořit dvojici, pro mě je to Hercule Poirot a Jessica Fletcherová. Nesourodá dvojice, ale ty mám rád. Co vy, na koho rádi mrknete?
4: Mimochodem musím říct, že velmi plesá srdce Mirka Vaňury tady tím no, tvým povídáním. Mirek si myslím, že bude asi v tuhletu chvíli lepší respondent. Já teď přemýšlím nad tím, že já vlastně na detektivky moc nekoukám.
2: No já jo, Vraždy z Midsomeru. Já si teď nemohu vzpomenout, jak se jmenuje, ale to se točí tam, kde bydlí moje ségra. To je v Hrabském Berkshire. A ona už tenkrát říkala, že už tam skoro nikdo nežije, protože on tam řeší ty vraždy po těch vesnicích a také to nemělo málo dílu. Ale jak se jmenuje? Nevíš? Mě to teď ulétlo. Já si spomínám.
4: Chlapci, máte o čem přemýšlet do zítřka.
5: Naši posluchači to teď na nás určitě vykřikují.
2: No? Ano, určitě.
4: No nicméně, chlapci, pojďme od těch detektivek o kousek dál, protože o závěr dnešní procházky po Červeném koberci se totiž Aleši postará muž, který měl v rodném listě právě datum 4. srpna. Kdo to je?
3: Ano, 4. srpna 1901 se narodil Sečmou, jazzový trumpetista a zpěvák Louis Armstrong. Dáme si písničku, kterou běžně na dvojce nehráváme, takže to bude malinký pohled do archivu. Představte si, že tenhle ten roztomilý, poklidný, nádherný song naspíval a byl napsán přímo pro něj, naspíval už v roce 1967. Takže Louis Armstrong nakonec té detektivní svodky, kterou jsme začali Spider-Manem. Takhle pestrý dokáže být Červený koberec.
2: Děkujeme.
4: Aleši.
3: Mějte se krásně, hezký den.
4: Ano, děkujeme za tu dnešní procházku. Budeme tě čekat, prosím tě, pěkně zase zítra. A teď už Louis Armstrong.
3: Hele, jestli nepotkám na ulici Jessica Fletcherovou, kdo ví? Mějte se krásně, hezký den. No jo, už to začíná.

0: Sečmo, Louis Armstrong. No tak já jsem si nespomněl na šéf inspektora, ale náš Charlie mě napsal, Barnaby se jmenuje šéf inspektor vraždy z Midsomeru.
1: No ještě, no, že ty děti máme.
0: Ještě, že to máme.
1: Na stará kolena to se bude hodit, ti bude připomínat všechno důležité.
0: Ale budeme pátrat, zůstaneme tak trošku u tématu, že?
1: Je to tak, protože samozřejmě ani dnes nesmíme zapomenout na mrazivé léto, na dvojice, na pátračku. Můžete s námi hrát samozřejmě i v tomto týdnu a svoje správné odpovědi nám posílat prostřednictvím webového formuláře dvojky.
0: Ano, to je důležité. Webový formulář, nepište nám e-maily a vůbec ne SMSky. Pátráme po nějaké děsivé postavě. Pátráme do 12. hodiny páteční. Ve 13 hodin, respektive 10 minut po 13. Honza Rosák bude losovat. Výborný pobyt na 2 dny pro 2 osoby v Karlových Varech.
1: Je to tak, no a teď už potřebujete jenom tu indici a my vám ji nabízíme právě teď.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Pátračka.
4: Můj pád započal ve chvíli, kdy jsem se nechal ošálit muži s kamerami a puškami. Nalákali mě do pasti, omámili plynem a spoutali těmi nejtěžšími řetězy, jaké kdy lidská ruka ukovala. Z hrdého krále divočiny ze skrytého ostrova Lebek jsem se stal pouhou atrakcí, cirkusovým číslem určeným pro pobavení znuděného davu na newyorské Broadwayi. V záři reflektorů, za zvuku bubnů a před očima šokovaných diváků ze mě udělali pouhé divadlo. Ukazovali mě lidem jako osmý div světa. Ale zapomněli, že skutečného krále opů nelze v potupné kleci udržet věčně. Má obrovská síla se už brzy měla probudit k životu.
3: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
2: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Dva na dvojice takový byli, snad ještě budou, ale teď bude...
1: Ale zase zítra.
0: Ale zítra, ale teď přijde Michaela Mauerová, už na nás mávala přes sklo, má dneska virologa Jiřího Černého jako hosta.
1: Ano, a toliko tedy pozvánka k dnešním blízkým setkáním, které začnou v pravidelném čase po 11. hodině a zprávách, které už za chvíli přinese naše kolegyně Naďa Procházková. Tak. No a to znamená, že my dva se budeme loučit. Přiblížila se 11. hodina, čas pro dva na dvojce, dnes tedy vypršel, ale úderem zítra 9. hodiny dopolední se s vámi z dvojky opět velmi rádi pozdraví dva na dvojce. Pozdravím. Ano, ve složení Mirek Vaňura
0: a Šárka Volemanová, tak se na vás těšíme.
1: Mějte se krásně.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Vyhořelou budovu v bývalém baťovském areálu ve Zlíně zítra převezme demoliční firma. Na jihu Francie se znovu rozhořel lesní požár. Počasí bude slunečno, v Čechách později ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty až 39 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Demoliční firma zítra převezme vyhořelou budovu v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Střince tam převáží techniku. Téměř 100-tunový bagr s hydraulickými nůžkami bude postupně rozebírat od nejvyšších pater směrem dolů budovu, říká mluvčí společnosti Cream Marcel Schmidt.
2: Demoliční práce budou zahájeny co nejdříve po předání torza, pokud statik ani dotčené orgány nevznesou zásadní připomínky ke zvolenému postupu. Společnou ambicí společnosti Cream i Build Synergy je zbourat hlavní torzo do 25 pracovních dnů od předání objektu.
0: 11-podlažní budova začala hořet 9. července. Hasiči s požárem bojovali 2 týdny. Definitivně ho uhasili 22. července. Dnes v 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních i senátních voleb. Nejpozději do té doby musí být kandidátní listiny a přihlášky k registraci, a to v případě senátních voleb, doručené příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Obě hlasování budou 9. a 10. října. Na jihu Francie v regionu Var se opět šíří lesní požár. Plameny během několika hodin zasáhly tisíce hektarů porostu v těžko přístupném terénu. Situaci zhoršuje horko, sucho a vítr. Na jihozápadě Francie se mezitím mohli vrátit domů poslední evakuovaní lidé.
3: Na návrat domů čekali například obyvatelé poloostrova Cap Ferret nebo vesničky Le Porche. Tu ale z části zničily plameny. Někteří lidé tak přišli k troskám svých domů. Marius z Le Porche agentuře Reuters řekl, že bude muset pro svoji rodinu najít provizorní bydlení, než dům znovu postaví. Rozsáhlý požár zničil v departmánu Giron na 200 domů. Prefektka Sophie Brokasová řekla, že lidem poskytne pomoc Červený kříž i úřad. Ve Francii se taky zvedla velká vlna solidarity. Lidé pořádají pro oběti požárů peněžní i materiální sbírky. Z Bordeaux Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Ruský voják v Sevastopolu zastřelil 4 lidi, z toho 3 civilisty. Muž nejdřív začal střílet na ostatní vojáky. Jednoho z nich zabil a dalšího zranil. Poté obrátil zbraň na civilisty. Proč začal střílet, zatím není jasné. O případu informovali ruské úřady na Krymu. Ukrajinský poloostrov od roku 2014 v rozporu s mezinárodním právem okupuje Rusko. Pod sportovním areálem na Beskydských pustevnách začalo fungovat nové nouzové nocoviště pro turisty. Nabízí prostor pro 10 stanů a přenocovat tam můžou turisti od 6 hodin večer do 8 ráno. Místo leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Platí tam proto přísná pravidla, dodává manažerka fondu pusteven Petra Kavková.
4: Toto nocoviště je určené pouze k přenocování na jednu noc, takže není to místo pro táboření a realizaci nějakých pikniků a oslav. Nerušit, odnášet odpadky, samozřejmě nějaké jednorázové plynové vařiče jsou povolené. No a samozřejmě se tady nesmí rozdělávat oheň.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů, na horách kolem 30.
1: Doprava.
0: Na příjezdu do Prahy od dálnice D1 se zastavují kamiony v pravém pruhu před sjezdem na Opatov na 3. kilometru a následně popojíždí přes Spořilovskou jižní Štěrboholskou spojku až do omezení v Novopatské. Pro kamiony je zdržení víc než hodinu, osobní auta v levém pruhu projíždí rychleji. Frontu čekejte v Lipské ulici směrem z Prahy od Evropské k omezení u letiště, pojedete asi 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už blízká setkání a Michaela Maurerová.
6: Krásné dopoledne, milí posluchači. Viry jsou neviditelní společníci lidstva. Některé nás provázejí po celý život, jiné se objeví nečekaně a změní běh světa, to známe. Jak vznikají nové epidemie, proč některé infekce mizí a jiné se vracejí a jak se vyznat v záplavě informací o zdraví, o tom si dnes budeme povídat s virologem docentem Jiřím Černým. Vítejte, pane docente.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: Hned na začátek taková otázka, kdy jste naposledy pocítil nějaký vir na vlastní kůži nebo tělo?
7: Tak, to je dobrá otázka a já si to upřímně nepamatuju. Určitě přes zimu jsem byl nastydlý, měl jsem nějakou rýmu, smrkal jsem a podobně, takže to mohl být nějaký z těch běžných koronavirů, kterýma se nakazíme většina z nás skoro každou zimu a projdeme je právě s tady těma mírnýma příznakama.
6: Řešíte to jako odborník a nebo jako... řeknu běžný chlap situace.
7: Tak já to asi řeším jako běžný chlap, to znamená, že rýmička je pro mě smrtelná nemoc, ale ne, v případě, že takhle jako jsem skutečně nakažený a skutečně chrchlám, tak se snažím třeba nosit roušku nebo podobně, abych to výrazně dál nešířil v případě, když je tady tahle ta sezóna těch respiračních onemocnění, tak je určitě dobré si třeba častěji mít ruce, dávat si pozor, na co šaháte, protože nakazit se můžete nejenom tím, že na vás někdo naprská, ale že si šáhnete na nějaký povrch, na který někdo naprskal a pak si to sami vnesete do očí, do nosu, do pusy, když si třeba otřete obličej a podobně. No a určitě je taky dobrý očkování, takže před chřipkovou sezónou si nechat dát očkování na chřipku COVID a podobně je určitě lepší, než drát ten dvok.
6: Všechna tato témata, včetně očkování, určitě probereme, hlavně téma pandemie eboli, které teď hýbe světem, s virologem Jiřím Černým.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Můj dnešní host, virolog, docent Jiří Černý, mě hned opravil, že se naštěstí u té eboly ještě nejedná o pandemii, ale epidemii, protože pandemie se vyskytuje na všech kontinentech a ebola zatím, a to je opravdu velmi v úzovkách, jen v Africe a to v Kongu, místy i v Ugandě, je to tak.
2: Je to tak. Pár případů bylo dovezených teda do Evropy, ale ty naštěstí se nám podařilo zachránit tak, že se nerozšířili a pacienti se uzdravili.
1: My jsme teď mohli v nedávném čase číst o paní, která se vrátila právě z Ugandy. Měla nějaké příznaky horečku a sama se ozvala a nechala se v nemocnici zavřít na to infekční oddělení. Takže máme se bát, že už je to tady, jak to vždycky bývá po tom jednom odhaleném případu, nebo je to velmi ojedinělé a pro paniku ještě není prostor.
2: Tak já bych řekl, že pro paniku snad prostor není nikdy, protože když člověk panikaří, tak dělá chyby a je to absolutně zbytečné. Paní jednala velmi zodpovědně, to, že vlastně se pohybovala v nějaké zemi, kde bylo jisté riziko toho, že se tou infekcí nakazí a po návratu, když pocítila nějaké příznaky, takže to těm doktorům řekla a vlastně podstoupila celou karanténu a podobně, tak to byl ten správný způsob, jakým se k tomu má předstupovat, takže tady za tohle to jí velmi chválím. Uganda sama o sobě vlastně zas až tak moc nebezpečná není těch případů v porovnání třeba s Demokratickou republikou Kongo, já budu občas říkat DRC, pravděpodobně mi to uteče, tak se omlouvám. Tak těch v té Ugandě bylo málo, tam jich bylo zhruba něco mezi 40-50, přesně si to nepamatuju, a byly jako lokalizovaný jenom v hlavním městě. Jo, takže jestli paní byla někde na výletech na safari a tak, tak to riziko bylo poměrně malé pro ní, ale i přesto je dobře, že takhle jako k tomu přistoupila. A v České republice to riziko je skutečně jako velmi malé. Jo? Ebola není covid, aby se přenášela u bezpříznakových pacientů.
1: Jak rychlý je ten nástup toho onemocnění?
2: Nebo... Pomalý, trvá to třeba až 3 týdny, než se objeví to onemocnění. Nicméně vlastně ten přenos je jenom tělními tekutinami, takže vy musíte mít fakt jako blízký vztah s tím člověkem, musíte být třeba zdravotní sestřička nebo rodinný příslušník, který se stará o nemocného, uklízí třeba nějaké tělní tekutiny, který ten člověk vylučuje.
1: Takže běžně na letištích teď při cestování se toho nemáme obávat, když někdo projde s kufrem kolem nás.
2: Ne. To riziko je fakt jako malé, to by se muselo stát, že někdo třeba skolabuje a vy se o něho začnete starat. A pak nedej bože se zjistí, že tady tenhle ten člověk byl skutečně jako zasažený. A tam je nejhorší to, že vlastně to utrpení v tom Kongu, kde ta epidemie probíhá, je pro nás jako víceméně neviditelné kvůli té vzdálenosti, kvůli tomu, jak je to odlehlý region, ale i tak vlastně teď je to pravděpodobně nejrychleji se šířící epidemie eboly, kterou my z historie známe. Šíří se ještě víc, než byla ta epidemie v západní Africe před těmi 10-12 lety. A je tady velký strach, že by jí vlastně mohla překonat i v počtu nakažených a zemřelých lidí a to je opravdu katastrofa.
1: Jak velké riziko dnes představuje cestování do exotických destinací z pohledu infekčních nemocí?
2: Tak na tohle to byste si měli zavolat nějakého odborníka právě na cestovní medicínu. Záleží, co děláte.
1: Z hlediska
2: děláte.
1: Virů, teda vašeho oboru.
2: Záleží, co děláte, jakým způsobem cestujete. Pokud jste turista, který odjede do Thajska a zůstane tam někde v nějakém hotelovém komplexu, jí jenom v bufetu, který mu tam připraví a koupe se jenom v hotelovém bazénu, tak to riziko je víceméně zanedbatelné. Pokud jste jako klasický Čech, takový batuškář, trošku čuně, který vyrazí někam jako, já nevím, plácnu třeba teďka jako skutečně do Afriky a ano. Tam jako cestujete místní hromadnou dopravou, stravujete se na ulici, spíte někde pod stromem ve stanu a podobně, tak to riziko samozřejmě dramaticky stoupá. Nicméně i tady na tohle to se dá dobrými způsoby připravit. Za prvé je vždycky dobrý před nějakým takovýmhle výletem skontaktovat právě experty na cestovní medicínu tady v Praze, můžeme se obrátit třeba na lidi na Motole, na Bulovce a podobně. Všechno s nima skonzultovat, co plánujete dělat, jakým způsobem plánujete cestovat, nechat si od nich poradit, jaký očkování si máte dát, jaký léky si sebou máte vzít a podobně. A jak se třeba můžete chovat k tomu, abyste nějakým infekcím předešli. Já jsem byl teďka v červnu v Zambii a právě před tou cestou už zhruba od ledna, od února jsme to řešili s panem doktorem Trojánkem, klinikem, to je vlastně přednosta kliniky infekční a cestovní medicíny na Motole. Vyprávěli jsme si o tom, co tam plánujeme dělat. My jsme tam měli dělat ještě takové aktivity, při kterých právě sbíráte vzorky, biologické vzorky, které potom jsme vyšetřovali na nejrůznější viry, takže riziko pro nás bylo větší než pro ty běžné cestovatele, ale protože jsme právě byli na to dobře připraveni, tak to celkové riziko bylo jako akceptovatelné a poměrně nízké.
1: A jenom stručně, dá se říct, co by nemělo chybět v lékárničce, jaké látky,
2: jasně,
1: když vycestujeme někde mimo Evropu, aby jsme aspoň to nejnutnější pokryli?
2: To nejnutnější, tak jsou v případě, že teda jedete do tropických zemí, tak jsou určitě léky proti malárii. Ty vám musí zase předepsat lékař, odborník na tady tuhletu tropickou medicínu a rozhodně byste to neměli podceňovat. Malárie teda není virové onemocnění, je to parazitické onemocnění způsobené takovými malými, říká se tomu protozoa, takovým prvoky vlastně česky správně, ano, teď mi to došlo, a přináší ho komáři. Takže další věc, kterou byste sebou měli určitě mít, tak jsou právě nějaké spreje proti komárům, nějaké repelenty, protože kromě malárie komáři přináší ještě další velké množství nejrůznějších nemocí, teďka už virových, jako je třeba horečka dengue, horečka chikungunya, žlutá zimnice a podobně. A zase v závislosti na tom, kam jedete, tak tady experti na cestovní medicínu vám budou schopni říct, nechte se naočkovat proti tomuhle, a ještě když jim řeknete, kde jste byli minule, jestli jste třeba trpěli nějakou z těch nemocí, tak oni vám doporučí další očkování a další profilaxi. No a ještě naposled, tak poslední věc, kterou určitě byste měli mít, tak jsou léky proti průjmu.
1: Skoro to vypadá, že nám docent Jiří Černý doporučuje zůstaňte doma, ale tak tomu rozhodně nebude.
0: Český rozhlas 2.

0: Virolog docent Jiří Černý je moje dnešní blízké setkání. A já se ptám, jestli opravdu platí to pravidlo, kterým se spousta cestovatelů řídí, že kupuje repelenty až v té destinaci, kde jsou účinnější na ten typ komárů, který tam působí v té destinaci, nebo antiprůjmové léky proti nám známé faraonově pomstě přímo tam v té destinaci, kde se můžeme nakazit?
1: Tak já nejsem úplně expert na antiprůjmové léky, ale co se týče těch repelentů proti komárům, já se musím přiznat teda s velkou ostudou, že jsem to sám kdysi taky takhle dělal, že jsem takhle slyšel. Ale v posledních letech pracuju s odborníky ze Státního zdravotního ústavu tady v Praze. To jsou lidi, kteří přímo testují účinnost jednotlivých repelentů a ty jsou hodně proti tomuhle tomu, protože třeba v Evropské unii máme velmi dobře předepsané složení těch repelentů, velmi přesně předepsaný, jakým způsobem mají probíhat testování. A to testování probíhá i na těch tropických druzích komárů. Třeba Aedes aegypti, to je ten, co přenáší žlutou zimnici a podobně. A ty naše léky tady v Evropě, repelenty tady v Evropě by měly být dobře testovaný a měly by dobře fungovat právě i na ty tropické komáry. A v případě, že to kupujete v Africe, tak může se vám stát, že narazíte na nějaký repelent, který bude dobře fungovat, který bude mít dost té účinné látky, ale taky se vám úplně stejně může stát, že narazíte na něco, co vůbec jako repelentní účinky nemá, což se vám tady v Česku nebo jinde v Unii stát by nemělo.
0: Takže lépe koupit v Čechách, zabalit sebou do baťohu nebo do kufru.
1: Určitě.
0: Mám jistotu. Kdybyste měl sestavit jednoduché cestovatelské desatero prevence infekčních nemocí, co by v něm rozhodně nesmělo chybět? Platí stále to pravidlo uvař, upeč, oloupej? Nebo nejes, když někam vyjedete?
1: A tak záleží zase, kam jedete. Jestli pojedete, já nevím, do Klatov, tak asi je to v pořádku. Ale v případě, že pojedete skutečně někam do nějaké exotické destinace, tak tady tohleto je lepší dodržovat. Lidi, kteří se zabývají tady tímhletím problémem, tak třeba doporučují ani nepít. Nebo krom toho, že nepijete samozřejmě nebalenou vodu, tak ani nepoužívat třeba led, protože nikdy nevíte, z čeho ty kostky ledu jsou udělaný a podobně. Ale tady tohle to je skutečně jako téma spíš pro nějaké experty na cestovní medicínu.
0: Pojďme tohle téma opustit, protože u babičky na chalupě asi oloupej nebo nejes je rozhodně něco, co by nemělo platit. Tam naopak sní z toho co nejvíc. Když teď půjdeme k tomu očkování proti různým virům, které teď řádí, je něco, co by člověk, když někam chce ještě cestovat, když zůstaneme u toho cestování v době dovolených a prázdnin, měl podstoupit třeba i v rámci Evropy?
1: Tak určitě je dobré se zamyslet, zase řeknu, nad tím, kam jedete, a je dobré si vlastně uvědomit, že v posledních 10-15 letech se nám v Evropě objevují třeba některé onemocnění, které jsme tady předtím neznali, o kterých jsme si mysleli, že jsou absolutně tropické.
0: Vliv ta klimatická změna?
1: Určitě. No. Po roce 2000 se nám třeba začaly v Evropě objevovat komáři Aedes albopictus, to je ten komár tigrovaný, Asian Tiger Mosquito anglicky, a to jsou komáři, kteří jsou schopní přenášet velikánské množství nejrůznějších nebezpečných virů. Proti některým se nedá očkovat, ale proti některým z tady těchto virů, jako je třeba horečka, dengue, tak se očkovat dá. To očkování se doporučuje pro lidi, kteří už vlastně jednou horečkou dengue prošli, je dobrý si uvědomit, že vy se vlastně tou horečkou dengue nemusíte nakazit jenom třeba na Maledivách, v Thajsku, v Brazílii a podobně, ale můžete se nakazit v Chorvatsku, v Itálii, ve Francii a podobně. Tam každý rok vlastně vidíme teďka jednotlivé malé klastry epidemií, které se objevují třeba v Paříži a podobně, takže to je místo, které rozhodně nepovažujeme za tropické.
0: Takže ale máte pocit, že i když vyrážím na dovolenou do Chorvatska, bych měl mít očkování proti horečce dengue?
1: No, pokud jste horečku dengue zatím nepodstoupili nebo neměla, tak to není nutné, ale pokud jste někdy třeba cestovala do tropických zemí a vrátila jste se s horečkou dengue, nebo jste třeba měla příznaky, které by mohly jako horečce dengue odpovídat, tak už by to třeba stálo za zvážení.
0: My u očkování a u toho, jaké očkování v historii zachránilo nejvíce lidských životů, zůstane

0: Hezká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce.
2: A já už se ptám virologa docenta Jiřího Černého, které očkování v historii podle něj zachránilo nejvíce životů?
3: A je to velmi těžké říct, protože těch očkování, které jsou strašně důležitý, máme velikánské množství. Ale kdybych si měl vybrat jedno očkování, které bylo asi úplně nejlepší, tak to bylo očkování proti pravým černým neštovicím, které my už teďka vlastně nepoužíváme, protože díky tomu očkování a díky tomu, jakým to očkování bylo použitý způsobem, tak se nám tady tuhletu nemoc podařilo úplně vymizet, úplně vyhubit. A je tam i zajímavá česká stopa, protože pan profesor Karel Raška byl vlastně jeden z těch epidemiologů, který stáli za tím, že v roce 1980 bylo tohleto onemocnění vlastně vyhlášené za vyhubené, takže tady tohleto byl velikánský úspěch.
2: Setkáváme se v poslední době i s tím, že se vracejí nemoci, o kterých jsme byli přesvědčeni, že jsou vymíceny z našich zeměpisných šířek. Teď třeba se mluví znova o epidemii spalniček. To je virové onemocnění, to je váš obor. Čím to a co proti tomu dělat?
3: A tak u těch spalniček je to opravdu smutné, protože spalničky byly jedna z nemocí, kde už jsme byli na takovém tom směru, že se nám ji podaří vyhubit podobně, jako se podařilo vyhubit ty pravé neštovice. A v případě, že by se nám to povedlo, tak my vlastně očkovat můžeme přestat úplně stejně jako proti těm pravým neštovicím. Bohužel na začátku 90. let se objevila jedna podvodná studie od jistého pana lékaře z Británie, který si chtěl přihlásit svoje vlastní očkování proti spalničkám a aby mu to prošlo, tak vydal studii, kde tvrdil, že to současné očkování proti spalničkám může způsobit autismus. Hmm. Oproti tomuhle tomu se postavilo velikánské množství studií, které ukazují, že to tak není. Hmm. Nicméně tady tenhle ten mýtus vlastně s námi zůstává i nadále a právě proto se bohužel velké množství lidí obává to očkování používat. Já si myslím za sebe, že to je nesmysl. Moje děti jsou samozřejmě naočkovaný proti tomu, já jsem proti tomu naočkovaný. Hlavně v poslední době, kdy ty spalničky se velmi výrazně vrací, tak my vidíme, že naopak nebýt očkovaný je strašně velký problém. A v rozvojových zemích, kde třeba vakcíny nejsou, tak tam na to umírá opravdu velikánské množství dětí. Třeba v Bangladéši byly velké epidemie v posledním roce a těch zemřelých dětí tam bylo skutečně velikánské množství.
2: Spousta mýtů tady ve společnosti byla i ohledně očkování na COVID. Tahle pandemie, kterou bychom rádi vytěsnili ze svých vzpomínek, byla opravdu dlouhá, úmorná. Dokáže nás podle vás příští pandemie překvapit stejně jako COVID, nebo jsme dnes připravenější? Poučili jsme se.
3: Já se omlouvám, že se směju, to byl takový hořký smích. Já se obávám, že jsme se moc nepoučili. My jsme viděli, že jsme strašně šikovní, strašně chytří, co

0: se týče toho, jak jako lidstvo umíme fungovat, že se umíme poměrně dobře semknout, že umíme velmi rychle pracovat a přinášet výsledky na věcech, které nás vlastně pálí a které potřebujeme akutně řešit. To znamená, že vlastně, co se covidu týče, tak ten virus byl objevený strašně rychle, v řádu prostě týdnů od té doby, co se objevily první případy, strašně rychle jsme vyvinuli vakcínu, která velmi dobře fungovala a podobně. Ale bohužel díky tomu, že jsme museli vlastně přijmout velké množství opatření, která mnoha lidem komplikovala život a objektivně jim ten život i vlastně velmi stížila a zkomplikovala, tak zase na druhou stranu jsme došli k tomu, že jsme se dostali do toho stavu, že strkáme hlavu do písku a nechceme vidět, že to riziko tady je, a za mě vlastně je jenom otázka času, kdy uvidíme buď to SARS-CoV-3 anebo nějaký úplně jiný patogen, který se na nás zase někde vyvalí a budeme mít problém.
1: Zkusme teď chvilku být pozitivní. Já vím, že s vaší erudicí a s tímto tématem to bude velmi těžké, když se bavíme o virech a nemocích, ale přestože pandemie covidu změnila pohled veřejnosti na vědu, tak co pozitivního nám podle vás přinesla?
0: Kromě
1: vakcíny, která musela být
0: pozitivní, byla ta vakcína, ale není to jenom o tom, že máme vakcínu proti koronaviru SARS-CoV-2. Vlastně tady tohleto velmi urychlilo vývoj RNA vakcín, na kterých se pracovalo už od 80. let, za který bylo udělena Nobelova vlastně cena ještě v průběhu pandemie a podobně. A tady tohleto je úplně nová platforma pro vývoj vakcín, která vlastně nám umožňuje v poslední době vyvíjet vakcíny nejenom třeba proti infekčním nemocem, ale i proti velkému množství dalších problémů, proti mnoha druhům infekčních nemocí a podobně. Takže tohle to byla perfektní věc. No a za mě, jako za obyčejného člověka, tak omlouvám se teďka, bude to znít jako blbě, tak mi to přineslo třeba možnost platit kartou, když nastupuji do MHD.
1: To je pravda, bezkontaktní platební styk, kdy si neušpiníte penězmi ruce, je opravdu něco, co vnímám i já jako pozitivní. Proč je tak obtížné vyvinout vakcíny proti některým virům?
0: Ten nejhlavnější důvod je ten, že viry strašně rychle mutují. Oni jsou schopné vyměňovat si nejrůznější části své genetické informace jednak mezi sebou a jednak si je nějakým způsobem změnit, když se přepisují, jsou tam nějaké chyby prostě, které vytváří. A nejrůznější tyhle ty chyby můžou být negativní, třeba nebo mírně negativní, ale můžou přinášet třeba nějaké pozitivum v okamžiku, když se ten vir dostane pod nějaký selekční tlak, jako je třeba vakcína nebo podobně. Jo? Takže v okamžiku, když my už vyvineme vakcínu, tak se dá pravděpodobně, nebo léčivo, tak se dá pravděpodobně čekat, že někde na světě už se vyskytuje virus, který může být proti tomuhle tomu rezistentní. Takže pro lidstvo je to takový jako boj s větrnými mlýny, kdy se pořád snažíme dohnat toho nepřítele, který je kousek před námi, a většinou se nám to daří, ale on zase potom kousek uskočí a my se potřebujeme zase dostat na tu správnou úroveň.
1: Teď myslím, že bude na čase, abychom s mým hostem, docentem Jiřím Černým, virologem, probrali, že viry nejsou jen původci nemocí, ale mohou být i důležitými hráči v evoluci života.
2: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

0: Teď se s virologem Jiřím Černým podíváme na viry nejenom z toho pohledu nemocí, ale i z pohledu toho, jestli vůbec dokážou být užiteční v našem světě. Tak co nám viry mohou přinést pozitivního, pane docente?
1: Tak viry toho přinesly pozitivního poměrně hodně. Je to zajímavé, protože my skutečně máme všechny spojené spíš s nějakými těmi nemocemi a podobně. Nicméně oni existují i viry, které můžou vlastně zvyšovat zdatnost těch svých nositelů. Já vždycky, když to říkám, tak si musím vzpomenout na seriál Červený trpaslík, kde byl virus štěstí a sexuální přitažlivosti. Tak takhle to nefunguje. Nicméně bylo ukázáno, že třeba existují viry, které jsou schopné infikovat jistou houbu a ta houba je schopná infikovat jisté rostlinky, které rostou v Severní Americe v Yellowstonském národním parku poblíž těch horkých zřídel. A když tady tahle ta trojice těch symbiotických organismů, ten virus, ta houba a ta rostlinka žijou dohromady, tak ty rostlinky můžou žít v daleko teplejší hlíně, než by mohly bez té houby nebo bez toho viru. A dokonce se to dá přenést i na rajčata. Třeba dělali se pokusy, že když právě se rajčata infikovaly touhletou houbou s tím virem, tak taky byly schopný přežít vlastně v půdách, které byly zahřané na vyšší teplotu. Mm-hmm.
0: Jaké objevy ve virologii vás v posledních letech nejvíce nadchly?
1: Tak,
0: že vám se úplně rozáří oči, když mluvíte o virech jinak než jako jejich, původcích nemocí.
1: Jejich velikánský množství. Já mám strašně rád virovou evoluci a tam se ukázalo nejrůznější množství objevů. Přišli jsme na to, a to už je teda trošku starší novinka, třeba, že viry můžou být strašně velikánské, že existuje celá skupina virů, které jsou daleko větší, než jsme si to kdy mysleli. Dokonce ty viry byly objeveny už strašně dávno, ale tenkrát si vědci mysleli, že jsou to nějaký nezajímavý malý bakterie a moc se jim nevěnovali. No a teď se vlastně ukazuje, že to je velká skupina virů, která třeba neinfikuje zrovna lidi, ale je schopná infikovat nějaké další organismy, jako jsou třeba nejrůznější řasy, nejrůznější prvoci a podobně. A tady z toho je strašně důležitá. Strašně důležitý jsou viry třeba při kontrolování nejrůznějších řas a sinic a toho, jak rostou v mořích a podobně. Takže oni mají vliv na třeba celkový složení chemických prvků v mořích, v oceánech a těch dalších záležitostí je opravdu velké množství.
0: Existuje nějaký rozšířený mýtus o virech, který byste rád vyvrátil?
1: Rozšířený mýtus o virech, který bych rád vyvrátil. Jasně, tak úplně ten nejrozšířenější, tak se zase teda bude týkat těch virů, který způsobují nemoci. A to je slovo chřipka.
0: Ano.
1: My máme v České republice bohužel smůlu, že slovem chřipka chápeme cokoliv od jako běžného jednoduchého respiračního onemocnění až skutečně pro tu pravou chřipku, která vás teda jako sejme a je to opravdu ošklivá nemoc. Ta skutečná chřipka, tak způsobená těma chřipkovýma virama, tak to je právě tady tahleta nemoc, při který vás bude bolet celý člověk, budete mít vysoký horečky a fakt z té nemoci nevstanete, z té postele nevstanete během té nemoci. A to je velmi nebezpečné onemocnění pro malé děti, pro seniory a je fakt potřeba si proti němu očkovat. Na druhou stranu to, čemu občas říkáme chřipka, to je ta vlastně to běžné nachlazení, se kterým jsme to tady začínali, takový ty rýmičky a podobně. Tak to ve skutečnosti chřipka není. A to je velké množství nejrůznějších dalších virů, jako jsou ty rinoviry, koronaviry a tak. A je důležité si to neplést.
0: Když jsme u výrazu chřipka, tak mě hned napadá i ptačí chřipka a tím pádem viry v té zvířecí říši, kde zatím je nám tvrzeno, že pro člověka nejsou tak nebezpečné. Je tomu pořád tak a neexistuje nějaké riziko mutace, o kterých jste mluvil, zase, že by se to týkalo nás?
1: Zase takový bohužel smutný smích. Ty rizika tam opravdu jsou. Ty současné kmeny ptačích chřipek, ono jejich velikánské množství, není jenom jedna ptačí chřipka, tak některé z nich, hlavně ten kmen H5N1, tak se začíná v posledních letech velmi úspěšně adaptovat na savce. Je schopen infikovat krávy, určitě třeba vaši posluchači zaznamenali to, že v minulých letech byla velká vlastně epidemie, epizodie tady téhleté ptačí chřipky u krav v Severním Americe. On se vyručoval do mléka, dokonce bylo možné se nakazit jako pitím mléka nepasterizovaného tady od těch infikovaných kráv, takže na tohle to je třeba si dávat pozor. Nicméně to bezprostřední nebezpečí, tak to zatím jako z téhle té strany nehrozí, ale je důležitý to sledovat, dávat si na to pozor, připravit se na to, že se to může změnit a být skutečně ve střehu.
0: Jakých dezinformací ohledně virů a různých onemocnění se máme vyvarovat? A jak se máme vyznat v té přehršli těch informací ohledně nových onemocnění, pandemií, epidemií a tak dále? Z jakých zdrojů máme nejčastěji čerpat? Protože těch informací, které se k nám dostávají, je opravdu velká řada, velká spousta. A my ten důvěryhodný zdroj, když nejsme zrovna docenti virologie, hledáme velmi těžce.
1: Jasně, tak odpověď je na to poměrně jednoduchá. Čerpejte z důvěryhodných zdrojů, z důvěryhodných médií.
0: Které to jsou?
1: Pro vás to může být třeba Český rozhlas. Já jsem tady neslyšel žádnou jako opravdu špatnou reportáž a v případě, že se objeví nějaká malá chybička, tak je důležité, aby to ty média byly schopní přiznat a opravit. Vy jste to udělala na začátku tohohle toho rozhovoru velmi pěkně, že když jste se přeřekla, tak jste se hnedka opravila. To je důležité. Důležité je si i uvědomit, že vlastně vědecké poznání není nikdy kompletní a nikdy kompletní nebude. To znamená, že i vědci zjišťují velké množství věcí, které si předtím nebyly třeba schopní vůbec představit. Mně se to taky stává, že se občas jako zjistím, že vlastně ty informace, které mám, tak už nejsou úplně nejaktuálnější. Já, když jsem studoval, tak nám přednášel pan profesor Honza Černý biologii buňky a ten nám vždycky říkal, že polovina informací, kterou vám tady řeknu, bude zastaralá a polovina je špatně. Akorát nikdo neví, která ta polovina to je. Jo? Takže skutečně dávat si pozor na to, odkud ty informace máte, jestli nejsou třeba jenom z jednoho zdroje. Strašně moc senzační a jako neuvěřitelné a podobně. No a pak taky být připraven na to změnit třeba svůj názor a nebo si i uvědomit to, že ta pravda se může občas hýbat a že občas to, co tvrdíme v jednu chvíli a to, co třeba mohla být i v jednu chvíli pravda, tak pak třeba kvůli změně nějakých situací se může změnit tak, že už jako třeba to preferované chování může být někde úplně jinde.
0: Říká virolog docent Jiří Černý.
2: Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce.
2: Co dnes osobně zaměstnává mého hosta, virologa, docenta Jiřího Černého ve výzkumu nejvíce?
3: Tak děkuju za tuhletu otázku, to je úplně perfektní. Já a moje skupina se věnujeme výzkumu virů, které se tady nově objevují. Snažíme se právě mapovat nejrůznější živočišné viry a to, jakým způsobem můžou přejít do lidské populace. A konkrétně teď řešíme třeba jeden výzkumný projekt, který se jmenuje OH Survector. Máme ho ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem. Státní zdravotní ústav je ten hlavní partner, my jim jenom s tím pomáháme a s kolegy jezdíme po různých lokalitách v České republice, chytáme už ty dříve zmíněné komáry a díváme se, jaké nemoci v České republice můžou přenášet. A docela byste se divila, do Česka se nám tady pomalu dostávají tropy, to znamená, že už se tady objevují
2: některé... Vzhledem k teplotám dnešním se tomu vůbec nedívá.
3: Jo, ale i dlouhodobě dostávají se k nám některé druhy komárů, které byly dřív jenom tropické nebo hodně cizokrajné. A dostávají se k nám třeba i nemoci, které mají takové cizokrajné jména, jako je virus západního Nilu, virus usutu a podobně.
2: Vy jste říkal o těch komárech, že jsou velmi líní, že dokonce nelétají a že si je může člověk z cesty přivést na sobě i pasivního, bez toho, že by poletoval kolem jeho hlavy. To mě velmi jako překvapilo.
3: To záleží zase, o kterým komáru se budeme bavit.
2: O tom tygřím jste mluvil.
3: Tady tohleto ano, byl ten Aedes albopictus, komár tygrovaný a ten skutečně se rád takhle jako vozí s lidma na dlouhé vzdálenosti a kolegové z výzkumného ústavu biologie obratlovců na Jižní Moravě, tak ho chytají kolem Břeclavy a podobně. Takže už se u nás taky objevuje a bohužel vzhledem k tomu, že už se objevil v Bratislavě, ve Vídni a tam je schopný přezimovat, tak se dá očekávat, že se vlastně dostane i k nám dlouhodobě.
2: Když už nás takhle strašíte, pane docente, tak jakých virů a jakých mutací se máme obávat? Myslíte si, že to, co vídáme zatím ve fantasy a science fiction seriálech a filmech, ty viry, co mutují společně s houbami a podobně, se jednou stane realitou?
3: Já zase bych chtěl říct, že obávat se nebo panikařit není úplně na místě. Důležitý je dávat si pozor, být připraven a podobně. My můžeme objevit velikánské množství dalších virů, o kterých neznáme, můžeme objevit nové nemoci a pravděpodobně se tak i stane. Ale je důležitý říct, že lidstvo je vlastně svým způsobem na to i připraveno. Už jsme se tady bavili o vývoji nových vakcín. Můžeme dělat vlastně výzkum těch virů metodama, který jsme ještě třeba před pár lety vůbec neměli a můžeme objevovat nové léčiva, zjišťovat, jakým způsobem ty viry cirkulují v přírodě a jak tomu předcházet velmi efektivně. Otázka je jenom o tom, jestli se budeme chtít tady těmahle objevama řídit a jestli nám to bude vůbec k něčemu platné.
2: Já jsem byla nedávno překvapená, že takové onemocnění, kterým je třeba zápal plic, může být jak virové, tak bakteriální.
3: Tak záleží na tom, jakým způsobem ten zápal plic uchopíte a tak. Tam ta progrese je jako důležitá, složitá, těžká a je fakt těžké říct, jak to je, ale ten pravý je spíš bakteriální.
2: Pojďme teď na závěr zkusit dát posluchačům nějakou jednu radu, jak se rozumně chránit před infekčními nemocemi, aniž by propadali strachu a panice, jako teď já, když vás poslouchám. Jaká by to byla? Existuje nějaká taková univerzální rada, kterou by se měli řídit?
3: Já bych spíš dal jako dvě nebo až tři rady.
2: Zkuste.
3: Ta první je, věřte svým doktorům, oni to s vámi skutečně myslí dobře. A když vám doporučí nějakou vakcínu nebo nějakou léčbu, tak to skutečně dělejte a dokončete tu léčbu tak, jak máte. To je první. Druhá je, dbejte na sebe, udržujte se v dobré těle, v dobrém tělesném stavu, protože jenom velmi malé množství nemocí je skutečně smrtelných pro 100% lidí. A v případě, že se nakazíte a jste jinak zdraví, to nemáte žádný další problémy s nadváhou, s vysokým tlakem, nebo nemáte zhuntovaný plíce z kouření a podobně, tak určitě na tom budete líp, než ten člověk, který o sebe nedbal. No a ta třetí věc je zase poměrně jednoduchá. Buďte opatrní a snažte se vyvarovat nějakému tomu rizikovému chování, ať už, a snažte se pomáhat i ostatním lidem, to znamená, že třeba když jste nastydlí, tak si skutečně třeba radši tu roušku vemte.
2: Takže máme tu všemi nenáviděnou roušku, která pro nás byla takovým symbolem té pandemie covidu, vzít na milost a opravdu ji používat i v případě, že jsme nachlazení nebo pociťujeme nějaké příznaky virového onemocnění.
3: Já se snažím to takhle dělat a je to z mé strany, si myslím, stejně a vlastně ohleduplné oproti těm ostatním, nebo k těm ostatním lidem, jako, já nevím, nechci se teďka nikoho dotknout, jako třeba používat bariérovou ochranu při sexu.
2: Pane docente, poslední věc, než vám poděkuju a rozloučím se s váma. Nějakou inspiraci na destinaci, kterou jste navštívil a není tak riziková, když máme čas dovolených a prázdnin?
3: Ne, tak já doufám, že to nedopadlo fakt tak, že teďka se všichni lidi budou bát kamkoliv jezdit. Jezděte určitě, jezděte kamkoliv, jenom se napřed předtím poraďte s odborníky, kam pojedete, co tam budete dělat a podobně, a pak si to hlavně užijte a věnujte se tomu, co tam máte rádi.
2: Pane docente, já vám moc děkuju za připomenutí, že nejlepší obranou proti infekcím není panika, ale znalosti, prevence a zdravý rozum. Já vám přeju hodně úspěchů ve výzkumu a při popularizaci vědy. Děkuju, že jste si na nás udělal čas.
3: Děkuju za pozvání, mějte se pěkně a hlavně všichni zůstaňme zdraví.
2: Naším velmi milým a inspirativním hostem blízkých setkání byl virolog docent Jiří Černý.

0: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na dvojce.
2: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
3: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásy na zahradě srnky.
2: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
3: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
2: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na arttoolky.cz.
4: Zažijte komfort, který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
5: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
5: Děti v těchto horkých dnech nesmějí zůstat nikdy sami v autech, upozorňují záchranáři, a v 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů do komunálních a senátních voleb. Bude slunečno v Čechách odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti, přehánky nebo i bouřky a nejvyšší teploty až 39 stupňů. Dobré poledne vám přeje Josef Maršál. Zaparkované auto se může pro zvířata a malé děti stát ve vedru fatální pastí. Strážníci i záchranáři proto upozorňují, aby za žádných okolností nezůstávali v autech sami. Při venkovní teplotě 35 stupňů může být uvnitř auta po chvíli až 50 stupňů.
6: Všechno v pořádku, kluci? Dobrý? Tomé, to je na záchranu. Když se budete postavit tam do stínu, jak to bude lepší než v tom autě.
7: Extrémně vysoké teploty a tři samotné děti v rozpáleném autě. Přesně takovou situaci řešili před pár dny strážníci městské policie Hradec Králové.
8: Přehřátí organismu je velmi rychlé, dochází k naprostému vyčerpání, k schvácení.
7: Říká Miroslav Tejkl ze záchranné služby hlavního města Prahy, podle kterého děti ani zvířata nechrání termoregulace tak dobře jako dospělé.
8: Může dojít ke křečím, k poruchám vědomí a následně i k smrti.
7: Když na samotné dítě v autě ve vedru narazíme, měli bychom ihned volat na jakoukoliv z tísňových linek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
5: České banky jsou v dobré kondici. Vyplývá to z výsledků zátěžových testů České národní banky. Podle nich by instituce odolaly i silnému zhoršení ekonomických podmínek díky velké finanční rezervě. Testování se zúčastnilo celkem 13 tuzemských bank. Národní banka dělá zátěžové testy od roku 2009. Odpoledne skončí lhůta pro přihlášení kandidátů do podzimních komunálních a senátních voleb. Nejpozději do 16 hodin musí být kandidátní listiny a přihlášky k registraci v případě senátních voleb doručeny příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Pak budou mít kandidáti ještě zhruba 2 týdny na odstranění případných chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní koncem srpna na svých stránkách Český statistický úřad, řekl ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
9: V týdnu od 24. srpna lze předpokládat, že Český statistický úřad dá dohromady registr kandidátů jak pro komunální, tak pro senátní volby, a v tom týdnu to bude dostupné.
5: Komunální volby a první kolo voleb do třetiny senátu se uskuteční 9. a 10. října. Demoliční firma zítra převezme vyhořelou budovu v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Střince tam právě převáží techniku. Oznámila to společnost Krým, která budovu vlastní. Téměř 100-tunový bagr s hydraulickými nůžkami bude torzo postupně rozebírat. Pokračuje mluvčí společnosti Krým Marcel Schmidt.
10: Demoliční práce budou zahájeny co nejdříve po předání torza, pokud statik ani dotčené orgány nevznesou zásadní připomínky ke zvolenému postupu. Společnou ambicí společnosti Cream i Build Synergy je zbourat hlavní torzo do 25 pracovních dnů od předání objektu.
5: 11-podlažní budova začala hořet 9. července. Hasiči s požárem bojovali 2 týdny, definitivně jej uhasili 22. července. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala dovolání v kauze smrtelné dopravní nehody, kterou loni podle policie zavinil pod vlivem alkoholu někdejší šéf představenstva loděnické firmy GZ Media Zdeněk Pelc. Justice trestní stíhání zastavila s ohledem na Pelcovu vážnou nemoc. Jeho vůz se při nehodě loni 4. června čelně střetl s protijedoucím autem. Pelc, který byl pod vlivem alkoholu, se těžce zranil. Druhý řidič následkům zranění podlehl. Fotbalisty Sparty čeká úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů. Pražané přivítají na Letné od 20 hodin Olympique Lyon. Pokračuje trenér Sparty Brian Priske.
11: Máme Lyon docela hodně nasledovaný. Analyzovali jsme minulou sezónu a všechny jeho přípravné zápasy, protože liga jim ještě nezačala. Máme také vlastního v uvozovkách skauta Adama Krapce, který nám toho hodně řekl nejen o klubu a týmu, ale také o jeho individualitách. Lyon patří mezi nejlepší týmy v Evropě. Je to pro nás velká výzva, ale víme, že na Letné jsme schopni dokázat velké věci.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Bude jasno až polojasno v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 30. Zítra bude jasno až polojasno, ráno na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky a bouřky, odpoledne v Čechách přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 39 a v 1000 metrech na horách kolem 30. Po oba dny varují meteorologové před silnou až extrémní zátěží teplem.
0: Doprava.
5: Příjezd do Prahy po D1 komplikuje nehoda tří nákladních aut na 7. kilometru. Na 62. kilometru D1 směrem od Prahy jsou v pravém pruhu silničáři zdržení v koloně asi 10 minut. Na 40.5. kilometru D10 směrem od Prahy je po nehodě blokován levý pruh, projíždějte opatrně, pohybují se tam lidé. A silnice 55 je mezi Vnorovy a Strážnicí uzavřena po těžké nehodě nákladního auta a cyklisty. To byly zprávy, teď Jitka Asterová.
12: Jsem tady a přeji vám krásné úterní poledne. Začíná naše Hra byl jednou jeden rok, takže vemte si něco studeného k pití, pokud možno zalezte do stínu, nebo pokud nás posloucháte v klimatizované místnosti, tak o to lépe. Tak já začnu zlatými slavíky. Kdo v našem roce vyhrál? Překvapivě Karel Gott, Lucie Bílá a skupina Lucie. Jinak řeknu pánské pořadí. Na druhém místě byl Dan Hulka, na třetím Janek Ledecký a na čtvrtém místě byl Petr Muk. My si teď zahrajeme jeho píseň Zrcadlo. Jo, a ještě chci připomenout, pokud jste sledovali anketu v televizi, já ano, tak ji v našem roce moderovala Lucie Borhiová a Štefan Margita. Takže během písničky Zrcadlo můžete vzít telefon nebo zasednout počítači a poslat svůj tip hned v úvodu SMSky na číslo 702 222 220 a e-maily na adresu dvojka@rozhlas.cz.
0: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
1: na dvojce.

0: Posloucháte naší hru Byl jednou jeden rok. Vy už mě teda máte přečtenou. Konkrétně Jana dokonce ví, co mám ráda k jídlu, protože mě napsala: Jitko, nevím, kdo byl dnes dříve uvařený, jestli já nebo oběd. Fazolková omáčka, brambor, vejce na tvrdo, vše z domácích zdrojů. Asi nic pro vás. No naopak, mňam, mňam, mňam. To bych si teda dala hned. Tu koprovku teda moc nemusím, to je pravda. Typujete rok 2003, Renča v zápětí, ta typuje rok 1985. Ještě se jukneme na vaše SMSky. Hinek typuje bez vzpomínky rok 1982 a Štěpán rok 2000. Takže ještě moc bych poprosila, kdybyste tam dali maličkou vzpomínku na ten rok. Budu moc ráda. 26. prosince roku, který si právě připomínáme v naší hře Byl jednou jeden rok, se odehrálo slavnostní vyhlášení ankety Fotbalista století. No a možná si vzpomenete, že třetí místo obsadil Ivo Viktor, druhé Ivo Bican a titul Fotbalisty století byl přidělen nejlepšímu z nejlepších, Josefu Masopustovi. Gól svého života, jistě víte, dal Masopust v roce 1962 v Chile. V té době jsme v očích světa byli dokonalí fotbalisté a dokonce se o Masopustovi říkalo, že hrál spíš jako Brazilec. Jeho život byl spojen s Duklou Praha, které byl po skončení kariéry pořád věrným fanouškem.
1: Já mám kliku, že bydlím 5 minut od stadionu, tak na zápasy, když jsem v Praze, tak jdu vždycky.
0: Kanadská zpěvačka Nelly Furtado, teď jsem rychle přeskočila, byla v našem roce velice úspěšná, měla raketový start, hned získala cenu Grammy, tak si ji teď poslechněme.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
2: Napište nám.
3: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu

Já moc zdravím Pavla, který mě napsal, teď jsem přišel z dvouhodinové procházky s pejskovou a je tam opravdu na našince hrozně. Já myslím, že i paní Pejsková to musela cítit. Jinak píše, jsme v novověku, ano, kývám, že je to pravda, tak dejme tomu rok 2003. No dejme tomu. V našem roce Velká Británie konkrétně od 1. ledna oficiálně opustila své tradiční míry a váhy. Definitivně tam tak začala platit takzvaná metrická soustava, která nahradila tradiční míry a váhy jako libry a unce ve prospěch kilogramů a gramů. Někteří Britové proti tomu se tehdy postavili s tím, že jde o fašistické míry. Takže pomohla vám tato nápověda? Mě by teda moc nepomohla, ale předpokládám, že většina z vás je inteligentnější než já. Takže se vás ptám, kolikátý rok dnes hledáme a teď si pustíme píseň, kterou bude zpívat Karel Černoch, jmenuje se Slunce, seno, jahody, ale není ze stejnojmenného filmu, protože ten byl natočen o 17 let dříve, než je rok, který hledáme. Takže jak víte, teď mi můžete nejenom psát, ale také telefonovat přímo sem do studia. Telefonní číslo je známé.

0: Takže posloucháte naší hru Byl jednou jeden rok na dvojce. Kolikátý rok si dnes připomínáme, to mi můžete buď psát, SMSky nebo e-maily posílat, anebo mi telefonovat sem přímo do studia. A já jsem v rychlosti, nebo díky tomu vedru, zapomněla říct telefonní číslo, které můžete točit hned teď. Je to 22 155 25 a 25. Takže já teď moc zdravím Danu, která mi napsala: po nápovědě o fotbalistovi století si myslím, že by to mohl být rok 2000. V tomto roce se uplynulé století hodně rekapitulovalo a jak jsme se z toho roku my u počítačů báli, že se tyto počty poblázní, a nestalo se tak. PS, máte moc hezké šaty. Ježišmarja, děkuju, to mi dneska všichni obdivují. A představte si, to je takový úlovek. Já chodím do jednoho obchoďáku jako do slev a tenhle ten komplet, pak když máte zapnuté kamery, tak já se vám ukážu v celé své kráse, stál pouhých asi 350 korun. No nekupte to. Takže teď se vrhnu ještě na vaše e-maily. Dále zdravím Renču, která původně typovala rok 85, ale pak změnila na rok 2003, nebo lépe na rok 2002, píše. To jsem si užila, tu přednášku v Jižní Africe, to byl ale fakt obrovský zážitek, která docela vydřený, ale ve vzpomínkách už je to jenom prima. Takže telefonní číslo tady vyzvání už, já to za chvilku budu brát. Ještě jednou připomenu číslo 22 155 25 25. No a teď si dáme moji oblíbenou zpěvačku Alize.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Na dvojce.

0: My si dnes připomínáme rok, v naší hře byl jednou jeden rok na dvojce, kdy Josef Masopust byl vyhlášen fotbalistou století a kdy Velká Británie oficiálně opouští své tradiční jednotky míry a váhy. A já moc zdravím Petra do Teplic nad Metují, který podle písničky Karla Černocha si myslí, že je to rok 2000. No a já teď mám někoho na telefonu a jsem zvědavá, jaký tip bude mít on. Halo, halo, Jitka u telefonu, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Majka.
0: Já zdravím moc, Majko. Tak vy jste mi psala, že máte ano. Tip rok 2000. Nezměnila jste názor?
1: Zatím jsem ho nezměnila, já si myslím, že podle toho fotbalistu století, že by to měl být ten rok 2000, že se dělali takový rekapitulace, že to byl i filmu a tak dále, takže to bude ten rok 2000.
0: A jaký rok to byl pro vás osobně? Máte nějakou výraznou vzpomínku?
1: Právě, že na to výraznou vzpomínku nemám, že se asi nic mimořádného v naší rodině neudálo.
0: Tak ono je to někdy lepší, že to bylo vlastně takové jakoby klidné, je to ano. Tak. A chci se zeptat, vy sledujete ty ankety fotbalista roku a století, a nebo jste vůbec jako faninka fotbalu jako takového?
1: Já jako faninka nejsu, ale můj manžel, ten je a fandí Viktorce Plzeň.
0: Jo, takhle.
1: Já fandím jenom, když jsou nějak, když jsou mezinárodní, když hraje Česko proti někomu, tak to ano, ale žádný klub teda nemám vyhraněný.
0: No tak já právě taky ne a nikdy jsem neměla partnera, i ani v naší rodině jsme to moc jako nesledovali, takže... Já

0: Prázdninová blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině.
0: Na dvojce. Radioservis představuje
2: knihu Jeste, ať vám to sluší.

0: Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
1: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Byl jednou jeden rok.
1: Na Dvojce.

Naše hra Byl jednou jeden rok pokračuje a můj pozdrav teď putuje do Brna panu Markovi. Jitko, já rok nevím, ale pokud se blížíme roku 2000, tak mám vzpomínku. Ženil jsem se poprvé a naposledy. Svatba stála za nic. Už bych to neopakoval, ale manželka je úžasná a věřím, že spolu vydržíme až do konce, dokud nás tam ta nerozdělí. Tak to je krásné. Horší by to bylo naopak, kdy byla skvělá svatba a nevěsta nestála za nic. Takže moc zdraví, Marku. Před námi třetí nápověda. To, že každý rok otevíráme dveře rozhlasu pro vás, naše posluchače, to jistě víte a vždycky vás přijde neuvěřitelně mnoho, čehož si opravdu moc vážíme. V našem roce, který si dnes připomínáme, já jsem vůbec jako rozhlasová moderátorka nepracovala ani v tomto, ani v jiném rádiu. Ani by mě v životě nenapadlo, že budu rozhlasovou moderátorkou. No ale my se teď podíváme, jak proběhl den otevřených dveří v našem roce. Krom tradičních komentovaných prohlídek nabídl i bohatý doprovodný program. Novinkou byla hudební scéna v Balbínově ulici, kde nechyběla ani slovenská zpěvačka Jana Kiršner.

0: No a teď si pustíme Zlatého Slavíka z našeho roku. Být stále mlád, to by si přál každý samozřejmě. No a vy během písničky můžete točit telefonní číslo 22 155 25 a 25.
1: Už víte, který rok dnes hledáme?
2: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Tak kolem kolikátého roku kroužíme dnes v naší hře, byl jednou jeden rok na dvojce. Na to se teď zeptám pana Petra, kterého mám na telefonu a kterého moc zdravím. Petře, dobrý den, Jitka u telefonu.
1: Ano, Petr od Divoký Orlice, dobrý den, Jitko.
0: Dobrý den, tak jaký máte ty?
1: Dneska zkrajem vám musím vyčinit, že se mě nepodařilo vás vidět v tom oblečku na internetu.
0: Tak já nevím, co pro to mám udělat, já jsem pořád tady, zapnout si kameru.
1: Nic, protože já nevím, jak zapnout tu kameru.
0: Tak to jsme dva. To vám neporadím, je to takový pestrobarevný komplet, takové pyžámko hedvábné.
1: Jinak typuji rok 2000.
0: Ano.
1: A sice podle ty váhové a tyhle soustavy v Anglii, respektive Británii, protože to byl rok, kdy se předpovídal konec světa, já nevím co všechno, a kola z počítačů. A potom to vyvrcholilo tím, že jich sněm, nebo jak se to jmenuje, odsouhlasil navzdory hlasům lidu právě tu změnu těch váhových a těch jednotek, ty tradice.
0: No tak teda pokud jste se trefil, tak klobouk dolů, že jo, to vám samozřejmě nemohu potvrdit ani vyvrátit, ale nicméně my jsme spolu už mluvili mnohokrát vím, že vy máte fantastickou paměť, jo, takže...
1: No já to mám spojený vždycky s nějakýma mojima osobníma událostma, proto nereaguju někdy tak rychle.
0: Ne, ale reagujete skvěle. Takže já doufám, že i dnes to byla trefa do černého. Mávám do Divoké Orlice a mějte se moc krásně, Petře.
1: Vy taky, ať se daří.
0: Napodobně.
1: Tak se to dopříště naučím s tou kamerou.
0: To budu moc ráda, budu se oblékat jenom kvůli vám. Mějte se krásně.
1: Vy taky, ať se daří, krásný pořad.
0: Děkuju moc.
1: A hezký parný poledne.
0: Vám též. A další, koho mám na telefonu, je Pavlína, kterou zdravím do Litoměřic. Mějte se moc krásně.
2: Ano, dobrý den, já také zdravím vás i posluchače.
0: Ano, takže vy jste mi napsala typ 2000. Je to tak?
2: Ano.
0: A vy to máte spojené, vy jste si koupili své první auto. Co to bylo za auto?
2: Byl to automobil značky Favorit, vínově červené barvy.
0: A vy jste mi napsala, že vám byly 4 roky. To si to vybavujete? To auto?
2: To auto si vybavuju, protože nám sloužilo vlastně necelých 6 let až do prosince 2005, než mělo nějaké poruchy, takže jsme ho prodali, ale věrně nám sloužilo, jezdili jsme s ním do jižních Čech a do Prahy.
0: Aha.
2: A různě.
0: No ano, to by tak odpovídalo, protože moje první vzpomínky se vztahují taky jako asi do těchto let, když mi byly tak jako okolo 4 let. Pavlínko, mějte se moc krásně, děkuji moc za váš tip, za vaší vzpomínku a já mávám do Litoměřic.
2: Já také zdravím vás i posluchače.
0: Děkujeme moc. Takže teď si dáme Bona Joviho.

0: Takže většina z vás už má jasno, kolikátý rok hledáme a já jsem moc zvědavá, jaký typ bude mít Martina, kterou mám teď na telefonu. Taky vás moc zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, paní Jiřiško. Já bohužel jsem se nedívala, já nemám kameru, jak hezky vypadáte, ale vy vypadáte vždycky skvěle.
0: Ale prosím vás, děkuju moc. To není já to pravda, jsem... ano.
1: Ale je to pravda.
0: A tak nebudeme se přijít, tak no. Dobře.
1: Já jsem chtěla tentokrát vůbec nevolat, ale protože si nejsem jistá, buď rok 2000, nebo 2001, kdyby to byl rok 2001, tak by nápověda hned všem udělala jasno. Já si spíš myslím 2001 podle té písničky Eni, která její písnička, nevím, jestli zrovna tato, byla hymnou, když dvojčata v Americe byly napadeny.
0: Tak to vám nemohu potvrdit ani vyvrátit, to opravdu netuším. Dobře, takže ne.
1: Ne, opravdu, teda aspoň v Německu, to už jsem byla v Německu, syn měl 7 roků. A kdyby to byl 2000, tak jsme akorát na Silvestra sledovali televizi a pořád jsme čekali, že bude nějaký zkrat v elektrice nebo v počítačích. Tak toto je na ty 2 roky a já teda se spíš přikláním k tomu 2001. Ne?
0: Dobře, Martino, když budete trošku vedle, tak se vůbec nic neděje,
1: ne,
0: protože...
1: To je hra, já už jsem se 2x cykla akorát o rok, tak myslím, že to nebude, no jo.
0: Ne, tak já strašně držím palce, ať máte pravdu.
1: Dobrý, já budu v září v Čechách, teda na Moravě u rodičů, tímto je velice zdravím a přivezu chládeček.
0: Je, tak to je vynikající.
1: V noci 10-12 stupňů a přes den 21-23.
0: Je, teď jste úplně schladila mě a nás všechny. Ani si to nemůžu představit.
1: tak se těšte.
0: Dobře, tak se moc těším. A těším se, že někdy zase zavoláte. Mějte se moc krásně, Martino.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. Takže podle zpěvačky Eni si Martina myslí, že je to rok 2001. No a já přinesu poslední nápověru a to bude také hudební. V našem roce se jistě trefila nám všem do nálady píseně Ondřeje Soukupa a Gábiny Osvaldové Most přes minulost. Je to moje zamilovaná písnička, kterou samozřejmě, jak všichni víte, naspívala skvělá Lucie Bílá. No a byla to vlastně, což možná nevíte, dodatečně dopsaná skladba pro skvělý muzikál Johanka z Arku a premiéru měla toho roku v divadle Ta fantastika. No jo, vedra jsou. Tak si pojďme tuto písničku poslechnout.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na dvojce.

Tak to byl krásný úvod do finále naší hry. Byl jednou jeden rok na dvojce. Dneska se vám dařilo. Opět, jako vždycky, chci vám moc poděkovat za vaše e-maily, za vaše telefonáty, za vaše SMSky. No a prozradím v úvodu, než ještě odhalím ten rok, že dnes se jednalo buď o rok 2000 nebo o rok 2001. Ano, je to jeden z těch letopočtů. Ve finále je Vít, který nás přinese teď na porodní sál. Děkuju moc za tuhletu SMSku. Píše, zatím jsem se moc nechytal, ale dnes tipuji rok 2000. Po informaci, že Karel Černoch naspíval píseň Slunce, seno, jahody 17 let po premiéře stejnojmenného filmu. V tomto roce, píše, se nám narodil prvorozený syn. Manželce vyvolávali porod, protože přenášela, a na předporodním pokoji jsme si četli vtipy Jiránka a sestřičky vůbec nevěřily, jak jsme se smáli, že má žena bude rodit. Teprve po propíchnutí plodové vody ve 20 hodin začal porod. Ve 20.52 byl syn na světě a já stříhal pupeční šňůru. Po sdělení novopečenému dědečkovi, že má první vnouče, zněla jeho otázka: a v kolik zítra přijdeš sklízet česnek? Můj táta byl zemědělec s tělem i duší a neuměl moc dávat radost najevo. Děkuju moc, Vítku, za tuhletu zprávu, takže měl jste na 100% pravdu. Ano, dnes jsme kroužili kolem roku 2000, skvělé, takže měla pravdu samozřejmě většina z vás. Vy se teď moc těšte na mého milého kolegu, kterému tady mávám, Mirku, ahoj, bude tady s vámi Mirek Vaňura, tak se máte na co těšit. Já s vámi budu zase zítra, no a loučím se s vámi velikým hitem z roku 2000, který naspíval můj oblíbený Enrique Iglesias. Mějte se moc krásně.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Unijní ministři vnitra projednají migrační krizi ve španělské Seutě a silné bouřky přejdou odpoledne přes Čechy. Bude slunečno v Čechách odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti, přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty až 39 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Ministři vnitra zemí Evropské unie dnes mimořádně projednají migrační krizi ve španělském městě Ceuta. Minulý týden ve čtvrtek se tam dostalo zhruba 50 tisíc ilegálů z Maroka. Skoro všichni se podle španělských úřadů hned následující den vrátili.
2: K mimořádné schůzi kvůli Ceutě vyzvali prezidenti a premiéři 22 států Evropské unie, včetně Česka, ve společném dopise šéfům unijních institucí. Prohlásili, že události z posledních dnů vyžadují okamžitou a koordinovanou evropskou odezvu. Samostatně o jednání ministrů požádal také španělský premiér Pedro Sánchez. Napsal, že většina zemí projevila Španělsku podporu a solidaritu a nabídla pomoc. Jiní se ale podle Sáncheze rozhodli na jeho zem útočit a žádat o dočasné vyloučení Španělska ze šengenského prostoru. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: V Čechách se dnes objeví i velmi silné bouřky, nejprve izolovaně v oblasti jihozápadních Čech pod Šumavou. Pozvolna se budou přesouvat k severovýchodu a tvořit nové v širokém pásu přes střední po severní Čechy. Vítr při nich může dosáhnout v nárazech rychlosti 70 až 100 km v hodině a může je doprovodit krupobytí a přívalové srážky. Na ruzyňském letišti vznikla speciální policejní jednotka třetí svého druhu u nás. Dvě už působí při jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. Ta na letišti dohlíží na bezpečnost cestujících, včetně třeba vládních delegací. Zasahuje také proti agresivním cestujícím a cvičí i zásahy u událostí, jako by šlo o teroristický útok nebo únos letadla, pokračuje velitel jednotky Jan Kubo.
3: My vlastně útvaru rychlého nasazení děláme ten plný servis, aby jsme kolegy z útvaru dostali přímo k letadlu a zajistili jsme jim vlastně přístup a všechny informace, které oni potřebují na ten samotný zákrok.
0: Zhruba 1400 lidí z Domašova, Říček a Rutky na Brněnsku zůstává bez dodávek pitné vody. Zásoby ve vodojemech se vyčerpaly kvůli dlouhodobému suchu. Obce teď řeší, jak pitnou vodu zajistit. Na místě je reportérka Hana Novotná.
4: Dobrovolný svazek obcí má objednané 3 cisterny s vodou, tedy do každé obce jednu. Dorazit by měli odpoledne. Já jsem teď v Rutce a tady je asi 150 domů a zhruba třetina z nich, které jsou na kopci, byla bez vody už včera. V nižších polohách voda ještě trochu teče. Vedení obce kvůli tomu zajišťovalo aspoň tu nejnutnější pitnou vodu v barelech. Lidé dostali 2 5-litrové kanistry na domácnost. Hana Novotná, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 30.
1: Doprava.
0: Příjezd do Prahy po D1 stále komplikuje nehoda 2 kamionů na 7. kilometru. Už jsou označeny šipkou silničářů, jezdí se jen 2 pruhy, počítejte s kratšími kolonami. Na 62. kilometru D1 směrem od Prahy jsou v pravém pruhu silničáři, zdržení 10 až 15 minut. A na Pražském okruhu směrem od D1 popojíždějí osobní auta v koloně kvůli regulacím vjezdu do tunelů od Vesce. V tom Lochkovském tunelu překáží nepojízdné osobní auta. To byly zprávy i dneska, má Mirek Maňura prodlouženou.
5: A i dnes Pepa Maršál připravuje odpolední zprávy. Děkujeme za ně, 4 minuty po 13. hodině. Máme úterý 4. srpna, ano, letí to. 2 pranostiky, potíli se Dominik. Dneska má svátek Dominik. Bude ještě Marek v kožiše, anebo parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu. Tak to se máme na co těšit. Parno nás opravdu čeká. No a podle pranostiky i ta tuhá zima, ale do té ještě daleko, tak se pojďme ten den, letní den v pravém slova smyslu, buď naštěstí, nebo buď bohužel, užít u nás na Dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

0: Kouzlo bílejch čar, Věra Špinarová, zdravíme vás, kteří držíte volant a také řídítka, víme, že posloucháte dvojku i v přilbě. Možná dnešní aktualita bude pro vás, kteří se teď příliš potíte? No, zatímco sluch zachraňují naslouchadla, jak víme, zrak, brýle, lidé se ztrátou čichu dosud žádnou podobnou pomoc vlastně neměli. Nový výzkum ale naznačuje, že by se to mohlo změnit. Nápad vědců vychází z jednoduché úvahy. Při běžném dýchání se pouze malá část toho vdechovaného vzduchu dostane do takzvané čichové štěrbiny, tedy oblasti v horní části nosní dutiny, kde se nacházejí čichové receptory a odtud pak putují ty informace do čichového bulbu a ten máme v předním mozku. Pokud by se podařilo přesměrovat větší množství vzduchu právě do této oblasti, mohl by se zesílit i samotný čichový vjem. Vědci přirovnávají tento princip k naslouchadlům. Ta vlastně také zesilují zvukový signál, zatímco toto zařízení, říkejme mu tak, má zesilovat signál pachových molekul. Samotní autoři studie však upozorňují, že nejde o univerzální řešení. Zařízení tedy pravděpodobně pomůže pouze lidem, kterým zůstala alespoň částečně zachována funkce čichového systému. Pokud člověk o čich přišel úplně, samotná změna proudění vzduchu už nepomůže. No a tady se tedy opět nabízí přirovnání k těm naslouchadlům. Ta také fungují jen tehdy, pokud sluch není zcela ztracen. Já doufám, že už slyšíte škorpíky, takže si nemusíte dvojku zasilovat. Tak vlastně uvidíme, nebo jinak to řeknu, tak vlastně uslyšíme, když jsme v rozhlase, v českém rozhlase, jestli nakonec všichni i ucítíme. Jak říkal pan Šimek v jedné scénce ze Semaforu panu Sobotovi, jak tak vedle vás sedím, tak bych radši neslyšel.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Dobrý den, milí posluchači, hlásí se vám váš oblíbený pořad Jeste, ať vám to sluší. A dnešní díl bude přímo našlapaný užitečnými informacemi. Tento týden máme na paškálu hořčík a dneska si řekneme, čemu bychom měli rozhodně věnovat pozornost, abychom se vyhnuli zbytečným stravovacím chybám. Nutriční terapeutka Veronika Pourová je připravena, já jsem připravena a tak můžeme začít. Krásný den i vám, Veroniko.
3: Dobrý den.
2: Na úvod by mě zajímalo, jak sama na sobě poznám, že mám málo hořčíku. A ještě víc by mě jako mámu dvou dcer zajímalo, jak to poznám na dětech.
3: Tak takovým častým projevem jsou právě křeče, ale můžou to být i různé potíže se spaním, nebo i třeba horší nálada, nedostatek energie. Mm-hmm. To je něco, co souvisí s více deficity, ale můžeme zkusit ten hořčík zařadit a třeba nám to pomůže i na tyhle zmíněné projevy. S tím, že větší riziko toho nedostatku potom můžou mít lidé po nějakých průjmech nebo co mají horší trávení, potom lidé, kteří konzumují hodně alkoholu nebo dlouhodobě potom užívají léky zvané diuretika nebo kortikosteroidy a nebo i hormonální antikoncepci.
2: Veroniko, na trhu je nespočetná řada různých suplementů hořčíku. Stačí použít internet a dostaneme tolik výsledků vyhledávání, že se v tom like jen stěží vyzná. Navíc o sobě všechny prohlašují, že jsou ty nejlepší. Tak v čem se může kvalita a účinnost jednotlivých přípravků lišit a podle čeho se mám orientovat?
3: Takový zásadní rozdíl je, jestli jde o organickou nebo anorganickou formu. Mm-hmm. Ta anorganická je méně využitelná a to je oxid hořečnatý ve většině případů. A ta organická je chelát, malát, bisglycinát, tak ten je využitelnější. Mm-hmm. Pak se ale ještě bude lišit například to, jak velká je ta kapsle, kolik toho hořčíku tam reálně je. Takže ti výrobci rádi udávají cenu třeba na jednu kapsli, ale když se podíváme, že v té kapsli může být dvojnásobek hořčíku oproti jiné kapsli, tak je fajn se podívat vlastně i na ten konkrétní obsah.
2: Když to vezmu z druhé strany, může se člověk hořčíkem třeba i předávkovat?
3: Úplně obvyklé to není, protože naše ledviny se toho nadbytku dokážou poměrně efektivně zbavit. Mm-hmm. Ale například pokud máme sníženou funkci ledvin nebo užíváme některé léky, které ovlivňují funkci ledvin, tak se může objevit i to předávkování. Pokud bychom to například přehnali s tím suplementem, nebo pokud užíváme například hořčík samotný, pak ještě nějaký multivitamín, pak ještě sportovní nápoj, kde je obsažen, tak nás nemusí napadnout, že už je ho tam nadbytek. Mm-hmm. A pak by se objevila zmatenost, ospalost, můžeme mít i snížený krevní tlak, takovou slabost, anebo i nepravidelný rytmus srdce, anebo nám bude nevolno.
2: Můžeme mít i průjem. Asi.
3: Je to tak.
2: Díky, Veroniko. To je pro dnešek všechno a zítra přijdou na řadu tipy a triky. Pusťte si nás opět zítra ve stejnou hodinu, tedy po 13. na stejné stanici. A tou je dvojka. Loučí se s vámi Tereza Bebarová a Veronika Pourová. Naschledanou.
3: Hezký den.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Tak a půjdeme pátrat ve 13 hodin a 29 minut, ale odpovídat můžete prakticky kdykoliv. To, když vyťukáte dvojka@rozhlas.cz nebo samozřejmě pak můžete psát, ale hlasovat můžete jen na formuláře, který právě najdete na našich webových stránkách. Hlasovat můžete už teď, aby vám to neuteklo. Hledáme děsivou osobu, děsivou příšeru, no prostě někoho děsivého. Hledáme ho až do pátku 12. hodiny, tedy do pravého poledne, a Honza Rosák potom na dvojice v pořadu Šťastnou cestu zhruba ve 13 hodin a 10 minut možná vylosuje právě vás a vy tím pojedete do Karlových Varů ve dvou na dvě luxusní, no budeme říkat na luxusní pobyt, ta noc nemusí být úplně luxusní, ale třeba také bude. Zkrátka vyplatí se to teď se zamyslet a okamžitě napsat odpověď. Myslím, že vás to napadne, protože máme další nápovědu.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: Betonová džungle pro mě byla mnohem krutější než ta skutečná. Když jsem zpřetrhal pouta, nehledal jsem krev, ale únik z chladného vězení a bezpečí pro tu, kterou jsem chtěl chránit před nástrahami okolního světa. Mým posledním útočištěm se stal vrcholek tehdy nejvyššího mrakodrapu, Empire State Building. Šplhal jsem k mrakům v naději, že tam najdu svobodu. Místo ticha mraků a nebe mě však nahoře čekal nelítostný řev ocelových ptáků. Můj definitivní pád do hlubin nekonečného New Yorku nespůsobili jen kulky z jejich kulometů, ale hlavně křehká kráska jménem N, která mi navždy zlomila srdce.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: zimě léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Ano, to věděla i Eva Pilarová, že právě v létě dozrává nepřeberné množství plodů, které můžeme proměnit v lákavé domácí dezerty. To je důležité, že je můžeme proměnit v něco dobrého. Jaké druhy ovoce jsou teď vlastně v nejlepší kondici a doslova si říkají o zpracování? A jak pracovat s bylinkami, aby těm dezertům dodali zajímavější chuť? Co z úrody a sklizně se hodí do buchet, co se hodí do koláčů, co se lépe vyjímá třeba v nepečených zákuscích? Jak využít v dezertech cuketu, mrkev nebo červenou řepu? Lze zabránit tomu, aby ovoce v těstě propadlo ke dnu, nevím, jak to jinak říct. A patří drobenka pouze na ovocné koláče, nebo to vůbec není pravda? Ano, hostem Kávy o čtvrté bude dnes vítězka soutěže Peče celá země Eliška Hlaváčová, možná si ji pamatujete. Moderovat bude Tereza Stýblová, tu si pamatujete určitě. A třeba si pamatujete i naši adresu, kam už se teď můžete zeptat, a to je právě dvojka@rozhlas.cz. Káva o čtvrté začíná samozřejmě logicky po 16. hodině. Jen co se dozvíte, co Pepa Maršál přichystal ve zprávách. Jiří Korn vlastně hraje pravidelně v této době odpoledne tento týden, ale tentokrát jsme nevybrali Robinsona ani to prkno, co lítá po vodě, ale uslyšíte píseň Tvé stopy v písku. A protože je známá, tak si ji třeba s Jiřím Kornem zaspíváte.

0: Tady vy a Jiří Korn. Extrémní počasí těchto dnů přináší i tropické noci, kdy teplota neklesá pod 20 stupňů, tak lze označit potom noc za tropickou. Ve chvíli, kdy jdeme spát, máme doma častokrát ještě tepleji, zvláště v bytech, které jsou teď vyhřáté tím celodenním sluníčkem a nemají se jak ochladit. Existuje ale pár drobných, řekněme, triků, které nám můžou pomoci, abychom se i v těchto horkých dnech dobře vyspali. Víc už nám řekne naše kolegyně Eva Krézová.
1: Když je u nás doma moc velké teplo, tak určitě pomůže vlhký nějaký materiál přes okno nebo dokonce i sebe překrýt vlhkým prostěradlem. Pomůže i chladná sprcha.
2: Doporučuje doktorka Marie Born ze 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pro kvalitní spánek o horkých nocích je podle ní důležité schladit tělo tak, abychom se cítili příjemně.
1: Chladit místa, kde máme nejvíc průtoku krve, to znamená podpaží a v tříslech a kolem kotníků, tam jsou největší cévy nejblíž povrchu a když je schladíme, tak schladíme celé tělo.
2: Odborníci doporučují spát v lehčím oblečení a hlavně pod tenčí přikrývkou, protože když je člověku teplo, začne se potit.
3: Pokud je teplota prostředí přece jenom nižší než teplota kůže, tak teplo samovolně odchází z těla do prostředí, ale pokud teplota venku stoupá a přesahuje teplotu mého tělesného povrchu, tak jsem odkázán čistě na pocení.
2: Přibližuje Petr Zouhar z Fyziologického ústavu Akademie věd, že tento princip funguje v noci i ve dne. Teoreticky bychom se tak měli potit až ve chvíli, kdy se okolní teplota pohybuje okolo 37 stupňů. Všichni ale víme, že ve skutečnosti stačí i teploty nižší.
3: 37 stupňů to je teplota nějakého mého tělesného jádra, ale teplota povrchu kůže bude trošku nižší než je u toho jádra.
2: Při pocení člověk ztrácí nejen vodu, ale především minerály, draslík, vápník a nebo hořčík, které jsou důležité pro fungování celého organismu. Jejich nedostatek pak může vést ke svalovým křečím, nevolnosti a nebo dokonce bezvědomí.
4: Tekutiny se musí přijímat po malých doušcích a měly by v optimálním případě obsahovat i dostatečné množství jontů.
2: Podle Kristýny Bardové z Fyziologického ústavu Akademie věd je pak zásadní pozvolné pití tekutin.
4: Jak se přijme velké množství vody a jontů naráz, tak si s tímto tělo nedokáže tak dobře pomoci v tom vnitřním prostředí.
2: V horkých dnech je důležité, abychom pili průběžně a snažili se vyhýbat prostředí, které je teplejší než naše tělo, a to ve dne i v noci. Eva Kézrová, Český rozhlas.

0: Slyšeli jste někdy o místě zvaném Banát? A slyšeli jste o festivalu Banát? To je hudební festival, ze kterého se zároveň stal projekt na záchranu celého regionu. A ten region najdete na rozhraní Rumunska a Srbska. Štěpán Slaný má festival v dobrém slova smyslu na svědomí a zhruba za 40 minut přijde k nám na dvojku a bude nás zvát a bude nám o tom povídat. Tak se na to těšíme. Dnes trochu nahlédneme právě teď tedy do soukromí Haliny Pavlovské, ale ke konečnému verši se nakonec přece jen dostaneme. O to nemějte strach. Mimochodem, umíte si Halinu představit v autě na nekonečné cestě na dovolenou?
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Právě jsem se vrátila z dovolené z Itálie. Jeli jsme k moři autem a tak jsme cestou přespali v Bolzánu. Tam jsem měla v hotelu velký problém. V Bolzánu byla postel moderní a pohodlná, ale byla určena dvoumetrovým lidem. Byla tak vysoká, že jsem do ní musela skočit šipku. Sedět jsem na ní nemohla. A když jsem ji opouštěla, spouštila jsem se jak horolezec z Mont Blancu. Taky mě napadlo, že kdybych z té postele spadla, byla bych mrtvá. Když jsem to řekla svému příteli, smál se. Protože nevěděl, že nejznámější pohádkář, spisovatel Hans Christian Andersen, zemřel právě při pádu z postele. 4. srpna 1875. Vždycky mě to dojímalo, když jsem svým dětem četla jeho pohádku o princezně na hrášku, která měla tak vysoko nastlanou postel, která ji přesto tlačila. Dávejte si na svá lůžka pozor, protože se říká, jak si kdo ustele, tak si i lehne. A někdy přitom zhebne.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

někdo klíná, někdo má pletky rád. Já radši sklenici vím.

0: představujeme nejúspěšnější pořady dvojky.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
2: My když jsme začali True Crime připravovat, tak jsme si znovu a znovu uvědomovali, co všechno jsou lidé schopni si udělat.
0: Kriminálka Mirka Vaňury na dvojce.
2: Velmi těžko se s každým případem člověk vyrovnává. My máme několik rovin, proč ale kriminálku připravujeme. Máme jednu z nejlepších policií i kriminálních policií na světě. Za druhé chceme, aby to působilo, i když to slovo nikdy nechceme říct preventivně. Člověk se při poslechu kriminálky zamyslí, proč se to těm lidem stalo. A možná se začne v životě trochu jinak chovat.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
2: V každém člověku je dobro a zlo. V kriminálce popisujeme to zlo, ale došli jsme k tomu, že je to jenom na nás, kterou cestou se dáme.
0: Kriminálka.
1: Každou středu po 18. hodině na dvojce.
3: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Celý tento týden budou policisté častěji hlídat rychlost a jízdu pod vlivem alkoholu a České dráhy zavádějí v příměstských vlacích City Elephant bezpečnostní kamery. Bude slunečno v Čechách odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty až 39 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Řidiči by tento týden měli na silnicích počítat s větším množstvím policejních hlídek. Při kontrolách se zaměří hlavně na dodržování rychlosti. Na vytipovaných místech po celé republice jich budou stovky, říká mluvčí David Schön.
4: Samozřejmě součástí té kontroly nebude jenom měření rychlosti, ale také se zaměří na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů. Je důležité, aby si řidiči uvědomili, že jde zejména o bezpečnost a plynulost silničního provozu. Bez ohledu na právě probíhající, chci tak apeluji na řidiče, aby dali nohu z plynu a chovali se ohleduplně a vždy se věnovali plně řízení.
3: Do preventivní akce se zapojí i další evropské státy. Při stavebních pracích na půdě Ústavního soudu v Brně se našla skorodovaná munice z druhé světové války. Policie proto budovu předpolednem preventivně evakuovala a na místě zasahoval pyrotechnik. Zhruba před hodinou byla munice odvezena a zaměstnanci se vrátili do budovy. Následně se ukázalo, že munice neobsahovala výbušnou složku. Bezpečnost cestujících ve vlacích City Elephant na příměstských linkách v Praze a okolí začínají hlídat kamery. Technici je zatím nainstalovali do 6 z 55 souprav. Ve zbylých jednotkách přibudou do podzimu příštího roku. Kamery zaplatí Středočeský kraj jako objednavatel dopravy. Dá za ně 88 milionů korun, pokračuje mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
5: Po dokončení bude vybavena každá třívozová souprava celkem 42 kamerami. 12 z nich bude snímat okolí vlaku zvenčí, 28 prostor uvnitř vozů a dvě budou umístěné přímo na stanovišti strojvedoucího.
3: Bezpečnostní kamery ve vlacích příměstské dopravy v Praze a okolí mají i další společnosti, například KŽC nebo RegioJet. Hnízdiště v Jeseníkách letos opustilo 640 sokolích mláďat, což je nejvíc v novodobé historii. Vyvedlo je 22 párů vzácných a přísně chráněných dravců. Podle ochránců přírody počet hnízdících párů v nejvyšších moravských horách zůstává dlouhodobě stabilní, řekla mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šůlová.
6: Poslední roky nám ukazují, že jesenická sokolí populace je poměrně stabilní. Důležité je, že se výrazně nemění počet hnízdících párů. V roce 2024 sice během sezóny přišly o život 4 dospělé samice, ale dnes vidíme, že se populace s tímto zásahem rychle vyrovnala. Nad jesenickými hřebeny naštěstí létá dostatek nezadaných ptáků, kteří mohou vytvářet nové páry.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude jasno až polojasno v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů v 1000 metrech na horách kolem 30.
0: Doprava.
3: Na 270. kilometru D1 směrem na Prahu se v omezení srazil kamion s osobním autem, blokují jeden pruh a brzdí se do narůstající kolony. Velmi opatrně na 14. kilometru D8 směrem od Prahy v obou pruzích jsou kusy dvou roztrhaných pneumatik kamionu stojícího v odstavném pruhu a zasahujícího navíc do pravého. Zpomalte tam. A potom na výjezdu z republiky po D8 kolony kvůli kontrolám na německé straně hranice zdržení půl hodiny. Zprávy končí, Mirek má opět slovo.
7: Pepa Maršál zprávy připravil dnes. Zdravíme třeba brankáře Dominika Haška, protože svátek má Dominik, protože je úterý, ale hlavně 4. srpna. Budeme cestovat, budeme mít zajímavého hosta, jak už jsem říkal, zkrátka několik důvodů, proč zůstat s Dvojkou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Alfavel, teď mě přišla SMS-ka. Pane Vaňuro, také Dominiky mají dneska svátek. Jednu takovou mám doma, takže milá Dominiko, všechno nejlepší. My se samozřejmě připojujeme. Akorát pisatel se nepodepsal, tak milá Dominika neví, jestli jí to patří, anebo jestli jí to nepatří, ale rozhodně vám to patří. Myslím, ten svátek a všechno nejlepší, tak si to také užijte. No, dnes máme jedno takové smutné výročí. V roce 1875, právě 4. srpna, zemřel asi největší pohádkář všech dob, Hans Christian Andersen. Ale narodila se třeba Terezie Masaryková, matka prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, Louis Armstrong, no, zbytečné říkat, jazzový trumpetista, zpěvák, byl i tady v Semaforu, hokejista a hokejový trenér Luděk Bukáč, herec Vlastimil Zavřel, bývalý americký prezident Barack Obama a nebo básník a spisovatel Jáchym Topol. Ve vilové čtvrti v Karlových Varů najdete dům slavného likérníka. Objekt je i se zahradou součástí památkově chráněného území. Navíc je zapsanou kulturní památkou. Dnes je vila upravena na interaktivní galerii pro mladé výtvarníky. My se tam za chvilku vydáme s Vaškem Žmolíkem.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Česku s Václavem Žmolíkem
1: na Dvojce.
2: Vašek Žmolík dnes opět ve studiu, tak vítej.
3: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, prosím tě, představ nám vilu, kterou si v Karlových Varech postavil Gustav Becher.
3: Je to, Mirku, jedna z krásných secesních vil v karlovarské vilové čtvrti West End. Ti starší si ji mohou pamatovat jako dům pionýrů a mládeže. No a potom jako opuštěnou a chátrající. Postavit si ji nechal Gustav Becher podle projektu známého karlovarského architekta Karla Hellera.
2: Všichni, já jsem si ji vygooglil, ale všichni si ji teď nevybaví. Tak zkus si prosím tě popsat, abychom si ji uměli představit. Jsme v rádiu, že? Tak nějak to udělej.
3: Dobrá, to zkusím. Tak je to dvoupodlažní budova s mansardovým podkrovím na vcelku pravidelném čtvercovém půdorysu, ze kterého vystupují pouze oblé tvary zahradního schodiště a také zimní zahrady. No a na jihovýchodním nároží navíc vyčnívá válcová věž, která vrcholí takovým osmibokým nástavcem a zastřešená je jehlancovou střechou. Obvodový plášť objektu byl velice střídmý, a to v duchu tehdejší rané moderny. Stačí?
2: Stačí, musí to být krása. A teď, kdo si to vlastně nechal takový krásný dům postavit? Já vím, že pan Becher, ale jinými slovy se ptám, kdo byl v rodině Becherů Gustav?
3: Tak byl to už vnuk zakladatele rodinné značky Josefa Vituse Bechera a syn Jana Bechera, jehož podpis zdobí dodnes etiketu každé lahve Becherovky. Gustav Becher vedl likérku po svém otci od roku 1871 a například nechal zaregistrovat obchodní název Becherovka. Taky ku příkladu inicioval výrobu těch charakteristických porcelánových pohárků s objemem 2 centilitry, takových těch malinkých.
2: No, to je nádhera. No, já jsem chtěl říct, to bylo, pane, dědictví, ale na druhou stranu on byl docela šikovný a posunul to nahoru. Ano. Pojďme se vrátit k té vile. Kdy se stavil?
3: V letech 1913 a 14, tedy před první světovou válkou, a co je zajímavé, že stavební práce v lázeňském městě mohly tenkrát být prováděny pouze v podzimním a zimním období, aby nerušily lázeňskou sezónu. To by se nám dneska líbilo taky, že?
2: Teď
3: taková opatření.
2: Říct, že by se dal někdo inspirovat na stavební úřadu.
3: Že by.
2: Dobře, jaké pohodlí pak vila, když už stála, tak svému majiteli poskytla?
3: Jistě báječné a komfortní, vedle toho taky náležitou reprezentaci, jak se slušelo u bohatého likérníka, který na to měl. Při stavbě vily bylo využito tehdejších soudobých technických novinek, mezi které patří například venkovní rolety, které se obsluhují z interiéru, anebo jedno z prvních ventilačních zařízení u nás. O vnitřním uspořádání je třeba říci, že vychází z átriového řešení se střední halou v obou podlažích otevřenou takovými galeriemi a osvětlenou z vrchu světlíkem, což bylo jistě praktické i reprezentativní. V průčelí haly navíc tenkrát tryskala fontánka, vyskládaná z mozaiky evokující mihotání světla na vodní hladině.
2: No, všechno to bylo krásné, pak přišlo takové období. Jinými slovy se ptám, jaké byly osudy vily, to si totiž zmínil, že v ní nakonec byl snad dům pionýru a mládeže?
3: Ano, je to tak. Gustav Becher zemřel roku 1921, rodinou vilu Becherů pak získal Spolek pro chemickou a hutní výrobu. Nadále byl ale objekt nazýván vilou Becher. Za druhé světové války v ní bylo umístěno krajské velitelství SS. No, a po roce 1945 byla vila Becher znárodněna a od roku 1951 do roku 1987 tedy sloužila jako dům pionýrů a mládeže. Pak byla nějakou dobu, několik let uzavřena.
2: A proto se teď, Vašku, trochu bojím zeptat, čemu slouží vila v současné době?
3: Neboj se, protože naštěstí slouží kultuře a umění. Zachránil ji převod na Karlovarský kraj, sídlí v ní interaktivní galerie Becherova vila, což je pobočka galerie umění Karlovy Vary. Pořádají se tam tedy výstavy současného výtvarného umění, vzdělávací akce, workshopy a další programy.
2: No, do krásné vily přišlo krásno.
3: Tak.
2: Děkujeme za představení Becherovy vily, tedy v Karlových Varech. To byl pro dnešek Vašek Žmolík. Zítra tady bude zas.
3: Naslyšenou.

0: noblesní, nonšalantní, stále veselá a hlavně nenapodobitelná. Taková byla podle fenomenálního hudebníka Jiřího Stivína fenomenální herečka paní Marie Rosulková. Jiří Stivín bude na nejlepší kamarádku své maminky herečky Evy Svobodové vzpomínat dnes v díle, tedy cyklu Úžasné životy. Jeho vzpomínky na hereckou legendu jsou milé, vtipné, zajímavé, však uslyšíte, ale určitě vás potěší i archivní záznam vzpomínek samotné Marie Rosulkové na jednu vlastně z jejich nejznámějších rolí.
1: Tahle babička je vlastně tak trošku originální babička. Píše, jak víte, detektivky a zkouší reakce na své geniálně vymyšlené vraždy na celé rodině. Zatím je totiž píše jenom pro šuple, jak se říká. Ale jinak se do všeho plete a z toho je obyčejně nějaká pohroma. No, režisér Jaroušek Dudek, ten má co dělat, aby nás při zkouškách i při natáčení udržel na krátkých otěžích. Protože kdybych trošinku popustil, tak snad budem chodit po hlavě. Víte, temperament mé babičky je tak nezdolný, že snad jí právě proto autorka ani neobdařila jménem. Je to prostě jen a jen babička.
0: Ano, jistě jste poznali, že paní Marie Rosulková mluvila o krásném seriálu Taková normální rodinka. No, teď jste poznali, že pod námi hraje Erasure. Já, než začnou zpívat, ještě připomenu, že cyklus Úžasné životy vysíláme u nás na Dvojce každé úterý, vždycky po 18. hodině a jednotlivé díly najdete i na našem webu Dvojky a nebo v aplikaci, podcastové aplikaci, kterou rádi posloucháte, alespoň to vidíme, jakou má návštěvnost a ta aplikace se jmenuje Můj rozhlas. No, už je to pár let, co měl tady Robbie Williams koncert a před kapelou mu byla právě kapela Erasure i s touto písní.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Mým hostem bude interiérová designérka Gabriela Hámová. Proč se v některých interiérech cítíme dobře hned po příchodu, zatímco z jiných chceme co nejrychleji odejít? Jakých chyb se při zařizování domova dopouštíme nejčastěji? A kolikrát už doma zakázala svému manželovi Aleši Hámovi přestěhovat nábytek nebo pověsit obraz na to jediné správné místo? Ptát se budu interiérové designérky Gabriely Hámové.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: zítra po 11. hodině na dvojce.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Kapela, které stále nemůžeme přijít na jméno, No Name, děkujem, že jsi. Byli jsme tedy na Slovensku a půjdeme teď ještě dál. Představte si, že pojedete skoro 1000 kilometrů od českých hranic a najednou uslyšíte krásnou ryzí takovou jiráskovskou češtinu. Přesně takový je Banát. Banát je na pomezí Rumunská a Srbska, kde už více než 200 let žijí potomci českých krajanů. Právě tam se za 2 týdny uskuteční už 15. ročník festivalu Banát, jedné z nejoriginálnějších kulturních akcí v celé Evropě. O festivalu, o českých vesnicích, hlavně možná o českých lidech, mohli to tak říci, kteří ty vesnice pomáhají udržet při životě, si teď budu povídat se zakladatelem a ředitelem festivalu Štěpánem Slaným, toho času v Českém rozhlase, ale v Liberci. Štěpáne, slyšíme se dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, slyšíme se výborně.
0: Nádherně, tak pro posluchače, kteří o Banátu, a troufnu si říci, že jich je docela dost, nikdy nic neslyšeli, kde vlastně Banát je a proč se tam vlastně do dneška mluví česky?
1: No, vy jste to pojmenoval na začátku velmi dobře. Geograficky je to vlastně území, které se nachází na hraniční části Rumunska a sousedí se Srbskem. A vlastně tehdy to byla oblast Rakouska-Uherska a Banát je vlastně oblast něco jako Morava, když si můžeme představit. A Banát vlastně byla hraniční část právě Rakouska-Uherska a do dnešní doby je to hodně multinárodnostní, protože Rakousko-Uhersko potřebovalo tady ten kout svý říše osídlit, ano, kvůli tomu, že se Turci potřebovali, chtěli probít do Evropy a Rakousko-Uhersko potřebovalo posílit obranu hranic, takže tam vlastně naverbovali různý národnosti, které v té době v té Habsburské nebo říši se nacházely, takže právě tenhle krásný kout připadl Čechům a ty se tam dokázali udržet až do dnešní doby.
0: No a jak to, že se tam do dneška mluví česky? To je let, Rakousko-Uhersko, republika slavila a taky už to není pár let z té narozeniny, tak jak to, že se tam ta čeština udržela?
1: Myslím si, že to bylo hodně kvůli víře, protože si tam vlastně odnesli katolickou víru a Rumuni jsou pravoslavní, takže tam ty české vesnice, které byly hodně izolované a do dnešní doby jsou izolované, tak si tam vlastně udržovali svoji kulturu, svůj specifický život a trošku se bránilo tomu rumunskému vlivu, který na ně tu a tam doléhal. A vlastně čeština a ta katolická víra byla z jednou podmínek nebo disciplín, které vlastně tam dokázali udržet a ke kterému vlastně byli, nebo na co vlastně tam byli pyšní a dokázali to pomáhat v tom přežívání v těch složitých podmínkách.
0: No, tak vy jste si Banát zamiloval. Ještě předtím, než se vás zeptám, čím si vás toto území, ty vesnice, ti lidé získali, jak jste se tam vy ocitl? Jste zabloudil, ne? Když jste se někde potuloval tam.
1: No, tak je to trošku úsměvný a začalo to v České Lípě, protože jsem florbalista, šel jsem v pátek po tréninku na pivo s přáteli, a protože nejsme jenom kluk plný florbalistů, ale i pěkný florbalistek, tak jsem se dal do řeči s pěknou florbalistkou, která se stala mojí přítelkyní, poté ženou, a ona mi řekla, že po nějaký době, když jsme spolu chodili, že by bylo dobrý poznat její rodinu a vyrazili jsme do Rumunska, do oblasti Ibentálu, právě do té české vesnice, kde pořádám festival. A já jsem tam s jejími rodiči přijel asi před 20 lety a poznal jsem neuvěřitelnou lokaci a měl jsem to štěstí, že zrovna v té době jsem tam potkal TB-ho Pospíšila a jeho bráchu, který zrovna přijeli z vysoké školy z Temešváru a taky tam trávili u maminky prázdniny, takže jsme se dali dohromady. Oni mě protáhli vesnicí, poznal jsem místní atmosféru a vlastně jsem se mu zamiloval, protože je to naprosto unikátní oblast a Banát se musí navštívit, aby nedá se o něm moc vyprávět.
0: No, vy jste tady o to, abyste to zkusil. Tak dobře, tak pojďme, uděláme skok. Vy jste říkal tak asi 20 let, že to je. Teď máme 15. výročí festivalu. Teď jste začal sportem. Jak vás napadlo tam udělat hudební festival?
1: No, to je zajímavá otázka, protože my vlastně to děláme ve třech. Já, Honza Duber, můj kamarád a spolužák z gymnázia z České Lípy a TB Pospíšil, Honza je házenkář, já jsem florbalista a TB je myslivec a před 15 lety jsme se rozhodli, že si zkusíme uspořádat hudební festival, který tak jako volně navazoval na tradici, kterou tam organizoval Člověk tísni. My jsme si ten festival trošku přeorganizovali jinak a prostě jsme zkusili, protože jsme cítili, že ten festival může být jakoby zajímavá, vizibilní věc, jak vlastně propagovat tuhle unikátní českou komunitu, která v Rumunsku a Srbsku je a nachází se tam, tak nám právě přišlo, že přes tu hudbu a cestování bychom dokázali do té oblasti dostat fanoušky, který pomůžou trošku s místní ekonomikou a samozřejmě i díky přes nějakému hlasu hudebních kapel nebo známosti, že bychom se dokázali dostat třeba i do českého éteru a vlastně ve spojení s tím festivalem jako českému národu říct, že tady je něco unikátního, co není v České republice, ale o to víc je to český.
0: Tak víte co, tak se k festivalu dostaneme po písničce. Teď ještě jenom krátce, my jsme to řešili i v dopoledním vysílání, tuším včera. Lidé si prostě dneska oblíbili takovéto autentické cestování. Jo? Nemají moc rádi přeplněná letoviska. Tak si tak říkám, Banát je možná takové místo, třeba jedno z posledních míst v Evropě, kde se dá zažít opravdu něco opravdového. Je to tak?
1: Je to tak, vlastně, když si uvědomíme, že oblast Českého Banátu je přibližně rozloha Karlovarského kraje a vlastně v té oblasti najdete pouze 6 českých vesnic, mezi kterými je vzdálenost třeba 20-25 kilometrů, což je jako ideální denní výlet a vlastně, když vyrazíte na turu mezi vesnicema, tak potkáte v protisměru maximálně jednoho, dva české baťuškáře, jak se s nima pozdravíte a vlastně putujete úplně krásnou krajinou, je to národní park vlastně v Rumunsku, nikoho nepotkáte a je to velmi autentické a kdo hledá trošku divočinu namixovanou právě s českou kulturou, kde se skvěle domluví česky a se skvělou gastronomií, tak je to ideální vyrazit právě do této oblasti.
0: To je výzva, takže Banát, zatím tedy spíš geograficky jsme to popsali a co se týká lidí a se Štěpánem Slaným si budeme povídat o festivalu Banát, o hudebním festivalu, který před 15 lety založil.

0: Stále jste na dvojce. Festival Banát letos slaví 15. narozeniny a od 19. do 23. srpna znovu promění českou vesnici, teď nevím, jestli dobře přečtu, Ejbental v Rumunsku, v místo, kde se potkávají krajané, hudba i cestovatele z celé republiky. Pokud vás tenhle vlastně neobyčejný výlet zaujal, teď vám poradíme, jak se do Banátu dostat, jestli jsou ještě vstupenky na festival a co všechno vás tam vlastně čeká. Stále je s námi zakladatel a ředitel festivalu Štěpán Slaný. Štěpáne, řekl jsem dobře tu vesnici?
1: Řekl jste výborně. Ejbental je vlastně německý výraz, jako česky se tomu říká Tisové údolí. Mm. Byť už Tisy jsou vykáceny, tak je to stále Ejbental a Tisové údolí.
0: Tak teď třeba řada posluchačů a posluchaček udělala to, co jsem udělal já. Rozklik jsem si na internetu festival Banát a říkají si možná to, co si říkám já. To zní skvěle, tam bych chtěl jet. Tak jsou ještě vstupenky?
1: Vstupenky máme, máme asi posledních 100 vstupenek do vlaku i po vlastní ose, dokonce se tam dá letět i letadlem letos, takže vstupenky jsou a vlastně každý zájemce si může vybrat docela pestý logistický nabídky a může si tu cestu užít. A vlastně i ta cesta už je taková specifická součást našeho festivalu a vlastně tak. Ten festival začíná už na Pražský Holešově, zde nám odjíždí dlouhý vlak.
0: No to je, já nebudu říkat za kolik, abych nedělal úplnou reklamu, ale mě zaujalo, že cesta vlakem je stejně drahá jako cesta letadlem teda. Což je docela zajímavé. Co vy byste doporučil? Já rád jezdím všude autem, autem tam také dojedu.
1: Bez problému, my v dnešní době vlastně ta pestrá nabídka je kvůli tomu, aby si každý vybral a autem je to skvělý, že vlastně můžete tu cestu využít a zastavit se třeba v Maďarsku nebo někde po cestě a tu cestu si rozpůlit někde a vykoupat se na Balatonu a případně vlastně to auto i využít v rámci Českého Banátu, abyste nepoznali jenom tu jednu českou vesnici Ejbental, kde se festival koná, ale abyste si to mohlo projet. A na druhou stranu, jakoby u nás velmi populární je právě ten vlak, který je nejdelší a nejvíc kapacitní minimálně v České a Slovenské republice. Měří nám 550 metrů, nevejde se skoro na žádný nádraží České republice a tenhle festival Express je myslím velkým zážitkem a každý, kdo na festival jede, tak by minimálně jednou to měl vyzkoušet.
0: Teď si myslím, že jste hodně lidí přesvědčil, že pojedou vlakem přes půl kilometru dlouhým. Tak a teď, já vím, že byste o tom dokázal mluvit 20-25 minut, půl hodiny. Máme na to chvilku. Co mě na festivalu čeká? 4 dny nebo 5 dní tam je, že? Tak co všechno uvidím, uslyším, zažiju, ochutnám?
1: Já myslím, že festival je vlastně na tom festivalu nejdůležitější to, že má opravdu specifickou atmosféru. A v dnešní době tam ty návštěvníci samozřejmě jedou a jsou nalákáni na nějakého interpreta, který ho mají rádi a vlastně je tu svoji účastí přesvědčil k tomu, aby tam přijeli. Na druhou stranu, když ty návštěvníci odjíždějí, tak vlastně odjíždí úplně s jiným pocitem, než ze kterým tam jeli, protože ten festival vám učaruje, že ta atmosféra je opravdu specifická a vlastně se tam smíchá rozdíl vystupujících návštěvníků krajanů a je to taková krásný mix, kdy vlastně korzujete vesnicí, ochutnáváte Ukrajinu místní speciality, posloucháte hudbu, skvělé přednášky, můžete to zkombinovat i s výletama, který nabízíme například na Dunaj. A vlastně ta hudba tam je často takovým doprovodem vlastně toho 4-5denního života a ten festival je jako hodně organický a krásný.
0: No, potkám se s krajany vlastně, že? Takže, no ano, s krajany, prostě s lidmi, kteří stále mluví česky. Dobře, tak to je tedy, tak ještě mě zaujalo, to znamená, že já tam najdu i třeba českou kapelu naši?
1: No, my na to máme postavený vlastně, je to postavený úplně na tom, letos jedou jenom český kapely, občas vezmeme i kapelu třeba ze Srbska nebo ze Slovenska, letos máme úplně český line-up a vlastně ten zážitek je, že většina kapel s náma jede vlakem, takže už vlastně začínají první koncerty ve vlaku a letos nám jede přes 30 českých kapel, jedou s náma i osobnosti, které budou vystupovat v rámci besed a přednášek. I váš Martin Dorazín tam dorazí z Ukrajiny, takže máme pestrý program a samozřejmě na té zajímavé hudbě je to postavený a my se snažíme ty kapely vybírat tak, aby vlastně to bylo trošku jako hudební dobrodružství, kdy návštěvníci třeba polovinu line-upu znají a polovinu si objeví a vlastně si odvezou nové oblíbené kapely.
0: Tak a teď ještě, proč to všechno děláte? Je to proto, jak si myslím, že chcete finančně ten region, to znamená ty naše krajany, ty vesnice podpořit?
1: Je to tak, my vlastně ten festival máme i trošku jako uměle zastrpovaný, co se týká návštěvnosti, že jsme si tady řekli, že tak maximální kapacita bude 1500 lidí, protože cítíme, že by větší počet té vesnici uškodil a nepomohl. A zároveň tento počet je tak minimálně pro ten eventa tak zajímavý, že to je vlastně ekonomická příležitost, kdy se mnoho rodin dokáže uživit třeba 5-6 měsíčních platů, na tom dokáže vydělat a vlastně ten festival pro ty místní je velkou motivací a inspirací, proč vlastně v té vesnici zůstat a vlastně to propojení s tím českým publikem a návštěvníky je pro ty české krajiny naprosto zásadní, kdy oni z nich čerpají zkušenosti a vlastně ta vesnice dřív byla hornická. Ty doly spadly, vlastně zavřely se, přestala být práce a my jsme se v té vesnici dokázali přeorientovat z původních hornických činností právě na tu zážitkovou turistiku a snažíme se to dělat tak, aby to nebyl skanzen, ale bylo to, aby to byl živý organismus a aby to nám tam fungovalo. Takže no, festival je velkou pomocí.
0: Tak určitě se vám to daří, protože festival Banát letos slaví 15. narozeniny od 19. do 23. srpna. Výzva, velká výzva zažít něco neobvyklého, nemačkat se na přeplněných plážích s turisty. Když si to vyťukáte, myslím, že vás to přesvědčí, tak jako vás přesvědčil teď Štěpán Slaný, ředitel festivalu. Zdravíme do Liberce, ať se to letos povede, děláte skvělou věc. Naslyšenou.
1: Děkujeme, naslyšenou.
2: Odpolední dvojka.
3: Dnes s Mirkem Vaňurou.

Třikrát tleskneme a je tady 15. hodina za 3,5 minutky. Pepa Maršál mimo jiné vlastně zveřejní výzvu ochránců přírody. Ti vyzvali, aby lidé nepřinášeli raky z mělkých řek a potoků vzhledem k tomu, jak ubývá voda, tak velmi aktuální zpráva, ale ty zprávy budou samozřejmě ještě aktuálnější, tak si na ně počkejte. 15. hodina bude tady.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Přes Čechy přejdou odpoledne a večer silné bouřky. A meteorologové vyhlásili v Praze smogovou situaci kvůli koncentracím přízemního ozónu. Máme slunečno v Čechách později odpoledne, přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty až 39 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami během odpoledne a večer. Budou vznikat na jihozápadě Čech a postupně se přesouvat na sever. Doprovázet je může silný vítr i kroupy, upozorňuje meteorolog Martin Tomáš.
2: Mohou se vyskytovat zejména nárazy větru 70 až 100 km za hodinu, a to i v širším okolí bouří. Kroupy přes 2 cm a krátkodobě přívalové srážky.
0: Teploty ale klesnou jen minimálně. Teplota ve Strážnici na Hodonínsku překročila zhruba před hodinou 40, což je historický rekord pro Moravu od začátku měření. Teplota tam navíc stále roste. I dnes platí výstraha před velmi vysokou zátěží teplem. Na jihu Moravy a v Polabí pak může být extrémní. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu vyhlásili meteorologové v Praze a ve Středočeském kraji smogovou situaci. Doporučují zároveň omezit fyzickou aktivitu. Výstraha meteorologů platí do odvolání. V Česku platí také výstraha před extrémně vysokými teplotami, bouřkami a před vznikem požárů. Češi při investování stále častěji vyhledávají nemovitostní fondy. Láká je hlavně stabilní růst cen kancelářských objektů anebo obchodních center. Zvýšený zájem hlásí třeba realitní fond Raiffeisen investiční společnosti, pokračuje její portfolio manažer Vít Svoboda.
3: Nám vyrostla obrovská konkurence právě díky tomu, že standardní retailová klientela, na kterou my jsme zaměření, tak má hlad po nemovitostech.
0: Lidé by neměli přenášet raky z řek a potoků, varují ochránci přírody. Někteří se tak snaží korýšům pomoci dostat se z mělčin do hlubších vod. Podle agentury ochrany přírody a krajiny jim tak ale mohou ublížit, upozorňuje její mluvčí Karolína Šulová.
4: Přemístění raka do jiné lokality pro něj představuje velký stres. V novém prostředí nemusí najít vhodné ukryty, dostatek potravy a nemusí mu vyhovovat teplota nebo chemické složení vody. Navíc se tímto způsobem může přenášet račí mor, což je pro tuzemské druhy raků smrtelné onemocnění, které může zlikvidovat celé populace.
0: Ochránci přírody proto doporučují nechat raky tam, kde jsou, a vyzývají lidi, aby hlásili případné hromadné úhyny. Policie pátrá po pohřešovaném seniorovi z České Lípy. 85-letý Vladimír Svítek odešel včera kolem 15. hodiny na procházku a nevrátil se. Měl na sobě žluté tričko a krátké šedé kalhoty. Často nosí červenou kšiltovku, batoh a používá trekové hole. Je vysoký 175 cm, má štíhlou postavu, modré oči a krátké šedé vlasy. Jeho fotografie je na webu policie. Případné informace volejte na linku 158.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno v Čechách odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, přehánky nebo bouřky i silné a nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 30.
1: Doprava.
0: Opatrně na 24. a 5. kilometru D5 směrem od Prahy, v levém pruhu leží velký kus plastu. Na 210. kilometru D1 směrem na Prahu odstranili následky nehody v omezení. Kolony se dávají do pohybu, ale ještě to chvíli potrvá. A na výjezdu z republiky po D8 čekejte kolony kvůli kontrolám na německé straně hranice. Zdržení stále asi půl hodiny. To byly zprávy do třetice, Mirek Vaňura.
6: Pepa Maršál připravil také zprávy po 15. hodině. Další pronostika na domy Dominika Parna, mrva marná. To je opravdu doslova a do písmene. No tak uvidíme, jestli tato pronostika zahrnuje i ty bouřky. A vůbec se zeptáme na tu výstrahu Českého hydrometeorologického ústavu. Ale to bude až za několik desítek minut. Teď začínáme rychle písničkou od Anika, abychom potom mohli ještě rychleji soutěžit.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: A zkuste vyhrát dvě vstupenky na letní Shakespeareovské slavnosti na Pražském hradě, na představení Macbeth konkrétně, a já budu ještě konkrétnější. Jsou to vstupenky na 24. srpna, tak prosím, pokud s námi chcete soutěžit, měli byste mít 24. srpna čas, večer a cestu do Prahy. I když je u nás na dvojce pohádkový čas v neděli po obědě, vy už určitě víte, že si můžete rozhlasovou pohádku poslechnout i jindy, třeba večer s dětmi nebo vnoučaty, anebo jen tak sami pro radost a sklidnění duše, což je velmi důležité a není to od věci. No a pokud byste se chtěli navíc i pobavit, tak máme čerstvě na našem webu pohádku o Budulínkovi podle původní loutkové hry Národního divadla, naivního divadla v Liberci. Budulínek neposlouchá, dědeček a babička jsou zase nedoslýchaví, no a hlavní roli v tom všem hrají dveře. Tak, tady je krátká ukázka a vy samozřejmě poslouchejte pozorně.
2: Je, dobrý den, pane Hajný.
3: Pozdrav pambu, Budulínku. Máš doma babičku a dědečka?
2: Jsou někde venku.
3: Počkám tu na ně. Nazbíral jsem jim v lese houby. Lišky. Jsou trochu malé, ale dobré. Nejlepší budou dušené.
2: Moc děkujeme, pane Hajný.
3: Odložím si tady v rohu flintu. Mohu?
2: Jasně, že jo. Je nabitá?
3: Jasně, že ne. Ale náboje sebou mám.
2: A co je tohle?
3: To je vábnička na jeleny. Poslouchej.
2: Zase někdo.
3: Že by jelen?
1: No jo, jelen. To by zas byl Smolíček, Pacholíček, ale teď to je teda o Budulínkovi, aby se nám to nepomíchalo. Kde pak si ten Hajný u Budulínka odložil tu flintu, jak nebyla nabitá? Kde si Hajný u Budulínka odložil flintu? 702 222 220. Pište a nezapomeňte se podepsat.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na dvojce.
0: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu
5: Dvojka u piana.
6: Na dlání jednu z tvých řas do tmy se koukám, hraju si písničky tvý, co jsem ti psal. Je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná. Půjdu se mejt po zhasínách.

0: Tak jdeme na to. Já si jenom píšu vítěze, protože my už ho víme. Už neposílejte SMSky. Ptal jsem se, kde si Hajný u Budulínka odložil flintu. Samozřejmě jsme čerpali z naší pohádky. Tady je správná odpověď.
1: Odložím si tady v rohu flintu. Mohu?
2: Jasně, že jo. Je nabitá?
0: V rohu? Mohu? Bylo to v rohu. Marek Tomanec je ten vítěz, kterého jsem si utíkal poznamenat. Marku, blahopřejeme, dostáváte dvě vstupenky na letní Shakespeareovské slavnosti na Pražském hradě. Představení se jmenuje Macbeth, no a bude se hrát 24. srpna. Vy ostatní, kteří jste také správně odpověděli, byste také zváni, ale třeba hned zítra budeme hrát o podobnou cenu. Moc vám děkujeme, že hlasujete. Nedělní pohádku Budulínek už najdete na webu Dvojky, jak už jsem to připomínal před ukázkou, nebo v aplikaci Můj rozhlas, stejně jako četby na pokračování nebo další odvysílané hry a pořady. Čekat tam na vás budou, to je novinka, je to prodloužený termín od premiéry 60 dnů.
3: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na Dvojce.

0: jsme tady řešili Budulínka, kam si Hajnej opřel flintu. Měl ale u sebe i náboje, jestli jste dobře slyšeli v té pohádce. Do kouta si teda do rohu opřela. Tady píše Jiří. Vážený pane Mirku, jsem přesvědčen, že by to mělo být i v souladu se zákonnými ustanoveními do trezoru. Také máme doma myslivce. Jirko, máte úplnou pravdu, myslím, že tu pohádku předěláme, protože takhle by to nešlo, co by si ty děti a ta mládež pak myslela. No, léto přeje dobrodružství a někdy k němu stačí jen pánev, říční písek a trochu trpělivosti. A to není žádná pohádka. Na březích jihočeské Otavy se o víkendu znovu rýžovalo zlato. Kdo do Kestřan, tedy na Písecku, přijeli desítky a desítky nadšenců a zvědavců, kteří si chtěli vyzkoušet, jaké to je stát se alespoň na chvilku zlatokopem. Ti nejlepší prý zvládli za chvíli najít v tmavém říčním písku několik desítek drobných zlatinek. Štěstí ale mohli zkusit i amatéři, takzvaně mimo soutěž.
1: Léto s odpolední dvojkou.
2: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.
3: Ke startu, pozor, teď!
4: Tadyhle jsou dole takový malý puntíky. No to není ani vidět, úplně v té špičce.
5: Poměřit se s dalšími zlatokopy vyrazil do Kestřan Pavel Vidman z Zemšena na Mělnicku.
4: Teď si ty zlatinky nalepej tady na tu izolačku a to je vše.
5: S několika nalezenými zlatinkami po konci kola zamířil k zápisu výsledků. Malinkaté kousky zlata kontrolovali pořadatelé pod mikroskopem.
6: 4 tam vidím, 1, 2, 3, 4.
4: No, moc spokojený nejsem. Vypadalo, že jich je 5, nakonec 4, ale dobrý.
5: Závod si vyzkoušela také Jana Růžičková z Poděbrad na Nymbursku. Té se v soutěžním kole nepodařilo najít žádné zlato.
7: Jsem tady vlastně úplně poprvé, nikdy jsem ty pánve v ruce nedržela. Něco tady mám ze včera, co jsme jen tak zkoušeli sami. 10 kousků tam může být, takže na to, že to je poprvé, úplně dobrý.
5: Zlatokopové se v Kestřan sjeli ze všech koutů republiky. Radost z toho měla i hlavní pořadatelka a předsedkyně Českého klubu zlatokopů Šárka Melmuková.
8: Účast je dobrá, protože počasí se i vylepšilo a vrátilo se spousta zlatokopů, kteří sem jezdí každý rok. Bych řekla, že ideální počasí je právě, kdy je teplo a nepraží slunce a neprší.
5: Nadšenci si mohli rýžování vyzkoušet na nečisto ve školičce rýžování pod vedením instruktora Jaroslava Kapka.
9: Základ jako je teda takhle, jo?
10: Přetřepat, zatočit, trošku pod vodou.
11: Ono se to zároveň odkalí.
5: Základy rýžování si u něho i s dcerami oprášil Jiří Liška z Prahy. Zlato se jim ale celý den vyhýbalo.
12: Jsem tady po druhý. Minule jsem našel několik zlatinek a sám jsem byl překvapený, jak je to víceméně snadný a relaxační. Musíme to ještě pořád konzultovat se specialisty, ale holky to velmi baví.
13: Tady je to oranžový, to jsem zapomněla.
14: Nějaký granát?
13: Jo, granát.
14: Granáty jsou červené.
5: Těm nejlepším závodníkům se podařilo najít i přes 30 zlatinek za 15-minutové kolo. To není podle geologa Prácheňského muzea v Písku Jaroslava Cíchy žádná výjimka.
15: Kestřany jsou vlastně součástí rozsáhlejší zlatonosné oblasti. Pro nás jsou zajímavé hlavně tím, že to zlato se zde vyskytuje relativně hodně, že vlastně během těch let neubývá v tom toku, takže ty soutěže se tady můžou pořád pořádat.
5: V minulosti se podle něho díky závodům podařilo najít i jeden unikátní nález.
15: To může být nějakých 15 let, se tady podařil nález takového valu. Několika centimetrového prošlého úplně zlatém. Jinak ty zlatinky většinou jsou tady velice drobné.
5: Zájemci si historické zlaté nálezy přímo z Kestřan navíc můžou prohlédnout na výstavě Terra Aurea v Prácheňském muzeu, a to až do 7. září. Z Kestřan Michal Bělský, Český rozhlas.
1: Léto s odpolední dvojkou.
2: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.

0: Vecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Charm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAB rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantniosobnost.cz.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Pastvina zmizelých.
3: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
2: Kam se poděli?
4: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
2: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
5: Je to pěkně zamotaný.
2: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

0: prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Kolik je hodin, Petře Horký? Dobré odpoledne.
3: Já se omlouvám, já jsem přišel chviličku později, no mně se to občas stane. Promiň. Omlouvám se tobě i posluchačům.
2: Ne, to je v pořádku, ale tak v každém případě dobře, že máš hodinky. Dnes vás totiž, milí posluchači, vezmeme do země, která si usmyslela, že nebude měřit čas tak úplně jako zbytek světa. V Nepálu totiž neplatí posun o celé hodiny, ale o 45 minut. Jak k tomu došlo, o tom už právě ví tady Petr. Je to tak, jo?
3: Ano, Nepál je fakt jako nádherný příklad toho, že ani čas není vlastně úplně přírodní zákon. My to máme zažité jako fyzikální veličina, pracujeme s tím, ale ona to je vlastně dohoda mezi lidmi, na kterou jsme si zvykli. A zatímco většina světa používá časová pásma po celých hodinách, to je klasika, to známe všichni, tak Nepál má oproti Greenwichi, tady proti evropskému času, čas posunutý o 5 hodin a 45 minut. Takže když v Londýně je poledne, tak v Nepálu je 6:45 podvečer.
2: No, kromě toho, že si třeba chtěli provětrat mozkové závity, tak jinak proč zrovna 45 minut? To zní, jako kdyby prostě si hodili kostkou a řekli, hele, 45.
3: Jo. A mě to do dneška rozčiluje vlastně. No. Jako, a mnohdy k tomu dochází i k nedorozuměním, že když jsem v Nepálu a někomu říkám ten čas a posun, tak říkají, počkej, to je to nesmysl, jako, že si to neuvědomují. Indie má posun o 5 hodin a 30 minut. A když přijedeš hranice do Nepálu, tak si posuneš hodinky o dalších 15 minut. Je to fakt jako legrační hra. Je to jedna z mála hranic na světě, kde ti cesta do sousední země mnohdy zabere méně času, než přepočítávání, kolik je vlastně hodin.
2: Takže když tedy přijedu z Indie do Nepálu, musím si přetočit hodinky.
3: O 15 minut.
2: Ano.
3: Je to takový čucík.
2: A já jsem si myslel, Petře, že čas je prostě čas.
3: Jasně, že jo, plyne v nám všem spravedlivě, všem stejně.
2: Ale jinak bychom nemohli fungovat.
3: Potřebujeme mít, potřebujeme s ním pracovat, ale bylo to ještě zamotanější. Před necelými 200 lety téměř každý větší evropský i americký městský stát měl svůj vlastní čas podle toho, kdy bylo slunce nejvýše na obloze. Až železnice a jízdní řády donutili svět, aby se na čase nějak začal domlouvat. Protože jaksi bylo by divné, kdyby vlak odjížděl z jednoho města v 10 hodin a do druhého města by přijel v 10 hodin a nikdo by vlastně nevěděl, jestli jedou pomalu nebo rychle, včas nebo pozdě.
2: Takže až se příště budu já třeba rozčilovat anebo naopak omlouvat, že jsem přišel nebo že někdo přišel o 15 minut později, možná prostě to vzal jenom po nepálsku. Je to,
3: je to slovní spojení, které používám. Moje celoživotní bitva je chodit včas. Snažím se, zlepšuji se, ale stejně mi to někdy uteče. A u přátel, kteří proto mají pochopení, tak oni se už rovnou směje, říkají, Petře, Nepali time, nepálský čas. No. Je to tak a přijde mi na tom jako obecně dobré zase připomenout si, že i když čas nám všem je vyměřen, tak je to vlastně nějaká forma dohody lidí mezi sebou. Hmm. A že možná objektivně, jako příroda ho nepotřebuje a že on sám o sobě neexistuje.
2: Teď jsem si uvědomil, že u nás už to používáme dávno. Já když potřebuji, abychom někam vyjeli třeba v 7, tak říkám, že musíme výjíždět tak ve 6:45.
3: A ono ti to vyjde.
2: A ono nám to krásně vychází. Teda. Než se naše rodina někam zabalí, tak vidíš, my už takhle žijeme léta.
3: A já smekám, protože jestli se stejně zdržíte jenom o 15 minut, tak jste, Vaňurovi, dobří.
2: Děkujeme. Petr Horký.

0: Bejt zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Sluneční hrob, u sluníčka možná zůstaneme. Miloš Dvořák totiž teď poslouchá Dvojku, Český hydrometeorologický ústav. Miloši, dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Tak nebudeme chodit kolem horké kaše. Vy jste vydali docela takovou, jak to říct, obavu, abych to řekl lidově, ano. Z velkých bouřek. Platí to?
2: Je tomu tak, ano. Ale ta obava se naplňuje, takže aktuálně někde v oblasti středních Čech, částečně jižních, tak se vytváří bouřky, které jsou ojedinělé i silné, doprovázené kroupami až kolem 3 cm a také nárazy větru někde kolem 70-80 km za hodinu. Takže zatím všechno funguje podle předpovědí a podle těch našich výstrah a k tomu patří teda vysoké teploty.
1: Takže dobře, bouřky máme očekávat. Ano. Bude to i v noci?
2: Vypadá to, že v první části noci budou jakoby doznívat a nad ránem by se na samotném západě, severozápadě Čech mohly objevit zase bouřky, které by byly zejména doprovázené nárazovým větrem, pak by byl chvíli klid, no a zítra na naše území postoupí studená fronta a na ní pak zejména v Čechách odpoledne očekáváme opět vznik přehánek a bouřek a bouřky by mohly být zase ojedinělé silné. Takže zítra se nám ta situace zopakuje.
1: No a jak jste říkal, studená fronta, to znamená, že už zítra nebo od zítřka třeba nebudou takové teploty k těm 39.
2: Ano, studené fronty začínají vypadat trošku jinak než dřív. Ano, bude se nám samozřejmě ochlazovat. Ten dnešní den zatím zakončujeme zhruba na 11 stanicích, které překročily 40 stupňů Celsia. Zítra to pravděpodobně v těch Čechách už tak vysoko nebude, nicméně pořád se budeme bavit o teplotách zhruba v rozmezí 32 až 37 stupňů Celsia. A na Moravě a ve Slezsku tam to bude pořád 35 až 39 nebo 40 stupňů, zejména na tom jihovýchodě. Takže tam se většinou situace měnit nebude, naopak jako tam už to velké teplo trvá relativně dlouho a pořád ještě bude.
1: A bude. Tak, myslím, že není třeba něco dodávat. Chraňme se před kroupami, pokud možno nenechávejme auta venku a tak dále. Miloš Dvořák, děkujeme za to, zítra se zase přihlásíme. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou zem nesedávej a uřícený nepij. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku. A jdi na tu výšku, bacha na matiku.

0: ztratila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty, ať hned každý vidí, že nejsi znuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím.
1: Teresko, to je ano. Tereza Stýblová, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jsem koukal, co máš na krku? Není to klíč, jsou to korále.
2: Jsou to korálky.
1: No. Korálky od Natálky.
2: Ano, tak. Sebou mám kávu a ano. K té kávě si za chvilku v kávě o čtvrté něco dobrého připravíme. Pod dohledem vítězky soutěže peče celá země Elišky Hlaváčové. A budou to dezerty z dary zahrady i lesa. Takže
1: prosím,
2: teď v sezóně, co nám roste, co můžeme přidat do dezertu, a to do různých druhů, jak do těch pečených, nepečených, jak třeba zařídit, aby nám propadalo ovoce do těsta až na dno, to tě taky určitě.
1: Mě to vždycky propadne právě. Já už jsem tam dával takové pletivo.
2: No tak a po dnešku budeš vědět, jak to udělat, aby ti to nepropadlo.
1: Mě to nepropadlo, tak sláva. Tak káva. O čtvrté Mirek Vaňura se stává posluchačem. Tereza Stýblová celá hodina s vámi, protože doufáme, že také přidáte svoji trošku do mlýna.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové a zbytek lovecké výpravy zůstávají odříznutí na ponurém zámku. Vyšetřování ve stylu Agáty Christie vede inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příznivý vítr přestává vát a kapitán Edmond Dantes přichází o vše, co miloval. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Tonda Blaník chce výš a nepsatirická komedie o největším českém lobbystovi současnosti. Prezident Blaník. Úterní večer s Českou televizí.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Práci ústavního soudu v Brně dnes narušil nález staré munice a unijní ministři vnitra nabídli Španělsku pomoc s ochranou vnějších hranic. Zítra bude jasno až polojasno, ráno na severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti přehánky i bouřky a nejvyšší teploty většinou do 37 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Celý týden budou policisté častěji hlídat dodržování rychlosti i zákaz řízení pod vlivem alkoholu. Zapojují se tak do evropské preventivní akce. Mluvčí policie David Shen připomíná, že kromě trestných bodů hrozí řidičům za porušení pravidel i přísnější tresty.
4: Nedodržování nejvyšší povolené rychlosti je velmi závažný přestupek, zejména proto, že může mít i velmi, velmi závažné následky. Je dobré si připomenout, že v případě, že řidič překročí dovolenou rychlost v obci o 40 km a více, nebo mimo obec o 50 km a více, tak se jedná o přestupek, který již neřeší policie, ale oznamujeme ho správnímu orgánu. A takový řidič zároveň na místě přijde o řidičský průkaz.
2: Státy Evropské unie nabídly Španělsku pomoc s ochranou vnějších hranic před nelegální migrací. O situaci v Ceutě jednali na videokonferenci ministři vnitra 27. Do španělské exklávy na africkém kontinentě dorazili minulý týden 10 000 ilegálů z Maroka. Většina z nich už se následně vrátila zpátky a nikdo z nich se nedostal do evropské části Španělska. Dělníci dnes při rekonstrukci ústavního soudu v centru Brna narazili na skorodovanou munici. Policie kvůli nálezu povolala pyrotechniky a budovu preventivně evakuovala. Omezení činnosti soudu ale trvalo jen krátce, řekla jeho mluvčí Kamila Abasi.
5: Při stavebních pracích došlo v budově ústavního soudu k nálezu munice z druhé světové války. Budova byla preventivně evakuována, pyrotechnici posléze zajistili munici, která neobsahovala výbušnou složku. Zhruba po hodině ústavní soud obnovil svou činnost v plném rozsahu.
2: Na hradě Kašperk začíná tradiční letní divadlo. Odehrávat se bude každý večer pod širým nebem v prostorách bývalého hradního paláce. Začátky představení jsou vždy od 21 hodin. Letos poprvé mají diváci k dispozici i nové stupňovité hlediště, pokračuje kastelán Václav Kůz.
6: Uvítáme opět náš oblíbený divadelní soubor z divadla v Celetné, spolek Kašpar, který tady uvede dva tituly do neděle, a sice Slovácku se nesudí, včetně živé cymbálovky Lašar. A jako druhý titul potom v závěru týdne, pátek, sobota, neděle, tak to bude Jonáš a Tingle Tango, takže taková uctivá poklona divadlu Semafor.
2: Představení Slovácko se nesudí bude doplněno i koštem moravských vín.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, ráno na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku ještě až 39 a v tisíci metrech na horách kolem 30. I pro zítřek meteorologové varují před silnou až extrémní zátěží teplem.
3: Doprava.
2: Na 280. kilometru D1 směrem na Prahu jsou na vozovce kusy pneumatiky, kamiony tam náhle vybočují. Výjezd z Prahy po D5 se komplikuje nepojízdné auto v pravém pruhu. Na prvním kilometru kolony se táhnou z okruhu. Silnice 20 mezi Plzní a Pískem je teď neprůjezdná u Sedlic poblíž od bočky na Strakonice. Přes silnici tam leží strom. Je to důsledek bouřek, které právě přecházejí přes Písecko, Rokycansko či Berounsko severovýchodním směrem. A s omezením provozu počítejte také na silnici číslo 18 u Vranovic. Hasiči i tam likvidují spadlíky. padlý strom. To byly zprávy, po nich Tereza s Kávou o čtvrté.
7: Přeji vám krásné úterní odpoledne při poslechu dvojky. Léto obvykle nabízí spoustu ovoce a dalších dobrot ze zahrady i z lesa, že by byla škoda neproměnit je v domácí dezerty. Co právě teď dozrává a jak s tím v kuchyni pracovat, které ovoce je nejlepší do koláčů a buchet a které si rozumí zase více s nepečenými dezerty, jak využít v cukrařině i zeleninu nebo bylinky a jaké triky pomůžou, aby ovoce v těstě neskončilo na dně. Tak nejenom tyto otázky dnes položím mému milému hostu, kterým je vítězka soutěže Peče celá země, Eliška Hlaváčová, a zdravím ji do studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dobré odpoledne.
8: Krásný letní den i vám a vám posluchačům.
7: Eliško, když byste měla vybrat jeden jediný letní dezert, který vás vždycky potěší a který vám chutná, tak co by to bylo?
8: Já jsem milovníkem tvarohových a krémových řezů, takže rozhodně nějaký řez, a jsem milovníkem želé vrstev, jakož to dělala moje babička, takže určitě nějaký takový.
7: A i k dobré kávě, když jsme v kávě o čtvrté, si to dopřáváte nebo raději něco jiného k takovému dezertu?
8: Já mám ráda všechno, takže když by mi někdo nabídl něco, co upeče, tak nepohrnu ničím.
7: Eliška Hlaváčová je naším hostem. Máte-li otázky k našemu dnešnímu pečení nebo přípravám dezertů z dary zahrady i lesa, také můžete posílat na e-mail dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: o čtvrté.
1: Vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Terezou Stýblovou.
2: A hlavně Eliškou Hlaváčovou, vítězkou soutěže Peče celá země, se kterou dnes budeme připravovat dezerty z dary zahrady i lesa. Teď to letošní léto je hodně horké a tropické a v mnoha směrech nesvědčí našim zahrádkám samozřejmě, ale i přesto doufám, že máte, Eliško, k dispozici nějaké dobré ovoce, nebo i letos vy, jak se zaznamenáváte, že to skutečně na to úrodu má nějaký vliv.
3: Já se musím přiznat sama jakožto zahrádkář, tak každý rok ta příroda nás obdaruje něčím navíc, že jeden rok mi víc plodí jahody, jeden rok je to rybíz, jeden rok máme neskutečnou sklizeň švestek a jablek a takhle fakt, jak kdyby věděla, tak vždycky si udělám zásoby třeba na následující dva roky, než se to takhle hezky promění. A asi ta sklizeň, myslím si, že tady na Karlovarsku na tom budem trošku jinak, než jsou na tom třeba na Moravě.
2: Určitě, co tady teď u vás je ovocem, které dozrává, které teď
3: U nás aktuálně určitě najdeme rybíz, už jsou tak nějak trošku pase, teď dojíždějí maliny, určitě angreš, tiosta, tady ty vlastně bobuloviny, musím se přiznat, že teda meruňky a to, co určitě v části Čech je dozráno, tak u nás se teda ještě dozrává, na meruňky ještě netrpělivě čekáme.
2: Co švestky, já jsem dneska ochutnala vynikající švestky, ale byly z Polabí a já mám taky švestku, ale na Vysočině a ta už sice vypadá, že dozré, ale tak 2-3 týdny to ještě bude potřebovat.
3: Tady se přesně pohybujeme v těch rámcích té naší krásné České republiky a té rozmanitosti vlastně, kdy my švestky sklízíme vlastně až na konci září. Určitě se bude jednat určitě o drůdu jako takovou, ale já švestky vlastně už sklízím téměř v zimní bundě tady u nás na západě.
2: Tak to potom podzimní téma samozřejmě na dezerty, které nás zahřejí možná ze švestek. Teď jste tady vyjmenovala to ovoce, které dozrává začátkem srpna a je v nejlepší kondici a říká se o zpracování. Vy pracujete hlavně s čerstvým ovocem, anebo jak jste zmínila, využíváte hodně i to zpracované třeba z loňského roku, zamrazené?
3: U nás se to orientuje hlavně z toho, kolik čeho mám. To znamená, když je něčeho nadbytek, tak to moc ráda zpracovávám do pozdějšího použití, jinak toho, čeho je tak nějak akorát, tak to zpracováváme čerstvé. Takže se to vždycky odvíjí od toho, kolik čeho sklidním.
2: Když to rozdělíme úplně jednoduše, zmrazené ovoce a čerstvé, které z nich se hodí více třeba do nepečených dezertů a které naopak je vhodné spíše teplně upravit?
3: To mražené ovoce určitě najde své místo na kynutých těstech, na křehkých těstech a to čerstvé, jako jsou třeba maliny, jahody, tak ty asi chuťově v ten moment, kdy se to zrovna sklízí, tak asi žádný z nás neodolá jich sníst nad rámec svých vlastních možností.
2: Takže to se možná ani nedostane do mrazáku.
3: Snažím se, ale jako u nás jahody, maliny většinou se nedostávají.
2: Co bychom měli vědět o ovoci, která třeba obsahuje hodně vody? Protože to si říkám, že právě s ním pracovat v různých nepečených dezertech může být složité, protože právě ta voda nám potom v důsledku může vadit.
3: Přesně tak. Tam třeba právě ty maliny a tady ty bobuloviny obsahují poměrně dost vody, takže potřeba určitě s tím v tom daném receptu počítat. To znamená, že určitě nebudu volit velmi, velmi šťavnaté ovoce přímo na nějaký lehký piškot, který by tu přebytečnou vodu, která vzniká při technologické úpravě, to vypouští, tak by znehodnotila vlastně ten celý daný výrobek. Takže určitě buď to si pomůžeme nějakýma technikama, které máme k dispozici, a nebo zvolíme to dané těsto, které je k tomu určitě lepší. To znamená, že třeba ke kynutému těstu určitě patří ty meruňky nebo švestky, které se k tomu krásně spojí, ale křehké těsto určitě snese třeba takové borůvky, ať mražené, ať čerstvé, s tím, že se ještě můžeme pomoct drobenkou nebo tím, že vlastně obalíme v dostupných věcech, ke kterým se asi dostaneme.
2: Určitě se dostaneme i k té drobence, to k letnímu pečení patří 100%. Taky je potřeba některé ovoce zbavit některých náležitostí, které přesně nepotřebujeme tak v dezertu, ale to zbavování se těch věcí je dost složité a neoblíbené. Třeba vypeckovávání. Tak, jestli vypeckovávat a pokud ano, tak kdy? Před pečením, anebo to nechat na strávnicích až po?
3: Já jsem určitě za tím vypeckovat před, protože a sama asi nemám ráda, když se člověk zakousne do bublaniny nebo do nějakého koláče a musí vlastně vyfiltrovat sám třeba 10 pecek z třešní, z višní. U těch švestek třeba už by se to dalo lépe snášet, ale já jsem určitě za tím vypeckovat před zpracování, před upečením.
2: Co třeba rybí? a ty stopky, tak už jsem taky slyšela, že někdo to odstopkovává, když to tady pasíruje, tak to dělá velice pečlivě, aby tam ty stopičky nebyly. No.
3: Já určitě patřím mezi tady tu sortu lidí, kdy se zbavuju všeho a i džemy a marmelády dělám tak, aby byla ta konzistence nejjemnější, aby to bylo pro toho strávníka co nejvíc příjemné při tom nanášení, ať už na palačinku a podobně.
2: To znamená, že více práce se potom ale rozhodně vyplatí a zúročí při tom konzumování. Přesně to zkrátka lepší chuťově, asi i to lépe vypadá. Tak. Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Petře celá země, je dnes hostem Kávy o čtvrté, dezerty z dary zahrady i lesa. Tomu se dnes věnujeme, pokračujeme za chvilku po písničce od skupiny Tým, a vy se můžete ptát na 2@rozhlas.cz.

0: Reklama na ticho, my se ale zase pustíme v kávě o čtvrté dopovídání. Dezerty z dary zahrady i lesa. Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země, je naším dnešním hostem. Vy už jste, Elišku, zmiňovala před chviličkou těsta, která si rozumí právě s letním ovocem, tak pojďme k ním konkrétně. Jaká připravit a jaké typy dezertů s ovocem z nich můžeme upéct?
1: Tak určitě zmiňovala jsem kynuté těsto. Kynuté klasické těsto, které se dá udělat na spousty způsobů, tak si určitě žádá meruňky, žádá si švestky, ale dá se zapracovat kynuté knedlíky, známe určitě všichni, jahody, borůvky. Kynuté těsto je báječné v tom, že ono vlastně dokáže natáhnout případnou přebytečnou tekutinu z toho ovoce, které taky zase ta tekutina je i odvíjená od toho, jaké to je ovoce a jak je dostatečně uzrálé podle i zralosti. Takže kynuté těsto tady v tom za mě je báječné, protože nejenom se, že se dá udělat na tisíc způsobů, ale vlastně tu tekutinu případnou přebytečnou krásně natáhne. Co mě určitě napadá, tak jsou lité buchty, bublaniny, které asi neodmyslitelně patří k našemu českému národu, kdy jakékoliv ovoce od rybízu po višní, třešní, tak se právě přesně využívá bublanina, kde se zakomponuje to ovoce. A neodmyslitelně já sama jsem milovníkem křehkých těst. Takže já miluju kombinaci tvarohu a jakéhokoliv ovoce právě do křehkého těsta.
0: Pojďme k tomu kynutému. Vy jste říkala, že se dá dělat na nepřeberné množství způsobů. To jsem si říkala, že já jsem těsto kynuté vyzkoušela asi jednou. Přiznám se, že mě to úplně nejde, takže jsem si říkala, že jsem mohla vyzkoušet možná nějaký jiný způsob. Jak jste to myslela, Eliško?
1: Moje myšlenka byla taková, já sama kynuté těsto miluji a je to přesně styl, že to těsto je velmi podobné, můžeme obměňovat, ať už je to tuk, kdy použijeme máslo nebo olej, podle toho zase, co od toho těsta očekáváme, kdy to máslo přirozeně potom, jakoby to těsto když nám zůstane na stole buchta, tak trošku tvrdne oproti tomu, když je zakomponován do kynutého těsta olej a je skvělé v tom, že to můžete do toho kynutého těsta zabalit, třeba právě to ovoce, nebo ho můžete jim posypat, nebo ho můžete obměňovat i na slaný způsob. Což zrovna teď takže k ovoci se nám moc nehodí.
0: Ale možná do toho zakomponujeme i zeleninu a bylinky, jestli nám zbyde čas a chuť samozřejmě. Teď jsem jedla borůvkové knedlíky kynuté, ale bylo to tak, že to byly jenom knedlíky a okolo byl ten žahour borůvkový. To je asi taky možnost, jak využít to ovoce, abychom to nemuseli obalovat nebo zabalit vlastně.
1: Určitě. Je to ta jednodušší varianta, přesně, kdy se nemusíme bát toho, že nám to těsto vlastně při té práci nějakým způsobem praskne a znehodnotí se. Nicméně já jsem asi milovníkem těch plněných, kdy to máme přímo naplněno
0: vevnitř. Máte prostě ráda pracnější postup, jak jsem už
1: asi to tak bude.
0: Prostě zkrátka se s tím mazlíte a máte to vypracované do detailu. No ostatně jste vítězka soutěže Peče celá země, tak se není čemu divit. Nicméně to těsto kynuté v porovnání s těmi dalšími je třeba pro začátečníky výhodnější, že se na něm nedá tolik pokazit, nebo jakým byste doporučila začít, pokud jsem se někdy nějak výhradně těm letním dezertům nevěnovala?
1: Určitě bych se nebála jít do jakéhokoliv těsta. Pokud by chtělo začínat třeba, já když to vemu v potaz jako třeba mladší sourozenec nebo někdo z dětí, tak pro ně asi nejjednodušší příprava jakoby nějaké lité buchty, což jsou právě ty bublaniny. Kdy jde o to, sama si vzpomínám na svého syna, který vlastně v momentě, kdy se postavil, tak to bylo jedna z prvních buchet, která ho neskutečně bavila, protože se to těsto vlastně zamíchá, nalije na plech a pak se tam vlastně plní to ovoce, kdy tady ta část asi ty děti nejvíc baví.
0: A navíc je tam ten úspěch jistější než právě u toho kynutého těsta, čili to člověka nadchne, baví a může v tom pokračovat. Pak tady mám i těsto piškotové, třené a vlastně možná i můžeme zmínit nějaké podklady těm nepečeným dezertům.
1: Určitě, ano. Tam k těm nepečeným dezertům, tak tam já miluju na nepečené dezerty přesně zpracovávat to čerstvé ovoce, kdy přesně maliny, borůvky, ty teda mám ráda i v pečeném, ale maliny, jahody, tak přesně tady ten typ ostružiny mám ráda na ty nepečené dezerty. Já sama ráda často dělám ovesnou kaši přes noc, kdy si to přesně dokážou připravit i děti, takže určitě ocení maminky s dětma, kdy večer připraví, ráno snídají, dá se tam zakomponovat, obměnit to za chia kaše, nebo můžeme jít do nepečených cheesecakeů, do panna cotta a podobných dezertů.
0: A tam děláte jaký podklad u těch nepečených panna cotta nebo dezertů? Mm-hmm. Jsou třeba piškoty, sušenky, nebo to se nesmí říkat nahlas, nevím, jestli to pro cukrářku samozřejmě není moc velké zjednodušení, ale můžeme to takto.
1: Je to určitě ta cesta, asi bych to nehanila, tam záleží na každém, jakou má dispozici a jaké má možnosti, takže určitě bych to nehanila. Já sama se nechávám třeba, když peču, dám příklad medovník a mám ty ohřezy, které mi zůstávají, tak je třeba využívám právě jako podklad na ty nepečené cheesecakey, ale pokud tím člověk ušetří čas a bude z toho mít stejnou radost, proč nevyužít i kupovanou sušenku.
0: Když pracujeme s tím syrovým ovocem, je lepší ho třeba do té náplně zapracovat? Teď mám na mysli těch nepečených nebo těch vrstvených, řekněme, nebo skutečně z něho udělat až tu vrchní vrstvu, nebo prokládat tím ovocem třeba jednotlivé vrstvy, co byste doporučila?
1: Tam záleží hrozně na preferencích chuťových, asi jak kdo to má, protože sama vidím, že v rodině každý z rodiny preferuje jinou trošku tu strukturu. Někdo má rád více piškotů u nás, že má rád víc prokládanější. Já jsem zase přesně ten zastánce, že mám ráda víc toho krému, takže já budu nadšená, když bude piškot a bude tam hodně krému a hodně ovoce. Takže dle preferencí určitě. Dá se s tím pohrát zase v závislosti i na časových možnostech a toho, kdo co má rád.
0: Co s tím ovocem těsně před tím zpracováním udělat? Mm-hmm. Samozřejmě už jsme říkali, že odpeckováváme. To bych byla ráda, kdybyste mi poradila nějaký tip, aby to bylo rychle a bezbolestně a ne jedna švestka za druhou. Ale jestli třeba omít, osušit těsně před tím, až nebo to vůbec nedělat, možná to ovoci škodí, pokud ho máme tedy z domácích zásob samozřejmě.
1: Určitě třeba u těch bobulovin, když budeme omývat maliny a jahody, když vyloženě se to nepěstujeme na zahrádce a nevíme, co se s tím nějakým způsobem předtím dělo, tak pokud budeme omývat, tak bych omývala s dostatečným předstihem a nechala to dostatečně vysušit na kuchyňské utěrce, na ubrousku, kdy vlastně natáhne tu přebytečnou vodu, aby jsme si ji právě nezapracovávali do toho dezertu, což je nežádoucí pro nás. A co se týká toho vypeckování, tak tam jste mě asi trošku zaskočila. Myslím si, že na švestky a meruňky asi nebudu znát nic jiného, než opravdu jít jedna po druhém. To pokud někdo poradí, tak sama budu ráda. A co se týká třeba třešní nebo višní, tak vím, že sama to teda nevyužívám. Zkoušela jsem to, ale já mám teda vypeckovávač, protože většinou máme višně a třešně ve velkém množství. Pokud máme menší množství, tak je skvělý tip. Doma máme určitě každý brčko nebo takovou tu čínskou hůlku a když máme PET lahev nebo nějakou lahev, tak aby ta třešeň nebo višeň byla větší než to hrdlo té lahve, tak si to položíme na to a vlastně brčkem nebo tou opačnou stranou čínské hůlky promáčknem vlastně a ta pecka zajede do PET lahve a zůstane nám samotná vypeckovaná.
0: Tak skvěle, tak to bychom mohli doma najít a ten vypeckovávač, pokud tedy pečeme ve velkým, tak doporučujete.
1: Za mě určitě ano. Já už ho mám několik let a určitě je to nepostradatelným pomocníkem, když máme pak třeba 15-20 kg třešní višní, tak je to určitě usnadněný způsob práce.
0: Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země, je hostem KVO čtvrté. Dnes pečeme dezerty z dary zahrady i lesa. Tak se přidejte dotazy na e-mailu dvojka@rozhlas.cz.

0: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
1: Na dvojce.
2: Dnes je hostem Eliška Hlaváčová a pečeme dezerty, nebo připravujeme dezerty z dary zahrady i lesa. Samozřejmě hlavně s ovocem pracujeme. Je potřeba, Eliško, po tom, co tedy vypeckujeme, umyjeme, necháme uschnout, aby tam nebylo příliš šťávy, ještě třeba ovoce proslazovat nebo nějak jinak s ním pracovat, anebo už opravdu jdeme na tu přípravu samotného dezertu?
3: Skvělá je asi na tady tom ta bublanina, kde bych uvedla konkrétní příklad, že přesně spousta lidí má ten problém toho, že to ovoce prostoupí a prosedne vlastně na spod té bublaniny, což je nežádoucí. My chceme tu probublanost, od čeho vlastně spočívá i ten název. A tam asi ty nejčastější chyby, co mě napadají, co jsem dělala určitě i já v minulosti, než jsem si na to i nějakým způsobem sama přišla, tak když se dávají velké kusy toho ovoce, kdy to ovoce je příliš těžké na to, že to tím těstem prostě propadne. Potom, že se tam dává přesně nevypeckované ovoce, kdy zase ta pecka je to už nějaká váha, kdy to ovoce nám spadne na spod toho těsta jako takového. A určitě třeba řídkost těsta, tam pokud je velmi řídké těsto, tak i když budeme mít udělané ty věci, které potřebujeme, tak ten propad tam může být způsobený. A potom, když vlastně teda předejdeme tomu, že máme vypeckované ovoce, máme ho nakrájené na menší kousky, tak aby jsme tam nedávali třeba celou švestku, rozpůlenou švestku.
2: To znamená, že i švestky čtvrtíte třeba, nebo tu kolku?
3: Já určitě teda jo.
2: Jak dlouho tak vám zabere ta příprava toho samotného ovoce? Upřímně, Eliško.
3: Já vám to upřímně asi nejsem schopná říct, protože tím, že mám dvě malé děti, které kolem mě pořád pobíhají, tak já mám vlastně tu svoji činnost vždycky narušenou nějakým požadavkem toho dítěte. Takže tady ta otázka je pokládaná velmi často, co se týká celkové přípravy. A já to sama nedokážu odhadnout. Strašně ráda bych jako dokázala, nebo řekla, ale nedokážu to vůbec odhadnout, jakoby, když takhle něco pečeme. No.
2: Tak že děti budou moci také zapojit do toho. Pak to samozřejmě už bude určitě ulehčení práce. Takže to ovoce na co nejmenší, ale na drobnější kousky.
3: Na drobnější kusy určitě. A potom jdeme tím, že nějakým způsobem zvolíme nějakou izolaci, což znamená, buď to je obalíme v mouce, nebo můžeme, pokud budeme mít štamnatější ovoce, tak bych šla už vyloženě do kukuřičného škrobu třeba.
2: Mm-hmm, ten nasákne dobře tu tekutinu a zabrání tomu propadu. Takže
3: přesně tak.
2: To je tip. To proslazování, někdo to dělá, někdo ne, nebo obecně do těch, teď mám na mysli spíš ty nepečené, asi kde to čas od času děláme, aby to ovoce bylo dostatečně sladké.
3: Přesně tak, tam je to z důvodu třeba té sladivosti, když máme kyselkavější ovoce, jako je třeba rybíz, tak děti jsou na tady to přesně skvělý, že někdo je teda zvyklý na kyselější, ale určitě je to tady ta možnost, kdy tím prosladěním vlastně dáme tomu ovoci, trošku zvýrazníme tu jeho chuťovou, to jeho chuťové portfolio a nějakým způsobem to obzvláštníme.
2: Mm-hmm. Doporučujete třeba i ještě nějak jinak dochutit, třeba i nějakou bylinkou, nějak ovoce kvůli zvýraznění té chuti? Mm-hmm. Teď jste to vlastně zmínila u toho cukru, že může pomoci.
3: Já sama teda miluji kombinaci ovoce, bylinky a tam zase přesně vycházíme z toho, že můj partner to úplně nevyhledává, takže tam záleží, pro koho člověk peče a co má rád. Já třeba miluji právě kombinaci meruněk a tymiánu, miluju jahodu kombinovat s bazalkou a to nejenom, že to ovoce tam přidáme, ale dá se infuzovat takhle třeba smetana. To znamená, že když používáte i asi jeden z nejčastějších receptů, kdy se kombinuje jedné mascarpone se smetanou, tak ta smetana už se dá obzvláštnit tím, že si ji přes noc zainfuzujete tou mátou, dáte tam mátu, očištěné lístky máty, zahřejete ji pod bod varu, přikryjete hrnec potravinářskou folií, necháte to hezky se propojit, slijete to a necháte to vlastně do druhého dne v lednici zase schladit, tak pak krásně tu smetanu vyšleháte a už ji máte obohacenou o tu mátovou vlastně esenci, o tu vůni.
2: Je to asi, ta máta je docela intenzivní, tak to asi bude cítit hned. Poznatelné je to určitě.
3: Určitě. Takže taková mátová šantily za mě je skvělá k nějakému jahodovému

0: poháru.
1: Mm-hmm. Tak jste zmiňovala už na začátku, že máte ráda želé. Mm-hmm. Tak jak připravit dobré želé na
0: Je to vlastně
1: rezerty?
0: Jedna forma, jak my můžeme využít to ovoce. Když už budeme chtít používat, jak vlastně vrátím se k tomu, že třeba takový piškot nebo tady ty jemnější těsta nesnesou vyloženě ovoce, které je plné vody, tak my se ho můžeme zaželírovat, to ovoce. Takže ať už na bázi pektinu, ne toho, co zavařujeme úplně marmelády, ale pektin, který se přidává, nepotřebuje tolik cukru, my se to ovoce zažilírujeme, vytvoří se zažilírovaná vrstva, kdy máme kousky toho ovoce, tak to je jedna z možností, jak můžeme to ovoce upravit. A nebo vyloženě želé vrstva, takové ty želatinové fakt vrstvy, to, co dělali naše babičky, nebo já si na to vzpomínám ze svého dětství, tak odšťavníme ovoce, využijeme ovocnou šťávu i z kompotů a přidáme, já ráda využívám agar, který se přidává 1 gram na 100 gramů tekutiny, svaříme to s cukrem, tak aby to pro každého bylo dostatečně sladké, svaříme to, necháme to schladit a lejeme to potom vlastně schladlé na ten daný dezert a máme krásnou želé vrstvu.
1: Chutě nám dnes dělá Eliška Hlaváčová a to dezerty z Dary zahrady i lesa. Pokračujeme za chvilku. Máte otázky, pište, nebo můžete i volat 22 155 25 25.
2: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Český rozhlas 2.
4: Rádio, které vás baví.

0: Na dvojce posloucháte Kávu o čtvrté. Dnes je naším hostem Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země a pečeme, nebo připravujeme i dezerty z dary zahrady i lesa. Říkám připravujeme, protože se chystáme, nebo celou dobu vlastně mluvíme nejenom o těch pečených dezertech, ale i o těch nepečených. Drobenka, tohle slovo už tady dneska padlo. Eliško, je drobenka hlavně chuťovou záležitostí, anebo má třeba vliv i na strukturu dezertu a na některých dezertech je opravdu důležitá.
1: Krásně jste to řekla, tam určitě struktura je jeden z těch faktorů, který má. Tam určitě další, co mě napadá, tak je určitě izolační vlastnost, jako taková, i jak vlastně mluvíme o té šťavnatosti toho ovoce, tak ona napomáhá vlastně natáhnout případnou přebytečnou šťávu. Co mě napadá určitě další, tak si představte, že máte třeba ten křehký koláč, který je plný těch borůvek a vy tam vlastně dáte tu drobenku, tak ona i zamezuje tomu, že případně prská ta šťáva kolem té trouby, vlastně do té trouby, takže to je určitě taky jedna z těch
0: hygienická
1: vlastností. Přesně tak. A určitě je to křupavý element, který já miluju v jakýmkoliv dezertu, takže drobenka si myslím, že to je přesně to krásné zakončení, kdy osladí a i přirozeně nějakým způsobem doladí to ovoce, tu celkovou chuť, je to propojení vlastně tuku versus cukru, takže krásně opravdu doladí, zvýrazní případně nějaké kyselkavější tóny ovoce, tak to hezky pomůže jako doladit a hlavně drobenku můžeme jakkoliv ochutit, takže určitě je to další nositel jakékoliv vlastně chuti esence, ať už se jedná o vanilku, o skořici, tak si ji můžeme obzvláštnit.
0: Na jaké tedy typy dezertu určitě drobenku ano a nevynechávat ji?
1: Tak neodmyslitelně u nás patří asi na koláč. Klasické koláče různě plněné makem, tvarohem, tak vždycky tam u nás určitě patří drobenka. Nejčastěji, co další se u nás využívá, tak jsou nekinuté velké koláče na plech zasypané tím ovocem, tak tam určitě drobenka u nás nesmí chybět. Já ráda ji využívám i na křehké koláče, jak jsem tady zmiňovala, borůvkový koláč. A nebo ji můžeme využít naopak úplně jinak, jako takzvaný třeba krembl, že ji zapečeme samotnou, obzvláštníme ji o oříškovou mouku, o tu vanilku, o skořici, o tonka fazoli a máme z toho úplně zase jinou formu dezertu, nebo část dezertu, ze kterého zase obohatíme a obzvláštníme dezert o tady tu složku.
0: To už je taková vyšší divčí v pečení. Tu základní drobenku připravujete, Eliško, jak?
1: Je to vlastně takový ten klasický recept jedna ku dvou, to znamená jeden díl mouky, vemu to na gramy. 100 gramů mouky, když máme, tak dávám 50 gramů másla a 50 gramů cukru. Mouku ráda teda používám sama polohrubou a můžeme ji právě obzvláštit a nahradit, že stáhneme třeba 20 gramů z té mouky a přidáme mandlovou mouku. Nebo můžeme do toho přidat ještě ovesné vločky, které zase tu křupavost vlastně zvýrazní. A nebo sama ráda přidávám plátky mandlí.
0: To zní velice dobře. Někdo tady píše, že používá hladkou mouku do drobenky, ptá se tady Eva, jestli je lepší ta polohrubá, byste zmínila, že ji máte radši, proč?
1: Mám ji radši, mně přijde, že udělá lepší texturu, že při tom pečení jako takovém se úplně jakoby nerozplyne, že zůstanou takové ty hroudičky.
0: A hrubá mouka, ta by na to nebyla?
1: Určitě by byla taky variantou. Tam si myslím, že je to i co, kdo asi v závislosti v rodinách dědí, jak to dělávala babička, nebo aspoň tak to mám já. A já ji mám zafixovanou u nás určitě s polohrubou moukou.
0: A dokonce tady píše ještě Karolína, že dělá tu ze strouhanky.
1: Ano, tak taky babička dělávala, je to pravda.
0: Drobenku. Takže tam asi strouhanku, cukr, máslo, postup stejný, ale výsledek bude asi chuťově jiný, možná, že ta nebude asi vhodná z té strouhanky na všechny dezerty. Záleží, z jakého pečiva možná ta strouhanka bude.
1: Záleží, no. A netroufám si říct teda, že bych si ani vzpomněla, jak to chuťově i vizuálně vypadalo, ale vím, že babička jí taky dělávala. Myslím si, že když byly přebytky nebo bylo hodně strouhanky, tak to ty babičky třeba využívaly a že to zůstalo v těch receptech.
0: Ke kterému ovoci se hodí třeba kakaová drobenka, o které jsem taky slyšela. A jak ji připravit?
1: Já sama miluji, je to úplně klasický koláč na plech, kdy půlka těsta je strouhaná, je kakaová a tam vlastně i višně, takže mě napadají určitě višně a kakao, meruňky a kakao, napadají mě i jahody, jsou skvělé s propojením, asi bych se nebála jako vyloženě žádného ovoce. Ale ty višně mě skáčou, višně třešně mě skáčou jako první.
0: Na první dobrou. Když jste říkala, že máte ráda tu křupavou složku v dezertech, tak pokud nemáme drobenku, tak jak jinak té křupavosti docílit, aby ten věm byl zkrátka zajímavější, i ta struktura?
1: Určitě si máme v zásobách taková ta běžná dostupná věc, tak jsou oříšky. My si můžeme vlastně opražit na sucho oříšky v troubě, nebo můžeme si připravit cukrový rozvar, kdy využijeme 1:1 voda versus cukr, svaříme to, dokud cukr nebude vidět, a vlastně ty ořechy v tom můžeme nějakým způsobem macerovat, pak je scedíme a necháme je také zapéct. Tak to je další forma určitě křupavého elementu z toho, co každý najde doma. A No,
0: oříšky se asi hodí k ovoci, teď jste mě vlastně
1: oříšky,
0: navedla.
1: Určitě.
0: Tímhle směrem mandle už jste zmiňovala, plátky mandlí, tak je třeba lískové oříšky nebo jakékoliv
1: určitě ořechy? Jakékoliv. Já zase u nás třeba je hodně velká úroda vlašských ořechů. Vím, že ne každý je asi má rád, nemá rád, ale u nás hodně frčí vlašské ořechy.
0: A ty se hodí i do těch lehčích letních dezertů, nebo to už je spíše třeba v kombinaci s jablky na podzim?
1: Určitě s jablky, a já je ráda teda kombinuji i s mrkví. Když jsou klasické třeba mrkvové dorty, tak k tomu určitě se mi spojou ty vlašské ořechy.
0: To jste mě hezky navedla k té zelenině do dezertu, tak tomu se budeme věnovat s Eliškou Hlaváčovou po další písničce, a stále máte možnost se ptát, buď na e-mailu dvojka@rozhlas.cz, anebo telefonujte 22 155 25 25.

0: Vaše každodenní inspirace.
1: Dnes s Terezou Stýblovou.
2: A Eliškou Hlaváčovou, vítězkou soutěže Peče celá země. Dnes připravujeme dezerty s ovocem a možná, že i zeleninou. Eliška před chvilkou sama zmínila markvový dort a mě taky napadlo takové to rčení v létě, pokud nedostanete cuketu, nemáte kamarády. Takže je jasné, že asi i tahle zelenina, která vlastně nemá nějak výraznou chuť, by se hodila do nějakých dezertů, nebo ne, Eliško?
3: Jednoznačně za mě. Cuketa je skvělá v tom, že je to nejenom zdroj nějaké té vlákniny v tom dezertu, ale poskytuje i vlastně tu danou šťavnatost tomu. Ale určitě, co bych doporučila, co mě jako první napadá, tak cuketa obsahuje opravdu velké množství vody, takže po nastrouhání, ať už dle preferencí na hrubo nebo na jemno do dezertu, tak nebo do receptu, tak bych ji potom vymačkala. Uh-huh. Nechala jí pustit tu šťávu, a nebo já osobně to tak dělávám, aby jsem si té vody nepřidala za stolik, aby to ten recept neznehodnotilo. A určitě je to jedna z věcí, která se hodí ke kakao, které jsme tady vlastně zmiňovali v minulém vstupu, takže určitě u nás je zástupce vlastně v různých perníkách a kefírových buchtách, kde ještě právě k tomu kefíru přistane ta cuketa a je to super.
2: Takže tomu dodává vláčnost, protože mě jste teď připomněla, že takhle někdy používám jablko nastrouhané, mm-hmm, aby to dodalo vláčnost, tak je to podobný princip?
3: Přesně tak.
2: Tak jak postupuje tedy ty nějaký typ na nějakou rychlou cuketovou buchtu?
3: Jo, tak já mám ráda takovou vyloženě jako kefírovou, kdy mám, používám 500 ml obyčejného kefíru, mám tam, teď si nejsem úplně jistá, kolem 180 gramů hladké mouky, 20 gramů kaká, kypřící prášek můžete dát i do perníku, když tomu chcete dát takový ten perníkovější nádech, nebo obyčejný, můžete si to ochutit vanilkou, skořicí, vajíčko, a část té cukety, to může být zhruba nějakých 150-200 gramů, když oloupete, nastrouháte najemno, zbavíte té přebytečné vody, a tady to je vlastně recept, u kterého já jsem to milovala jako maminka, kdy nepotřebujete žádnej šlehač, nic, co dělá rámus, když vám malé dítě spí, takže to všechno zamícháte vlastně v jedné míce, co nejkratší dobu, aby se zase to těsto neubilo, nalijete do formy, pečete na 175 stupňů nějakých 25 až 35 minut v závislosti na to, komu jak zase trouba peče, ověřit špejlí, a na závěr dávám 200 gramů smetany zakysané, které smíchám s rozpuštěnou čokoládou, se 100 gramy rozpuštěné čokolády hořké, a to vlastně dá dekoruji na vršek té buchty, a je to taková velmi rychlá, osvědčená buchta.
2: A šťavnatá. Teď vlastně ano. V těch teplech to dodržujeme i pitný režim tady díky.
3: S tím, že ještě obohacená o ten kefír a cuketa, takže vlastně vy do těch dětí dostanete zakysanou smetanu, kefír a cuketu. Takže
2: za mě koviny.
3: Přesně no, tak trojkombo.
2: Skvělá kombinace. Mrkev, anebo třeba červená řepa, nebo další druhy zeleniny, dají se kombinovat do receptů sladkých?
3: Určitě. Nejenom ten mrkvový dort, který je typický, jako asi známý, hlavně asi z Ameriky, jestli se troufám říct nějaký původ, tak maminka dělávala ještě mrkvové šátečky, do kterých zabalovala právě taky nějakou ořechovou jakoby náplň. Takže to mě napadá u mrkve, a červená řepa zase se báječně hodí s kakem, takže třeba takové brownie, které jsou plné čokolády, tak ta řepa je trošku obzvláštní.
2: Napadá mě, jestli se dá zase naopak použít ovoce na slano, jestli to někdy využíváte v nějakých slaných receptů.
3: Přemýšlím. Určitě já ráda zakomponovávám ovoce třeba pod maso. To už jdem jako mimo pečení, ale určitě já ráda mám tady ty kombinace. Nicméně zase, když budeme vycházet z toho, partner přesně nemá rád sladko-slané kombinace, takže to, když už tak to dělám vůči sobě, ale není to tak časté. Tím, že vycházím vstříc partnerovým chutím.
2: A ptá se tady vaše jmenovkyně Eliška, a to je tedy zapeklitá otázka, že má spoustu rajčat, teď jsem to taky slyšela, to skoro jak s cuketami. Jestli z rajčete byste něco dobrého, sladkého upekla, a zdraví vás, že vás sleduje a fandí vám. Tak Eliško. No.
3: Tak já moc taky zdravím a moc děkuju za dotaz a za napsání. Rajčata osobně teda vyloženě do sladkých dezertů nekomponuji. Já je teda miluji pod různé těstoviny, takže já pokud mám množství rajčat nadlimitní, tak je zavařuji na různé způsoby, ať už je to šery rajčátka, že vyloženě zavařím třeba jenom s bazalkou ve slaném nálevu, nebo jenom samostatně napěchovat do sklenice a zavařit na 80 stupňů po dobu nějakých 20 minut v zavařovacím hrnci nebo na plotně. A nebo si dělám takovou směs, kdy svařím rajčata s oblíbenýma bylinkama, s česnekem, s cibulí, svařím to, nechám odpařit takovou tu přebytečnou šťávu, opět napěchuji do sklenic a mám z toho takovou směs vlastně pod maso, pod těstoviny, kdy ji pak hodně využívám do všeho možného. Hmm.
2: Tak chutě samozřejmě i z rajčat na slano od Elišky. Ještě tu je dotaz, co dělat se poškozeným ovocem třeba, nebo i s ovocem, které zkrátka není dozrálé, přezrálé, nebo možná už i opadané ovoce, jestli to se dá použít do dezertu, anebo nějak jinak.
3: Určitě využít ty, které nejsou poškozené, záleží jak poškozené, když jsou to nějaké otlučeniny nebo vlastně to, že to je sbírané ze země, tak bych to vykrájela a využít na rychlou spotřebu určitě, protože už tam už to podléhá určité zkáze a logicky bych se určitě vyhla nějakým vlastně plesnivým kouskům a podobně.
2: Jaké letní suroviny se hodí, nebo obecně i dezerty na přípravu předem, protože některé ty pečené jsou nejlepší, když je vytáhneme z trouby a necháme trochu skladnout, ale něco je možné dobré si nechat uležet, aby se ty chuti hezky propojily a byli bychom nachystáni třeba na návštěvu.
3: Tak tam určitě z té modernější cukrařiny, tak tam většina receptů je takových časově náročnějších, takže tam se spíš můžeme i připravit. Já mám velmi ráda různé jakoby vklady ovocné, které můžete mít předchystané už vlastně v té formě, ve které vkládáte do dezertu, taky můžete mít zamražené. Takže jsou to vyloženě fakt ovocné vklady na bázi pektinu, kdy to ovoce zažilírujeme a můžeme z toho udělat proklad té vrstvy, ať už do malého dezertu, do dortu. Takže to určitě můžete mít už předchystané. A nebo já sama jsem milovníkem toho, že nejenom marmelády, džemy, to je skvělé, ale ráda si právě pro tu moderní cukrařinu připravuji svá pyré, což znamená, že záleží, jestli chceme mít 100% čisté ovoce, nebo jestli chceme mít aspoň s menším přídavkem cukru, protože i někteří výrobci prodávají pyré, ve kterém je 10% obsahu cukru. To znamená, že my si to ovoce krátce svaříme, tak aby jsme nepřišli o barvu, o látky a o to, co to obsahuje, to, co chceme. A přidáme vlastně 10% cukru, rozmixujeme a pasírujeme přes sítko do krabiček a zamrazíme. A nebo je skvělé do silikonových formiček malých, kdy třeba každá ta formička má, já nevím, už třeba 20-30 gramů, to si označit, napsat a potom si to vlastně zapitlíkovat už v těch malých formičkách a vyndávat to jenom jako předhotovené pyré, kdy už víte gramáž.
2: Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země a inspirace na dezerty z Dary zahrady i lesa. Moc vám za to děkuji, přeji vám krásný zbytek léta a těším se někdy příště zase. Naschledanou.
3: Já vám moc děkuji za pozvání a krásné léto.
4: Žiju příběh z Lepurela, skládám stránku ke stránce.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: V Česku padají teplotní rekordy, skoro 41 stupňů bylo ve Strážnici a teploty dál rostou. Na Klatovsku hoří les, hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. Zítra bude slunečno, ráno na severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty většinou do 37 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Všechny stanice v České republice překonaly teplotní rekordy pro 4. srpen a přes 40 stupňů se zatím dostaly na 10 místech. Nejvíce naměřili v Jihomoravské Strážnici, kde bylo bezmála 41 stupňů. Dnešek je zároveň prvním zaznamenaným dnem na Moravě s teplotou nad 40 stupňů. Teploty přitom ještě mohou růst, řekla meteoroložka Jana Kučerová.
2: Na Moravě jsme takovéto vysoké teploty ještě nikdy nezaznamenali. Dnešní den teplotní rekord překonává, takže se zapíše zřejmě do historických rekordních análů.
0: Skončila lhůta pro přihlášení kandidátů do říjnových komunálních a senátních voleb. Nejpozději do dnešní 16. hodiny bylo nutno doručit kandidátní listiny a přihlášky k registraci, to v případě senátních voleb, příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Teď budou mít kandidáti ještě zhruba 2 týdny na odstranění případných chyb a nedostatků. Desítky hasičů likvidují požár lesa u Nezdic na Klatovsku. Oheň se šíří v těžko přístupném terénu. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. Na místě zasahuje i vrtulník s bambivakem, řekl mluvčí hasičů Petr Poncar.
3: Událost byla ohlášena jako požár stromů a suché trávy v těžko přístupném terénu v blízkosti chat. Po příjezdu prvních jednotek se potvrdilo rychlé šíření požáru lesním porostem, který místy přeskočil přes lesní cestu a odřízl část zasahujících hasičů. Ti ale nejsou ohroženi a pokračují v hašení z bezpečných pozic.
0: A hasiči zasahují také u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. Tam vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu. Oheň se rozšířil i na okolní chatky. V Českém Švýcarsku se turisté ve čtvrtek a v pátek nedostanou na vyhlídku Rudolfův kámen v Jetřichovicích na Děčínsku. Správa Národního parku bude v tyto dny opravovat přístupové schodiště. Zřítily se totiž dřevěné schody.
4: Správci parku v současnosti dopravují k vyhlídce materiál. Posledních 200 metrů budou muset odnosit v rukou. Proto tam musí být podle mluvčího parku Tomáše Salova turisté do čtvrtka opatrní. Horní část schodiště správa parku opravovala před několika lety a je v pořádku. Z Děčína Vít Provazník, Český rozhlas.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zítra bude slunečno, ráno na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku ještě až 40 a v 1000 metrech na horách kolem 30. I pro zítřek meteorologové varují před silnou až extrémní zátěží teplem.
1: Doprava.
0: Na 45. kilometru D5 směrem na Prahu se srazila 4 osobní auta, jsou v pravém pruhu, ale v levém je velký nepořádek a tak se projíždí jen velmi pomalu, zdržení asi čtvrt hodiny. Na 25.5. kilometru dálnice D4 směrem od Prahy se srazilo několik aut, i tady čekejte kolony. V obou případech to byl mimo jiné důsledek bouřek, hodně vody na vozovce a snížené viditelnosti. Dopravu ve středních Čechách budou bouřky podle radaru ovlivňovat ještě nějaký čas a bouří i v Praze. To byly zprávy, teď Honza a Tereza, která má slovo.
6: Dobrý den, milí posluchači. Posloucháte Dvojku a my vás vítáme u příběhů z kalendáře.
7: Konkrétně vás zdraví a dnešním příběhem vás provedou Jan Kovařík
6: a Tereza Stýblová.
7: A těšte se, dnes nás čeká povídání o lahodném nápoji, který pochází z Francie.
6: Před stovkami let jej údajně vynalezl jeden benediktinský mnich.
7: První nápovědou by tedy mohlo být mnichovo jméno. Pierre Perignon.
6: Já přidám druhou indicii, ďáblovo víno.
7: A vy se možná ptáte, co má pro Boha společného mnich s ďáblovým vínem. Nebojte se, všechno vysvětlíme.
6: Ano, a já ještě s dovolením jednou napovím. Nápoj, o kterém dnes bude řeč, užívala Marilyn Monroe vnitřně i zevně.
7: No, teď už je asi všem jasné, že nejde o čaj. Po písničce si řekneme víc.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Nápovědy, tedy jméno Pierre Perignon, sousloví Ďáblovo víno a také fakt, že námi hledaný nápoj si velmi oblíbila Marilyn Monroe, vás doufáme přivedli ke správnému vyluštění úvodního kvízu příběhu z kalendáře. To vyluštění má znít šampaňské.
1: Dnešní výročí příběhu z kalendáře na dvojce je vlastně založeno na vžitém omylu, že šampaňské víno 4. srpna 1693 vynalezl francouzský benediktinský mnich Pierre Perignon, řečený Dom Perignon.
0: Ale pozor, mnich z opatství Saint-Pierre d'Hautvillers v kraji Champagne šampaňské nevynalezl. Výrobu šumivého vína pouze zdokonalil.
1: To ale neznamená, že bychom si tu o šampaňském nemohli popovídat, právě naopak.
0: A tak si rovnou řekněme, jak toto šumivé víno vzniklo. Předtím, než vinaři kompletně pochopili proces výroby vína, stáčili ho do lahví ještě před ukončením kvašení.
1: V lahvích pak vznikaly bublinky a lahve doslova vybuchovaly. I proto se šampaňské vysloužilo označení Ďáblovo víno.
0: Pochopte, vinaři to tehdy vůbec neměli jednoduché. Ve sklepích se tenkrát pohybovali v železných maskách, aby je neporanili střepy z explodujících lahví.
1: Kdybychom tu měli popisovat různé niance a zákonitosti výroby šampaňského, tak bychom se nevešli do hodiny vyměřené našemu pořadu. A proto si řekněme jenom základní fakta.
0: Souhlasím. Šampaňské by nebylo šampaňským, kdyby hrozny na jeho výrobu nepocházely z oblasti Champagne. Její křídová půda jim dodává silnou mineralitu. Bobule se pochopitelně sbírají ručně.
1: Většina šampaňského se vyrábí metodou cuvée, kdy se smíchá více šťáv z různých druhů hroznů, přičemž jsou povoleny jen některé bílé a modré odrůdy.
0: Vylisovaná šťáva pak kvasí v nerezových nádržích či dřevěných sudech. Po prvním kvašení se mošty smíchají, následuje druhé kvašení v uzavřené láhvi, díky kterému víno získává typické bublinky.
1: Nakonec se z lahví odstraní odumřelé kvasinky, přidá se do nich takzvaný dozážní likér, který rozhoduje o tom, jestli bude konkrétní šampaňské suché, polosuché a tak dále.
0: Ročníková vína vždy pocházejí pouze z hroznů z konkrétního roku a stejně jako ta neročníková mohou být vyrobena buď pouze z bílých hroznů, nebo jen z modrých hroznů, případně i jejich smícháním. Velké oblibě se těší i růžové šampaňské.
1: Šumivá vína vyrobená ve Francii mimo oblast Champagne se označují jako krémán.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: V příbězích z kalendáře, které posloucháte na Dvojce, se teď vydáváme do klášterních sklepů opatství Saint-Pierre de Villiers, kde byl v roce 1668 ustanoven sklepmistrem jistý Pierre Perignon, který je tím důvodem, proč si dnes povídáme právě o šampaňském.
1: Mnich řádu svatého Benedikta, známý jako Dom Perignon, měl původně zbavit vybuchující vína bublinek. Když ale z jedné lahve šumivý nápoj ochutnal, zvolal: piju hvězdy.
0: Takže místo toho, aby bublinky z vína odstraňoval, snažil se vymyslet, jak perlivý mok skladovat, aniž by byl nebezpečnou trhavinou.
1: Nakonec tedy šampaňské naplnil do silnostěných lahví, které vymysleli Angličané, a bezpečně ho v nich uzavřel korkovým špuntem, namísto do té doby používaného konopí namočeného v oleji.
0: Přispěl i ke zdokonalení chuti vína. Zjistil totiž, že je pro ně ideální metoda kivé, čili smíchání moštu z různých odrůd vína.
1: Perignon také vynalezl způsob, jak dělat bílé nebo téměř bílé víno z modrých odrůd hroznů, což před ním nikdo nedokázal.
0: S Perignonem to klášterní vinařství jednoduše vyhrálo. Pod jeho vedením se produkce vína z francouzského opatství zdvojnásobila.
1: Dom Perignon zemřel v roce 1715, stejně jako jeho současník, král Ludvík XIV., A o tom, jak si ho jeho katoličtí bratři považovali, svědčí i fakt, že byl pochován v části hřbitova vyhrazené pro opaty, ač byl prostým mnichem.
0: Po Perignonově smrti o něm začalo kolovat mnoho mýtů. Kromě toho, že vynalezl šampaňské, to bylo například tvrzení, že byl slepý. Což pravděpodobně vzniklo z toho, že prováděl slepé degustace vína.
1: Také se o něm říkalo, že dokázal po ochutnání jednoho hroznu vína určit, na které konkrétní vinici vyrostl.
0: Autorem několika podobných fám byl Perignonův nástupce v klášterním vinařství, který si vymýšlel senzační historky proto, aby vzbudil zájem o tamní sklepy.
1: Dom Perignon je dnes značkou prestižního kivé společnosti Moët & Chandon. Jedná se o jedno z nejoceňovanějších šampaňských vín na světě a při prodeji v aukcích často trhá rekordy.

0: oblasti Šampaň, do které jsme vás dnes v příbězích z kalendáře vzali na výlet, působí přes 1000 producentů šampaňských vín. Někteří pěstitelé pouze prodávají hrozny šampaňským domům a teprve tam je mění v lahodný mok.
1: Asi nejznámějšími šampaňskými domy jsou Moët & Chandon a Veuve Clicquot Ponsardin.
0: Někdo má ale raději bublinky od menších producentů, jakými jsou třeba Michel Arnoux nebo Dütz.
1: Vzhledem k tomu, že to byla řeč o domu Pérignonovi a šampaňském, kterému propůjčil své jméno, mohli bychom si blíže představit právě firmu Moët & Chandon, která ho vyrábí.
0: Jsem pro. Jedná se o vinařství s dlouhou tradicí. V roce 1743 ho založil obchodník s vínem Claude Moët. Pozor, nepleťte si ho s Claudem Monetem. To byl malíř, impresionista, který leda tak mohl konzumací šampaňského zintenzivnit své imprese.
1: No, to se dovedu živě představit. Ale Claude Moët nemaloval, ale dodával šumivé víno na dvůr krále Ludvíka 15. K jeho zákazníkům patřili hlavně šlechtici.
0: A v čem tkví tajemství cuvée Dom Pérignon, jehož první ročník 1921 byl uveden do prodeje až v roce 1936?
1: Jde o ročníkové šampaňské, to znamená, že se vyrábí z hroznů sklizených v jednom roce, a to pouze z obzvlášť kvalitní úrody.
0: Dom Pérignon se skládá ze 60% z odrůdy Chardonnay, zbylých 40% tvoří Pinot Noir.
1: Takové šampaňské pak zraje minimálně 12 let, čemuž odpovídá i jeho cena.
0: Přesto Moët & Chandon vyrobí ročně miliony lahví. Jenom k nám se ho každý rok dovezou 100 000 kusů.
1: V letech 1966 až 1999 byla firma oficiálním dodavatelem šampaňského pro Formuli 1.
0: Ovšem pozor, vítězové závodů z něj ochutnali pramálo. Obvykle se s ním nastupních vítězů, navíc oblečení, jen osprchovali ke své škodě, jak uslyšíte, když s námi ještě zůstanete.

0: Dnes v příbězích z kalendáře vyvracíme jeden šampaňský mýtus. Mnozí se domnívají, že 4. srpna 1693 benediktinský mnich Dom Perignon vynalezl šampaňské. Opak je pravdou. Někdy v té době vykřikl to své legendární piju hvězdy a rozhodl se výrobu šumivého vína zdokonalit. Krátce jsme popsali jeho příběh a také jsme alespoň stručně prošli historií šampaňského domu Moët & Chandon, který oslovil svým nápojem celý svět.
1: Ty jsi zmínil jeden citát a já dodám další. Pamatujte, pánové, není to jen Francie, za kterou bojujeme, ale je to šampaňské. A my dnes příbězí z kalendáře zmíníme vliv šampaňského nejenom na politiku, ale i na umění. Také se dotkneme nejznámějšího českého sektu a ocitneme se na větevním poli, přímo u šampaňských nepokojů.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na Dvojce.

0: Na dvojce v příbězích z kalendáře jsme slíbili, že se dnes ocitneme u šampaňských nepokojů, ale možná by to mohlo svádět k tomu, že se ocitneme u výtržností způsobených nadměrnou konzumací šampaňského vína, ale tak to nebude.
1: Přesně jak říkáš, vraťme se teď společně na začátek 20. století, kdy pěstitele hroznů v oblasti šampaň ve Francii postihlo hned několik pohrom, jejichž výsledkem byla velká neúroda.
0: Pohroma první, mšička revocas, hmyz, který saje na kořenech vinné révy, dokud rostlina neuhnije.
1: Pohroma druhá, plíseň.
0: Pohroma třetí, padlí.
1: Pohroma čtvrtá, krupobytí a pátá, záplavy.
0: Zkrátka byla zničena skoro celá úroda a šampaňské domy začaly k výrobě šumivého moku používat hrozny z jiných oblastí Francie a také ze Španělska a Německa.
1: Noviny tenkrát dokonce přinesly zprávu, že některé domy dělají víno z rebarbory dovezené z Anglie.
0: Nevím, jestli bych to poznala, ale uznej, Honzo, že to je pro vinaře konec světa.
1: Uznávám, jakožto zkušený pivař bych taky nejásal, kdyby se má oblíbená značka vařila z rebarbory.
0: No, pěstitelé hroznů pro výrobu šampaňského rázem schudli a když už se jim nějaké víno podařilo vypěstovat, byli nuceni ho prodávat pod výrobní cenou.
1: V lednu roku 1911 nespokojení zemědělci z oblasti Šampaň přepadli nákladňáky, které přiváželi hrozny odjinud a naházeli je do řeky Marny. Rozumějte ty hrozny, ne ty nákladňáky. Tamtéž pak putovali i sudy se šampaňským vyrobeným z cizích hroznů.
0: Majitel jednoho ze šampaňských domů, Achille Perrier, našel své sídlo obklopené rozduřeným davem skandujícím pryč z podvodníky, načež se hrdině ukryl v domku svého vrátného.
1: Hrdina. Guvernér regionu vzkázal do Paříže, jsme ve stavu občanské války. A vláda k potlačení šampaňských nepokojů vyslala přes 40 tisíc vojáků.
0: Když pak zákonodárci vymezili území, která spadají do oblasti Šampaň, nelíbilo se to zase těm vinařům, kteří zůstali mimo ni. Přišli by totiž o exkluzivitu spojenou s ekonomickými výhodami.
1: Naštěstí nakonec všechno dobře dopadlo. Nepokoje se upokojily a my si můžeme dopřát lahodný doušek šampaňského, kdykoliv se nám zachce.
0: Opravdu?
1: Pravda, máme-li na to dostatek finančních prostředků.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Šumivá vína, o kterých je řeč v dnešních příbězích z kalendáře na dvojce, se pochopitelně vyrábějí nejen ve Francii. Známé je italské Prosecco nebo Lambrusco, případně španělská kava.
1: Do Čech se šampaňské dostalo díky hraběti Klam Galasovi, a to na konci 18. století. Mimochodem v té době se v Německu pro označení šumivého vína zažilo slovo sekt, a to už nám asi něco říká, protože od našich sousedů doputovalo až k nám.
0: První sekt na našem území byl vyroben v Bzenci a dnes už má takový nápoj v nabídce skoro každé větší vinařství. Nejznámější a nejprodávanější značkou u nás je ovšem Bohemia Sekt.
1: Historie Bohemia Sektu se začala psát ve válečném roce 1942, kdy si českomoravské vinné sklepy pronajaly část zavřeného staroplzeneckého pivovaru. Za dva roky už tu kvasila první várka šumivého potěšení.
0: A to bylo dobře, protože když starý Plzenec vítal 6. května 1945 americké osvoboditele, mohli vzduchem létat špunty tamního sektu. Během oslav osvobození se ho údajně vypilo 37 tisíc lahví.
1: A pozor, byl to sekt červený, který o rok později dostal jméno Black Widow, tedy Černá vdova, na počest stejnojmenných amerických bombardérů operujících nad Plzní.
0: V roce 1946 pak v Plzenci spatřil světlo světa sekt Chateau Radigne, který si můžete dát i dnes. Je to nejdéle nepřetržitě vyráběný sekt u nás.
1: Velkou zásluhu na tom, že se Bohemia sekt vyšvihl mezi elitu, má rodák z Champagne Louis Girardot. Ten na západ Čech přišel z moravského Šanova, kde mu komunisté v roce 1948 znárodnili vinné sklepy.
0: Pan Girardot pozvedl kvalitu zdejší produkce i tím, že nechal přivést kvasinky přímo ze Šampaně a rakouskou metodu výroby šumivého vína vyměnil za francouzskou.
1: Sám šarmantní Francouz dával přednost sektu před vínem, hlavně proto, že podle něj je blízký ženám a ženy jsou pak bližší vám, tedy rozumíte. Mějte mužům.
0: Na tom něco bude. V 70. letech minulého století se ve starém Plzenci zrodila další legenda. Bohemia sekt Demisek. Láhev této typické bohemky dodnes nechybí snad na žádné tuzemské oslavě.
1: Ano, ano. Konec konců šumivým vínem značky Bohemia Sekt si na recepci na Pražském hradě v roce 1996 připíjel i prezident Václav Havel s britskou královnou Alžbětou II. Najde.

0: Šampaňské, o kterém je dnes v příbězích z kalendáře na Dvojce řeč, má důležitou roli i v populární kultuře.
1: Jeho výrobci totiž vždy dbali na reklamu a postupem času se tak víno stalo symbolem prestiže a luxusu.
0: K oblíbenému nápoji se vyjádřil i spisovatel Francis Scott Fitzgerald, když poznamenal: příliš mnoho čehokoliv je špatné, ale příliš mnoho šampaňského je tak akorát.
1: To je ale podařený bonmot. O tom, že se šampaňské stalo symbolem země svého původu, ostatně svědčí i prohlášení britského premiéra Winstona Churchilla během druhé světové války. Tenkrát pravil: pamatujte, pánové, není to jen Francie, za kterou bojujeme, je to šampaňské.
0: No, velká motivace pro vojáky. Pod umělecky cennými plakáty propagujícími šumivé víno ze Šampaň jsou podepsáni třeba malíři Alfons Mucha nebo Henri Toulouse-Lautrec. Šampaňské se objevilo i na manetových či sezánových obrazech.
1: Psali o něm, nikoli pod jeho vlivem, ale o něm Zola, Puškin a ve Faustovi také Goethe.
0: Nemůžeš vědět, jestli nebude trošku pod vlivem.
1: Doufám, že nebyli.
0: Freddie Mercury v jedné písni dokonce zmínil láhev Moet et Chandon.
1: A je navíc znám i termín šampaňská hudba. Pokud netušíte, vysvětlím, jde o hudební styl určený ke snadnému poslechu.
0: Ve filmu Šampaňské rád usrkává James Bond. Jeho oblíbenými značkami jsou Bollinger a Dom Pérignon.
1: A hollywoodská hvězda Marilyn Monroe prý pila šampaňské každé ráno. Známá je i její koupel v tomto perlivém moku, na kterou údajně padlo 350 lahví. Jaká škoda.
0: Nebo pocta. Také možná někdy plula lodí nebo letěla letadlem, o jejíž trup byla láhev šampusu rozbita. Takový křest je běžným jevem.
1: No a ještě bychom se mohli zmínit o speciální sklenici na šampaňské, takzvané Coupe Champagne. Legenda praví, že tato sklenka byla vytvarována podle ňader Marie Antoinety nebo Madame de Pompadour.
0: To mě nutí k zamyšlení, jestli šampaňské není dobré na ňadra.
1: Kdo
0: na prsa.
1: Ví? No, o pivu se říká, že dělá hezká těla.
0: Musím to vyzkoušet.

0: Sklenice dnešních příběhů z kalendáře už je skoro vypitá, ačkoliv zde ještě nezazněl ten charakteristický zvuk.
1: A už je to jasné.
0: To jsem si dovolil z vlastní zahrádky.
1: No, bylo to naše povídání o šampaňském a mohli bychom ho zakončit trochou vědy, co říkáš?
0: Ano, jsem pro.
1: Věděl jsi, Honzo, že láhev tohoto šumivého vína produkuje při otevření podobnou rázovou vlnu jako letící tryskáč?
0: No, to jsem netušil, ani když jsem ten zvuk zkusil napodobit. Každopádně na to, milí posluchači, myslete pokaždé, když se chystáte načít nějakou tu natlakovanou láhev a nemiřte špuntem na živé tvory, do oken ani nacené prvky domácí výzdoby.
1: A to i přesto, že německý filozof Wilhelm von Humboldt řekl, cituji, dobrodružství je šampaňským vínem v našem životě.
0: No vidíte, není na to koupit si sedmičku dobrodružství.
1: Doporučuje jistě scénárista dnešních příběhů z kalendáře Filip Lukeš.
0: Ano, bohužel tu není, abychom společně odšpuntovali a cinkli. Vy si připijte s tím, koho máte rádi, a pokud jste abstinenti, tak si dopřejte aspoň příště sklenku plnou dalších příběhů z kalendáře.
1: Tak to si řekl krásně, Honzo, není co dodat. Jenom se rozloučit, mějte se pěkně.
0: Naschledanou.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na Dvojce. Blízká setkání Michaely Maurerové.
1: Na Dvojce.
2: Mým hostem bude interiérová designérka Gabriela Hámová. Proč se v některých interiérech cítíme dobře hned po příchodu, zatímco z jiných chceme co nejrychleji odejít? Jakých chyb se při zařizování domova dopouštíme nejčastěji? A kolikrát už doma zakázala svému manželovi Aleši Hámovi přestěhovat nábytek nebo pověsit obraz na to jediné správné místo? Ptát se budu interiérové designérky Gabriely Hámové.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové.
1: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
3: Zažijte komfort, který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dočasná ochrana Ukrajinců bude od zítra vázána na splnění vojenské povinnosti a prázdný vodojem u Domašova na Brněnsku znovu plní cisterna vodou. Zítra bude jasno až polojasno, ráno na severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti, přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty většinou do 37 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Rozhodnutí Rady EU omezující udělení dočasné ochrany pro migranty z Ukrajiny s branou povinností omezí podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO počty nově příchozích Ukrajinců. Podle údajů ministerstva bylo v pondělní půlnoci v Česku na 395 366 lidí s dočasnou ochranou. Za poslední týden přišlo zhruba 800 lidí. Omezení, které začne platit zítra, se bude vztahovat jen na nové žadatele o dočasnou ochranu. Evropská unie podle eurokomisaře pro migraci obstála při krizi ve španělském městě Ceuta. Magnus Brunner to řekl po mimořádné videokonferenci unijních ministrů vnitra. Do Ceuty ležící na africkém pobřeží minulý týden během jediného dne připlavalo přes 70 tisíc ilegálů. Ministři dnes Španělsko pochválili za dobré zvládnutí situace.
2: Evropská unie i Španělsko podle Brunera situaci dobře zvládly. Nelegálně příchozí lidé se nedostali do pevninské Evropy. Unijní ministři vnitra zároveň vyjádřili soustrast nad ztrátami na životech. Minulý týden při cestě do Ceuty zahynulo 75 lidí. Evropská unie bude podle eurokomisaře Brunera dál bojovat proti pašeráckým sítím, které lidi na cestu do Evropy posílají. Část států Evropské unie, včetně Česka, v posledních dnech vyzývala k dočasnému vyloučení Španělska ze šengenského prostoru. Nic takového ale ze závěru ministerského jednání nevyplynulo. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Hasiči zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. Vyhlásili zvláštní, tedy nejvyšší stupeň poplachu. Oheň se rozšířil na okolní chatky. Jeden hasič při práci utrpěl zranění. Na místě pomáhá vrtulník Black Hawk s bambivakem, který předtím hasil požár na Šumavě. Čtvrtý stupeň poplachu bývá vyhlašován jen při mimořádných situacích. Domašov, Rutka a Říčka mají znovu zajištěny dodávky pitné vody. Dobrovolný svazek obcí Domašovsko je zajistil od vodárenské akciové společnosti. Do vodojemu, který byl zcela vyčerpán, teď jezdí cisterna z nedalekých Rosic. Podle šéfa svazku Tomáše Pitrochy je ale dál potřeba, aby lidé omezili nadměrnou spotřebu vody.
3: Voda teče, takže už by neměl být problém, pokud si zase někdo nebude zalívat zahrádky, že zjistí, že už teče voda, tak se vrátíme zpátky do bodu A, ale to už většinou po těch zkušenostech, které jako dostanou, tak už se to neopakuje, nebo tak časté se to neopakuje.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Nad středními Čechami postupují bouřky a míří na Ústecký a Liberecký kraj. Zítra bude jasno až polojasno, ráno na severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti bouřky nebo přehánky, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku ještě až 40 a v tisíci metrech na horách kolem 30.
1: Doprava.
0: Na 20. kilometru D1 směrem na Prahu se v levém pruhu srazila dvě osobní auta a je tam kratší kolona. Opatrně na stém 85. kilometru D1 v opačném směru, kde je odstaven kamion, výrazně zasahující do pravého pruhu. Prudce se tam brzdí a vybočuje. A silnice 9 je poblíž Deštné neprůjezdná po pádu stromu do elektrického vedení a zasahují tam hasiči. Zprávy končí. Hezký podvečer.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: A teď už tu, přátelé, pro vás máme další úžasné životy. Nezapomenutelná mód, moudrá stařenka ze zlatovlásky nebo babička sypající arzen do kávy z takové normální rodinky. To je jenom několik rolí, které za svůj život sehrála Marie Rosůlková. Jaká byla mimo divadelní prkna a světla kamer, i to se dozvíte v úžasných životech. Na legendární Meričku vzpomíná hudebník Jiří Stivín.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
4: Marie Rosůlková podle Jiřího Stivína. Dobrý den, vážení posluchači, já jsem Jiří Stivín, syn paní Evy Svobodové, herečky, která byla velkou kamarádkou Marie Rosulkové, takže o Marie Rosulkové, další skvělé herečce, vám budu trošku povídat.
6: Co tady chceš takhle po ránu?
7: Dobré jítro, synáčku. Jdu k panu králi.
6: Pan král právě snídá.
7: A právě.
4: Byla noblesní, nonšalantní, pořád se usmívala, byla veselá, byla vlastně nenapodobitelná.
7: Víte, moji rodiče se spolu seznámili v divadle Na prodané nevěstě. A vlastně snad už tenkrát bylo rozhodnuto, že jejich dcera Marie bude herečkou. Zasvětí svůj život divadlu.
4: Jsme v klubu divadla ABC, kdy byl to vlastně herecký klub, kde už moje máma a právě Mařenka Rosulková, o které dneska budu mluvit, tady spolu strávili vlastně hodně času. Abych pravdu řekl, myslím si, že je to hodně podobné, je to ve stejném místě a ono se tady celkem nedá moc toho změnit. Možná, že tady právě akorát hůčej ty lednice, což tady nebejvalo teda, ale byl tu zase úplně jiný chaos a byl tu klavír taky a bylo to tady bezvadný vždycky. Na paní Rosulkovou mám spoustu vzpomínek, samozřejmě, protože ona byla velkou kamarádkou mojí mámy. Eva Svobodová, moje máma, byla tady vlastně pečená, vařená, smažená a s Mařenkou Rosulkovou pořádali spoustu akcí, takže v tomto klubu se vydávali často taky. Když jsem o mámě točil dokument, který se jmenuje Máma a já, kde právě Mařenka Rosulková samozřejmě taky funguje, tak jsem byl tady taky v tom klubu, takže jsem tady byl mockrát vlastně. Já jsem jí říkal Mařenka, ale říkali jí Merička, ano, Merinka.
7: Náš domov, to byla blaženost. Babička, upracované ruce v klíně, modlívala se, věřím, v Boha Otce Všemohoucího. Tatínek smolil dratve a zpíval pryč z tyrany a zrádci všemi. A bratr Jeníček popisoval na stínidle lampy Pamír střecha světa, Himalája Karakorum Kuen Lunťan Shan Hindukuš a znovu rytmicky opakoval jména asijských horstev. A mamička voňavá a laskavá, připravovala večeři a zvala nás na škubánky s mákem. Jsme chudí, říkávala ustaraně, ale v útulné kuchyni bylo teplo, petrolejová lampa svítila a škubánky, no, to přece byla lahůdka jedna z nejlepších. Tam byl pocit bezpečí, tam byla záštita. Byl to domov lásky plný.
4: Ona byla vlastně taková, jakoby vždycky strašně pohodová. Moje máma, my jsme ji říkali bába Eva, protože tam děti, to byla pro ně bába, že jo, tak bába Eva. Byla vždycky naštvaná na něco, že jo. A Mařenka to vždycky pozitivnila všechno. Ona dokázala právě vždycky všechno obrátit k dobrýmu. Takže byla, ale Evičko, to víš, to nemusíš takhle brát, ono to může být třeba úplně jinak, že jo. A vždycky se usmívala a byla vlastně pozitivní. V každém slova smyslu, dokonce si myslím, že se několikrát na sebe naštvali právě v tom směru, že moje bába vždycky jí něco vadilo a Mařence ne, že jo. Mařenka zkrátka to brala tak, že zkrátka tak jde život a konec, že jo. Byla velice skvělá v tom, že byla vlastně rodinou kamarádkou, rodinou přítelkyní a byla kmotrou mé první dcery. To jsme byli v kostele ve Štěpánské ulici a její bratříček, se mu říkalo, to byl farář. Že? A oni bydleli v takovém kubistickém domě na nábřeží. Pořád existuje ten dům takový, ten růžovej, před Vyšehradským tunelem. A tam já jsem jí navštívil jednou dokonce, když jsem byl na FAMU a byl jsem vlastně kameraman a fotograf, tak jsem jí taky dělal fotografie. Mám celou řadu jejich fotografií tam z toho bytu, kde byla. Tady máte jenom pár těch fotek, když jsem ji fotografoval u ní doma. Měla tam takový nějaký svůj portrét veliký, vidíte, to je ona za mladá.
7: Nezměnitelný světaběh mě docela zákonitě přivedl ke zralým a zkušeným ženám, matkám a babičkám. Já jsem vlastně ani v mládí nehrála moc těch naivek. Ty jsem začala hrát až v letech zralosti.
8: To myslíte jistě po druhé světové válce?
7: Pane Hořec, podle vašich řečí bych byla nejmín 100 leta. Ne, zatím já připouštím, a to s největší blahovůlí, 39. Zdá se mi totiž, že to je takový sympatický věk, tak se toho držím. No a je to. Když jsem přišla k divadlu, tak mi bylo 19. A to už tehdy jsem hrála spíš ty paničky než Julie a naivky. Shodou okolností totiž nebyly naivky v tou dobou na repertoáru.
9: Babi, prosím tě. No. Stejně jsem tě zabila a nic si nevěděla.
10: Dneška, čvíci byla jasně zabitá.
11: Krásně, babi, krásně, vůbec jsem tě neviděl.
7: Tahle babička je vlastně tak trošku originální babička. Píše, jak víte, detektivky a zkouší reakce na své geniálně vymyšlené vraždy na celé rodině. Zatím je totiž píše jenom pro šuple, jak se říká. Ale jinak se do všeho plete a z toho je obyčejně nějaká pohroma. No, režisér Jaroušek Dudek, ten má co dělat, aby nás při zkouškách i při natáčení udržel na krátkých otěžích. Protože kdyby trošinku popustil, tak snad budem chodit po hlavě. Víte, temperament mé babičky je tak nezdolný, že snad jí právě proto autorka ani neobdařila jménem. Je to prostě jen a jen babička.
4: Ona byla dobrá a byla vlastně nenapodobitelná, se dá říct. Že jo? Měla svůj zvláštní styl takový. Právě s mojí mámou měli nějakou, já si ty hry nepamatuju, já mám doma fotku jednu, kde jsou, nevím, že to byly dvě dámy z pistolí nebo nějaký takovýhle hry měli historický, ale ona byla svým způsobem vlastně to, co hrála, bylo vlastně podobné, jako když mluvila jako v civilu, že jo. To je tak, že jsou někteří herci, já nevím, jako byl třeba Rudolf Hrušinský nebo Gaben nebo takový, ty vlastně nic nedělají, ty jenom mluví a to, ale přitom jsou pořád vlastně jakoby stejný a přitom jsou okouzlující a jsou úplně skvělí, že jo, přirozený, a to ona měla tenhle ten dar taky jako v sobě.
7: Já byla posedlá divadlem od mala. Oni nevíte, jak to přijde. No prostě byla, no. Když si to uvědomíte, dobu Tyla, a to dneska se zdá neskutečný. Kdo by to dneska dokázal? Obětovat život, vždyť to byla řehole, těžká, tvrdá, bída, úzkosti, starosti, ale nádherný nadšení. A to divadlo, to byla jedna z nejdůležitějších složek toho. Vedle těch písmáků a vedle těch buditelů, kteří dovedli zachytit všecku tu podstatu toho národa. To jsou tak nádherný, uchvacující věci. Já bych brečela, když na to myslím. Víte, divadlo je přece jenom to nejnádhernější. To žádný film, žádná televize, žádný rozhlas nemůže nahradit.
4: Co může člověk se naučit od skvělé dámy, od skvělé osobnosti, která je výborná herečka. Mě naučila svým způsobem empatie teda, že jo, a jakože člověk nemá být steklej na to, což já teda dovedu. Já si pamatuju, že chodila taky na moje koncerty vždycky s bábou Evou. A jednou jsme hráli nějakou modernu, myslím, že to byl Zámečník, se jmenoval ten skladatel. Hráli jsme to v Rudolfínu a ona říkala, to bylo jako, když šibujou vlaky. A mně došlo, že měla pravdu svým způsobem, že to bylo takový jako přesouvání vlaků. Říkala, to nemělo s muzikou nic společného, no tak ona měla samozřejmě jinou představu o tom. Moderní muzika, to je věc, kterou musí člověk strávit a musí k tomu mít vlastně nějakou průpravu. Chodila k nám samozřejmě na kafe nebo s bábou Evou, jezdili dokonce na různý vejlety, ale největší vejlet byl jejich, že jeli do Londýna. na svatbu Diany, když byla Diana sebrala toho v té době prince, že jo, tak jeli společně vlakem, že jo, dámy si vyjeli a takhle měli takových vejletů, měli několik, že jo, velkých. Do ciziny teda zkrátka jezdili a různě navštěvovat svoje kamarády a známí. Takže si to užívali společně a myslím si, že jim to docela vyhovovalo a mě to bavilo taky, protože občas bába právě potom vykládala a měla hezký vzpomínky. Máma potom bydlela ve Vyšehradské ulici na Pavlači v takovém Pavlačovém bytě. Já jsem tam měl takovou svoji pracovnu. Tam se scházelo hodně lidí, že jo. Květa Fialová tam chodila, že jo, paní Vránová a Švormová a všechny tyhle ty herečky z té doby. Všechno to byly noblesní dámy a Mařenka jim vlastně vévodila.
7: Moc se člověk naučí z chyb druhých. Když si řekneš, tohle bych já nikdy neudělala, tohle je hrozný, proč tohle to dělá a proč se chová takhle a proč nedovede si uvědomit, jak to nemá žádnou cenu, s čím ona tady mává. Rozumíš, z těchto chyb se naučíš poznat, co v tobě je hodnotného. To poznáš, vždyť každý člověk má v sobě nějakou hodnotu a každý má jinou tu hodnotu. A nesnažit se nikoho kopírovat, ale vystříhat se všech těch věcí, které se ti nelíbí. To je důležitý.
4: Moje máma a Mařenka byly pořád vlastně v divadle. Když nehráli, tak byli tady v klubu, seděli někde nebo někam chodili, takže se spolu kamarádili a měli to jako životní náplň trošku to divadlo. Měla toho svého bratříčka, kterého se starala vlastně svým způsobem, s kterým žila pohromadě. Jak to bylo v jejím soukromém životě, moc nevím teda. Jako mám nějaký takový vzdálený představy o tom, že když si byla vdaná s někým, ale nevím s kým a jak to bylo. Vím, že dokonce byla i ve straně svýho času, ale když zjistila, jak to všechno vypadá, tak tu legitimaci vrátila. Já si myslím, že to brala jako samozřejmost, že slouží tomu svýmu řemeslu hereckýmu a myslím si, že u ní to vůbec nehrozilo, že by byla nějak namyšlená nebo nějakým způsobem, že by využívala toho, že ji lidi znají. To ne, tak prožívala, myslím si, svůj uzavřený život s tím bratříčkem a ještě měla jednu paní, která jí chodila posluhovat, takže normálka, no.
7: Já nejradši mluvím o lidech, kteří jsou v našem povolání, že třeba s takovým úsilím a s takovou opravdovostí hledají jádro té postavy, kterou mají stvořit, jo? Já tomu říkám, že dolujou. A druhej, který jde daleko lehčeji na to, ale má osobní kouzlo, takže ten spíš se vemluví do sympatie toho diváka, než ten, který takhle pracně, usilovně, větší kumštýř třeba, větší kumštýř a nedosáhne toho ohlasu jako ten, kdo má to osobní kouzlo.
12: A kam vy se řadíte?
7: No, a vy jste posíšte, co vy všecko chcete vědět? Já vám na všecko neodpovím, to mě ani nenapadne. Vy jste dobrý, to je, podívejte se, já si nechám svoje věci pro sebe. Každý má svoji komůrku, kam nikoho nepustí a já vás tam taky nepustím. Já vám všecko říkat nebudu. Já už jsem vám toho řekla tolik, že se až divím. No vážně.
4: Víte, co to je plíz Vánočku? No to se chodí takhle, takhle, pořád musíte ty nohy takhle dávat přes sebe, jako to dělají modelky přeci, že jo? Ty pletou Vánočku, že jo? Že dávají nohy přes sebe vlastně, jo? Že nejdou rovně takhle, ale jdou takhle, že jo? Pořád, jo? Takže to ona pletla tu Vánočku pořádně, jako to, tím byla docela známá Mařenka. Pomínám si na jednu radu, říkala, dítě, když se narodí, tak ví úplně všechno. Ale musí to zapomenout, aby mohla s náma žít. Což je pravda, speciálně ve výtvarném umění třeba, že děti jak krásně malují a pak najednou už na to zapomenou a řekne se jim, takhle je to špatně, takhle musíš, tohle musíš. A myslím si, že to je docela důležitá záležitost a každý by si v sobě měl nechat trošku toho dětského, co je v něm, protože to je fantazie, že jo. Děti mají vlastně nejdřív jenom tu fantazii v sobě, kterou se jim snaží společnost zlikvidovat, že jo, celý život. Tím, že je učí, jak to má být, jak to nemá být a tohle. Přesně o tom to je. Ta dětská fantazie by měla se přenášet i do dospělosti. Člověk by na to neměl zapomínat. Tato její fantazie tak určitě fungovala nějakým způsobem.
7: Jsem se naučila plést.
13: Je tady opravdu nádherně, mám pocit. Jako bych byl zase dítě. Víte, co bych měl udělat?
7: Ne, co?
13: Kotrmelce.
7: No tak na co čekáte?
13: Ale vypadal bych jako blázen.
7: Ale každý má právo občas vypadat jako blázen.
13: Tak dobře. A raz.
7: Je výborně, kotrmelce. Ještě. Počkejte, a já se taky trochu prtám.
13: Co chcete dělat?
7: No počkejte. Tak, lehnu si na záda.
13: Ano.
7: Podepřu rukama boky.
13: Aha.
7: A nohy nahoru, šup.
13: No to je ohromné!
7: Vidíte, věci jsou úplně jiné perspektivy.
13: Člověk má pocit, jako když kráčí po nebi.
7: Jako obláček.
13: Vy jste obláček neustále zavěšený mezi nebem a zemí. Jste moc krásná.
7: Starý člověk už má jen tu přítomnost. A není dost příležitostí, aby se projevil. Takových rolí, jako byla Maud v Harold a Maud, těch je málo. A myslím, že tam bylo mnoho řečeno z toho, čím zralý, velice zralý člověk může ještě zaujmout a mít svoje místo, důležitý místo ve společnosti. A kdyby to bylo jen pro jednotlivce, jen pro jednoho člověka, tak vždycky to stojí za to předat mu něco ze sebe, z toho, co člověk v sobě myslí, že je nejlepší. A to dát mladému člověku, to je nádherná příležitost a to je poslání. Já jsem tomu říkala předat štafetu života.

0: jsme starosvětští lidé, snad až příliš starosvětští. Ten strašný moderní svět, ten je nám jaksi cizí. Představte si, onehdy jsem viděla dámu mého věku, ta si vzala cigaretu. Prosím vás, půjčte mi cigaretu. Tak. A takhle si zapálili, zapálte mi, prosím vás, zapálte. Tak. Takhle si zapálila jako muž.
1: Drahá babi, aby ti nebylo špatně. Drahoušku, pojď mi pomoct se svačinou.
2: Ona někdy kouřila, jako, ale kouřila jenom v neděli. Už si nepamatuju, jaký byl ten hlavní důvod, ale vždycky, že kouřila jenom v neděli. Už v městských divadlech pražských, to bylo vlastně ještě v divadle, to bylo v Hybernské ulici, tam u ta Ornes, tam byl, to byla velice slavná éra tohoto divadla, kde byli všichni herci, kteří potom odešli do Národního divadla. Tam já jsem dokonce hrál jednu roli dětskou taky. Bylo to ve hře, která se jmenovala Děravá škorně. Ale tam jsem samozřejmě Mařenku Rosulkovou už taky zažil. Na tom jevišti přímo ne, ale Mařenka Rosulková byla slavná tím, že vždycky se muselo čekat na to, než Mařenka Rosulková půjde na záchod. Jako jo. A vždycky se říkalo, Mařenka už šla na záchod, budeme začínat. Tím byla populární jako v tomhle tom, a byla skvělá v tom, že ona potom později, já teda už teďka, když jsme u toho, tak nevím teda od kdy to bylo, ale to nebylo v téhle době, to bylo později. Mě byla vždycky strašně veselá a příjemná a vždycky se strašně usmívala na každýho, ale ona špatně viděla, takže ona se usmívala na každýho a každýho zdravila, ale vůbec nevěděla, o koho jde, což bylo u ní skvělý právě, že každý vždycky říkal, jak je příjemná, ale ona kolikrát fakt nevěděla, s kým se baví, jako.
3: Dneska lidi strašně posuzují to, co mají druzí, a takže stojí vo věci víc, protože je musí taky mít, že má ten druhej a že by si připadali ošizení anebo méně cení nebo nedost důležití, kdyby neměli všecko to, co vidějí kolem sebe. No ne, to je balast. Já jsem měla teď několik takových případů kolem sebe, kdy vidím, co trápení, těžkostí a nepříjemností a otravy života působí peníze, majetek a závist jednoho ke druhému. A nezbytečně si lidi tím otravují život, protože z peněz ještě nikdy nikdo nemohl načerpat štěstí do života.
2: Ježíš Mařenko, jak by to bylo. Kdyby jsme se někdy v současné době viděli, tak bychom mohli vzpomínat možná na společné chvíle a určitě bych s ní byl strašně rád, protože z ní vždycky vyzařovala pohoda a měla zkrátka takový dar, že člověk měl rád, že je s ní. Takže nikdy se nestalo, že by člověk říkal, je, už zas přišla Mařenka, nebo tak. Naopak vždycky to bylo bezvadný. Nám vlastně vždycky vytvářela i v rodině rodinnou pohodu. Nám měla krásný příměry, tady podobně, jako jsem říkal o těch dětech, že jo, tak měla spoustu takových těch příměrů. Ale vždycky to bylo trošičku založený na víře. Já si myslím, že ona věřila, že jo, Pána Boha, takže to říkala, že to zkrátka je záležitost božská a že to zkrátka my neovlivníme někdy. Věci.
3: Můj tatínek říkal vždycky nahor dolů. Ne, život není fadesa, život není rovná linie. Život má v sobě všechno bohatství a veškerou krásu. I to špatný, i to nedobrý, i to smutný, i to ukřivděný. Všechny tyhle ty i negativní stránky patří k tomu životu. Já aspoň mám tu zkušenost, že si řeknete, a bylo to přece k něčemu dobrý. Bylo to přece k něčemu dobrý, že si uvědomujete, že nemůže ten život vám přinášet jenom samý radosti, dobro a veselí a trofeje, ne. To je právě ta nádhera na životě, že je tak proměnlivý a tím tak bohatý. To znamená vděčnost k životu. A píšu ten život s velkým žet.
2: Já mám takový nástroj, který vlastně jí bavil. Měla ona se hezky smála. Já jsem si jednou říkal, Mařenko, já mám flétnu, s kterou jsem si udělal strubky od záchodu, jo. A ona, takže z toho měla strašnou legraci. Takže nástroj strubky od záchodu je tenhle ten. Takže můžu na něj trošku zahrát, protože to je nástroj, který mě provází už od nepaměti.

Hrát něco bláznivě veselého, si myslím ne, protože vzpomínka na tu Mařenku byla vždycky pohodová a jako příjemnost. To nebylo stěhování vlaků, jako, nebo šíbování vlaků, jak ona říkala. Takže to by mělo být vždycky něco pohodového, ale já jsem vlastně improvizátor a to je přesně to, co by mělo být u improvizace zásadní. A to už řekl kdysi hokejista Jágr. Řekl, když jdu na led, vypnu mozek. A to je o tom, to je. Já zkrátka nevím, co budu hrát.

0: Na svá setkávání s herečkou Marií Rosulkovou vzpomínal v Úžasných životech hudebník Jiří Stivín. Pořad připravila Kateřina Kubalová ve spolupráci s mistryní zvuku Jitkou Procházkovou. Dramaturgii měl Jan Herget.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Mimořádný hlas.
3: Jsem spokojený.
2: Výjimečná kariéra.
4: Vy osudu musíte taky napomáhat.
2: A celoživotní láska k hudbě.
4: Doma je doma.
2: Česká televize připomíná životní jubileum Štefana Margity. Portrétem i slavnostním koncertem. Štefan Margita a Štefan Margita a jeho hosté. V sobotu večer na ČT Art.
5: Radioservis představuje
6: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co

Čas 18 hodin 31 minuta, k tomu 8 vteřin a svátek mají dnes Dominikové, kterých žije podle posledních údajů v České republice 33 322. Současně mají svátek také Dominiky, kterých je u nás 12 092. Dominik to je mužské křestní jméno a původ má v latinském dominus, tedy pán. No a Dominika je ženské křestní jméno odvozené od mužského jména Dominik a znamená pánova nebo pánův. Z ženského tvoru potom vzniklo i románské označení pro neděli – Dominika. Jméno Dominik nosili nebo nosí emeritní arcibiskup pražský kardinál Duka, spisovatel a publicista Tatarka, kontroverzní politik Ferry, hudebník Cita nebo hokejový brankář Hašek. Dominiky jsou tenistky Cibulková a Paterová, violončelistka Hošková, prvorozená dcera Karla Gota nebo modelka Myslivcová. Ke všem dnešním oslavenkyním letí v tomto okamžiku z dvojky sváteční blahopřání a znělka, ta současně předznamenává, že vás po druhé v tomto týdnu čekají na dvojce písničky Od srdce, pro duši a pro uši. Při poslechu nové série ověřených a časem prověřených nahrávek vás vítá příjemný letní večer a dobrý zvuk od studiového mikrofonu v Praze na Královských Vinohradech přeje, ať už jste si rozhlas naladili kdekoliv a děláte cokoliv, Miloš Skalka.

úterní hudební setkání s písničkami Od srdce, pro duše a pro uši otevřela Marta Kubišová, kterou pro naši hudební scénu objevil všestranný skladatel, pianista, hudební dramaturg a producent Bohuslav Ondráček. S Martou Kubišovou jsme se vrátili na konec ledna roku 1965, kdy v rozhlasovém studiu A v Praze Karlíně naspívala českou verzi písničky I'm Learning About Love, Učím se o lásce, kterou si našla v repertoáru americké zpěvačky Brandy Lee. Stejně jako v případě baladického hitu Roň slzy pro Ivonu Přenaselovou z repertoáru téže zpěvačky napsal český text Jiří Štajdl. Skladbu nazval Já dovedu lhát a Marta Kubišová ji naspívala za doprovodu tanečního orchestru Československého rozhlasu pod taktovkou dirigenta Josefa Vlbruby a doprovodné vokály přidal z

0: sbor Lubomíra Pánka. Jedním z nejúspěšnějších amerických zpěváků především 50. a 60. let je Pat Boone, vlastním jménem Charles Eugene Patrick Boone, který se narodil v Jacksonville na Floridě na začátku léta roku 1934. Jeho pěvecká kariéra se stala jakousi učesanou podobou jinak výrazně exaltovaného a emotivně vypjatého rock'n'rollu. Prostě takový chlapec z dobré rodiny. V letech 1955 až 1969 měl Pat Boone doma ve Spojených státech v singlových žebříčcích 6 hitů a nás čeká ten, který se jmenuje Speedy González, rychlý González. V létě roku 1962 obsadil tenhle single schodně 6. místo v žebříčcích zámořských hudebních týdeníků Billboard, Cashbox a Music Vendor, zatímco v britské singlové 20 byl na místě 2.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Tolik Pat Boone a jeho Speedy Gonzales. Skladba, kterou naspíval hned v několika verzích. Původně transkontinentální hit z léta roku 1962. Největší hity Petra Nováka ze 60. let jsou notoricky známé Já budu chodit po špičkách, Povídej, Náhrobní kámen, Klaunova zpověď, Špinavý ráj chudých, Pokoj číslo 2, no a před časem vyšly v podobě klasického vinylového dvojalba. Petr Novák se narodil v Praze na podzim roku 1945 a v Praze také ve 52 letech na konci léta roku 1997 zemřel. Patřil k průkopnickým osobnostem původní české big beatové písničky a v tandemu se svým kamarádem od dětství s textařem Ivem Plickou vytvořil sehraný autorský tandem. Pro dnešní písničku však nebude nic právě řečeného platit. Melodii totiž složil Zdeněk Nedvěd ve spolupráci s basovým kytaristou a kapelníkem skupiny George and Beethoven s Oldřichem Weissarem. Autor textu Eduard Krečmar jejich skladbu nazval Sladké trápení a Petr Novák ji naspíval na jaře roku 1982.

0: Sladké trápení, Petr Novák, skupina George and Beethovens a nahrávka z jara roku 1982. Nahrávalo se ve studiu někdejšího Smetanova divadla. Anglická skupina The Hollies, na rozdíl od většiny vlivných britských kapel 60. let, nevznikla v Liverpoolu ani v Londýně, ale v Manchesteru, stejně jako třeba Herman's Hermits, a svého času pořádně šlapala na paty i samotným The Beatles. Není divu, že se její zpívající kytarista a skladatel Graham Nash potom výrazně uplatnil v superskupině Crosby, Stills, Nash and Young, respektive pouze potom v triu Crosby, Stills and Nash. Vedle Grahama Nashe ve skupině The Hollies působili zpěvák Alan Clark, kytarista Tony Hicks, basista Eric Haydock a v éře převážně dlouhovlasých muzikantů holohlavý bubeník Bobby Elliott. Doma ve Spojeném království, Velké Británie a Severního Irska prodala skupina více než 4,5 milionu singlů a v letech 63 až 1993 se objevila v britském singlovém žebříčku více než 30krát, a to včetně reedic. Nás v následujících minutách dnešního hudebního setkání skupina Hollies vrátí do roku 1975, kdy vznikla nahrávka kolektivní skladby členů kapely nazvaná Right On, Piš dál.
1: Srdcovky od dvojky.

Kolektivní skladba členů skupiny The Hollies, a to v nahrávce ze září roku 1975, Rye On, Piš dál. Jsme u vzpomínky na Karla Černocha, se kterým se vydáme do 70. let minulého století. Karel Černoch se narodil v Praze v roce 1943, nedokončil studia na střední výtvarné škole a potom vystřídal několik různých zaměstnání. S průpravou z dětského pěveckého sboru začal zpívat během základní vojenské služby v souboru Voji, který tehdy vedli Jiří Grossman s Miloslavem Šimkem, kteří byli také na vojně. Po návratu do civilu pokračoval ve zpěvu, vystřídal několik rokových kapel, třeba Karkulku Komety nebo Donalda, a na začátku druhé poloviny 60. let začal zpívat s vlastní skupinou Juventus, se kterou pořídil své první velké hity, písničky jako Nářek převozníka, Zrcadlo nebo Ona se brání. Karel Černoch, jehož životní pouť se uzavřela na konci roku 2007, kdy mu bylo 64 let, svého času neodolal jako mnozí další a pořídil svou verzi baladického evergreenu Unchained Melody, Nespoutaná melodie, tedy jedné z vůbec nejnahrávanějších baladických písní světové hudební scény. Píseň se dostala poprvé k posluchačům v roce 1955. No a pokud vím, tak její první českou verzi pořídil s textem Zdeňka Borovce v roce 1957 Rudolf Cortés. Píseň nazvanou Lásko má, ty nevíš, naspíval Karel Černoch se stejným textem Zdeňka Borovce v televizním studiu v roce 1981.

Lásko má, ty nevíš. Televizní nahrávka Karla Černocha z roku 1981. Irsko-anglická dívčí skupina The Nolans, ve které se sešly sestry Nolanovi z části z irského Dublinu, z části z anglického Blackpoolu, vystupovala nejprve jako The Nolan Sisters, než si změnila jméno na definitivní The Nolans. Prosadila se na přelomu 70. a 80. let 8 singlovými hity, které umístila do britského žebříčku nejprodávanějších nahrávek. Její repertoár i způsob interpretace byl silně inspirovaný nahrávkami severské skupiny ABBA a není bez zajímavosti, že se The Nolans stali vůbec první evropskou skupinou, která kdy zvítězila na Mezinárodním hudebním festivalu v Tokiu. To bylo v roce 1981, kdy jsme právě byli s Karlem Černochem a tehdy to byla písnička Sexy Music. No a nás teď čeká jeden z hitů skupiny The Nolans. Jmenuje se Gotta Put Myself Together. Musím se dát dohromady. A na podzim roku 1980 obsadil tenhle single 9. místo 20 nejprodávanějších ve Spojeném království, Velké Británie a Severního Irska.

Dívčí sourozenecká skupina The Nolans a její hit z podzimu roku 1980 Musím se dát dohromady, Gotta Put Myself Together. Máme 18 hodin, 59 minut, 53 vteřiny, dvojka vysílá živě. Skupina Rangers, která si svého času musela říkat povinně plavci, výrazně přispěla k tvářnosti naší hudební scény zvolené žánrové oblasti, kterou je moderní country music a folk. Vznikla v roce 1964, kdy sestavili tehdejší studenti strojní fakulty Českého vysokého učení technického a své první koncerty odehrála ve studentském akademickém klubu strojařů na pražském Karlově náměstí, kterému se říkalo Sax. Koncerty tehdy uváděl specialista na country music náš kolega Mirek Černý. A to už je všechno dávná historie. My se dnes se skupinou Rangers, vlastně v té době splavci, vrátíme na konec června roku 1980, kdy v někdejším suprafonském studiu Mozarteum v centru Prahy vznikla nahrávka české verze původně americké písničky Dixie Blues, kterou autor textu, tragicky zesnulý zpěvák souboru Milan Dufek, nazval Blues pátého koutu pokoje. Zkazil.

lid ti časem přihlásí. Jak břitva ostrou změnu počasí.

0: Plavci a jejich blues z pátého koutu pokoje. Nahrávka z roku 1980 a současně vzpomínka na tragicky zesnulého Milana Dufka, který odešel na věčnost 17. listopadu roku 2005 při potápění v Kolumbii, kdy měli Rangers pár volných dnů po úspěšném koncertním turné a čekali je návrat domů. Milan Dufek se tehdy nešťastně při potápění dostal do cesty zásobovacímu hotelovému člunu a zemřel ve věku 61 let.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
0: Ano, a je tady ona, tradiční pátračka. Léto 26 je na dvojce, ve znamení vzrušujících příběhů plných napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů. Do vysílání jsou zařazovány thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové adaptace děl nejznámějších českých a světových autorů, jako jsou namátkou Stephen King, Josef Karika, Petra Klabouchová nebo Kateřina Surmanová. No a součástí mrazivého léta je už pátračka, ve které tentokrát hledáme postavy z děsivých příběhů. Vyhlášení správné odpovědi a vítěze týdne se dozvíte každý pátek po 13. hodině v pořadu Šťastnou cestu. Typovat ale mohou posluchači výhradně přes webový formulář na stránkách dvojky, tedy dvojka.rozhlas.cz, a to vždy do pátku do 12 hodin. Vítěz každého týdne získá poukaz pro dvě osoby na dvě noci s ubytováním a spolupenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech. No a teď už Jirku v režii poprosím o dnešní indicii.
3: Má síla je nepředstavitelná. Holýma rukama dokážu rozevřít čelisti tyrannosaura a jedním úderem rozdrtit kosti jakémukoliv vetřelci, který naruší můj klid. Nejsem však jen tupý stroj na zabíjení. Pod hrubou osrstěnou kůží a vrstvami svalů bije velké srdce, které poprvé v životě pocítilo něco jiného než vztek a hlad. A to, když se v mé obří dlani ocitlo křehké stvoření se zlatými vlasy. Tato drobná žena ve mně nečekaně probudila ochranitelské pudy a touhu někomu slepě důvěřovat. Pro její bezpečí jsem byl od té chvíle okamžitě připraven riskovat svůj vlastní život a bojovat proti všem monstrům, a to nejen na ostrově.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.
0: Vám, kteří budete tipovat, držím palce, hodně štěstí a vracíme se zpátky k hudebním výletům proti proudu času. Americký zpívající autor Iggy Pop se narodil jako James Jewel Osterberg v roce 1947 v Muskegonu ve státě Michigan. Průkopník punk rocku v letech 69 až 74, frontman skupiny The Stooges, nám připomene jeden ze svých nemnoha singlových hitů, a sice písničku Candy, která v hitparádách bodovala na sklonku roku 1990. Dívčím vokálem do téhle nahrávky kolegiálně přispěla Kate Pearson ze zámořské skupiny B-52s.
1: Miloš Skalka.
2: Srdcovky od dvojky.

Candy, Candy, Candy, I can't let you go. Candy, já tě nemohu nechat odejít. Iggy Pop a jeho písnička o dívce jménem Candy z konce roku 1990. Také pro následující minuty dnešních písniček od srdce, pro srdce, pro duše a pro uši budou platit léta 90. Slovenská skupina Prúdy vznikla v roce 1963 a v začátcích používala anglický název The Jets. Kapela, u jehož solového mikrofonu stál zpívající kytarista Pavol Hamel, hrála zpočátku výhradně převzatý repertoár, a to instrumentálky od anglické skupiny The Shadows a nebo od švédských The Spotniks a potom zpívané písničky od The Beatles, The Rolling Stones nebo The Who. Od poloviny 60. let se ale potom v repertoáru souboru začaly postupně objevovat vlastní slovensky zpívané skladby a v roce 67 s příchodem hráče na klávesové nástroje a skladatele bohužel už zesnulého Mariana Vargy se skupina rychle přeorientovala výhradně na původní repertoár z pera členů souboru. No a vlastně ani jeden z hudebníků někdejších Prúdů se potom v následujících letech z hudební scény nestratil. V roce 1992 vydal Palo Hamel album Zpívám si pěseň a z něj pochází dnešní písnička. Jeho melodii nazval autor textu Boris Filan Stále dokola.

stále dokola. Palo Hamel v nahrávce z alba Zpěvám si pěseň, která vyšla v roce 1992. V 60. letech velice úspěšná anglická skupina The Searchers pocházela z Liverpoolu, který měl tehdy na nové ostrovní kapely bezmála patent. Kombo vytvořili sólový zpěvák a kytarista Mike Pender, zpívající basista Tony Jackson, zpívající kytarista John Nelly a bubeník Chris Curtis. The Searchers uspěli na obou stranách Atlantiku a jméno si zvolili podle názvu filmu z roku 1956 v hlavní roli s Johnem Waynem. Na podzim roku 1964 vyslali The Searchers za přízní svých posluchačů písničku When You Walk in the Room, když vejdeš do pokoje, kterou si tehdy vypůjčili z autorského zpěvníku americké skladatelky, textařky a zpěvačky Jackie DeShannon. Single skupiny The Searchers nakonec skončil v britské 20 nejprodávanějších singlů na třetím místě.

Když vejdeš do pokoje, when you walk in the room, všechno se změní a svět je náhodou najednou krásnější. Tolik Liverpoolská skupina The Searchers a její singlový hit z podzimu roku 1964. Vrátíme se domů. Sourozenci Václav a Jan Neckářovi tvořili sehraný tandem a Honza Neckář se výraznou měrou podílel na tom, aby se jeho bratr postupně dostával z komplikovaných zdravotních patálí, které se mu pletly do cesty. Navíc po vzájemné dohodě vystřídal Otu Petřinu na kapelnickém postu skupiny Bacily, kterou za chvilku uslyšíme, a to v nahrávce skladby, kterou pro sourozence složil Bohuslav Ondráček, který Václava Neckáře nejprve přivedl do plzeňského divadla Alfa a potom do pražského Rokoka, kde se jeho kariéra naplno rozběhla. A to včetně působení v triu Golden Kids. Jehož slibnou kariéru ukončil zákaz činnosti Marty Kubišové. Melodii Bohuslava Ondráčka nazval autor textu Eduard Krečmar, my to spolu táhnem dál. A sourozenci Neckářevi písničku naspívali za doprovodu Bacilů v lednu roku 1984 v někdejším suprafonském studiu Mozarteum.

0: My to spolu táhneme dál. Václav a Jan Neckářovi se skupinou Bacily, a to v nahrávce z ledna roku 1984. Věřte nebo nevěřte, právě dnes, v úterý 4. srpna 2026, slaví skupina Bacily 51. narozeniny. Velké blahopřání. Dana, vlastním jménem Rosemary Brown, je britská zpěvačka s irskými rodinnými kořeny, která byla populární především v 70. letech a na začátku další dekády minulého století. Narodila se v roce 1951 v Londýně, kam se její rodiče přestěhovali z Derry v severním Irsku. V roce 1970 vyhrála Dana velkou cenu Eurovize, která se tehdy konala v Amsterdamu, a současně se také se singlem All Kinds of Everything, všechno možné, dostala jako hitparádová debutantka na jaře onoho roku rovnou na první místo britské dvacítky nejprodávanějších singlů. Mimochodem, bylo to její jediné číslo jedna, i když v britském žebříčku bodovala s dalšími 7 singly, ale vesměs na nižších pozicích a naposledy před bezmála 45 lety. To bylo v roce 1982. No ale nás čeká její britská hitparádová jednička a současně vítězná skladba eurovizní soutěže roku 1970. Dana a All Kinds of Everything.
1: Miloš Skalka.
2: Srdcovky od dvojky.

Václav Neckář se na vás těší zanedlouho už 15. srpna, a to na keltských slavnostech u Jablonce, kde bude ovšem vystupovat bez svého bratra, se kterým před chvilkou zpíval. Je před námi vzpomínka na bratislavského rodáka Mekyho Šbirku. Ten se narodil 21. října roku 1952 a na věčnost odešel nečekaně 10. listopadu roku 2021 na následky opakovaného zápalu plic a napadení organismu rezistenční bakterií. Bylo mu 69 let. My se nyní s Mekym vrátíme do roku 1986, kdy vyšlo jeho autorské album Chlapec z ulice. Na melodiích všech 11 tehdejších novinek spolupracoval Meky s kytaristou své skupiny Limit a současně s aranžérem písní Lacem Lučeničem, a všechny texty si napsal sám. Jedné z nich dal název Ludia Vravia.

Ludia vravia. To byla hudební vzpomínka na Mackyho Šbírku s letopočtem 1986. Kytarista, skladatel, textař, aranžér a také příležitostný zpěvák Otakar Petřina, ročník 1949, byl spjatý především se souborem Golden Kids a po jeho administrativním zákazu se skupinou Bacily. Byly doby, kdy mu vrchnost téhle země, a nejen kvůli dlouhým vlasům, vůbec nepřála, proto jeho nádherná balada, ke které si napsal nejen hudbu, ale také text, zůstala v autorské verzi dlouho ležet v archivu. Posluchačům píseň zprostředkoval

alespoň Luboš Pospíšil. Jehož verzi z roku 85 jsme si v tomto pořadu už připomenuli. No a dnes nás čeká bohužel už jenom vzpomínka na Otu Petřinu, který se odebral do věčného ráje zesnulých v létě roku 2015, kdy mu bylo 66 let. Ota Petřina v autorské nahrávce z roku 1978 Marilyn Goodbye.

Poslouchali jsme autorskou nahrávku Oty Petřiny z roku 1978, která konečně vyšla v roce 1999 na deskách, respektive na CDčku. Dnešní hudební setkání sice končí, ale vy nikam nepřelaďujte, protože dvojka ta samozřejmě vysílá dál 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. A jen co dozní závěrečná písnička, tak potěší naše dětské posluchače další pohádkou Hajaja. A je tady hudební finále, o které se postará kanadská superhvězda Celine Dion, rodačka z frankofonní provincie Quebec, ročník 1968. Zprvu zpívala své písně výhradně francouzsky a uspěla s nimi na frankofonní hudební scéně od začátku 90. let, potom přidala do svého zpěvníku také angličtinu, no a dnes spravedlivě dělí svou hudební produkci mezi obě jazykové oblasti. Na konci léta roku 1996 v žebříčcích výrazně bodoval její singl s písní It's All Coming Back to Me Now, Teď se mi to všechno vrací, který si na závěr dnešního hudebního setkání poslechneme. V žebříčku listu Cashbox byl na prvním místě, v Billboardu a v listu Radio Records na druhém a s mírným zpožděním potom v britské singlové 20 na místě třetím. No a touto písní v podání Celine Dion také skončí dnešní hudební setkání s nahrávkami z doby, kdy měly písničky nejen rytmus, ale také melodii a kdy byl svět ještě v pořádku. Díky za to, že jste poslouchali, moc si toho vážím a nezapomeňte, že začínáme každý všední den krátce po 6:30. Vám u rozhlasových přijímačů přeju krásný letní večer, hlavně zdraví a ať vás život baví. Od studiového mikrofonu Českého rozhlasu Dvojky v Praze na Královských Vinohradech se až do našeho zítřejšího hudebního setkání loučí Miloš Skalka.

0: Děkuji.
1: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný podvečer, připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál o Palečkovi. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí. Doufám, že i nadále zůstanete s dvojkou.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Zvu vás na další pohádku o Palečkovi. Malý, ale čiperný Skřítek se narodil z těsta. Maminka mu ze starých rukavic ušila kalhoty a z tenkého šátku košily. Ale bojím se, že se z malého synka v chaloupce dlouho těšit nebudou. Dnešní vyprávění totiž dostalo název, jak zloději unesli Palečka. Naštěstí je Paleček chytrý a odvážný, a tak si určitě s loupežníky nějak poradí.

0: Dobrý večer, děti. Jednou byla tmavá černá noc jako zpovidel. Měsíc marně píchal růžkem do mraků, nemohl se z nich dostat ven. Paleček sladce oddychoval v bačkoře na okně a netušil, že se z lesa kradou zloději s pytlem, aby pobrali ve vesnici husy, slepice a vůbec všechno, co se dá. Byli to lapkové z lesa, loupežníci. První zloděj byl dlouhý jako bydlo a měl prsty heboučké jako peříčko. Druhý byl maličký a kulatý jako soudek, kdo ví po čem. Zastavili se na kraji lesa pod borovicí a dlouhý povídá.
1: Musíme si pospíšit, než nás ucítí psi.
0: Maličký mu notoval.
2: Co nahmátnem, šup s tím do rance a honem utíkejme.
0: A tak šli. První zloděj zamířil k Palečkovic chaloupce, druhý se plížil dál k domku obecního strážníka. Dlouhý, co měl ty heboučké prsty, pomalunku zatřásl oknem, až uvnitř klička vyskočila, spadla a okno se otevřelo. Zloděj opatrně sáhl do světnice, hmatá, najde hroudu tvarohu na okně. Pak sáhl na hroudu másla, křenovým listem přikrytou a šup s ní do pytle. Potom nahmatal bačkoru, vycpanou čímsi teplým, a vedle i druhou. Vzal je obě a zase, šup s tím do rance. Paleček se rázem probudil, když padal do té hloubky, ale už bylo pozdě. Začal tedy křičet a volat. Zloděj uslyšel hlásek v pytli a myslil si, že tam má špačka nebo myš. Ale v tom se už všichni psi ve vesnici dali do štěkotu, protože zavětřili zloděje, toho dlouhého i toho krátkého. Jsou tu zloději, co ve dne v noci chodějí, láteřili, aby probudili celou ves. Lapkové se dali na útěk, skočili do černého lesa a uháněli cesta necesta, div si palce neurazili. Náš ubohý Paleček v ranci lítal při tom běhu jako cibulka, nahoru dolů, jak se pytel klátil. Chvíle mi byl přilepený v tvarohu, pak zase na másle a nejhůř vyváděli bačkory, tloukli ho jako kroupy. V největším nebezpečí vletěl do jedné z nich a skrčil se tam hodně hluboko až u samé špičky. Dřevěnou šavličku měl po boku i s napíchnutou brusinkou a ani chvíli svou zbraň nepustil. Byl odhodlán bránit se do posledního dechu. Jeho malé a statečné srdíčko mu říkalo: nedej se, Palečku, čelem vpřed a hr na ně. Lapkové doběhli ke starému staletému buku uprostřed lesa a Paleček uslyšel hrubé hlasy, cinkot pekáčů a hrnců. Ocitl se přímo v táboře loupežníků. Náhle se s ním pytel zatočil a padl na zem. Zloděj bydlo vzal ranec za dva spodní cípy a všecko vysypal na plachtu u velikánského ohně. Paleček vyletěl s bačkorou jako střela z kanónu, ale šavličku nepustil, pokradmu se rozhlížel a čekal, co se bude dít. Nad ohněm se houpal na řetěze začouzený kotel a v něm se vařila půlka prasete. Vedle na železném rožni mladá loupežnice v zelené sukni opékala zajíce. Točila s ním kolem dokola a polévala ho vínem, aby zůstal hezky šťavnatý. Vedle ní stála stará, nemitá a nečesaná babizna, kouřila statně z fajfky a přitom oškubávala tlustou husu. Kolem toho všeho běhaly malé zlodějské děti, kulili oči a čekali, až bude upečeno. Chundelatý pes, černý jako bubák, s bílými tesáky a očima jako dva žhavé uhlíky, zíral na kotel a z huby mu visely sliny jako provázky. Takový měl apetit. A vzadu na sudu seděl veliký, zamračený lapka se zlatým náramkem na ruce a zlatou náušnicí v uchu. Za pasem měl karabáč. Kolem něho v trávě i v mechu polehávali další loupežníci. Tři z nich vyhrávali na housličky a zrovna tuhle.
3: Zloději, zloději, ve dne v noci chodějí, nenechaj nic na pokoji, oprát kopci moc nestojí. Husy, ovce, slepice, ty krademe nejvíce. Zloději, zloději, ve dne v noci chodějí.
0: A mladá loupežnice v zelené sukni se zatočila a zaspívala k tomu.

0: na tom, že to nedávalo ani za špetičku smysl. Točila sukní, podupávala a pekla. Když stará loupežnická babizna uviděla, co dlouhý zloděj vysypal z pytle, skočila po másle a po bačkorách jako liška po koroptvi a zasmála se.
1: Huhuhu, bačkorky pro staré nožičky, mlask, mlask, mlask, máslíčko pro suché jazyčky.
2: Tak už je se mnou ámen, pomyslil si Paleček. Jestli baba strčí špinavý palec do bačkory, rozmačká mě na kaši.
0: A to už babice schodila své staré ošklivé opánky a popadla bačkoru zrovna tu s Palečkem. Ale ten se nedal. Vyletěl z bačkory s náramným křikem a mával kolem sebe šavličkou, až mu brusinka ulítla.
1: Joj,
0: vykřikla poděšená zloděj baba.
1: To je žába Kuňkalka?
0: A uskočila dozadu, až spadla na kotel s prasetem.
1: Au!
0: Zavřeštěla, jak se spálila. Ale ostatní zloději měli lepší zrak.
1: To není žába, křičeli. To je malý chachárek, skřítek.
0: A úprkem se hnali na Palečka. Ale ten nečekal. Mrskl sebou jako rybička Bělička, skočil do trávy a zmizel svým únoscům ve tmě lesa.
1: Chyťte mi toho skřeta,
0: volal Lapka se zlatým náramkem a práskal karabáčem.
1: Chyťte mi toho pískoru, prodáme ho panu králi pro potěšení. Za drahé peníze ho prodáme, za kus zlata veliký jako moje hlava.
0: Jak to ostatní loupežníci uslyšeli, popadli hořící větve z ohně a začali hledat Palečka. Každý kámen obrátili, do každé dírky sáhli, i do lesního potoka si posvítili. Dokonce i psa, černého bubáka, odvázali, ale marně. Po Palečkovi nebylo nikde ani stopy. Tak co jim zbývalo? Vrátili se s prázdnou a řekli,
3: po skřítkovi je veta, nejspíš se utopil a voda ho odnesla.
0: Jenže Paleček byl živ a zdráv, seděl u paní Veverky Kotrmelcové ve stromovém hnízdě a tvářil se docela spokojeně. Jak se tam dostal a co bylo dál, o tom si povíme příště. Dobrou noc.
4: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
5: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
7: Přeju příjemný úterní večer z Dvojky. V zájmu pro štěstí a slávu francouzského lidu. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí Martin Hrdinka a hitparáda Dvojky v 21 hodin. Ve 22 hodin Mrazivé léto na Dvojce a v něm příběh Miloše Urbana Sedmi kostelí. Přijde také host nočního mikrofora a nebude chybět ani noční prout od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je úterní večerní Dvojka a zvu vás k poslouchání.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Po 674. se z vašich přijímačů ozvala důvěrně známá znělka pořadu, což v praxi znamená, že si ze svého budíku můžete udělat takový stroj času, kterým se vrátíte nějaké 200 let nazpátky. V kabině této mašiny usedají jako obvykle
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor programu této schůzky i celé výpravy Josef Veselý. Kapitánem, tedy chci říci režisérem posádky, je Jaromír Ostrý a časový plán nám připravil knižní navigátor Petr Hora Hořejš.

0: Myšlenkami francouzské revoluce a po určitý čas i Napoleonem byla fascinována duchovní elita tehdejší Evropy. Však to také bylo převratné dějinné drama, když hesla o svobodě, rovnosti lidí a občanských právech jakoby vyskočila ze stránek filozofických spisů Voltaireových, Montesquieuových a Rousseauových, aby se počala v pařížských ulicích proměňovat ve skutečnost. Evropské intelektuály v čele s Goethem, Herderem a Kantem pohoršovalo a uvádělo do zmatku jediné, totiž průvodní revoluční násilí, čím dál nepřehlednější a krvavější.
1: Přesto francouzská revoluce i sám Napoleon okouzlovali a uchvacovali.
2: Příští filozofové Hegel a Schelling,
3: tenkrát pořád ještě vysokoškoláci v Tübingenu,
2: zasadili na univerzitní půdě strom svobody.
3: Básník Klopstock napsal na revoluci oslavnou ódu.
2: Další básník, slavný Schiller, se stal dokonce francouzským čestným občanem.
3: Ruský historik Karamzin, princ Stroganov, anglický politik Thomas Paine, německý politik a vědec Wilhelm Humboldt a mnozí jiní poutníci svobody,
1: tak se jim tehdy říkalo,
3: spěchali do Paříže, aby spatřili zrození nového věku na vlastní oči.
2: Po několika letech vření a destabilizace se pak v čele Francouzské republiky jako první konzul objevil Napoleon Bonaparte a intelektuálové Evropy uvěřili, že skrze jeho vůli, radikalismus a organizační talent se ideje revoluce natrvalo prosadí jako předloha k budování lepšího světového řádu.
1: Od té doby podlehli obdobným nadějím další miliony lidí a nejenom intelektuálové. Vystřízlivění dopadlo na všechny začasté ještě tvrději než v tom 19. století.
2: Spolu s mnoha jinými sdílel tuto víru i jiný velký obdivovatel Napoleona, mladý Ludvík van Beethoven.
3: Svoji skvělou třetí symfonii S-dur, zvanou Eroika, komponoval dokonce pro něho a o něm.
2: Na titulní list čistopisu partitury napsal tvůrce dvě jména. Nahoru
0: Buonaparte
2: a dole
0: Luigi van Beethoven.
2: To bylo v roce 1803.
3: Jenomže na jaře roku 1804 se dal konzul prohlásit za císaře a rozhněvaný skladatel s předvídavými slovy
0: i on se stane tyranem
3: dedikaci odstranil a věnoval dílo
0: památce hrdiny.

0: Doba, kdy Beethoven psal svoji eroiku, se vyznačovala klidem.
1: Relativním klidem.
0: Každý klid v dějinách je vlastně relativní, protože během klidu se většinou pilně zadělává na neklid.
1: Při všech výhradách, které máme vůči Bonapartovým diktátorským sklonům...
0: A že těch výhrad máme dost a budeme jich mít v budoucnu ještě víc.
1: Při všech výhradách byla právě v období konzulátu mnohá revoluční provizoria posvěcena právním řádem.
2: Jeho vrcholným projevem se stal Code Civil, občanský zákoník z roku 1804.
1: Ten potvrdil zrušení feudálních práv a povinností.
2: Vyhlásil revoluční princip rovnosti občanů před zákonem, jakož i základní lidské svobody, osobní, náboženskou, pracovní, majetkovou.
1: Většina ze 2281 paragrafu občanského zákoníku je dodnes v platnosti.
2: První konzul provedl i řadu významných zásahů do ekonomiky země. Otevřel Francii cestu ke kapitalistickému vývoji.
1: Vytvořil francouzskou banku.
2: Zavedl zlatem krytý frank.
1: Zisky revoluce v podstatě nelikvidoval, spíš pro ně vytvářel právní rámec.
2: Nicméně současně vědomně posiloval svou autokratickou pozici.
1: Vrcholem tohoto úsilí bylo jeho jmenování dědičným císařem.
0: Už jsme si ten letopočet připomněli, psal se rok 1804.
3: Všechno začalo tím, že Napoleon nahradil direktorium systémem tří konzulů. V zápětí na to se Napoleon přestěhoval do paláce v Tuileriích a oprášil zvyklosti starého režimu. Ze slovníku Francouzů postupně vymizelo oslovení občane a občanko a nahradilo je klasické monsieur a madame. Revoluční kalendář zůstal, zatím Napoleon ho zrušil až k 1. lednu roku 1806. Byla vytvořena nová ústava, která v plebiscitu jasně zvítězila a změna režimu tak byla odsouhlasena i samotnými obyvateli Francie.

0: A stále byl mír.
1: Platil mír jak s Rakouskem, tak s Anglií, která rovněž potřebovala odpočinek.
2: Napoleon sám věřil, že osud Francie, Evropy i jeho samého se definitivně ustálil.
1: Konzul Bonaparte zahájil jednání s papežem Píjem VII., aby byly konečně uspořádány církevní záležitosti ve Francii po revoluci značně chaotické.
2: Katolicismus začal být uznáván jako náboženství, ke kterému se hlásila většina Francouzů.
1: Svoboda vyznání však byla povolena.
2: Sám Napoleon věřil v Boha ze státních důvodů a náboženství využíval ke svému prospěchu.
1: V dubnu roku 1802. mohl poprvé po 10 letech znovu zaznít zvon z pařížského chrámu Notre Dame.
2: Roku 1802. měl konzulský režim dostat definitivnější podobu.
1: Tribunát,
0: to byl tehdejší zákonodárný orgán,
1: navrhl prodloužit Napoleonovi funkci prvního konzula na 10 let.
2: Což se ovšem jemu zdálo příliš málo. A tak si vymohl referendum, ve kterém by sami obyvatelé rozhodli, zda dají Napoleonovi funkci doživotně, nebo ne.
0: Jak pak dopadlo to referendum?
2: Pro bylo 3 570 250 lidí.
0: Ano. A proti?
2: 8 374.
0: Krásný výsledek. To máme na jedno dne 826 ano. Jo, to se potom jinak vládne.
3: Na obsazených územích Napoleon zřizoval sesterské republiky.
0: Taky moc pěkný termín. V dnešní době říkáme sesterským republikám satelity.
3: Na jedné straně v nich uplatňoval režim tvrdých sankcí a kontribucí. Podle jeho názoru byly poražené státy povinny platit vítězům veškeré náklady na válku za své osvobození. Na straně druhé mělo francouzské panství i mnohé kladné stránky. V satelitních republikách byly vyhlašovány ústavy likvidující feudální povinnosti, stavovská privilegia a zakotvující občanská a lidská práva, svobodu tisku, shromažďování a další demokratické vymoženosti. A tak mnohde obyvatelstvo vítalo francouzskou revoluční armádu jako osvoboditelku.
1: Ku příkladu v Miláně, protože je Napoleon zbavil Habsburků.
2: Nadšení jeho obyvatel však značně pohaslo a nakonec se obrátilo ve vzpouru, když zjistili, jakým Francouzi pouštějí žilou. Kromě peněz odváželi například i Michelangelovi a Leonardovi obrazy.
1: Na severu Itálie vytvořil Napoleon Cispadánskou a Cisalpinskou republiku.
2: Rakouský císař dostal Benátky, Istrii a Dalmácii.
1: A Zaalpská neboli Cisalpinská republika se protáhla až k řece Adiži, Mantově a Peskiéře.
2: Zatímco Francie obsadila Mohuč a získala Rýn jako svou hranici, naplnilo se staré přísloví.
3: Až se Francie napije Rýna, celá Galie pak bude jiná.

0: Po druhé koaliční válce s Napoleonem se ukázalo, že pozuby ozbrojený mír měl ve skutečnosti daleko blíž k válce.
1: Především přetrvávala averze mezi Francouzi a Angličany. A naopak.
2: Averze mezi národy přetrvávají, když mezi nimi nejsou jaksi vyrovnány účty. My jako Češi o tom něco víme.
1: Ani účty mezi těmito starými nepřáteli nebyly vyrovnány, což Napoleon nesl o to palčivěji, že jeho plán zničit soupeře dobytím Egypta ztroskotal.
0: V krátkém oddechovém čase mezi druhou a třetí válkou se proto obě soupeřící strany horlivě připravovaly na nevyhnutelný příští střet.
1: Zatímco Velká Británie se všemi dostupnými prostředky od diplomatických až po finanční snažila dát dohromady novou kontinentální alianci, která by disponovala alespoň 500 000 vojáků,
0: Napoleon intenzivně připravoval uskutečnění svého dávného snu. Přímé invaze na britské ostrovy.
1: Evropské noviny prorokovaly Napoleonův vpád do Anglie už od jara 1804. roku.
0: A skutečně, Bonaparte systematicky soustřeďoval na základně v Boulogne, na březích La Manche, invazní flotilu, která postupně vzrostla na neslýchaný počet 2500 přepravních lodí.
1: Výsadek měl mít 120 až 150 tisíc mužů.
3: Za 6 hodin se staneme pánem světa,
2: tvrdil Napoleon svým důstojníkům.
1: Byl přesvědčen, že ovládnutím Lamanšského průlivu alespoň na kratičký čas potřebný k vylodění britského lva zdeptá a vyřeší tím veškeré problémy evropské politiky.
0: Pozemního boje se nebál. Tam znal svoji převahu.
1: Lekala ho však nepřemožitelná síla britského námořního loďstva.
2: Tak proto nezaútočil?
1: Konečné rozhodnutí znovu a znovu odkládal. Stále mu připadalo, že není dostatečně připraven.
0: A také na dobré počasí čekal.
1: Jakož i na podpůrnou akci nového velitele svého námořnictva, admirála Villeneuve.
0: Jenomže týdny a měsíce ubíhaly
1: a Villeneuve se v průlivu stále neobjevoval.

0: Uprostřed všech těch příprav bylo jednomyslně odhlasováno zřízení císařství. Stalo se tak s podporou Napoleonových obyvatel, kteří mluvili o císařství jako prostředku, který zabezpečí mír a klid Francie. Císařské žezlo měli dědit mužští potomci a při změně úředních orgánů měla být zachována rovnost, svoboda a práva francouzského lidu.
1: Napoleon měl být prohlášen císařem a poprvé se mu mělo dostat oslovení
0: Vaše veličenstvo.
2: Kromě oslovení projevil se jeho titul nějak navenek.
1: Zajisté. Při významných příležitostech začal nosit plášť z purpurového sametu, posetého zlatými včeličkami, a na hlavu si dával zlatý věnec z vavřínových listů.
2: Ano, jak vzdálen je obraz generála v ošoupané uniformě, který jídával třeba v těch nejubožejších hostincích.
1: Nyní snídal čaj z pomerančového květu, servírovaný v pozlaceném šálku.
3: Tělo si nechával natírat velkým množstvím kolínské a nosil jen bílé hedvábné punčochy.
2: A přemýšlel o své korunovaci.
3: Měla to být velkolepá podívaná, která by svou pompézností zastínila i bourbonské slavnosti a oči všech Evropanů nasměrovala na Paříž.
1: Samozřejmě u toho nesměl chybět papež, který by císaře osobně pomazal a tím jej postavil naroveň všem ostatním monarchům.
2: Svatý otec byl svolný.
1: Pius VII. Se chvíli vzpíral.
2: Proč?
1: Protože se svobodou náboženství ve Francii nesouhlasil.
3: Ale nakonec mu nezbylo nic, než se podvolit a přijet.
1: Přitom se musela vyřešit spousta problémů.
2: Například?
1: Například, co s chrámem Notre Dame?
2: A co s ním jako mělo být?
1: Jeho gotický styl vyšel z módy. Nakonec některé části zakryly kartónem.
3: A Napoleon vyškrtával z papežova textu slova, která se mu nelíbila.
1: Zatímco štolbové schánili po celé Paříži mulu, na které měl jet nosič kříže.
3: Konečně nastal onen památný den, 2. prosince roku 1804.
2: Ano, na toto datum narazíme přesně za jeden rok, roku 1805, na jednom místě prakticky na dohled od Brna.
3: Slavkov však byl v této chvíli ještě hodně daleko. Teď projížděl Paříží zlatem zářící kočár, doprovázený 8000 jezdci.
1: Vyjel z Tuileries sledován pohledy 400 000, možná 500 000 diváků.
3: Silným hlasem a s rukou na evangeliu pronesl císař Napoleon I. přísahu,
2: kterou ovšem nebude moci splnit.
0: Přísahám, že udržím celistvost území republiky, že budu dodržovat a dbát na dodržování práv konkordátu a svobody vyznání, že budu dodržovat a dbát na dodržování zákonů, politické a civilní svobody, nezrušitelnosti národního majetku, že nebudu zavádět žádné daně, že nezavedu jiné dávky než ty, které vyplývají ze zákona, že budu udržovat ustanovení čestné legie a že budu vládnout pouze v zájmu a pro štěstí a slávu francouzského lidu.

0: Historické okamžiky, kterými vstoupil císař Napoleon I. i do našich dějin, jsou teprve před námi. A nám zbývá času právě na to, abychom se pokusili načrtnout jeho portrét.
1: Tradiční údaje o jeho malém vzrůstu jsou, zdá se, přehnané.
0: Nebyl přece žádný dlouhán.
1: Jeho výšku se nepodařilo věrohodně zjistit. Proto se odhady značně liší. Mezi 152 až 167 centimetry.
2: Tehdy však byli Evropané v průměru o poznání menší než dnes.
1: Z posmrtného měření a zprávy lékaře Anto Marciho je známo, že rozpětí Napoleonových paží činilo 161 cm. Tato míra je antropologicky vždy o něco málo menší než celková tělesná výška.
2: Napoleon tedy pravděpodobně měřil o něco více než 161 cm.
0: Tedy spíše menší člověk.
2: Dnes. Mezi ostatními lidmi působil tenkrát asi tak, jako dnešní 170 cm vysoký muž.
1: Nemůžeme ho tedy považovat za výjimečně drobného člověka.
0: Jak vypadal, myslím, jeho podobu?
2: Měl velkou hlavu, široké inteligentní čelo a výrazný antický nos.
1: Tmavé, takřka černé vlasy nosil za mlada delší, až po ramena. Po roce 1800 chodil ostříhán na krátko.
2: Měl neobvyklé, nápadné, světlemodré oči. Jejich pohled byl živý, neklidný, zkoumavý, pronikavý.
1: Oduševnělou tvář s nepatrně tmavší olivovou pletí zvýrazňovaly zdravé zuby a husté černé obočí.
0: A jakou měl postavu?
1: Až do 40 byl štíhlý, pak začal přibývat na váze a působil mírně otyle.
2: Byl takřka úplný abstinent.
1: Pochutnával si v malém množství pouze na červeném burgundském.
2: Byl nekuřák. Tabák jenom žvíkal.
1: Jídával málo a rychle. Večeři spolikal za čtvrt hodiny.
2: Nejraději si pochutnával na kuřatech, fazolích, čočce, parmazánu.
1: Jeho spánkové návyky jsou proslulé. Usínal na povel v 10 hodin večer, před půlnocí se probouzel a pracoval. Pak si dopřál teplou koupel a ve 3 hodiny opět uléhal. Probouzel se mezi 6 a 7 hodinou raní, vypil šálek černé kávy a během toalety si nechal předčítat noviny.
2: Trpěl drobným tikem, později bolestmi hlavy. Nakazil se malárií.
1: Jeho ruka zasunutá pod kabátem nebyla jenom navyklým gestem. Od mládí ho totiž trápily žaludeční potíže. Příčinou jeho smrti byla perforace vředu na dvanáctníku.
2: V roce, kdy se stal císařem, prodělal první záchvat epilepsie.
1: Ještě než překročil 50, začal plešatět. Zhoršil se mu zrak a musel nosit brýle.
2: Pokud se zrovna nezúčastnil nějakých slavností, chodil prostě oblečen.
1: A takřka chorobně dbal o hygienu.
0: Jak se chorobně dbá o hygienu?
1: Dnes by příliš nevybočoval, ale jestliže si tehdy denně čistil zuby, 2x denně se koupal v teplé vodě, užíval dezinfekčních a kosmetických prostředků, tak se to v jeho časech považovalo téměř za úchylku.
0: A úplně nakonec bychom si mohli nechat Napoleonův třírohý klobouk.
2: Ten se stal jeho neodmyslitelným doplňkem.
1: Byl jedinečný, zhotovoval se přímo pro jeho hlavu. Měřil 49 cm na šířku, 25 cm na délku.
2: Mezi léty 1802 až 1815 jich spotřeboval 150.
1: Byl jediný, kdo ho nosil nasazený rovně. Všichni ostatní si jej nasazovali špičkou dopředu.
2: Černou látku zdobila jedině trikolora.
1: Symbol francouzské revoluce.
2: Francouzské republiky.
1: I francouzského císaře.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 674. schůzka s toulkami českou minulostí, 675. s podtitulem Tři císaři v jedné Evropě uvedeme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
0: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
1: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
0: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
1: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
0: Dvojka pomáhá.
1: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
0: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
1: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
0: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
3: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
4: Co říkáte této myšlence?
0: Jak to vidí?
2: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
4: Dobrý den, je tady pravidelný čas podívat se na dění kolem nás v souvislostech. Jsem ráda, že pozvání přijala Jana Matesová, ekonomka, někdejší zástupkyně České republiky ve Světové bance. Já vás vítám, dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Věnovat se chceme například rozvolnění rozpočtových pravidel a výzvě ekonomů poslancům či záchraně japonského jenu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Český rozhlas Dvojka.
0: Jak to vidí?
4: Takzvaná bitcoinová kauza míří k soudu. Pro exministra spravedlnosti Pavla Blaška i jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela, státní žalobkyně vrchního státního zastupitelství v Olomouci, navrhuje 6,5 roku vězení. Podle ní totiž umožnili státu přijmout bitcoinový dar, který přitom pocházel z trestné činnosti. Obžalovaní jsou ještě dva další lidé. Paní Matesová, co si už nyní, aniž bychom cokoliv předjímali, vzít z této kauzy? Jak to na vás celé působí?
5: Tak samozřejmě zaprvé rozhodne soud, čili nebudeme předjímat. Ať rozhodne soud jakkoliv, tak musíme to respektovat. Věc druhá, já nejsem právník a myslím si, že ta kauza je právnicky velmi komplikovaná, čili k tomu se vůbec nechci vyjadřovat, ale je tady ta

0: Je nepochopitelné, že stát přijal dar od někoho, kdo byl za provozování nelegálního webu na tržiště na Darknetu už odsouzen. Že přijal stát vůbec takový dar. Ono samozřejmě byly z toho výnosy, my dnes víme, že byly, tak kdyby stát je prokázal, tak mu propadnou. Ano, ale to neznamená, že když státu mohou propadnout výnosy z trestné činnosti, že je stát může přijmout jako dar, to prostě neplatí. A čili tohle je opravdu velmi nepochopitelné pro každého člověka, firmu, stát samozřejmě platí, když vám nabízí dar nějaký odsouzený, anebo i jenom podezřelý ekonomický kriminálník. Raději řekněte ne, anebo si hodně ověřte, odkud ten dar přišel. Jsou tam ale i nějaké dobrá poučení. Jednak to místo, kde se potom pan Jiříkovský snažil převést ty bitcoiny na měnu, na koruny nebo na nějakou jinou měnu, tak to zafungovalo správně a oznámilo to. Čili jedna dobrá věc, druhá dobrá věc, že úředníci jak ministerstva spravedlnosti, tak ministerstva financí, podle toho, co známe z médií, se velmi ostře postavili proti přijetí toho daru, čili tam to zafungovalo také dobře.
1: Pojďme k dalšímu tématu. 20 renomovaných českých ekonomů vyzvali poslance, aby posoudili novelu, která má upravit sestavování veřejných rozpočtů ještě před jejím finálním schvalováním. Poukazují na to, že vláda prosadila změny navzdory odborné kritice a také přes odpor Senátu. Novelu také vetoval prezident Petr Pavel. Podle ekonomů je nyní poslední možnost, jak na té předloze něco změnit. Tak než ohodnotíte tu samotnou výzvu, paní Matesová, jak vy se díváte na tu samotnou novelu rozvolnění rozpočtových
0: pravidel? Tak já jsem jedna z těch signatářů, čili s tím samozřejmě souhlasím. Já bych se vrátila jednak té retorice, kterou má vláda, když mluví o té novele, a jednak se vrátím o 6 let zpátky, nebo 6 let bez jednoho měsíce. Tak vláda říká, není žádná cesta, jak dodržet rozpočtová pravidla ta existující, čili ten, abych tak řekla, harmonogram snižování rozpočtového schodku. Když máme teď schodek 310, nemůžeme do konce roku 2027 mít schodek 150 miliard. A teď se vrátím do roku 2020. Rok 2020 a vláda, byla to shodou okolností vláda premiéra Babiše s ministryní financí paní Schillerovou, předkládala návrh zákona o tom, o daňových změnách, o snížení daní. To je, bylo vlastně snížení daní jenom pro vyšší příjmové skupiny. To nijak nepomohlo nízkým příjmům, té polovině lidí, kteří mají, kdybychom srovnali všechny příjmy do žebříčku podle výše, tak to té dolní poloviny žebříčku to nepomohlo. Pomohlo to té vyšší příjmové skupině. A prezident, kterým byl tehdy Miloš Zeman, byl velmi proti. A premiér ho šel přesvědčovat, měl tiskovou konferenci 14. září 2020, to bylo v Lánech a řekl, pan prezident má s tím zákonem zásadní problém, protože vytvoří rozpočtovou díru. Nakonec, aspoň z interpretace paní ministryně Schillerové i tehdejší ministryně, ona nám výsledky další schůzky potom interpretovala tak, že prezident souhlasil s tím, že to za snížení daňové sazby bude na 2 roky a potom se vrátí zase ten původní režim. Tohle se dostalo do důvodové zprávy toho zákona, nedostalo se to do samotného zákona o 2 roky později, to už byla vláda Petra Fialy, se nevrátila k tomu původnímu zdanění, ale nevrátila se ani současná vláda, dokonce má v programovém prohlášení, že to neudělá. Pan premiér neříkal nic o tom, že prezident, který měl úplně stejné výhrady, jako má současný prezident, že nerozumí ekonomii, že ohrožuje důchody, že ohrožuje investice, že ohrožuje zdravotnictví. Nic takového. Ale prezident Zeman stejně ten zákon nepodepsal. Nepodepsal ho. On se pod tu rozpočtovou neodpovědnost nepodepsal. Když bychom dnes měli, kdybychom se vrátili k tomu systému zdanění před rokem nebo do roku 2020 včetně, tak bychom žádný rozpočtový problém neměli. Měli bychom při letošních výdajích současné vlády

0: Při všech těch výdajích bychom měli rozpočtový schodek nějakých 180 miliard, neměli bychom problém, nebylo by potřeba rozvolňování. Čili ta chyba nastala už tehdy a není pravda, že nejde dodržovat ten rozpočtový schodek.
1: Ministryně financí Alena Schillerová, co se týče teď té připravované novely, říká, že změna nemá alternativu a premiér tu výzvu i vás, paní Matesová, kritizoval, že je vlastně politická. Tak podaří se vám a vůbec ekonomům ještě přesvědčit tu vládu, nebo spíše s ní nebo s poslanci ještě nějakým způsobem před tím finálním schvalováním to nějak komunikovat, sejít se, promluvit si o těch výhradách, doporučeních?
0: Určitě nic takového vláda neplánuje. Jak už jsem řekla, není to žádná politická deklarace. Prezident Zeman měl úplně stejný názor, čili to není otázka. A v té skupině, která podepisovala, jsou lidé blízcí prezidentu Zemanovi. Jsou tam lidé, kteří se s prezidentem Zemanem, ex-prezidentem Zemanem málo čem shodli. Čili to není. To je ekonomický odborný názor o rozpočtové odpovědnosti, o udržení udržení rozpočtů do budoucna. Čili ne, to není žádná politická deklarace, totéž stejný názor měl předchozí prezident, jako má současný prezident, že není alternativa, to už jsem právě řekla, kdyby bývalo došlo k tomu, co tehdejší vláda slíbila, že za 2 roky se vrátíme k tomu zdanění, které platilo do roku 2020, tak jsme problém neměli a nic se nemuselo, žádná rozpočtová pravidla se nemusela rozvolňovat, ani při těch současných výdajích současné vlády.
1: Konstatuje Jana Matesová, ekonomka, někdejší zástupkyně České republiky ve Světové bance.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Administrativa prezidenta Donalda Trumpa zatím upustila od další eskalace konfliktu s Íránem. Trhy na to včera reagovaly poklesem ropy a to v naději na obnovení diplomatických jednání mezi Washingtonem a Teheránem. Doprava Hormuzským průlivem nicméně zůstává ochromena. Kdo mu vůbec tedy vládne, paní Matesová?
0: V současné době vládne Hormuzskému průlivu strach. Strach pojišťoven, které nepojistí ty lodi, které by tam tudy projížděly, proplouvaly, protože existuje oprávněný strach, že je zasáhne nějaká střela ze strany Íránu. Čili tu současnou propustnost Hormuzského průlivu blokuje strach. A kdo, která země, no tak pro Irán je kontrola, částečná kontrola nad Hormuzským průlivem, respektive kontrola nad tím, jestli ho budou nebo nebudou ostřelovat, je základním esem ve vyjednávání se Spojenými státy o svém jaderném programu, programu obohacování uranu a o svém programu balistických střel. To je jejich eso ve hře, čili oni jen tak nenechají, neustoupí ze svého ohrožování provozu v Hormuzském průlivu. Ale zase víme, že probíhají jednání mezi Íránem a Ománem o průplavování Hormuzským průlivem a to je v pořádku. To je vlastně ta částečně optimistická varianta. Prezident Trump říká, Omán do toho nemá co mluvit. Jestli Omán bude třeba souhlasit s poplatky za plavbu Hormuzským průlivem v rozporu s mezinárodním, teď cituji prezidenta Trumpa, v rozporu s mezinárodním právem, tak srovnáme Omán se zemí. Jenomže mezinárodní právo, jehož signatáře mimochodem nejsou ani Spojené státy, ani Irán, mezinárodní právo o provozu na volných mořích říká, že v území něco málo přes 20 kilometrů přepoštěno se námořních mil od každého pobřeží suverénního státu patří ty vody do teritoriálních vod té země. A ona si v tom může dělat cokoliv včetně, a to i ten zákon, nebo ta mezinárodní konvence říká, včetně účtování poplatků. Že se to většinou nedělá, je prostě velká mezinárodní dohoda mezi těmi přepravci a příslušnými státy. V nejužším místě Hormuzského průlivu, on je široký 39 kilometrů, čili tam žádné mezinárodní vody vůbec nejsou, i kdyby Irán a Spojené státy byly signatáři téhle dohody, tak stejně tam ani pro ty signatáře nejsou. Čili tam je normální hranice dvou států s provozem, jako by to byla, já nevím, turecko-bulharská hranice. Můžete si, ty suverénní státy si můžou účtovat poplatky, jako by si je účtovali za vydání víz a tak dále, mohou kontrolovat. A jestliže se teda Omán s Iránem, jimž patří ty vody, v tom nejužším místě Hormuzského průlivu, teď domlouvají třeba i na nějakém inkasování malého poplatku. Samozřejmě s ohledem na ty země, třeba v Perském zálivu, z nichž velká část jsou spojenci Ománu, tak je to v zásadě všechno podle mezinárodního práva. Ten strach, který mají dopravci, plyne z toho, že takových míst na světě máme více. Hospod Dardanely samozřejmě, Gibraltar a také průliv, kterým proplouvá zdaleka nejvíc světového obchodu, to není Hormuzský průliv, to je průliv u města Meleky, Melecký průliv mezi Malajzií a Indonésií, také Singapurem, který v té nejužší části je široký jenom jednotky kilometrů a tam by nepochybně došlo také k nějakému uvalení poplatků.
1: Ono, ta pozornost se logicky soustředí už několik měsíců, v podstatě od toho 28. února na dění v Hormuzském průlivu, nicméně už to napětí se přesunulo i k průlivu Bab al-Mandab, kde Iránem podporovaní Husijové zaútočili na saudsko-arabské tankery, tak kde číhá další riziko? Možná černá labuť, kterou ještě nevidíme, nebo vidět nechceme.
0: Tak ten jedna z těch největších, pokud jde, teď nechám stranou ty ostatní oblasti, negeografické černé labutí, jako podmořské kabely, optické, přenos internetu, satelitní systém, ložiska těch vzácných zemin, které potřebuje celý moderní průmysl, ale přitom těch ložisek je jenom třeba několik na světě. Kobalt v Demokratické republice Kongo, všichni ho odtamtud potřebují, přitom je to země ve velikém nepokoji, teď se tam zase zhoršují bezpečnostní podmínky. Tak to nechám stranou, ale geograficky, kromě toho jmenovaného Meleckého průlivu z Indického oceánu do Jihočínského moře. Jihočínské moře, jak víme, je z pohledu Američanů Spojených států nejnebezpečnější, největší oblast ohrožení bezpečnosti na světě. Čili to nemůžeme úplně ignorovat nikdo na světě. No a pak je to samozřejmě takzvaný arktický koridor. To je ten koridor podél severu Ruska a potom dalších arktických států, Finska, Norska, Grónska samozřejmě.
1: Ta myšlenka Donalda Trumpa pořád neupustila.
0: Tak ano, ano, protože tenhle arktický koridor je extrémně důležitý z hlediska bezpečnosti, jak tam tají ledovce, tak začíná být propustný, samozřejmě pro obchodní plavbu, čili třeba z Japonska by se tam tudy dalo plavit se do Kanady, Spojených států, z Číny pochopitelně také snadněji než jižními cestami, nicméně z bezpečnosti bude propustný asi dříve i pro vojenská plavidla. Čili z hlediska bezpečnosti je to velmi důležitá oblast a i z hlediska těch vzácných zemin, které tam jsou jich tam nepochybně velká naleziště i v Grónsku, což je zase velký důvod toho zájmu amerického prezidenta o Grónsko, nešli dřív těžit, protože tam zkrátka to byl trvalý ledový pokryv toho území, jenomže ledovce tají. Takže to je tato oblast. K tomu Bab al-Mandabu, když jsme viděli před několika lety vzpříčenou loď v Suezském průplavu, a co to šestidenní vzpříčení znamenalo pro evropskou ekonomiku, tak bylo, já jsem říkala, to teď uvidíme vzpříčených lodí, bylo jasné, že tohle se stane standardním, blokování těch úžin se stane standardním nástrojem hybridní války.
1: A jak dlouho?
0: A Bab al-Mandab hned krátce na to přišel.
1: Promiňte, paní Matesová, jak dlouho tento stav vlastně může ještě snášet světová ekonomika, včetně té naší?
0: Světová ekonomika se tomu přizpůsobí, musí se tomu přizpůsobit, protože tyhle útoky černých labutí, spoustu z nich už vidíme, budou určitě následovat jedna za druhou. Čili musíme se přizpůsobit, hledat menší zranitelnost, být méně zranitelný uvnitř těch jednotlivých ekonomik i v těch dopravních cestách, dobře si hlídat ta klíčová ložiska, dobře si hlídat klíčové kabelové cesty, dobře si hlídat energetickou síť. Určitě se tomu hodně přizpůsobíme, nesmíme se toho bát, to je prostě ten stav, kterým teď žijeme. A jak dlouho to bude trvat? No, než bude nějaký nový, jiný funkční světový řád, to může být klidně 10-20 let.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Pokračujeme v rozhovoru s ekonomkou, někdejší zástupkyní České republiky ve Světové bance Janou Matesovou. Japonsko a Spojené státy podnikly minulý týden koordinovanou intervenci na devizových trzích s cílem podpořit kurz japonského jenu. Je to první společná měnová intervence obou zemí od roku 2011. Tak proč je to tak důležité? Proč to bylo nutné, paní Matesová?
0: Je to důležité. Důležité to bylo pro Japonsko, důležité to bylo pro stabilitu celého světového finančního systému a možná nejvíc důležité to bylo pro samotné Spojené státy. Když Spojené státy začínaly celý ten celní chaos, tak to bylo proto, že v pohledu Donalda Trumpa americký dolar se zdál příliš silný pro americké exportéry. On je příliš silný, protože je to nejváženější a nejdůležitější mezinárodní rezervní měna. Představuje zhruba 2/3 úspor v rezervní, ze všech rezervních měn, všech rezerv. A to je samozřejmě pro Spojené státy neobyčejně dobře, protože vláda si díky tomu může půjčovat levně, může mít ten obrovský deficit. Podniky si půjčují levněji, než by si půjčovali jinak, kdyby Spojené státy, dolar nebyl rezervní měna, domácnosti, hypotéky, spotřební úvěry si půjčují levněji ve Spojených státech, než by si půjčovali, kdyby dolar nebyl rezervní měna. Ale pro exportéry je ten dolar drahý. A to bylo to, co vadilo prezidentu Trumpovi. Vadilo mu to nejvíc ve vztahu k Japonsku, protože jen byl nejslabší z hlediska jako výhodnosti pro export, to lze spočítat, nejslabší z těch rezervních měn. A on od té doby ještě o 11% oslabil jen. Díky spekulantům částečně. Čili Spojené státy a teď Japonsko, pro Japonsko je v tuto chvíli výhodné vyvážet, ale velmi drahé dovážet, třeba tu ropu, plyn, všechny tyhle suroviny, které i Japonsko nutně dovážet musí. Pro Spojené státy nebo podniky, které jsou třeba japonské podniky umístěné ve Spojených státech, třeba ty, které by se přemístily do Spojených států, tak pro ně je teď velmi drahé vyvážet do Japonska. A pro Japonce je neobyčejně drahé nakupovat, teď nevýhodné, nakupovat s tím slabým jenem americké dluhopisy. Jenomže Japonsko je největší zahraniční držitel amerických dluhopisů, největší věřitel, zahraniční věřitel americké vlády. Čili americká vláda potřebuje, aby pro Japonce bylo výhodné japonské instituce, podniky, finanční instituce, samozřejmě bylo výhodné kupovat ten americký dluh a ne, aby pro ně byl příliš drahý. A samozřejmě ale taky, protože japonský měn, jen je třetí nejdůležitější rezervní měna na světě po dolaru a euru, tak i pro stabilitu světového finančního systému je to důležité.
1: A paní Matesová, co vůbec tedy oslabuje tu japonskou měnu?
0: Japonskou měnu oslabuje především japonská produktivita a ekonomika. Japonská ekonomika je, skutečně ta její situace je velmi komplikovaná tím, že to je ekonomika starých lidí, možná za 20 let něco takového uvidíme v Evropě nebo za 30, kde lidi, kteří vydělávají, kteří jsou v produktivním věku, začíná být menšina proti těm, kteří už nepřispívají do státních rozpočtů. A japonskou ekonomiku to neobyčejně ovlivňuje z hlediska produktivity. I když je velmi robotizovaná, automatizovaná, to je pro ní jediná cesta, jak se trvávat, tak ona už vlastně spoustu let funguje v deflaci, to znamená, že za to, že si půjčujete vám, ten, komu půjčujete, neplatí, ale vy připlácíte jemu ještě za to, že mu můžete půjčit. Prostě v takovéhle situaci je pro podniky extrémně nevýhodné investovat v Japonsku, čili Japonsko ztrácí produktivitu. Ano, na tohle se musíme připravit i v Evropě. To nás čeká. Japonsko už v té situaci je vlastně většinu tohoto století a musíme dobře vypozorovat, co pomáhá, co nepomáhá, aby evropská ekonomika neskončila stejně.
1: Jak se paní Matesová vlastně do té evropské ekonomiky i do eurozóny, do síly eura promítne třeba situace v sousedním Německu, kde například velká automobilka Volkswagen plánuje škrtnout až 100 000 pracovních míst, tuším 2 nebo 3 závody by se měly zavřít. Obdobné problémy má třeba i Opel.
0: Do německé ekonomiky, do té její stagnace se promítají výsledky nebo směřování německé ekonomiky v posledních 20 letech, která spoléhala na to, že stav, který byl, to znamená velmi levný plyn z Ruska nebo velmi levná fosilní paliva z Ruska, velmi levná jaderná paliva, uran z Ruska, velmi otevřený americký trh, že tohle bude fungovat věčně, no to se nestalo. A německá ekonomika, kromě toho jí teda dramaticky rostou sociální náklady, sociální výdaje. A kromě toho u těch velkých průmyslových podniků, které už v Německu nebyly úplně konkurenceschopné, čili se stěhovaly do Číny, a německý export také spoléhal, já jsem řekla, na Spojených státech, ale ještě více dokonce na čínském trhu, který se nakonec ukázal, že není tak přátelský, že se dokáže samozřejmě kopírovat ty německé patenty a nakonec se obrátit proti Německu tím, že je ty patenty okopíruje, příslušné výrobky produkuje levněji a ještě je technologicky posune víc dopředu. Čili tohle všechno byla politika, u které se teď ukázalo, že byla velmi krátkozraká, proti Německu se to otáčí. A u německých podniků je navíc ten problém, že v jejich rozhodovací struktuře velikou roli hrají odbory a místní zastupitelstva v těch městech, kde ty podniky působí, tak zrovna případ Volkswagenu je, Volkswagen vyrábí prostě nesmírně draze, má výborné výrobky, ale za velmi vysoké ceny. Na trhu jsou srovnatelné výrobky za mnohem nižší ceny, včetně škodovek. A ty náklady, zejména na pracovní sílu, nejde snížit, protože tomu brání odbory, které jsou povinně zastoupené v dozorčí radě a samozřejmě ta místní taky samospráva. Čili tohle bude velmi těžké pro německou vládu změnit, ale bez toho se ty němečtí výrobci nepohnou. Kéž by to příliš nezasáhlo Škodu, které se v rámci toho koncernu Volkswagen zatím daří zdaleka nejlépe a opravdu se jí daří bez ohledu na krizi evropského automobilového průmyslu.
1: Jakou strategii v oblasti finanční politiky vůbec sledují Spojené státy?
0: No, to je asi těžké v tuto chvíli říct, protože před rokem jsme se báli, že Spojené státy, které jsou klíčové, jejich politika je klíčová pro udržení toho finančního systému, který máme od druhé světové války. A není náhoda, že dohoda na tom, jak bude vypadat finanční systém, platební systém po světě, směnné kurzy po světě, na jakých principech budou založené ochrany proti státním bankrotům, ochrany proti tomu, aby státní bankroty infikovaly ostatní země. Že to bylo první, co se ke konci světové války domlouvalo jako prevence před další světovou válkou. Ne systém OSN, to přišlo až o rok později, ale tenhle systém, jak by mohl fungovat světový ekonomický systém, protože nejdůležitější je nakonec vždycky to, co máme v peněžence, že pro lidi.
1: Pohled Jany Matesové, ekonomky, někdejší zástupkyně České republiky ve Světové bance. Já vám děkuji za vaše názory, vysvětlení a přeji krásné léto. Naslyšenou.
0: Děkuji, krásné léto všem.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví. Česká dvanáctka.
2: Poprvé v novém měsíci, tedy v měsíci srpnu roku 2026, vám přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. Tady na Dvojce začíná oblíbená hitparáda a i dnes mám pro vás písničku, která vám určitě udělá radost, ta bude hned na úvod. Pak vám představím tři novinky, ty budou mít České srdce, Dan Kohout Band a Oceán. A pak samozřejmě 9 největších hitů týdne v žebříčku, jak jste ho sestavili vy svými hlasy. A to uděláte i tento týden 100%. Hlasovat budeme jako každý týden na číslo 900 1103. Já vám to ještě zopakuji. Teď to sice je důležité, ale můžete s tím hlasováním ještě chvilku počkat. Protože, jak jsem říkal, začneme písničkou, která vám určitě v tomto letním čase udělá radost. Zpívat budou Jan Smigmátor, Karel Gott a Daša. Zpívám jednu píseň dál a dál, tak se jmenuje jejich společný hit, který dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka před 4 lety v roce 2022. Dobrý den.

Zpívám jednu píseň dál a dál, zpívali Jan Smigmátor, Karel Gott a Daša a byla to písnička, pro kterou jste hlasovali v roce 2022 a hlasovali jste asi hodně, protože dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka. Mám pro vás tři novinky a hned ta první je od skupiny, která už dostala titul Legenda nočního proudu. Mimochodem ceny Legenda nočního proudu se letos budou předávat pravděpodobně na 99%, stát se může všechno 20. října večer od 19 hodin. Tak už si to napište do kalendáře, ale my se teď vrátíme zpátky do historie a skupina České srdce dostala právě tento titul před pár lety. Skupina České srdce má novinku v hitparádě a jmenuje se Jak dvě řeky.

Dnešní první novinka, jinak 91. novinka letošního roku, Jak dvě řeky, České srdce, písnička, kterou napsal lídr téhleté kapely Michal Schönbauer, který poslouchá dnešní hitparádu až v Bretani, takže ho tímto zdravím tady z České republiky, z tohoto místa, tedy od mikrofonu dvojky, a mám pro vás druhou novinku. Po delší době jsme si telefonovali s Danem Kohoutem a ptal jsem se ho, co je nového, a on mi říká, no mám nové album a také hit, který se jmenuje A nebo ne. Natočil tuhle tu píseň se svou kapelou Dan Kohout Band. A nebo ne. Je to

Dan Kohout jako autor hudby, jako autor textu a také člen své kapely Dan Kohout Band, a nebo ne. Já jenom připomenu, že Dan Kohout je nejen muzikant a zpěvák, ale také moderátor. A je to také, a to musím zejména připomenout, jeden z moderátorů Nočního proudu kdysi. Máme před sebou třetí dnešní novinku a je to písnička, kterou už můžete znát. Vznikla dávno, ale teď dostala nový kabát. Je to hit, který kdysi naspíval Petr Muk se svou rodnou skupinou Oceán a Oceán natočil novou verzi, která má podtitul 2026. Naděje.

0: Minule novinka, dnes místo deváté, Svatá Kordula a tahle nová verze, kterou natočili Aneta Langerová a Orchestra Folklorika. Právě na devátém místě byla minulý týden novinka z před 14 dnů, která se jmenuje Tvoje hvězdy. Dnes je na místě osmém, hraje kapela Foxo.
1: Pojedeme na vlně dobrá, budeme se mít, až uvidíme bobra. Perimetr

8. místo Foxo a tvoje hvězdy. Máme léto, máme letní prázdniny, máme dobrou náladu, protože v létě máme vždycky dobrou náladu, protože většinou svítí sluníčko a vám dnes září z vašeho rádia hity pro tento týden. Hitparáda Česká 12 má pro vás teď 7 největších hitů týdne. 7. místo Massachusetts 4 tenoři.

Minule páté místo, dnes místo šesté, 4 týdny v žebříčku Hej Lala, písnička, kterou napsali Michal Vorek, autor hudby, a Elin, autorka textu, a Elin také zpívala z vašeho rádia právě teď. Jedno z pravidel této hitparády říká, že hlasy, které přijdou do hitparády teď, to znamená během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které přijdou potom do středeční půlnoci. A právě ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. To znamená, že máte sice dost času na to hlasovat, ale nejlepší je hlasovat hned. Ale napište i známým kamarádům, příbuzným, ať také hlasují, ať je hitparáda o to spravedlivější. Na páté místo dnes postoupila se svým hitem Duše Lucie Vondráčková. Byla minule sedmá, takže postup nahoru.

Hit, který před 3 týdny debitoval v této hitparádě na 5. místě a i dnes je to místo 5, vyrovnává tedy své nejlepší umístění během těch 3 týdnů, co v hitparádě je, a jmenuje se Duše. Je to písnička, kterou napsali společně Lucie Vondráčková a Tomáš Kryl. A Lucie Vondráčková nám ji teď zaspívala právě z toho 5. místa. Na místě 4. je další postup, a to postup ze 6. místa. Jmenuje se Léto pod peřinou, tedy ta píseň se jmenuje Léto pod peřinou a zpívá i autor textu na melodii, kterou zkomponoval Tomáš Kolařík, Honza Nedbal. Let.

Minulý týden druhé místo a titul Zlatá česká dvanáctka a dnes místo třetí pro mámu Luděk Minka a Josef Melen. Na druhém místě po třech třetích místech je dnes hit Děti jsou taky lidi skupina Holky Tonk a je to vyrovnání jejich osobního rekordu.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Vezmeme to rychle, hlasujeme na číslo 900 1103 a posíláme SMS zprávy. Hit Mezera 12 je SMSka pro první novinku, jak dvě řeky, skupina České srdce. SMSka Hit Mezera 11 je pro druhou novinku, anebo ne, Dan Kohout Band. A SMSka Hit Mezera 10 je pro třetí novinku, Naděje verze 2026 a skupina Oceán. Aktuální žebříček, 9. místo, Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, Hit Mezera 9. 8. místo, Tvoje hvězdy, skupina Foxo, Hit Mezera 8. 7. Massachusetts, 4 tenoři, Hit Mezera 7. 6. Hey Lala, Elin, Hit Mezera 6. 5. místo, Duše, Lucie Vondráčková, Hit Mezera 5. 4. místo, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, Hit Mezera 4. 3. Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, Hit Mezera 3. Místo 2. Děti jsou taky lidi, Holky Tong, Hit Mezera 2. A SMSka Hit Mezera 1 bude pro vítězný hit. Po 14 dnech v žebříčku už není písnička Na kraj světa, kterou natočili Madame Royale a Andrea Zimányová, a do žebříčku se nedostali Co je vůbec v nás, Petr Kolář a Olympic, a I Could Be Mine, Charlotte Gott. A vítězí po páté během 17 týdnů Josef Wolter, který naspíval hit Když léta běží, který už má zlatou českou dvanáctku. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka. Krásný zbytek tohoto měsíce, tedy měsíce srpna.
2: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět. Vzpomínky šepotem zní v tichu.

0: Hezká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Mým hostem bude interiérová designérka Gabriela Hámová. Proč se v některých interiérech cítíme dobře hned po příchodu, zatímco z jiných chceme co nejrychleji odejít? Jakých chyb se při zařizování domova dopouštíme nejčastěji? A kolikrát už doma zakázala svému manželovi Aleši Hámovi přestěhovat nábytek nebo pověsit obraz na to jediné správné místo? Ptát se budu interiérové designérky Gabriely Hámové.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: zítra po 11. hodině na dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: A pro ty nejbližší chvíle letního večera tu, přátelé, pro vás máme četbu na pokračování. V těchto dnech četbu z díla Miloše Urbana Sedmi kostelí. Budeme číst z gotického románu z Prahy. Začíná napínavý příběh z tajemných míst Karlova. Účinkují Jiří Švarc a Jan Novotný.

Sešli jsme se v podchodu metra. Gmint přišel sám. Na mou otázku, kde má společníka, odpověděl takto. Nemá o něj strach, nejspíš vyspává po probdělé noci v hotelovém pokoji. Rozhlížel jsem se, zda neuvidím přicházet Rosettu. Schůzka byla domluvena na 6. Gmint vytáhl z kapsy u vesty stříbrné hodinky na řetízku, odjistil víčko a hned ho sklapl. Můžeme jít, řekl. Rosetta přijde ke svatému Štěpánu. Šli jsme dlouho mlčky a jeho otázka pak přišla o to nečekaněji. Zdali pak víte, kdy zemřel pražský chodec? Prosím? Ta onehdy slavná postava pražský Everyman, dnes už jen postava literární. Tu neznám, nevím, co máte na mysli. Na tom nezáleží. Nuže pražský chodec zemřel, když město roztěla magistrála. Od té doby tu chodí pěšky jen staromilští blázni. Vy, já, Rosetta, Raymond a pár dalších. Jde nám o život a přece si nedáme pokoj. Ostatní se opevňují v autech a můžeme se jim divit. Dohnal je k tomu put sebezáchovy. Jsou bez sebe hrůzou, že je někdo jiný přejede. Víte, které místo mám v Praze nejmíň rád? Pokračoval Gmint poté, co jsem odmítl místo pod deštníkem, v jeho ruce pouhým dětským paraplíčkem. Tohle, Václavák, jak se mu dnes říká, kdysi koňský trh. Ani já sem nechodím rád. V čem to asi je? Postrádá vertikální rozměr. Co muzeum, řekl jsem. Bedna odčaje, které narazili Kulicha, aby odpoutali pozornost od její škaredosti. Šulcova novorenesanční bouda, spotvořenina antického chrámu. To tu měli raději nechat koňskou bránu. Byla aspoň upřímnější, stejně jako všechny ostatní staré stavby. Slyšel jsem o nové skleněné věži, co má jednou stát někde na můstku. Pak nás chrání pán Bůh. Architekti 20. století neznají pokoru a jsou za to trestáni impotencí. Ale když jsem mluvil o vertikále, měl jsem na mysli něco jiného. Jak vidíte, Václavák je nudle dlouhá 3/4 kilometru a musím jí přiznat, že aspoň plní úlohu řecké agory. Ale jak je možné, že nemá jediný kostel? K paně Marii Sněžné je to, co by kamenem dohodil, ale z náměstí tam nedohlédnete, i kdybyste si vykroutil krk. A nevidíte ani svatého Jindřicha a už vůbec ne svatý kříž na příkopě, nejpřehlédnutelnější kostel v Praze. Sejde z očí, sejde z mysli. Vůbec se nedivím, že Praha za poslední století tak upadla. Ošklivé město plodí ošklivé lidi. V údivu jsem na něj pohlédl. Vždyť tento člověk, jehož jsem sotva znal, tu nahlas vyslovuje mé vlastní myšlenky. Buď to jsem narazil na spřízněnou duši, nebo o mě ví víc, než tuším a dělá si ze mne legraci. Do tváře jsem mu neviděl. Skrývala ji krempa klobouku a vyhrnutý límec. Zabočili jsme do Štěpánské. Snažil jsem se přijít na způsob, jak změnit téma rozhovoru, z kterého mi začínalo být úzko. Jakoby rytíř opět vytušil, nač myslím, začal odjinut. Moji předkové z rodu Hasenbrucků byli od nepaměti katolíci. Pocházeli z Úštěku, městečka v zapomenutém koutě Čech. V 60. letech 14. století se Václav Hasenbruck nepohodl z Berky z Dubé o nějaké území, svedl s nimi 3 bitvy a pokaždé prohrál. 2 hrady lehly popelem. Schudlý a raněný přesídlil se svými syny do Prahy a zakoupil několik domů na Novém Městě. Nabídl králi své služby, doprovázel ho na cestách do ciziny a na dlouhá léta se stal jeho vyhledávaným rádcem. A pak, rok před svou smrtí, ho dal Karel popravit. Užasla nad tím celá země. Důvod té strašné rány, jež tak nečekaně dopadla na náš rod, zůstal dějepiscům utajen. Jistě se o to zasloužil sám císař. Trestal
ale neutrhal na cti a nikdy se nemstil potomkům. Na majetek synů Václava z Házmburka nesáhl. Přišli jsme o něj později, při řádění u Trakvistů. Domy byly vypáleny, kdo přežil, odešel se zbytkem jmění do německého Lübecku. Tam se Hasenburkové usadili na dlouhý čas. V 17. století nám byl udělen dědičný titul rytíř za to, že Jindřich Hasenburg, jenž zasedal v městské radě, odhalil jakýsi komplot a zachránil město před vypálením. Od té doby nepoužíváme starý erb a ponecháváme si jen titul rytířů z Lübecku. Poznamenal jsem, že jsem taky ze severu a vlastně trochu jeho krajan. A Gmint přisvědčil, že to ví. Bylo zřejmé, že si o mě získal podrobné informace. Ale kde? Proč? Příliš jsem se vyptávat nechtěl, aspoň prozatím. Práce v jeho službách pro mě byla příliš cenná, než abych ji takto ohrozil. Rychlým krokem jsme se ubírali Štěpánskou a brzy se nám za ohybem cesty začal postupně, kousek po kousku, ukazovat kostel. Pojďte, aspoň si to obejdeme. Vyzval mě Gmint a křepce vykročil k uličce na rybníčku. Najednou se otočil a řekl: vidíte to, co já? Ohlédl jsem se. Ryk motorů z Žitné a Ječné k nám téměř nedoléhal. Z šera na konci uličky se nořila masa zušlechtěného kamene a ubíhala do výšky, kde se zužovala v ostnatý klín, černající se proti blednoucímu listopadovému nebi. Po naší levé ruce čněla vzhůru další špice, zvonice s přikrčeným tělem, ale zvednutou hlavou. Chodím sem už mnoho let, řekl jsem, hlavně za sobotních podvečerů, kdy tu bývám úplně sám. Když si odmyslíte ty domy kolem, rázem se ocitnete na jednom z nejstarobilejších míst v Praze. Nechal jsem se unést víc, než bylo vhodné, a také v Gmindovi se něco hnulo. Pozoroval mne rozšířenýma očima a úsměv, který měl na rtech, byl téměř spokojený. A kámen? Zahučelo v něm dutě. Nezdá se vám, že v takových okamžicích roste? Jak na vás působí? Nevím, co máte na mysli. Jeho výraz mě vyplašil. Ty zvláštní oči mě polikaly zaživa. Nepřipadá vám to tak? Pokračoval klidnějším hlasem. Třeba tato pozdně gotická zvonice, co si ji s takovým obdivem prohlížíte. Zbudovali ji v roce 1600 jako skromnou pomocnou zvoničku. V roce 1601 se mezi Pražany rozneslo, že zvonice o pár loktů sama od sebe povyrostla. A tak to šlo po několik dalších let. Po dostavbě Štěpána roku 1367 se vyprávilo totéž. A když byla v 15. století vstyčena velká věž, také se nechtěla zastavit, jakoby nespokojena s rozměry, které jí přisoudili stavitelé. Když tady kolem vyrostly ty hloupé činžáky, opět se zmenšila. Ale dnes, opravdu podívejte se, je zase o něco vyšší. A pohleďte tamhle. Tam stávala kaple všech svatých. Původně měla střechu vyhnanou strmě vzhůru, víc než dvojnásobně přesahující výšku nosného zdiva, jak to vidíte u zvonice. A nahoře na špici jí ještě seděla lucerna. Zkuste se jí představit. Kaple byla osmiboká, v tom napodobovala Karlovský kostel, jen měla subtilnější proporce. Stejně jako on měla vysokou stanovou střechu a ta očividně rostla. Každý rok přibyl loket dva. Pak, když se po pár staletích neblaze změnila móda, dostala střechu kulatou, zase stejnou jako Karlov. Vypadalo to směšně. Poklop na zavánějícím síru. Zdivo se rázem začalo drolit. Celá stavba jakoby se roztékala a hrozil jí kolaps. Tvrdím, že za to mohli ti, co na ní posadili tu nevhodnou střechu.
V 18. století kapli císařský dekret zrušil, udělali z ní sklad. V polovině minulého století se střecha propadla a těžce potloukla dva lidi. Jeden z nich nepřežil, druhý přišel o zdraví. A tak kapli všech svatých zbourali. Proč? Nejspíš za trest, který si zasloužil někdo jiný. Karlov ještě stojí. Je to nádherná památka. Už leta ho opravují. Škoda, že nikoho nenapadlo vrátit mu původní střechu. Nikoho, jen mě. Uvidíte, že jednou tu směšnou spotvořeninu nahradím důstojnou stanovou střechou. Vidím, že jste purista. Váš vkus je blízký mému. Ale pokud jde o Karlovský kostel, nevím, jestli se vám ten záměr podaří. Praha si na jeho tři kopule zvykla a mimo to si nejsem vůbec jist, zda by každý chrám měl být završen jehlanem nebo kuželem. Nic takového netvrdím. Říkáte, že Praha si na Karlov zvykla. Ono je to ale tak, že o něm vůbec neví. Není totiž vidět. Zeptejte se Pražanů na cestu ke kostelu svaté Panny Marie a svatého Karla Velikého, nedoptáte se. Na špičatých věžích nelpím absolutně, ale každé stavbě náleží to její. Pohleďte na kostelík svatého Longina. Pozornost turistů si asi nezaslouží, je ostudně zanedbaný. Ale jeho románský sloh nic nehyzdí. Dokonce i ta lucerna nahoře se k němu hodí. Rotunda s vytáhlou věží by vypadala nepřátelsky, asi jako saracenský stan. Podívejte se na ty krkavce, co krouží nad střechou. Proč je jich 6? Proč létají v pravidelných kruzích, co myslíte? A co to křičí? Nezní to jako Nevermore. Pohledl jsem, kam ukazoval. Nad rotundou svatého Longina opravdu létali nějací ptáci. Sám bych je nerozeznal od havranů. Příchod dne byl teď nezvratný. Jejich peří se sitou černí odráželo od světlající oblohy. Nenapadlo by mě je počítat, ale když už Gmint vyslovil číslo, zkusil jsem to. 5, 8? Ba ne, přece jen jich je 6. Podivil jsem se, jak dobrý má Gmint zrak. Plachtili kolem kulaté výšky a nevydali hlásku. Každou chvíli některý usedl na šikmou střechu a ihned vzlétl. A najednou jich nebylo 6, ale 7. Rychle jsem je přepočítal, opravdu. 7 krkavců. Ten 7. musel čekat ukrytý ve zvoničce a když jsme je začali počítat, nepozorovaně se k ním přidal. Pak odletěli. Gmint se tvářil spokojeně jako kouzelník, jemuž se podařil obtížný trik. O Longinovi se traduje, že v 13. století sloužil jako farní kostel zaniklé vesnice Rybník. Řekl bych, že právě stojíme někde uprostřed návsi. Ale stavba je mnohem starší. Svatému Longinovi byla zasvěcena až později. Prý tu v předkřesťanských dobách prováděli své rituály pohané. Ty vrány opravdu vypadaly pohansky, zasmál jsem se. Od pohana ke křesťanu pouhý krůček, bohužel to platí i opačně. Znáte tu pověst o štěpánském zvonu? Je velmi známá. Říkalo se mu Lochmar podle zvonaře Lochmajera, který ho ulil. Byl to dobrý katolík, ale žil v mizerném století. O jeho názorech se doslechli husité, kteří, jak už to tak bývá, stejně jako katolíci, nestrpěli jiné vyznání než své. Nechali zvonaře popravit na dobytčím trhu. Když Lochmajer s hlavou na špalku zaslechl umíráček, zjistil, že se s ním loučí jeho vlastní zvon. A místo, aby svým katům odpustil, proklel své dílo. Toho se zalekli i neohrožení husité a vymysleli pro Lochmara zvláštní úkol. Měl vyzvánět při požáru a před bouří.
Zvon léta dobře sloužil, ale v polovině 16. století vylezl do věže nějaký kluk a začal vyzvánět i přesto, že žádné nebezpečí nehrozilo. Slyšet to bylo až na dobytčí trh. Než se Pražané seběhli, zvonění ustalo. Chlapce našli pod věží s roztříštěnou hlavou. Od té doby se traduje, že ho schodil zvon Lochmar. Za to, že na něj zvonil z Bůdarma? Možná. A možná ho zabil jen z rozmaru. Takový zvon je nevyspytatelný. Vám to nic nepřipomíná? Kostel, zvonice, člověk. Narážíte snad na případ Záhyr? Roztomilá schoda okolností, ne? Kdo vám o něm řekl? Zkuste hádat. Ten inženýrek si taky mohl zlámat vás pod věží, na to je Apolinář vysoký dost. Kdyby se přetrhl pro vás, kdybyste ho v poslední chvíli nezachránil. Olejář si vašeho činu cení. Nenechte se mýlit jeho rezervovaností. Třeba vás ještě vezme na milost. Záleží na tom, jak se osvědčíte v mých službách. V jeho úsměvu byla ironie. Mimochodem, jsem byl zatím Záhyrem v nemocnici. Už se zotavuje a míní se co nejdřív vrátit do práce. Pilný chlapík, takový malý nezmar. Svěřil se mi, že si nechal upravit vůz na ruční ovládání pedálů. Patní šlacha mu bude srůstat nejméně 6 neděl a on nesmí ztrácet čas. Abych nezapomněl, chce vám osobně poděkovat. Rád by vás poznal, něco pro vás má. Zlaté hodinky? Myslím, že nějaký návrh. Podle všeho vám věří víc než policii. A když už jsme u policie, ohlédl se, přes křižovatku spěchala ženská postava v policejním stejnokroji. Pojďme rozetě naproti, řekl a já jsem pospíšil za ním. V tu chvíli se úplně rozednilo. Z Brandenburgerské kaple ve zdi kostela, kterou jsme spěšně minuli, se na nás už klíbil andělíček. O rozetině zpoždění se Gmint nezmínil. Vypadalo to, že si je dohodli předem. Dívka vytáhla z kapsy klíče a podala je k Mindovi, ale ten zavrtěl hlavou a tak natáhla ruku se svazkem ke mně. Zavedla mě pak nikoli k hlavnímu vchodu v průčelí kostela, ani k postranímu do severní lodi, ale ukázala na nenápadná dvířka až skoro u presbyteria. Přistoupil jsem k ním. Všechny 3 zámky, jeden starodávný a 2 bezpečnostní, odskočili hladce. Vzal jsem za kliku a opřel se do dveří. Tiše a lehce se otevřeli, jako by sami od sebe. Panovala tu ještě noc. Nejosvětlenější bylo kněžiště a hlavní loď. Sivé světlo se filtrem 6 hraných tabulek zalitých olovem prodíralo stěží. Velký oltář byl ozdobený květinami, ale kromě jejich světelkujících trsů jsem zde žádnou poutavou hru světel neviděl. Gmint bude zklamaný. A kde vlastně vězí? Nikde ho nebylo vidět. Musel zůstat s rozetou v sakristii. Sám jsem v kostele neměl co pohledávat, a tak jsem se chtěl vrátit. Náhle mě cosi zarazilo. Ozval se ženský hlas, který nepatřil rozetě. Ozvěna ho roznesla po celém kostele. Opakoval nějaké jméno, někoho volal. Ano, určitě jsem slyšel správně. Vrhl jsem se k nejbližší lavici a schoval se za ní. Jméno zaznělo znovu o něco zřetelněji, ale ještě ne dost. Proplížil jsem se podél lavic až ke zpovědnici a odtud jsem se rozhlédl. Hlas zesílil, měl plačtivý, dutý tón, jako by vycházel z hlouby země. A nyní jsem něco i zahlédl. Za pilířem u sakristie, kousek od místa, kudy jsem před chvílí přišel, kdo si stál a bránil mi svou přítomností v odchodu. Ženská silueta.
světlý obrys vystupující ze stínů severní lodi. Znovu opakoval volané jméno. Byl to hlas plný neštěstí, zastřený stezkem, obrácený nikoli ven, ale dovnitř, určený uším, které neslyší. Postrádal naději. To na něm bylo nejstrašnější. Naslouchal jsem mu bez hnutí, připraven vzít do zaječích, kdyby se v kostele ukázal někdo další. Ale byli jsme sami, já a ta žena. Ona za sloupem, otočená zády, já ukrytý ze zpovědnicí. Až na ženino volání bylo úplné ticho. Napadl mě trik, který jsem jako dítě viděl v dobrodružném filmu. Sáhl jsem do kapsy, vytáhl peněženku a našel v ní 5 korunu. Ta by měla být slyšet. Hodil jsem ji daleko od sebe směrem ke kornelské kapli v jižní lodi, kam jsem chtěl odlákat ženinu pozornost. Úder kladiva o kovadlinu nenadělá takový rámus. Mince zazvonila o dlažbu, o podpěrné sloupy, o klenební žebra, o balustrády na kruchtě. Už dávno se někam zakutálela, ale stále zvonila jako zvon. Žena nereagovala. Šimone, ozvalo se od sloupu do kovového doznívání. Teď jsem tedy už rozuměl. Sebral jsem odvahu a vyšel z úkrytu. První krok, druhý, třetí. Viděl jsem, co má na sobě. Žlutohnědý plášť s bílou kapucí, který jí splýval až k zemi. 9., 10., 11. krok. Viděl jsem, že je útlá, že má skloněnou hlavu, že ruce drží sepnuté před tělem. 12., 13. Paní, řekl jsem chabým hlasem. Třásl se mi víc hlas nebo kolena. Paní, slyšíte mě? Dlažba zmizela. Kolem se prostírá zelený pažit. Tráva v kostele? Žasl jsem a nevěřil očím. Zvedl jsem hlavu. Nikde žádná okna, nikde žádný strop. Bílá vysoká oblaka a mezi nimi blankitné

Šimona z okna vyhodil. Zatočí se mi hlava. Padá na zašlý náhrobek a já jí v tom nejsem s to zabránit. Mluvíte ze spaní, příteli. A já myslel, že to jsou mdloby. Někdo nade mnou stál, někdo jiný mě pleskal po tváři. Obr s příjemným hlasem, dívka s otázkou v očích. Byl jsem v kostele. Seděl jsem opřený o sloup v severní lodi, kousek od vchodu do sakristie. Hučelo mi ve spáncích a svíral se mi žaludek. To ten zkažený vzduch, řekla Rozeta a přistrčila mi pod nos pytlík z bombóny. Jen si udělal pár kroků, zapotácel ses a začal padat. Mohl sis ublížit nebýt toho pilíře. Svezl ses po něm elegantněji než filmová hrdinka. Netrpíš na nízký tlak? Kde jste byli? Hledal jsem vás. Šli jsme za tebou. Když se sporoučil k zemi, nestačili jsme přiskočit včas. Gmint se tvářil zkroušeně, ale bylo patrné, jakou má z události radost. Vy jste tu ženskou neviděli, viděl jsem na ně. Opět se na sebe podívali. Asi se vám něco zdálo, řekl Gmint. Vypadal jako pozůstalý na pohřbu. Klobouk držel v jedné ruce, v druhé deštník a hůlku. I Rozeta si sundala čepici, to bych byl od policajta nečekal. Ten váš syn je velmi zajímavý, pokračoval rytíř. Poslyšte divu smutného, že lochomar syna mého z okna vyhodil. Tady jste skončil. Dál je to. Mne, smutnou máti, v srdce uhodil zármutkem velikým. Takhle zní celý epitaf po 300 let napsaný na hrobě chlapce, který tu zahynul pod zvonicí. Právě toho, o němž jsem vám vyprávěl. Musel jste si o tom někde přečíst, protože si nevzpomínám, že bych vám byl ten nápis citoval. Vrhl jsem na něj nevěřícný pohled, ale nevšímal si toho. Otočil se a zamířil k velkému oltáři. Rozeta si strčila do pusy bonbon a vykročila na druhou stranu. Sbíral jsem se ze země. Měl jsem na sebe vztek. Obzvlášť mě zlobilo, že Rozeta bere mou slabost jako samozřejmost. Gmint také. Takhle si mě ve svých službách moc dlouho neponechá. Mokr! Zahalekal, až se to rozléhalo. Co bychom si bez něj počali? Stál před oltářem a ukazoval na okna. Vidíte ty kružby? A tamhle to gotické lomení oken hlavní lodi. Víte, co tam zanechalo baroko, než to Mokr opravil? Kulatá okénka. Přiznám se, pokusil jsem se připojit k jeho kritice, že baroko taky nemám v lásce. Baroko je ten nejhloupější směr. Co horšího nás ještě postihlo? Podívejte se tamhle na svatého Řehoře. Má se tvářit útrpně, ale vypadá jako obecní moula. A ta příšerná pěta. Už jste viděli něco nechutnějšího? A tamhle to taky stojí za pozornost. Oltář Panny Marie Svatoštěpánské. Rokokový oltář. Mně se líbí, řekla Rozeta vzdorně. Mně ne. Napuchlý vřet na čisté pokožce gotického chrámu. Tolik falše a předstírání. Jsem skutečně rád, že už tu není Rozálie od Škréty, toho přeceňovaného mazala. Pro mě za mě to můžou odnést zloději. A s tím všechny ty prdelaté andělíčky. Kostel tu musí nechat, ten neunesou. Kaple a oltáře taky neunesou, nedala se Rozeta. S těmi se vypořádám já. Opáčil Gmint, ale už klidněji. Půjde to pryč. Následoval jsem ho k východu. Když zmizel v sakristii, otočil jsem se po Rozetě. Právě se zastavila u druhého sloupu jižní lodi, sehnula se a sebrala něco ze země. Hádej, co jsem našla, zavolala na mě. Někdo tu ztratil 5 korunu.

Miloš Urban, Sedmi kostelí. Pro dnešek končí četba, kterou připravil Jan Kašpar. Účinkovali Jiří Švarc a Jan Novotný. Seriál natočil v roce 2001 režisér Vlado Rusko. No a další část uvedeme zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, milí posluchači z nočního mikrofóra, které právě teď začalo na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Vás zdraví Monika Valentová. Pozvala jsem si, jak jsem dnes na sociální síti i napsala, z mého pohledu Amazonku mezi psycholožkami a psychologi, výraznou osobnost digitálních médií, moderátorku a autorku podcastu Psycho Bitches, psycholožku a psychoterapeutku Olgu Vlachinskou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Vy jste mi říkala, že za běžných okolností v tomto čase, v této denní době spíte. Tak se musím zeptat, jak se máte, jak se cítíte, jak vám je?
1: A najel mi adrenalin, takže jsem se trošku probrala z nějakých mrákot a doufám, že tady něco řeknu, co bude dávat hlavu a patu.
0: Na sociálních sítích jste taky psala, že se těšíte na veřejnoprávní ostudu. Já moc ne. Já bych ráda ještě tento pořad moderovala dál. Ale vy vlastně do veřejnoprávních médií, co jsem si tak lustrovala, nechodíte zas tak často. Teď mám pocit, že trošičku přituhuje.
1: Tak pozvali mě do jednoho pořadu veřejnoprávního a tam jsem odvedla velmi profesionální výkon, takže jestli chcete profesionální výkon, budu se snažit a budu taky naprosto korektně, nebudu říkat žádný šílenosti.
0: Ne, já bych chtěla autentický výkon.
1: Dobře.
0: Vy jste živá, energická, šťavnatá, zábavná, tak to byla hrozná škoda naše posluchače o vás ochudit.
1: To jo, ale zase by byla hrozná škoda vás ochudit o tenhle pořad. Takže
0: ne, tak já si budu držet svoje a vy buďte sama sebou. Já myslím, že to zvládnem takhle. Dobrý večer.

0: Hostem dnešního nočního mikrofóra, které právě posloucháte na Dvojce, je psycholožka a psychoterapeutka Olga Vlachinská. Olgo, přestože jste mladá, z mého pohledu, ano.
1: Moje dcera mi říká, že jsem stará babizne, tak je to relativní.
0: Dobře, ale vaší dceři je 12, tak se to zprůměruje nějak. Mladá, hezká, chytrá, schopná. Tak jste mi sympatická. Čím myslíte, že to je?
1: Já nevím, kdo si mi nedávno říkal, že je to, že jsem buď láska nebo nenávist, nebo že je to buď a nebo, že buď lidi jako dráždím k nesnesení, protože nějakým způsobem se projevuju, takže to je pro ně těžký to zkousnout, fakt jim to jako viscerálně vadí, nebo naopak si to jako oblíbí ten můj styl. Tak je to možný, že jsem trošku polarizující bytost.
0: Ale třeba konkrétně ženy se s těmi mladšími, hezkými, chytrými konfrontují trošku těžko někdy.
1: No mě ne, i mě naopak přijde, že s holkama to mám hezčí než s pánama některýma. A že jako kdyby pro nějaký ženy jsem s tělesněním jich samotných a pojmenovávám třeba věci, které je trápí a jdu s nima nějak ven a oni se potom cítí viděny a slyšeny, že občas mě se podaří nějak verbálně uchopit něco, co sdílí velké množství žen mojí generace nebo trošku starší, trošku mladší a když to třeba napíšu na ty sítě nebo nějakým způsobem to pojmenuju nebo o tom natočím nějaký video, tak najednou mají pocit, hej jo, tohle je to přesně ono. Takže mě se občas daří pojmenovávat nějaké jako generační témata, si myslím, co trápí spoustu žen a tyhle ženy se pak jako se mnou, se mým sympatická. A 80% třeba faninek našeho podcastu jsou ženy a 90% lidí, co mě sleduje na sítích, jsou ženy, takže já oslovuju daleko víc ženy a muže říkám, že jenom ty chytré a vzdělané, co se neleknou a trošku dominantnějšího typu nebo nějakýho, který nepotřebují nějaký ten archetyp tý něžný nymfičky, co někde v koutě čeká na prince nebo něco takového.
0: To, že vypadáte velmi mladě, ještě mladší než jste, tak to vnímáte jako plus nebo mínus?
1: Teď už je to dobrý, teď si to začínám trošku užívat, když je nějaký mladý 30-letý kluk překvapený, že jsem o 10 let starší než on, tak to udělá mému egu, to mě tam jako podrbe, říkám si, juh. Ale dřív to bylo docela blbý, protože když ve 20 vypadáte na 15, ve 25 na 20 a ve 30 na 25, nebo možná ještě mladší, tak ty lidi vás soudí na první pohled na základě toho zjevu a očekávají nějakou větší naivitu, očekávají to, že jste ještě nevyzrála bytost, která jako toho nic moc neví. Takže jak kdyby s tím jsem byla konfrontovaná často, že když někam vejdete, že lidi od vás očekávají, bych řekla, intelektuálně míň, než můžete nabídnout. A mě to docela jako trápilo, nebo možná až ponižovalo, bych řekla. A zároveň i pro tu roli terapeutky to není úplně jako dobrý vypadat strašně mladě, protože pak přijde někdo a řekne si, tyjo, tahle žába, co ta o životě ví, jak ta mě může jako podpořit v nějakým mým těžkým okamžiku. Nicméně teď, jako když se to přehouplo přes tu 40, tak mám pocit, že si vyzobávám spíš ty benefity toho, jo? Že už vypadat na 30 není zas tak špatný, to už není člověk tak mladý, to už se předpokládá, že si třeba i něco zažil a že může něco říkat. Takže se to mění se to v tom čase, no.
0: Když teď pomineme to, jak člověk vypadá, ale budeme se věnovat tomu, kolik skutečně člověku je. Jak významnou roli v té terapii hraje věk? Dokážete být terapeutkou, vy asi ano, ale přijímají vás třeba generace vašich rodičů?
1: To je zajímavá otázka. Podle výzkumu žádnou, jo? Podle výzkumu starší terapeuti nejsou efektivnější než ti mladší a naopak s dlouhodobou a praxí naše efektivita paradoxně klesá. Nejspíš proto, že už začínáme přemýšlet šablonovitě, tohle už jsem viděla, tohle jsem zažila, ty spadáš sem, přestáváme možná být tak jako extrémně zvídavý, wow, co to je, musím si to prozkoumat, ohmatat a občas může být těžší brát nějaký smír přicházejícího člověka jako úplně novej a unikátní, protože nám zapadne do nějaký šablony nebo škatulky. Zároveň někteří lidi potřebují pro to, aby si vytvořili důvěru k tomu terapeutovi, což je základ té spolupráce, tak mít pocit, že ten terapeut má něco odžito. Třeba spousta žen, který mají řešit tematiku mateřství a rodičovství, tak za mnou chodí právě i z toho důvodu, že ví, že mám 3 děti, jo, a je to pro ně něco, hele, ona mi bude rozumět, ona mě bude chápat, protože si sama zažila něco podobného, nebude to pro ně jenom nějaká abstrakce. Takže pro mnoho lidí tohle je jako plus, velký plus a tím, že pro ně je to plus, tak to pak je reálný plus té terapie, jestli mi rozumíte. Ani ne tak, protože objektivně samo za to by bylo, ale pro ten vztah náš to něco dělá. A obecně já mám starších klientů málo, ale mám i nějaký jako starší dámy a pány a myslím si, že nám to funguje hezky, ale je to spíš bych i řekla jako nějaká generační záležitost, že přece jenom, já nevím, lidi 55 plus pro tuhle generaci už je obtížnější si říct o pomoc, může to být ještě v téhle generaci častěji stigmatizovaný a tím pádem i ta terapeutická péče je pro ně hůř dostupná a s většíma překážkama si oni třeba řeknou.
0: Mm-hmm. Čili vaše typická klientela ve vaší terapeutovně je žena, dejme tomu 25 až 45, dejme tomu. Mm-hmm,
1: jo, přesně, tak to jste pomyslela, no prostě no. Přesně. Mm-hmm.
0: A co tuhletu generaci třeba nejvíc pálí, nebo jestli to jde aspoň lehce zobecnit, kde jak si nechal tesař díru, jak se říká v téhleté generaci?
1: No, napadá mě jedno téma, je to často mezigenerační téma i jakože můj vztah k mým dětem a můj vztah k mým rodičům, což se vzájemně prolíná. My jsme byli nějak vychovávaný a jako kdyby s tou výchovou, kterou spousta z nás dostala, tak nějak úplně nesouzníme a děláme to jiným způsobem. A to jiným způsobem znamená, že se snažíme sami sebe taky nějak proměnit, protože máme naučený nějaký starý vzorce ze svého dětství, tam nás to vede, jo, takže máme chuť na děti řvát, máme chuť třeba být, když nás zlobí, ale zároveň si to nepřejeme, protože má ten náš ideál se posunul k tomu, co je třeba dobrá máma. Takže tam dochází ke spoustě jako kdyby vnitřních konfliktů, když se budu bavit o těch třeba matkách nebo rodičích a zároveň pak dochází k nějakému nedorozumění generačnímu, protože my se na ty naše rodiče díváme skrz ty naše dnešní standardy a skrz tyhle hodnotíme ty rodiče a oni z toho pak chudáci nevycházejí úplně nejlíp a jsou smutní, že jo, a taky je to bolí na srdíčku a dochází tady k nějakým takovým třenicím. To je jedna část věci. A druhá část věci je, že vlastně si myslím, že jako je nemožný být dokonalej, to všichni ví, ale ono je často nemožný dostat i nějakému svýmu zvnitřnělýmu ideálu v těch asi 56 kategoriích, ve kterých máme excelovat, jo. A ten tlak, který na sebe klademe, který vlastně na něj ani není čas, jako za 24 hodin nestihnu být skvělá matka, mít skvělou kariéru, prostě být nejlepší manželka, být nejlepší mlenka, mít tu skvěle upravenou zahradu, uklizený barák a vyčesanýho psa, já nevím, co všechno ještě. Určitě jsem 3/4 věcí neřekla, co bych měla dělat. A pak dochází k nějaký jako občas až kolizi identity, ale já jsem si svůj život představovala, že tohle všechno budu zvládat. A teď nezvládám ani jednu třetinu, nebo ani jednu čtvrtinu. A takže tohle, ten tlak nějaký, který jako kdyby jde zvenku, ale on prorůstá dovnitř a jde pak vlastně zevnitř, jo. Mm-hmm. To si myslím, že je docela častý téma. Hmm.
0: A když se ještě podívám na tu vaši odbornou praxi, tak stalo se vám někdy, že jste si říkala, na tohodle klienta já zkrátka nemám dost životních zkušeností, nemám dost odžito, i když teď jste mi to vyvrátila a popsala a zkrátka terapeut buď je dobrý nebo není dobrý a na tom věku nezáleží, tak přece jen bylo někdy něco, nějaký milník, kterým jste si třeba neprošla?
1: Přemýšlím. Měla jsem období, kdy jsem měla pocit, že to moc neumím s depresivníma klientama, který jsou v takový ty nehybný fázi anhedonie. To znamená, že vůbec se nedostanou k prožitku nějaký radosti a v takový nějaký takovým bezvětří, jo. A já tím, jak jsem hodně živelná, tak jsem měla tendenci strašně rychle jako se snažit z toho vytáhnout a rozradostnit a rozjuchat. A myslím, že jsem jim dělala trošku neúplně dobrou službu tehdy, že jsem na ně trošku jako tlačila, aby už konečně teda vylezli z té své zoufalosti. A tak to si myslím, že jsem určitě pak asi reflektovala. Říkala jsem si, hele, ty pro tenhle typ klientu nejseš úplně nejvhodnější terapeut. Mám pocit, že jsem se v tom nějak jako posunula, že teďka už umím víc přistát tady v tomhle temnu a jako chvíli tam zůstat a snad, jo, je to sebehodnocení. Jsem si natrénovala nějakou trpělivost, ale jinak je to daleko víc o tom, že si sedneme jako lidi, že prostě máme chemii spolu mezi lidskou, že a to nejde o to, abych já jako byla kdo ví jak odvařená z toho klienta, ale jde o to, aby jemu bylo dobře se mnou, abych já byla schopná poskytnout dostatek bezpečí a zároveň dostatek nějaký inspirace nebo výzev k tomu na některé věci nahlížet jinak, nebo možná i dostatek, že občas se tam odehrávají silné emoční věci, jo, tak a je to i nějaký prostor, jestli ten člověk něco odžije a já to pak třeba nějak soucitně uchopím a tím se to promění. Takže tam ani tak nejde o téma, ale jde o to, že pro určitý typ osobností jsem taky zjistila, že nejsem úplně jako ideální a pro některý naopak, jo, a mně se dobře pracuje s lidma, co toho mají v hlavě strašně moc. Já to dokážu jako všechno pobrat a něco z toho jako nějak si s tím pohrát. A hůř se mi pracuje s lidma, co jako kdyby moc nemluví nebo toho moc nenabízí do toho prostoru a pak nevím, nemám ten matroš, se kterým bych mohla pracovat. Tak a takhle to jsem si u sebe jako všimla, že to takhle mám.
0: Teď jste možná lehce naťukla ty benefity, které vám přináší vaše diagnóza ADHD, ale o tom až po písničce. Wow.

0: Dnešní mikrofórum.
1: Monika Valentová a její host na dvojce.
2: Tím hostem je psycholožka a psychoterapeutka Olga Vlachinská, která se v mnoha podcastech a rozhovorech netají s tím, že má ADHD. Proč jste se o tom, Olgo, rozhodla veřejně mluvit?
3: Protože si myslím, že pro lidi s nějakou neurodivergencí je fajn mít v prostoru nějaký záchytný bod někoho, kdo dokáže dobře popsat jejich žitou zkušenost. Občas to může být až katarzní. Myslím si, že ono částečně to nějakým způsobem naplňují komunity třeba ADHD žen, co vznikají, kde si sdílíme naše různý omily a přešlapy každodenní. A zároveň tím, že si myslím, že mám docela dar některé věci jako popsat v balíčku tak nějak vtipně a spousta lidí se v tom uvidí, tak jim to jako uleví. A fakt to už jsem říkala na začátku, validuje to nějak tu jejich životní zkušenost. Takže tohle je ten důvod. Zároveň třeba v mý bublince mít ADHD není žádná ostuda, nebo nějakým způsobem já jsem se nikdy necítila diskriminovaná za to, že o tom mluvím, ale znám spoustu lidí, kteří třeba si netroufnou vůbec říct v práci, že mají tuhle diagnózu, protože se bojí toho, že za to budou nějakým způsobem neperzekuováni, ale že to bude nahlíženo s nějakou jako nedůvěrou, že můžou mít nějaký problémy. Prostě spousta kontextů pro ně není bezpečných. A zároveň často dochází taky k nějakému neporozumění generačnímu, kdy někdo řekne, hele, já mám ADHD a dozví se třeba od tvých rodičů nebo nějakých kolegů, že to je výmluva, že se dělá zajímavým nebo že nějakým způsobem se snaží na sebe upozornit, že stejně jenom línej a málo se snaží. Takže i z toho důvodu si myslím, že i když pro nějakou skupinu lidí to může působit, že ADHD je teďka v tom veřejném prostoru moc a že už jako jsme máme překročen limit a že možná bychom se měli bavit o něčem jiným, tak já si myslím, že někde možná ano, ale že je pořád ještě jako spousta hluchých míst, který potřebují osvětu, no, v tomhle. Hmm.
2: Jak jste vlastně vy, tuším v 37 letech, k té diagnóze dospěla?
3: No, je to strašně vtipný, protože jsem měla klientku, která byla celá nadšená z toho, že může mluvit rychle, že na mě může valit své bomby a já jsem z toho celá nadšená, prostě si tam hrajeme spolu s metaforama, vytváříme nějaký spolu nový uchopení toho jejího prožívání. A vlastně mi tak nějak ze srandy asi řekla, hala, nemáte vy taky ADHD, protože tohle jsem ještě nezažila. A zároveň moje kamarádka, právnička, ta se směju a už mě zakázala říkat jej jméno, tak ta ráda dává diagnozy všem ADHDčkám, protože sama je ADHDčka a ta mi řekla, ty jsi jasná. A já jsem nad tím začala vlastně přemýšlet, pak jsem si to začala nějak studovat, pak jsem si začala odškrkávat ty kolonky a pak mě to přineslo nějakou úlovu, si myslím, i mimo manželovi, který nechápal, jako proč některé věci, proč pro boha nejsem schopná tohle konzistentně dělat, nebo proč některé věci neudělám, dokud na mě nezařve pořádně, jako, protože potřebuju asi trochu adrenalinu, abych se k něčemu rozhoupala. Tak skrz to si myslím, že on ke mně taky může přistupovat trošku něžněji, nebo že od té doby já se cítím v tomhle jako líp. No, takže takhle to nějak naběhlo a zároveň jedno moje dítě je rozhodně velmi specifický a mně to pomáhá necítit se provinile jako matka a nemít pocit, že selhávám, když moje dítě nezvládá emoční regulaci ve věku, ve kterém by už zvládat mělo, pomáhá mi to ho zas tak z toho nevinit, ale brát to jako nějakou prostě vrozenou odchylku, kterou časem nějak to tam prochodíme spolu.
2: Takže to jsou benefity, které vám tahle ta nálepka, dejme tomu, přinesla, ale žijete s ní relativně krátký čas, relativně vzhledem k vašemu celému životu. Přesto jste psycholožka, psychoterapeutka, tak nějaké náznaky jste asi už měla.
3: Neměla, jakože, nebo já jsem schopná si vzpomenout ze spousty životních kontextů, že samozřejmě, že měla, jakože jsem vždycky byla takový ten chodící vtip prostě, co všude přijde pozdě a zapomene polovinu věcí, má rozcuchaný vlasy a je úplně mimo, nedává pozor a tak a pamatuju se, jak mi můj táta jednou dával proslov ve 12 letech, že se musím probrat z toho svýho snu a začít žít v realitě. Já myslel to chudák dobře, jo, ale jako, no, neprobrala jsem se doteď. A takže tyhle věci jako kdyby tam byly sbírka podivuhodností, ale já tím, že jsem byla docela chytrá, tak v základce jsem to kompenzovala tím, že mě to prostě šlo samo, já jsem nemusela nic dělat a já jsem to milovala teda školu jako úplně malička. Já jsem byla ta nadšená holčička, co tam stojí v ty první lavice a já, paní učitelko, vyvolejte mě. Ale pak, když jsem šla na gympl, tak tam najednou bylo třeba zapojit ty exekutivní funkce, zapojit vůli, začít se učit věci, co mě nebaví, nedávají mě smysl, nezajímají. A to jsem vůbec nezvládla ten přechod a najednou jsem měla 5 a 4 a byla jsem ten jako největší třídní loser vlastně po celou střední školu. Takže tam se to samozřejmě taky výrazně projevilo, jo, ta nějaká naprostá neschopnost konzistentně se učit věci způsobem, který není ten můj a místo toho jsem četla prostě pod lavicí knihy a byla jsem mimo, takže tam se to taky projevovalo, myslím docela výrazně.
2: A teď v současnosti má to i nějaká negativa?
3: Ta nálepka? Určitě, ta nálepka, ve chvíli, kdy přijmeme nějakou nálepku, nebo takhle, já ráda říkám, že slova jsou klíče. Oni nám umožňují nějaké uchopení, nějaký pojem nám pomůže nějakým způsobem nahlídnout sám na sebe a v některých chvílích to může být velmi pozitivní pro naši identitu, třeba stran toho ADHD, že se odviníme, že se přestaneme vnímat jako ti, co se málo snaží, co jsou charakterově poškození a začneme se vnímat OK, tak tohle jsou věci, se kterými hold budu bojovat a úplně jsem si to nevybrala a děje se mi to. To je super. A ta negativní stránka je, že samozřejmě, když se s nějakou nálepkou moc totožníme, tak můžeme začít popírat všechny části naší osobnosti, které ji nějakým způsobem nereflektují, které jsou odlišné. Můžeme se začít do té škatule až moc rvát. Já si to představuju tak, že chcete zalít do nějakého šuplíčku a chcete, aby vám seděl, tak si useknete kus duše, která jako tam nepatří. Takže to se může stát. A taky se z toho samozřejmě může stát nějaká jako výmluva. Jo? Já vím, že mě říkala Denča, že když za ní přišla pozdě nějaká kamarádka nebo holka, tak jí řekla, no co čekáš, jak já mám ADHD. Jo? A to asi není úplně to, co bychom chtěli, jako tak se ze mě všichni podělejte, já mám ADHD, já tady budu chodit pozdě. Takže to se může stát v nějakých jako blbejch případech, jo? Že se do toho jako zakonzervuju, že to vezmu, že takhle to mám a já se sebou nic dělat nebudu. Ale já si myslím, že v případě, kdy to vezmu jako nějakou startovní plochu, ze který já k sobě můžu se sebou nacházet soucitněji, můžu to brát tak, že o nějaké věci se dál budu snažit, ale zároveň budu velkorysej sám k sobě, protože na ně prostě nemám talent, tak mi zas tak nepůjdou. A zároveň budu hledat teda ty cesty, jak vytěžit sám ze sebe trošku jinýma způsobama ten svůj potenciál, tak to může být jako hrozně úlevný a za mě je pro spoustu lidí, je jako proto se k tomu teď tolik lidí tak strašně hlásí, protože v tom našlo nějaké pojmenování a uchopení něčeho, co se jenom nějak jako dělo v tom prostoru a vlastně proto neměli nic lepšího než to, no, tak jsem línej loser, no.
2: ADHD je vlastně škála různých stavů. Jak myslíte, že třeba to vnímají lidi, kterým je opravdu zle v téhleté diagnóze? Vy se vyjadřujete často na takovou veselou notečku a zábavně. Setkala jste se třeba s tím, že to někomu může ubližovat?
3: Stran ADHD komunity se setkávám spíš s tím, že mě děkuju, že dobře popisuju jejich životní zkušenost. A takže to mě dodává tu sílu. A zároveň já si myslím, že se vždycky snažím říct, že jsem prostě privilegovaná buchta a že jsem dostala za prvý jako nějaký dobrý koktejl třeba toho, že jsem relativně chytrá, který můžu spoustu věcí vykompenzovat a zároveň žiju v přívětivém prostředí, kdy můj manžel, dejme tomu, nikdy netlačil na to, abych zapadla do nějakých vyjetých kolejí a žila život podle nějakého katalogu, tak jak se má a dával mě jako velký prostor v tom se plácat prostě a nevědět, co se sebou. Fakt jako hodně dlouho, jo. A vždycky měla ještě takovou tu důvěru, že budu skvělá, takže tohle, kdo tohle má, jo, jako to má málo lidí. Takže ano, když se ADHD člověk dostane do dobrýho kontextu a dejme tomu, má k tomu nějaký predispozice, který mu dobře slouží, tak může žít krásný život a já znám spousta mých úspěšných kamarádů mají ADHD, ale zároveň k tomu jsou prostě extrémně kreativní, extrémně chytří a jo, tohle může ruku v ruce vytvořit jako fajn věci. Ale to vůbec nepopírá ten fakt, že po světě běhá spousta lidí a jejich většina s ADHD, kterým to reálně podkopává v tom každodenním životě. Ty nohy a statistiky mluví jasně, jo, ADHDáci mají daleko častěji deprese, úzkosti, jsou nezaměstnaní, daleko dřív umíráme, teďka nevím, jestli je to 13 nebo 16 let dřív, což je brutální, jako, jo.
2: Tak pořád jste žena, tak tam se to zase trošku načte.
3: Jo, ale spousta dalších těchto věcí, jako ty výrazný ADHD rysy opravdu jsou nevýhoda v kontextu té dnešní společnosti, která požaduje, aby jsme dokázali být konzistentní, aby jsme podávali výkon, aby jsme občas dělali nesmyslný nesmyslné věci, aby jsme občas s prominutím drželi hubu a krok a nekřičeli své afekty do prostoru a tak dále. Takže jako obecně se ADHDákům nedaří. Jako to nelze říct, to, že pár lidem se daří, to je výjimka potvrzující pravidlo. No. Jsme dokázali být konzistentní, aby jsme podávali výkon, aby jsme občas dělali vnitřně nesmyslné věci, aby jsme občas s prominutím drželi hubu a krok a nekřičeli své afekty do prostoru a tak dále. Takže jako obecně se ADHDákům nedaří. Jako to nelze říct, to, že pár lidem se daří, To je výjimka potvrzující pravidlo, no.
2: Máte chuť třeba dělat osvětu, protože vy ráda říkáte, že děláte ráda osvětu i ostudu, tak teď mluvím o té osvětě. Právě třeba v oblasti tedy diagnózy ADHD.
3: Já úplně nevím, jestli diagnóza ADHD, jako, že bych to takhle pojmenovala. Já chci dělat osvětu, co se týče neurodiverzity. Ono to zní jako slovičkaření, ale pro mě není. Nejsem diagnostik, jo? Nejsem klinický psycholog, který by měl ty hyblátka k tomu, aby dokázal změřit, jestli někdo teda už je na té klinické škále ADHD nebo není. To, čemu chci dělat osvětu, nebo o čem chci mluvit, že se jako lidi lišíme, že určitý odlišnosti často vedou k postižení, protože v tom společenském kontextu přináší nějaké nevýhody v tom, ve kterém žijeme, že to si ty lidi nevybrali, že to prostě dostali od pána Boha, od přírody, od genetiky, a že některé věci jsou pro ně celoživotně stížený. Jo? A nejde jenom o ADHD, jde i o autismus, to je taky neurodivergence, která si myslím, že potřebuje v českém kontextu ještě daleko větší osvětu prostě. Takže tohle je moje takový nějaký jako důležitý téma, pojmenovávat to. A fakt to jako vytahovat z té říše charakteru, jako tenhle člověk je línej, neschopnej, prostě nepovedl se, málo se snaží, do toho světa, dejme tomu, nadání. Tenhle člověk může mít spoustu nadání, ale má prostě slabou vůli. Jo? Lidi tak nějak intuitivně chápou, že ne všichni umíme zpívat a všichni máme hudební talent, a když někdo nemá hudební talent, tak mu asi nebudeme říkat, že se strašně málo snaží, a kdyby se snažil, tak může mít zpívat jako tady Maruška odvedle. Jo? Ale u těchhle jako věcí typu vůle, typu schopnost korigovat své emoce a nějak je zvládat, máme očekávání, že všichni jsme dostali úplně stejný podklady a že ti, co to jako kdyby nezvládají tak dobře, tak ti jsou charakterově nebo morálně poškození nebo pokažení a měli by teda se sebou něco dělat. Tak tohle spíš je moje jako takový to poselství.
2: Říká můj dnešní host, psycholožka a psychoterapeutka Olga Vlachinská.

0: Noční mikrofórum.
1: Monika Valentová a její host na dvojce.
2: Dnešní pozdní večer trávím a doufám, že i vy, dámy a pánové, s psycholožkou a psychoterapeutkou Olgou Vlachinskou. Já jsem vás, Olgo, zaznamenala poprvé díky podcastu Psycho Bitches, který, a to nejsem vlastně asi vaše cílová skupina věkově.
3: Jste.
2: Už jsem, jo.
3: Jasně.
2: Dobře. Tak dík. Moderujete a připravujete ho spolu s Evou Vášovou, též psycholožkou a též z Brna. Jak jste se dali vy dvě dohromady?
3: Evička si mě vyškrábla a vyškrábla si mě, já jsem tehdy byla u kluku v podcastu Brain VR a ona už delší dobu, ona točila psychologický podcast a trošku jí to nudilo, že na to sama, že tam prostě něco vykládá a právě záviděla klukům z Brain VR, že oni se tam tak sejdou a tak tam spolu felí a prostě povídají si o věcech a chtěla taky něco takového zažít. Takže mi říkala, že pro ní to vůbec není obvyklý, ale napsala mi tehdy zprávu a já si pamatuju, že jsem říkala, my mu můžu vyhledat, mi nějaká prostě holka píše zprávu a on říká, no tak to se jí jako vozovi, to může být dobrý. No tak jsme se sešli na kafe a Eva měla už všechno vymýšlené. A tak jsem se svezla a s ní. Já už jsem dlouhou dobu předtím chtěla dělat podcast, ale neuměla jsem se k tomu nějak jako rozhoupat. Měla jsem trošku takový ten impostor, jo, že to nepůjde. A tím, že ona nemá velký ego, Eva, ona prostě jde a dělá ty věci a nemá žádnou jako touhu v tom nějak excelovat. Má to takový jako na volno, mi přijde úchvatný. Já mám olobřímý ego, jo. A tím, že my dvě jsme se dali dohromady, tak najednou mohlo začít něco vznikat, protože Eva řekla, tak to natočíme a dáme to ven. A já, ježiš, tohle nemůže jít ven. Ona jde to ven a tím pádem se to spustilo.
2: Vy to děláte necelý dva roky, jestli se nemýlím. Jak vás to baví? Vypadá to, že vás to baví?
3: Jo, nás to hrozně baví. Nebo Eva mě toleruje, jak vždycky říká, já ji miluju. Takže ona, nevím, jestli by řekla, že jí to baví, nebo že to snáší možná. Ale já to mám moc ráda. Je to vlastně za prvý takový motivační v tom, že člověk vezme nějaký téma, který ho zajímá a připravuje si ho na ten podcast, takže ho to donutí, nebo mě to donutí si to prozkoumat do hloubky, fakt si o tom číst a mám pocit, že když čtu ty knihy, že to není jenom planý čtení, ale že to pak mám kde předat dál, takže v tom je to fajn a my zároveň si spolu prostě rádi povídáme i obecně, když byste nás potkala někde, tak budeme sedět a pojede to tam, jo. Takže baví nás to moc a vždycky mě potěší, jedna věc mě těší teďka poslední dobou. Máme hodně faninek žen, ale už několik lidí nám napsalo, že nějaký díl podcastu poslouchali jako pár muž a žena spolu a pak se o tom dlouho bavili. A vím, že jsou páry, které nás vysloveně poslouchají dohromady, tak to mi přijde úplně takový jako hezký, cute a dělá mi to radost, že takhle můžeme rozsévat nějaký témata a otvírat třeba nějaký témata, aby ty lidi se o nich mohli bezpečněji bavit. Takže jo, baví mě to strašně moc.
2: A vaše hlavní motivace, proč ten podcast děláte?
3: No tak zaprvé jsem exhibicionista a baví mě to a vlastně ve chvíli, kdy já dělám terapii, tak tam se musím upozaďovat, tam prostě moje ego nehraje roli nebo by nemělo hrát, tím pádem jsem tam pro toho člověka a jsem spíš nějaká vrba nebo někdo, kdo naslouchá, než někdo, kdo by se projevoval, ale já mám tady tu expresivní potřebu projevovat se docela silnou, takže si to kompenzuju právě tím, že mám podcast, takže jedna věc je, že se můžeme s Evou pravidelně vídat, já jinak s kamarádkama mám problém se pravidelně vídat, ale tohle nás jako donutí. Druhá věc je, že nás to donutí studovat témata, které by nás stejně jako hodně zajímaly, povídat si o nich, pak se to teda pustí veřejně a pak je samozřejmě příjemný mít nějaký zprávy od lidí, že to nějakým způsobem baví, posouvá nebo z toho něco čerpají, nějaký zajímavý informace. Takže tohle jsou asi ty hlavní motivace.
2: Nechtěla byste jaksi něco rozehrát ještě víc? Teď narážím na to, že jste se hlásila na Brněnskou jamu, že jste chtěla být herečka. Ale nejste. Jste tím, čím jste. Ale připadá mi, že vás baví hrát a že byste to mohla ještě zúročit nějak víc.
3: To je vtipný, protože my jsme nedávno s mojí kamarádkou režisérkou říkali, že uděláme hru, která se bude jmenovat Olgasmus. A bude to prostě nějaký stand-up z mýho života, protože můj život je jeden velký stand-up. Takže někdy, samozřejmě na to není vůbec čas, jo, ale někdy jako bokovka, buď bude Olgasmus, nebo budou Olifans. To mně taky se líbí, tenhle nápad. A někdy určitě si něco vytvoříme. Mě baví stát na pódiu, mě baví hodně přednášet, užívám si to, takže asi i do ty jako odlehčenější a vtipný roviny bych to ráda někdy přenesla, ale není to teďka jako to, po čem bych šla, jo.
2: Ta vaše fanouškovská základna, jste říkala, že se rekrutuje zejména tedy z žen. Ptali jste se třeba na názor na ten podcast nějakých kolegů z oboru?
3: My jsme se ptali vysloveně, jo, kolegu, já jsem myslela, že jako myslíte kolegy jako pány, ne, mužů, kolegu z oboru.
2: Jo, ale zajímají mě i ti muži.
3: Jo, dobře. Tak prvně ty kolegy z oboru, myslím si, že nějakým kolegům nesedíme, ale ty nás jako nekonfrontují s tím, že jim nesedíme, ale potom je docela dost kolegů, kterým jsme sympatičtí a kteří nám píšou nebo za náma chodí a říkají, že jsou rádi, že ty věci, které oni si šuškají někde v zákulisí, tak my prostě vytáhneme a vyneseme na světlo. My si říkáme s Evou, že jsme takový podsvětí české psychologie, takový špinavý podsvětí. No a co se týče mužů, to mě hodně zajímalo, protože myslím si, že máme 15% posluchačů mužů, tak mě jako vysloveně jsme jim jako napsali, jestli by byli ochotní s náma sdílet, co jsou za typy, a měli jsme nějaké otázky a jsou to prostě často neurodivergentní pánové mladšího až středního věku, otevření, vzdělaní, kteří si tak trošku přijdou jako mimoňové v tom světě, ale zároveň jako ochotní se něco dozvídat, a co je ještě důležitý, dozvídat se od žen, jo? Protože to podle mě spousta chlapů nedá, když je nositelkou zpráv žena. Takže mají nějaký specifický rysy ty pánové, co nás snesou, nebo nás mají rádi.
2: Má to, co se týče zájmu vašeho publika, stoupající tendenci?
3: Jo, má. Teďka jsme natočili díl o limerenci. Limerence je to, že se do někoho zabouchnete, zakoukáte a nemusíte s ním začít nic mít, prostě si ho furt jenom přehráváte takhle v hlavě. A zase díky tomu jsme pojmenovali nějaký stav, který strašně moc lidí zažívá. Akorát, že se o něm nemluví, je tabuizovaný, protože většina z nás je v těch dlouhodobých vztazích a teď jako to se přece nedělá, tohle se přece necítí, vždyť my jsme přece si mentálně věrní, ale ono se to za tou zástěnou děje a prožívá. A takže potomhle nám narostlo hodně fanoušků, protože si myslím, že jsme zase pojmenovali a nějakým způsobem uchopili něco, co je sdílená zkušenost spoustu lidí a kterou zatím jako nemohli vynést na světlo, nebo těžko se jim s ní pracovalo. Jo? A tím, že se o tom začne mluvit v tom veřejném prostoru, tak začne vznikat nějaká ta možnost s tím nakládat.
2: Jak vy tahle ta ožehavá témata, když to tak nazvu, komunikujete v rámci vašeho dlouholetého a na první pohled šťastného manželství?
3: Honza manžel neposlouchá Psycho Bitches, protože mu to trošku dělalo špatně občas, že já jsem tam hodně jako expresivně občas sdílím až moc a takže mi říkal, že mě v tom nechce nějak bránit, že jen ať jako si jedu svoji linku, že on to prostě nebude poslouchat, aby pak nemusel zpracovávat nějaký náročný emoce. Každopádně, když mi pojmenuje něco, co nechce, aby se jako tahalo ven, tak já to netahám ven. Jsou většinou nějaký témata, které když jsou, já nevím, jak to říct, rozřípaný, rozjitřený, a tak je ven netahám a počkám, až se zpracujeme a že nám jako dobře a pak s nima můžu jít ven, jo, takže rozhodně se snažím jako nerýpat do něčeho, co by mezi náma bylo živý nebo nepříjemný. Takže takhle, a jinak on je super v tom, že mi hrozně fandí, jakože taky si myslím, že jsou muži, kteří nesnesou, když se jejím ženám až moc daří, a tak můj muž je pravý opak, on je takový dobrý fanoušek.
2: Kdy z vašeho pohledu se vám začalo dařit?
3: No to je zajímavý, a strašně pozdě. Já jsem vlastně nikdy nepracovala, jakože bych někde měla smlouvu nebo jsem někde pracovala. Žila jsem dlouho ve Španělsku, kde jsem se protloukala, jako jak se dalo. Pak jsem se vrátila do Česka, zabouchla jsem se do svého muže, otěhotněla jsem s ním a začala jsem prcat ty děti, takže jsem taky jako úplně nebyla, jak to říct, profesně nějak na vrcholu. Snažila jsem se dělat doktora, ten jsem nedodělala. A pak jsem se vetřela mýmu mužovi do firmy. Že jsem si říkala, a nějak prostě se mi tam zalíbilo, jak jsem se mu tam vetřela, on byl překvapený a říkal, no tak jo, tak si tady vem nějaký prostor, něco vytvoř, a prostě mi dal volnou ruku a nějak to začalo jako fungovat, začalo mě to bavit, ale zároveň v nějaký fázi jsem měla pořád pocit, že jsem jako, že lezu po těch jeho zádech a že spousta lidí mě může podezřívat z toho, že ten můj úspěch je jenom proto, že jsem právě ta privilegovaná buchta, co si tam jako, jo, co vlastně nic moc neumí, ale vysává toho svého muže, tak jsem to chtěla ukončit a chtěla jsem začít něco svýho. No a tak postupně se to začalo nabalovat.
2: Netajíte se s tím, že jste feministka, protože feminismus není nadávka, ani feministka není nadávka, ne. Ani feminista není nadávka.
3: Ne, feminista je největší pochvala.
2: A váš muž bude feminista, ne?
3: Nic jiného mu nezbývá.
2: Rozumím.
3: Ne, on je, já si dělám srandu, jo. Je feminista, mohl by jako častěji žehlit prádlo, ale jinak dobrý.
2: Na čem je potřeba v otázce feminismu, z vašeho pohledu, zapracovat v té kategorii, které vy se nejvíc věnujete?
3: A myslíte jako psychologii?
2: Ano, ano, a myslela jsem i tu kategorii vaší klientely, takovou tu nej...
3: No obecně mám pocit, že zatím do větší míry, a samozřejmě negeneralizuju, jo, vím, že spousta mužů, kteří jsou ochotní se sebou duševně nějak pracovat a dělají různé věci a chodí na terapie nebo do nějakých kruhů mužských nebo cokoliv prostě, ale pořád si myslím, že je to míň častý a míň obvyklý než u žen a že nějakou tu tíhu zpracovávání emocí v tom systému nesou ženy, včetně toho, že zatímco ženy často mají nějaké jako kamarádky nebo kamarády kolem sebe, které jsou pro ně nějaká jako mají tam víc vrb, tak často žena, ta žena toho muže je ta jediná, kdo je ta jeho vrba, takže na sebe nese ještě tu obrovskou jako tíhu toho, že on se jí chodí svěřovat s tím vším, co ho jako bolí na srdíčku. Takže si myslím, že emoční tíhu do velký míry furt nesou ženy. Já bych byla ráda, kdyby se to víc rozprostřelo. Ke mně na terapii chodí jako velká většina žen, ale i co jsem se koukala na statistiky, tak myslím, že 70% klientů jsou ženy. Ano, ženy častěji trpí depresí a úzkostma, ale na druhou stranu muži daleko častěji páchají sebevraždy a jsou alkoholici. Jo? Takže kdyby tohle se nějak destigmatizovalo a pro víc mužů bylo přístupný ustoupit z nějakého mačismu, muži nebrečí nebo takových jako hloupých předpokladů a dovolit si být křehcí nebo někde povolit, jo, povolit ty otěže a prostě trošku se rozpustit v nějaký péči klidně, takže by to ulevilo vlastně i těm ženám, jo, protože by to nemuseli tahat všechno oni, tuhle emoční práci. Takže tam si myslím, že určitě máme velký prostor pro zlepšení.
2: Říká Olga Vlachinská, host dnešního nočního mikrofora.

0: Ve studiu nočního mikrofora se mnou sedí svěží a energická psycholožka Olga Vlachinská. Říkám to schválně, protože Olga jinak touto dobou už hodinu a půl spí spánkem spravedlivých.
1: Je to tak.
0: Takže děkuju vám za to, že jste dneska přijela, ale ještě jsme zdaleka neskončili. Vy v podcastu Psycho Bitches říkáte, že bičujete, psáno tedy bitchujeme, psychologickou popkulturu. Mě by zajímalo, jaké jsou její rysy, jaká je ta psychologická popkultura?
1: No občas trošku sprzní nějaký odborný pojmy a občas i způsobem, u kterých si nejsme úplně jistý, že jsou pro tu společnost prospěšný, takže my potom k tomu máme potřebu přidat nějaké naše náhledy a asi tímhle způsobem nějaký, za prvý, já osobně nemám ráda guru styl, nebo takový ty osobnosti, co staví na piedestal sami sebe a už ztrácí trošku kontakt s výzkumem nebo s nějakým tady těmahle podkladama a táhne to spíš jejich charisma. A to je jedna část. A druhá část je, že potom občas tím prostorem veřejným protýkají takový, jak to říct, sprzněný psychologický konstrukty, tak my máme potřebu k tomu říct třeba ten náš náhled nebo nějakým způsobem to uvést, nechci říct na pravou míru, my rozhodně nemáme pravou míru, jo? Já nemám žádnou míru, ale nějakým způsobem k tomu dodat třeba ty informace, které nám přijdou relevantní a které těm posluchačům pomůžou na to nahlídnout třeba trošku komplexněji a nenechat se tak snadno oblbnout.
0: Jak si v téhleté popkultuře stojí ta neurodiverzita, která je vaším oblíbeným tématem? Je ta popkultura teda vstřícná vůči tomu?
1: Neurodiverzita vystrkuje postupně svoje růžky do veřejného prostoru a samozřejmě já mám velký obavy, že to se děje každému termínu, který je jako zajímavý a přináší něco nového, že bude jako sprzněn a stane se z něho buzzword. A to trošku mám obavy, že neurodiverzitě se to za chvilku stane, že lidi využijou k tomu, aby přesto prodávali různý produkty a tak dále. Takže zatím já mám potřebu to nějak jako tlačit, obhajovat nebo vysvětlovat, co to znamená. Myslím si, že to je ještě potřeba, ale pak se občas může stát, že budu rýpat do toho slova, který jsem semka spolu přinesla, ne jenom já, ale jako další lidi ho semka tlačí do toho veřejného prostoru, že pak se zase vůči tomu budu vymezovat, jo? Vůči nějakým jako zjednodušujícím uchopením toho, co to vlastně znamená nebo popisuje.
0: Já to vnímám tak a prosím opravte mě, že vlastně mozky jsou různé a tím pádem i různě filtrují realitu. Mm-hmm. A to je vlastně ono. A ne všechno filtrování musí být

0: způsobem nacpat a nějak něm fungovat. Ale pak jsou lidi, kteří se, ať už z důvodu, protože se narodili výrazně odlišní, s výrazně odlišným temperamentovým fungováním, neurologickým fungováním, nebo protože třeba prožili nějaký jako zásadní náročný životní okamžiky, tak najednou nejsou schopní do týhle jako do toho vlézt. Jo, a trčejí tam někde a dělají nepořádek a jsou obtížní a znesnadňují nám to. Ale to, že oni se nevejdou do nějakého kulturně určeného rámce, neznamená, že jsou špatní nebo horší. Znamená to, že je tam nějaký, že to, jakým způsobem oni fungují v tom, jak je nastavená společnost, není pro ně úplně jako ideální. Jo? A je to v podstatě takový jako depatologizující rámec, který říká, že to, že má někdo ADHD nebo třeba autismus, od autistů to hodně pochází tady tohle slovo, tak to neznamená, že je porouchaný a priori nebo poškozený a priori, že to znamená jenom, že tím, jak je odlišnej a jak ta kultura je nastavená pro tu majoritu, takzvaně normálních, tak on se tam jako kdyby do toho nevejde a potřebuje nějaký přizpůsobení. Stejně jako, já to nevím, k čemu je lepší to přilevnávat, stejně jako dítě, který je levák, potřebuje nůžky pro leváka, tak tenhle člověk potřebuje jiný druhy přizpůsobení, které mu pak pomůžou v tom světě nějak obstát a může tomu světu něco donést. A vlastně ta hypotéza nebo to paradigma stojí na tom, že se navzájem potřebujeme, že my potřebujeme tyhle velmi specifický lidi, aby jsme jako společenství mohli skvétat, protože, jak ráda říkám, řepkový pole Andreje Babiše jako chcípne, když nebudeme mít nějakou extenzivní péči nějakého agroferníka, jo? Ale když máte nějaký divoký les, tak dobrý, je to tam trošku nebezpečný, ale ono se to podrží navzájem a bude to fungovat. Takže vlastně to vychází z té myšlenky biodiverzita, proto neurodiverzita, je to na to navázané, že se navzájem potřebujeme a že každý, že neexistuje horší nebo lepší způsob fungování ve smyslu toho, jakým způsobem vnímám svět, ale stejně jako neexistuje, já nevím, lepší nebo horší sexualita, nebo lepší nebo horší etnikum, prostě různý.
1: Máte nějaký profesní sen?
0: Ježišmarja, jako spoustu, ale nemám...
1: Publikovatelný profesní sen?
0: Publikovatelný profesní sen.
1: Ve veřejnoprávním médiu, abych to ještě stížila.
0: Dobře, tak jeden můj sen je napsat knihu, ale to nevím, jestli se mi někdy povede, protože všechno jde proti mně, veškerá moje neurologie proti tomu, abych napsala knihu. No a pak ještě přemýšlíme o tom, že bychom chtěli udělat právě konferenci o mužském duševním zdraví spolu s Evičkou z podcastu. Tak to je teďka takový sen, který se jako vyloupává, uvidíme, jestli najdeme koule a sílu to tam jako protlačit a fakt do toho jít a fakt s tím nějak pohnout.
1: Mně to přijde moc krásný, že dvě ženy chtějí udělat konferenci o mužském duševním zdraví. Vy to s muži prostě myslíte hrozně dobře.
0: Ano, to samozřejmě myslíme, ale i s námi ženami, jo, protože ono se to pak a my ženy z toho taky budeme profitovat. Jo, a je to tak a přijde mi to jako téma, který zatím nebylo nějak pořádně pokrytý a přijde mi jako zajímavá ta myšlenka, nebo pro mě ta představa je vlastně vzrušující, ne jako v sexuálním smyslu, ale v tom jako, že mě to emočně vzrušuje. Že tam nalákám ty chlapy, že prostě udělám, že to budu marketovat tak, abych je tam nalákala, protože si myslím, že to může být extrémně těžký, vlastně takovýhle konference většinou bývají obsazený totiž ženama, jo, zase z těch důvodů, které jsme popisovali, takže to mě láká to nějak zkusit hacknout tohle.
1: Já věřím, že vy je nalákáte, jsem o tom téměř přesvědčená. Dnes se od mikrofonu loučí Monika Valentová a můj host Olga Vlachinská. Já moc děkuju, že jste vydržela v takovém krásném stavu do téhle doby.
0: Děkuju a děkuju moc.
1: Bylo to moc příjemné, ať se vám daří a dobrou noc.
0: Dobrou noc.

Další noční mikroforum za 23 hodin, další noční proud právě teď je úterý 4. srpna do půlnoci. Budeme žít divadlem, protože festivalová sezóna není jen o hudbě. Včera v Praze odstartovala letní grébovka s divadlem MA a v září se příznivci divadelního umění můžou pro změnu vypravit na Mezinárodní festival do Plzně. Příjemnou noc s dvojkou.

0: Na chvíli se teď od Pop Music odskočíme k divadlu. Včera v Praze odstartoval festival Letní grébovka se divadlem MA. Na telefonu je režisérka a ředitelka divadla Mariana Racumanová, aby nám řekla spoustu informací o akci, protože potrvá až do 28. srpna. Mariano, hezký večer.
1: Dobrý večer.
0: Pro jakou premiéru jste se letos na úvod festivalu rozhodla nebo rozhodli, protože asi se jedná o týmovou práci?
1: Dnešní festival jsme otevřeli premiérou titulu Jak je důležitý míti Oscara. To asi vám připomíná název Jak je důležitý míti Filipa od Oscara Wilde, ale jsme to měli v speciálním překladu od Hany Novákové a spojen s tím byl i ten význam a náš rozbor té hry. Totiž jsem narazila na různé dokumenty ještě v Londýně, že za dobu Oscara Wilda jméno Ernest, The Importance of Being Earnest, původní název, jak je důležité být upřímným, jestli správně překladat, otevřeným, upřímným, tak za dobu Wilda je jasné, že je to jméno, současné dojmy být upřímným a třetí význam byl být homosexuálem.
0: Což určitě v té době všichni chápeme, nebylo jednoduché.
1: Nebylo jednoduché, ano, přesně tak. Takže s tím spojený vlastně i náš rozbor a přesto ku podílu nám připadá, že jsme udělali něco, co je opravdu wildovského na pozadí jeho osudu a příběhu, on byl uvězněn vůči sodomii a vlastně s tím spojené i naše představení a se odehrává, to je náhoda, ale přesně v ten týden se odehrává pražský Prague Pride.
0: Tak se to hezky sešlo. Můžou diváci přijít i na vloni velmi úspěšnou inscenaci být Marlene Dietrich, budou reprízy.
1: Ano, určitě. Další týden bude věnován první týden Oscaru Wildovi a další týden být Marlene Dietrich inscenace všech očekává. S tou inscenace jsme byli už na několika festivalů. Poslední byl festival v Litomyšli jako v doprovodním programu a nás čeká ještě Paříž na Vánoci s tou inscenací a samozřejmě srdečně zvu, protože to není jenom o velmi známé herečce, ale vlastně i o pojmu svobody i o pojmu tomu toho, nebo takové o paraleli toho, co se odehrává v dnešní době, když koukneme zpět.
0: Letos už běží 7. ročník Letní grébovky s divadlem MA. Počítá dramaturgie a provedení inscenací se zahraničními diváky a pokud ano, tak jakou formu?
1: My, jak hrajeme na Vinohradech, tak samozřejmě počítáme i s tím, že často rád přijde na naše představení cizinec. A právě u nás v repertoáru jsou hry, které takzvaně, řekněme, neverbální, což jsou vhodné pro i Češi, i cizince. Třeba hra Buenos Aires Vystupte, nebo Buenos Aires Final Destination v angličtině, které jsem otevřela naše divadlo. To je moje autorská hra o podstatě, co se skrývá za pojmem argentinského tanga. A rovnou odpovím, že za pojmem argentinského tanga se skrývá stěhování, nekonečné stěhování Evropanů do Argentiny. O tom ten příběh je vypravený za 60 minut s krásnou hudbou, v podstatě bez slov, ale vnímá se to jako
0: činohra. Takže to vlastně audiovizuálně taneční show, dá se říct?
1: Ano, dá se říct, hudebně dramatické představení asi bylo by říct ještě přesně, něco to připomíná žánrem známou tančírnu, lambal. A další představení podobného žánru je 13 ženských tváří, kde vznikají příběhy z světově známých obrazů od mistrů. Ano, na pozadí latinoamerických chytů. Takže vlastně to je další představení, které je vhodné pro cizinci.
0: Navíc to je tematika, která se k současnému počasí ohromně hodí. Mariano, díky za informace, díky za váš čas.
1: Já taky děkuji, mějte se krásně.
0: Mariana Arcumanová, režisérka, ředitelka divadla MA, 7. ročník Letní grébovky s divadlem MA v Praze, potrvá až do 28. září.

Pražská letní grébovka s divadlem se koná tento rok už po sedmé. To mezinárodní festival divadlo je podstatně starší. V září v Plzni proběhne už 34. ročník. Hlavními zahraničními lákadly budou dva polské a dva francouzské soubory. Od 9. do 17. září se tady představí žánrově bohatý český program taky. Nabídne výjimečné inscenace, které vznikaly za uplynulou sezónu na divadelních scénách v Brně, Liberci, Ostravě, Plzni, Praze a Uherském Hradišti. A tradičně nebudou chybět ani alternativní představení sekce Johan uvádí v Moving Station nebo představení souboru Vosa Teatr.

Lvice posloucháte Noční proud. Dvakrát jsme už nakoukli za divadelní oponu letní festivalové sezony. Ta se už přehoupla přes polovinu, ale optimista vidí, že ještě skoro polovina zbyla a to je pořád celkem dost. Za 5:12 a první zprávy středy 5. srpna už za chvíli. Po dvou divadelních festivalech a po půlnoci se v Nočním proudu vrátíme zase k akcím, kde vede hudba. Hrady, hudba, historie. O víkendu přijede putovní festival do Podhradí Veveří. Rockerka Tania si po letech dopřála IPčko a příští rok přijede do pražské O2 areny Teddy Swims. Hudebník a motorkář Glenn Hartzart bohužel už nikdy. Jsme rádi, že posloucháte dvojku.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: V celém Česku v úterý padaly teplotní rekordy, na 12 místech bylo přes 40 stupňů. Unijní ministři zahraničí pochválili Španělsko za rychlé zvládnutí migrační krize v Soutě na africkém pobřeží. Fotbalisté Sparty porazili Lyon na úvod třetího předkola Ligy mistrů, vyhráli 2-1. A dnes bude jasno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 37, na Moravě až do 40 stupňů. Je středa 5. srpna, u poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Na všech 171 českých meteorologických stanicích v úterý padl teplotní rekord pro daný den. Polovina z nich pak překonala nebo dorovnala i svá historická maxima. Na 12 místech teploměr ukázal více než 40 stupňů. Na Moravě nebo třeba na Pražském Karlově vůbec poprvé.
2: Nejvíc meteorologové naměřili v Plzni Bolevci. Odpoledne tam bylo 41,5 stupně. První 40 v historii lidé zažili taky na Moravě. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teplota vyšplhala na 40,9 stupně. Na Pražském Karlově pak meteorologové poprvé naměřili 40,1 stupně. Kvůli vedrům zároveň lékaři hlásí víc pacientů. V pražských nemocnicích jich ošetřili v posledních dnech až o 15% víc. V nemocnici na Františku bylo pacientů v pondělí a v úterý dokonce o polovinu víc než běžně. Lidé měli nejčastěji problém s přehřátím organismu, tedy úpalem, úžehem nebo dehydratací. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
1: Kvůli suchu a horku platí v části republiky výstraha před vznikem požárů. Hasiči s nimi v úterý bojovali hned na několika místech. Většinou se jim už podařilo dostat plameny pod kontrolu.
3: Na několik hodin zaměstnal hasiče požár lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. Odpoledne k němu vyrazilo 31 jednotek, pokračuje mluvčí středočeských hasičů Dominik Pěnička.
4: Hořily nám keře, suchá tráva, požár postupně se rozšiřoval směrem ke klášteru s fotovoltaickou elektrárnou, dále se požár rozšířil na přilehlé chatky.
3: Na místě už jednotky dělají dohašovací práce. Pod kontrolou je i požár skládky u Čížkovic na Litoměřicku. Hasiči tam použili těžkou techniku, aby v hromadách odpadu našli skrytá ohniska. Plameny zachvátily skládku i na Sokolovsku. Večer se jí podařilo uhasit. A k zásahu vyjížděli i hasiči na Šumavě, hořelo tam 6 hektarů lesa a louky u obce Nezdice. Josefína Báčová, Radiožurnál.
1: Evropská unie podle eurokomisaře pro migraci obstála při krizi ve španělské Soutě. Magnus Brunner to řekl po mimořádné videokonferenci unijních ministrů vnitra. Do města na africkém pobřeží minulý týden během jediného dne nelegálně připlavalo přes 70 tisíc lidí.
5: Evropská unie i Španělsko podle Brunnera situaci dobře zvládly. Nelegálně příchozí lidé se nedostali do pevninské Evropy. Unijní ministři vnitra zároveň vyjádřili soustrast nad ztrátami na životech. Minulý týden při cestě do Ceuty zahynulo 75 lidí. Evropská unie bude podle eurokomisaře Brunnera dál bojovat proti pašeráckým sítím, které lidi na cestu do Evropy posílají. Část států Evropské unie, včetně Česka, v posledních dnech vyzývala k dočasnému vyloučení Španělska ze šengenského prostoru. Nic takového ale ze závěru ministerského jednání nevyplynulo. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Ruské útoky zabily včera u ukrajinského Kramatorsku 2 lidi. Pro server Ukrajinská pravda to řekla mluvčí prokuratury Anastasia Medvedová. Zraněných je za úterý nejméně 31 lidí.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu zveřejnil drastické záběry, na kterých ruský dron útočí na prodejce zeleniny v Chersonu. A takové safary na obyčejné lidi Rusové v Chersonu pořádají každý den, napsal Zelenský. Na Kramatorsk ráno Rusko zaútočilo několika leteckými bombami FAB-250. Poškodili 6 bytových domů, 2 školy, banku, poštu, obchody a zaparkovaná auta, oznámil náčelník Doněcké oblastní vojenské správy Vadim Filaškin. Raketa Onyx dopadla na předměstí Oděsy a poškodila obchody, uvedly místní úřady. Další rakety zasáhly přístav a lodě. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Strany a hnutí v úterý odevzdali kandidátní listiny do podzemních komunálních i senátních voleb. Teď budou mít ještě zhruba 2 týdny na odstranění chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní v týdnu od 24. srpna na svých stránkách Český statistický úřad. Například hnutí ANO nezařadilo na kandidátku do komunálních voleb hejtmana Moravskoslezského kraje a radního města Havířova Josefa Bělicu. Radiožurnálu to potvrdila jeho stranická kolegyně, současná primátorka Havířova Iveta Kočí-Palkovská s tím, že hnutí preferovalo jiné kandidáty a výběr schválilo i vedení ANO.
7: Lídrem kandidátky jsem já, současná primátorka. Místní organizace sestavila tým z kandidátů, kteří nejsou zatíženi dalšími činnostmi a jsou tedy připraveni věnovat se práci pro město Havířov naplno.
1: Hejtman Josef Bělica zatím na dotazy Radiožurnálu nereagoval. Komunální volby a první kolo voleb do třetiny senátu budou 9. a 10. října. V irském Dublinu pohřbili hudebníka a kytaristu Glena Hansarda. Zemřel minulý týden po havárii na motorce, bylo mu 56 let. Poslední rozloučení sledovali tisíce lidí v dublinské katedrále i na velkoplošných obrazovkách před ní.
8: Okolí katedrály se ozýval potlesk, už když Hansardovi blízcí nesli do katedrály proutěnou rakev. Postupně ji obklopili jeho kytarami. Podle kněze byl obřad oslavou jeho života. Frontman kapely U2 Bono vzpomínal, že měl Hansard díky lásce k hudbě tisíce nejlepších přátel. Po boku písničkáře Eddieho Vedra vystoupila i česká zpěvačka Markéta Irglová, se kterou naspíval Oscarový hit Falling Slowly. V zaplněném kostele se všichni jeho hudební kolegové úplně naposledy rozloučili skladbou Forever Young od Boba Dylana, který Hansarda ke kariéře písničkáře inspiroval. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: S měsícem se dnes srazí vysloužilá kosmická raketa. Výpočty amerických astronomů předpovídají srážku na 8 hodin a 35 minut ráno českého času. Jde o neovladatelný druhý stupeň rakety typu Falcon 9. Před rokem a půl vynesl na cestu k měsíci 2 kosmické sondy. Solar activity and
9: gravity forces have... Vlivem sluneční aktivity a gravitačních sil se raketový stupeň neplánovaně vydal na cestu k měsíci, uvedla v přenosu NASA Juliana Šajmenová ze SpaceX. Náraz bude pozorovatelný ze Země jen silnými dalekohledy, nebo z oběžné dráhy, říká Tomáš Přibyl z Hvězdárny v Brně.
10: Sondy, které krouží kolem měsíce, vlastně mají možnost spozorovat vznik nového kráteru. A když se na něho pak podíváte, tak máte možnost určit charakteristiky měsíčního povrchu tady v tomto místě.
9: Vědci doufají, že tím zjistí nové podrobnosti o složení měsíčního povrchu. Martin Srb, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Sparty vstoupili do kvalifikace Ligy mistrů vítězně. V úvodním utkání třetího předkola porazili doma po obratu Olympic Lyon 2-1. V závěru prvního poločasu si dal vlastní gól obránce Martin Suchomel. Po změně stran skóre otočili bek Matěj Rineš a křídelník John Mercado. Kapitán soupeře Koretán Tolisso neproměnil penaltu. Pro Pražany šlo v 7. vzájemném zápase o první vítězství nad Lyonem. Mluví o tom záložník Sparty Adam Karabec.
11: Je to nějaký fakt, ale v celku to myslím nic úplně neovlivní. Pro nás tenhle výsledek je hrozně důležitý, že nám to dodalo velký sebevědomí, že můžeme hrát takovýhle zápasy a můžeme odehrát na takovýhle úrovni. Takže si myslím, že hlavní je teď ten výsledek a hlavně jakým stylem jsme to odehráli.
1: Odveta je na programu v úterý v Lyonu. Pokud Sparta přes francouzský tým postoupí, ve čtvrtém předkole se utká s lepším z dvojice Fenerbahce Istanbul Sturm Graz.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Stržení na pražském okruhu u Barandova a překážka na D1 za Koberovicemi. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením u Barandova. Na 16. kilometru byl zastavený provoz po nehodě. Teď už se projíždí jedním pruhem, kolona z 15. kilometru je na necelou čtvrt hodinu. Na D1 z Brna do Prahy čekejte překážku za Koberovicemi. Na 77. kilometru stojí kamion s defektem pneumatiky. Je v odstavném pruhu v mírné zatáčce označený světelnou šipkou. Podobnou překážku čekejte i na D6 z Karlových Varů do Prahy. Za nájezdem od Unhoště na kilometru 11,5 stojí porouchané nákladní auto. A silnice 38 z Mladé Boleslavy do České Lípy je po večerní nehodě u Bezdězu opět průjezdná. Vyšetřovali tam kolizi osobního auta s motorkou. Teď už projedete bez omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech ojediněle přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a hlavně v Čechách se znovu místy přidají přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 a na horách většinou kolem 30 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
0: Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.

Skončily první zprávy středy 5. srpna na Dvojce, pokračuje Noční proud a také pokračuje putovní festival Hrady.cz. Rockerka Tania si po letech dopřála EPčko. Tady svým se letos úřadoval na Klars, příští rok vystoupí v pražské O2 aréně. Hudební Glenn Hansard nepřežil nehodu na motorce. Příjemnou noc s Dvojkou.

Festival Hradec SC se o víkendu zastaví v podhradí hradu Veveří. Jeden z nejrozsáhlejších moravských hradních areálů zřejmě vznikl už na přelomu 12. a 13. století. Stojí přibližně 20 kilometrů severozápadně od Brna. O víkendu bude hradní areál patřit hudbě. Podhradí Veveří je už pátou zastávkou festivalu potočníků Kunětického, Řešvihově a Hluboké nad Vltavou.

polovině léta o tomto víkendu 7. a 8. srpna Hrad Veveří ožije hudbou. Festival Hradec se skvěle propojuje s prázdninovými výlety. Jeho jednotlivé zastávky se konají u atraktivních historických památek v různých částech republiky. Tentokrát tedy nad Brněnskou přehradou. Koncerty se odhrávají na dvou pódiích v těsné blízkosti památek. Adeline Gray 256, MiG 21, Rybičky 48, Rytmus, Trautenberg, Vega Elektra, Brixen, Dan Landa, Harley, Krucipix, Lenny, Miraj, Tomáš Klus, Vypsaná, Fixa nebo Xindl X. Ti všichni se střídají na všech zastávkách festivalu.

Za 3 minuty bude 12:30, posloucháte Dvojku a právě Noční proud. Rocková legenda Tania se po letech vrátila s novým EPčkem Plamen. Najdeme na něm 6 skladeb plných energie, jak je u ní zvykem. Na albu se podílela řada skvělých muzikantů, skladatelů a textařů, včetně legendárního kytaristy Miloše Dodo Doležala. Plamen, nostalgie, cítím sice svý v ozvěnách Zapomeň a jméno. Takové jsou názvy nové šestice nahrávky Tani. V Nočním proudu dáme titulní Plamen.

Zpěvačka Tania je jednou z mála domácích výrazných čínských rockových zpěvaček. Proslavila se na konci 80. let jako rocková dračice. Svoji kariéru se spojila s legendární ostravskou skupinou Citron. Naspívala s ní hity jako Nad hlavou létá rock'n'roll nebo slavné duety s Ladislavem Křížkem, Kam jen jdou lásky mé, nebo Schoulená. Díky tomu získala v letech 1989 a 1990 dvakrát třetí místo v ankatě Zlatý slavík. Po delší odmlce, kdy se věnovala rodině, se vrátila k aktivnímu vystupování. Nově letos v létě vydala EPčko Plamen a v nočním proudu jsme z něj slyšeli právě titulní.

přesně 40 minut po půlnoci na dvojce v nočním proudu dohráli a dospívali Muse. Příští rok v březnu přijede do pražské O2 areny Teddy Swims. Letos představil své hity na Colors of Ostrava a do Česka se vrátí tedy ani ne za rok. Teddy Swims prorazil s albem I've Tried Everything But Therapy. Debutová kolekce byla zaměřená na sebereflexi a upřímnost. Projekt, který nejdříve vyšel ve dvou částech a později byl sestaven do kompletní edice s 32 skladbami, dal světům jeden z největších hitů poslední dekády skladbu Lose Control. Následný úspěch upevnil tedy jeho pozici jako jednoho z nejzajímavějších hlasů současné hudební scény, včetně dvou nominací na Grammy. Tedy svým sklame tělem vypadá jako tvrdý rocker, ale duší je romantika, romantické jsou i jeho nahrávky.

Tady jsem se příští rok 20. března přijede do pražské O2 Areny. Tady jen 8 měsíců po svém vystoupení na letošních Colors of Ostrava. Mistr soulových balad tam představil svou novinku Break Up in Reverse, což je trochu netradiční pohled na zlomené srdce. Vrátit čas a prožít celý konec románku pospátku. Tedy od jeho hořkého konce až k samotnému krásnému začátku.

Před 18 lety vystřelila nenápadná píseň Falling Slowly z komorního filmu Once až na vrchol, a to když v roce 2008 získala Oscara. Napsali Glenn Hansard a Markéta Irglová. Když se poznali, nikdo tehdy netušil, jak jim jejich spolupráce změní život, jistě ani oni sami. Úspěch přišel právě díky nízkorozpočtovému filmu Once. V něm se před kamerou objevili oba protagonisté společně. Filmový příběh se nakonec stal jejich skutečným životním příběhem. Snímek i jeho hudba se staly mezinárodním fenoménem a příběh Once se později přesunul dokonce i na divadelní prkna v podobě úspěšného muzikálu. Irský zpěvák, skladatel a frontman kapely The Frames Glenn Hansard minulý týden podlehl zraněním po nehodě na motorce a v pondělí a úterý tento týden se s ním loučil Dublin a celý hudební svět.

Gonasart a Markéta Erglová. V loni spolu pod hlavičkou Swell Season měli vystoupit, vydali nové album nazvané Forward, první po 16 letech. No a letos v srpnu měli vystoupit na festivalu Soundtrack Poděbrady. Sám Hansard naposledy koncertoval v Česku letos v květnu. Pražská Lucerna se stala po jeho tragické nehodě na motorce jeho posledním vystoupením u nás.

0: sure I love you, but you don't mean it. I love you, what if I never hear it? What if I never know?
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Jedna hodina a jedna minuta skoro a co v nočním proudu mezi jednou a druhou, tak vyberte si. Zpěvačka Carolina Grace Abrams jako Daughter from Hell, zpěvák Role Model, Matěj Soukupa a Andemaj Pillow, vycházející hvězda amerického country Hudson Westbrook, nebo skupina Foxo. Zatím většinou jen singly, ale ve všech zbývajících případech co nevidět alba. Příjemnou noc s Vojkou a se Samem Barbem.

srdcervné balady, tak na to je Louis Capaldi mistr. Česká zpěvačka Karolina se od běžné pop zpěvačky hodně liší. Do naší hudební scény se, řekněme, nedostal mnoho takových interpretů, kteří by kolem svých skladeb budovali vlastní příběhový svět. Karolina je ale jednou z výjimek a přišla s novinkou Po Emily. Je pokračováním jejího storytellingového singlu Emily. Karolina je jméno, které se do povědomí českého publika teprve začíná zapisovat.

Hodně odlišná od běžné popové produkce. Zpěvačka Karolina dál rozvíjí svůj příběhový svět. Hudebně se pohybuje na pomezí popu, filmové a divadelní estetiky. Nejde ale jen o samotnou hudbu. Zpěvačka skrze ní otevírá i hlubší témata, která reflektují současný svět. Skladby si píše sama od psaní textu přes nahrávání až po celkový koncept. Sama si taky navrhuje a šije své kostýmy. Takovým poznávacím znakem jsou její klobouky. Hudba, móda a vizuální stránka tak u ní tvoří jeden propojený umělecký celek. Své první album připravuje na konec roku. 1, 2, 1, 2, 3.

Poznali jste? Asi jen těžko, to bylo nová roková Leny. 1 hodina, skoro 20 minut a na dvojce vám krátí noc, noční proud. 17. července vyšlo třetí album americké zpěvačky a skladatelky Gracie Abrams. Jmenuje se Daughter from Hell a navazuje na její druhé studiové album The Secret of Us. Hlavní single alba Hit the Wall vyšel už v květnu. Druhý Look at My Life necelý měsíc před deskou.

Když je Brahms třetí album v 27. Slušný rozjezd. Jako dcera známého režiséra J.J. Abramse je často označovaná jako Nepo Girl. Určitě bez kontaktu by to takhle hezky rychle nešlo, ale na druhou stranu je slyšet, že na to má stát se globální hvězdou. Už její druhé studiové album The Secret of Us debutovalo na druhém místě americké hitparády Billboard. Masivně ho podpořili singly Risk, Close to You, I Love You, I'm Sorry a teď jsou True.

Za chvíli půl druhé na dvojce posloucháte Noční proud a teď trochu toho amerického country. Zpěvák a skladatel Tucker Pillsbury, známý jako role model, pustil do letních dnů single High Hopes 3000. Zároveň tak navázal na oznámení třetího studiového alba Chuck Timely and the Hourglass. Vyjde tento týden v pátek 7. srpna. Pár skalních fanoušků dostal nedávno poštou kartičky od tajemné osoby jménem Chuck Timely. Každá kartička obsahovala telefonní číslo, které volajícího přesměrovalo na hlasovou zprávu, kterou nahrál sám zpěvák. Velmi originální PR.

Vážení. Slavíšek a Pokáč nám dali pár rad do života. A jsme pořád doma. Když se řekne Under My Pillow, možná, že ani netušíte, že je to alias Matěje Soukupa. Talentovaný skladatel a producent už v minulosti xkrát prokázal své kvality. Mimo jiné se autorsky podílel třeba na albu Road Trip pánu Kalina Viktora Šína. Spolupracoval s Bárou Polákovou, Paulem Garandem a Sofiem Medžmejem. Teď vydal pod pseudonymem Under My Pillow čtvrtou desku. Mimo jiné na ní najdeme kolaba s Matyou a už zmíněným Sofianem Medžmejem. Album má docela legrační název Jak se Daniela dostane domů.

Teď se v nočním proudu zase vrátíme k americkému country. Nováček se jmenuje Hudson Westbrook a za chvíli nám dá ochutnávku z chystaného druhého alba. Skladba se nese v pro něj typickém uvolněném tempu, kde by si i kytary vytvářejí podmaněvou až westernově melancholickou atmosféru. V textu se Westbrook vyrovnává s neustálými vzpomínkami na bývalou lásku, kterých se nedokáže zbavit. Ať se snaží sebe víc. Amor prostě řádí všude, kam ucho nastavíš.

když se řekne A, má se říct i B. Když skupina Foxo vydala svůj debut Adam, musí být dvojka, tedy Eva. A co nevidět, půjde do světa. Druhý singl z Evy se jmenuje Zpátky do dnů. Kapela album točila ve studiu Jámoro s producentem Ondřejem Ješkem. Nová deska pražské šestice se zase pohybuje mezi folkem, jazzem, indie popem a rokem. Obě alba spolu tvoří pomyslný cedek, kdy Adam byl začátkem příběhu a Eva jej po 5 letech uzavírá. Kousek Evy v nočním proudu. Zpátky do dnů.

Dvou zbývají už jen 3 minuty. Po nočním proudu můžete s dvojkou ponocovat klidně dál. Máme pro vás reprízu pořadu Hvězdné návraty. Další díl nekonečného hudebního seriálu Noční proud začne zase dnes 30 minut před půlnocí. Těší se na vás Miloš Skalka. Příjemnou noc a úspěšný den s dvojkou přeje Jitka Benešová.